0: Tramvajačka Karolína Hubková dnes dorazila do pořadu Až na dřeni. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kontrolní otázka naprosto očekávaná, nejspíš jak jste k nám přijela?
1: Přijela jsem tramvají, mám jí s orhem na blikačkou. Ne.
0: Zaplatila jste parkovné.
1: Jsem tady autem.
0: Jak vy to vlastně máte teď s tím řízením tramvaje? Vy jste byla na mateřské dovolené, tak už se ale pomaloučku, polehoučku vracíte do toho pracovního procesu. Jak to je?
1: Já jsem teď na svůj hlavní pracovní poměr, poloviční v muzeu MHD a řízení jsem si nechala jako brigádně, čili když je čas, nálada, chuť a chybí lidi, tak jdu jezdit.
0: A co to muzeum? Tam je ta historie, to retro, které vy milujete. Kde se to ve vás vlastně vzalo? Ta láska k tomu.
1: Já jsem tak vychovávaná vlastně. Vychovávaná v tom, že mám mít úctu k tomu, co lidi vyrobili, že mám mít úctu k tomu, že československé výrobky jsou kvalitní, vždycky byly a něco vydržely. A tak nějak postupem času mi to tak zůstalo a dál je znova objevuju to, co jsem zažila třeba v dětství. Hodinky starý, který měla babička, já jsem je obdivovala, tak mě je potom darovala, takže už je třeba taky nosím. A tak je to se vším.
0: Ono to zní trošku jako takové to kliše, hodně se to používá. Ty věci s příběhem.
1: Ano, ano.
0: Ale když je ten příběh poutavý, tak ono to dýchá úplně jinak, ta věc.
1: Ano, to je pravda, protože opravdu to, co se vyrobí v tom Československu, tak jak dělám v tom muzejnictví, tak si dovedu ještě ten příběh, tu výrobu k tomu dál najít, vlastně příběh té značky třeba, což je momentálně v dnešní době, by jsem řekla, na vzestupu to povídání o té historii těch českých značek.
0: Chodí hodně lidí do muzea MHD a co je nejvíc táhne?
1: No, chodí nám tam dost lidí, by jsem řekla, tak v průměru, když máme otevřeno, tak 250 za den, což je na maličký muzeum docela jako slušný, si myslím. A oni vždycky, když přijdou k nám do té muzejní haly, tak je, jakoby, ne že opaří, ale dýchne na ně to kouzlo, ta vůně, toho oleje, toho maziva, toho železa, té oceli. A najednou řeknou, wow, a to je krásný. Děti okamžitě vyběhnou ven, pokladna je zajímavá. Maminka musí brzdit, ještě musíme zaplatit broučku, ale tam je tramvaj. A nebo když přijdou třeba právě pamětníci, co pamatujou ty tramvaje, které jezdily u nás do 74. roku, tak ježiš, tím jsem jezdila, tam jsem vyskakovala, ty mi tenkrát dávali a tak, no. Takže je to ta nostalgie, no.
0: A teď mi povězte, vy jste, když jste byla malá Karolínka, tak taky takhle někde pobíhala s tatínkem, s maminkou a koukala na ty tramvaje a říkala si, je, ta tramvaj.
1: Ono předtím, než jsem se narodila, tak můj tatínek právě na téhle muzejní sbírce tramvají pracoval, takže ano, já když jsem nastoupila vlastně k dopravnímu podniku, tak všichni mě znali jako dceru svého otce, to je ta dcera Pepika, ano. Až později jsem se vlastně vydobila to svoje jméno vlastně a už jsem se oprostila od toho, že jsem dcera svého otce v tomhle tom profesním životě.
0: Máte v tom muzeu nějakou svou tramvajovou lásku?
1: Mám tam svoje berušky.
0: Berušky?
1: To jsou vždycky tramvajky, které já ráda třeba s obdivem je obcházím, když si to jako kontroluji, nebo když mám nějakou komentovanou exkurzi, tak je to tramvaj KT8D5, kterou mám vytetovanou na stehni, moje oblíbená kačenka, anebo s obdivem koukám na náš asi nejvzácnější exponát, což je tramvaj číslo 200, který se říkávalo kdysi Tereska. Že ano, tramvajky zajímavé, co máme právě v muzeu, tak to jsou moje oblíbenkyně.
0: Spoustu z těch tramvají, jestli se nepletu, jste i mohla řídit.
1: Ano.
0: Je tam některá, které se vám to ještě třeba nepovedlo? A po čem sníte a kde to jde?
1: Paradoxně je to zrovna to KTčko, který vlastně končilo v pravidelném provozu v době, kdy já jsem nastoupila k podniku.
0: Takže vy jste se minuli.
1: Takže my jsme se minuli právě v tom, že by jsem na to získala to řidičské oprávnění. Pak ta tramvaj spadla do té muzejní sbírky a už se na to běžně papíry nedělali. Takže v budoucnu mám sen, že by jsem se

0: Karolínou Hubkovou. Už jsme si tady povídali o tom, jaké má ráda ty staré tramvaje, které jsou dnes v muzeu, kde pracuje zejména. A mě by docela zajímalo, jak jste na tom naopak s těmi novinkami. Jak přijímáte to, že najednou jezdí nové tramvaje, nové typy a teď pokud chcete jezdit, tak se na nich musíte učit. Máte ráda nové věci?
1: Nevadí mi, přijímám je. Chápu, že 21. století vyžaduje prostě techniku, která je tomu samozřejmě hodná, uspůsobená a tak, ale když opravdu se přede mě postaví dvě tramvaje, stará a nová, tak půjdu spíš k té staré, ale když je to nezbytně nutné, tak hold na tu novou musím jít.
0: A tu úplně novou, to 52T, to už jste řídila?
1: Musím na to mít řidičské oprávnění a jako jedna z posledních mě to teď čeká v nejbližších dvou dnech, takže vlastně pozítří si jdu dodělat.
0: To jsem se dobře trefila.
1: Jdu dodělávat právě oprávnění na tu Škodu 52T.
0: Takže ve chvíli, kdy se bude ten rozhovor, který teď přetáčíme, vysílat, tak už budete mít ten správný
1: papír. Tak už budu mít razítko a už budu mít to nejmodernější, co v Praze máme.
0: A co tratě? Máte projete úplně všechno v Praze?
1: Já, jak jsem teď 3 roky vlastně byla doma na mateřský, tak mi tam chybí některý ty cancourky určitý, ale já si myslím, že to právě teď jako doženeme v rámci těch cvičních jízd a seznamování s tou novou Škodovkou, takže všechno nové se teď dožene.
0: Znám lidi, kteří mají třeba mapu, plán, třeba MHD na zdi a teď si vyškrtávají, co všechno už si projeli, tak máte něco takového?
1: Ne, nemám. Já ne. Vím, že třeba můj manžel, který je dopravou taky velmi políben, tak si dělá do mapy naopak jako znamení, kde jsou tramvajové pomníčky. Nějaké tramvaje, které jsou odstavené například u dálnice, nebo je má někdo na střeše, nebo tak, tak on si dělá mapičku, kde právě tyhle ty pomníčky byly nebo jsou.
0: Tak o těch pomníčků tam by mě speciálně zajímalo, jak se tam ta tramvaj dostala. Když si jí dal někdo na zahradu, tak tam je ten příběh asi celkem jasný. Pátrá i třeba potom, jak se ta tramvaj tam jako dostala do toho pole?
1: Ne, to většinou v dnešní době už se toho třeba všimnou i média, takže ten příběh, jako jak se tam ta tramvaj třeba dostala, nebo k čemu slouží, k jakému důvodu tam je zrovna, to už se jako všeobecně dneska jako ví. Ale objevují se třeba stále nějaký starý dřevěný Ringhoferovy tramvaje, který se najdou třeba v lese po letech.
0: V lese?
1: Ano, já třeba vím, že v Milovicích v jednom lese tam je vagónek. Ještě jsem tam nebyla, máme to jako jeden cíl z výletů, ale je tam, no, jestli to byl Včelí úl kdysi, nebo něco takového.
0: No, nebo se to někdo postavil jako chatičku tam?
1: Je to dost možné.
0: To by byly taky věci s příběhem.
1: To jsou věci s příběhem.

0: ničí tam přírodu, mm-hmm. dává pryč větve,
1: byl ničitel původně,
0: aby měl krásný záběry a takovýhle věci, jenomže se z toho stal fenomén, těch obdivovatelů dopravy je víc a víc, mm-hmm. už je dostupnější zařízení, nebo jsou fotoaparáty v mobilech, takže dneska už je to takové běžné a z toho hanlivého šotu už je běžné označení pro člověka milujícího dopravu a tím, jak to tak jako ta komunita se rozrůstá, tak jsou i ženy, jsem jedna z nich, znám spoustu žen, které milují dopravu, fotí dopravu, zajímají se o ní aktivně, jsou ženy strojvedoucí, které opravdu jako mají rádi železnici, jsou tramvajačky, které mají rádi železnici, nemají to jako zaměstnání. Takže ano, máme šotoušky.
1: Říká jedna z nich, Karolina Hubková.

0: jste tady naťukla, jak jste byla tou dcerou toho tatínka, který chodil kolem těch tramvají a miloval je stejně jako vy. Jaké jste jinak byla dítě a po čem jste prahla? Byly to hned ty tramvaje a to, že budete řídit, nebo tam byly úplně jiné sny a úplně jiná přání?
1: Úplně na začátku, když se člověk ve školce rozhoduje, co bude, takový ty holčičky veterinářky a princezny, jak chtěla být prezidentka. V těch 90. letech mi to přišlo takový fajn. A potom teda po vzoru otce řidička tramvaje, protože máma byla ekonomka, to nebylo zajímavý pro mě, že jo, takže řidička tramvaje, to bylo hezký, protože táta nás většinou, to vyšlo tak záhadným způsobem, že nás vezl třeba s tou školou někam dál tramvajkou na výlet. No ale když už jsem měla toho rozumu třeba víc, tak jsem chtěla být spíš nějaká kreativní duše, chtěla jsem kreslit nebo něco vytvářet rukama. A pak se to nějak zlomilo při výběru střední školy, nedostala jsem se na uměleckou školu, tak jsem šla studovat chemii, tam mě neoslovila už vůbec a pak nějak jsem se zase vrátila k dopravě, takže jsem tam, kde jsem.
0: A tu kreativitu jste si začala kompenzovat vlastně psáním, ano, a tvořením na těch sociálních sítích.
1: Ano, nějak to tak vzniklo.
0: Já

0: jsem si je pročítala x let zpátky, protože vy ty první fotky jste dala někdy před už 10 let, možná ještě daleko dál. Mm-hmm. Co bylo tím prvním impulzem? Byla to pro vás galerie, nebo už rovnou tam byl ten moment, že to chcete těm lidem ukazovat a sdělovat?
1: Vlastně moje působení na sociálních sítích nebylo nikdy záměrně tomu, aby jsem to ukazovala jako veřejnosti, mm-hmm, a zároveň mi to nevadilo, že to ta veřejnost vidí. Je pravdou, že jak se ty sociální sítě jako vyvíjely, tak dřív ten Instagram byl opravdu jenom jako fotogalerie krásných fotek, upravených s různýma filtrama, už dneska řekneme štílenýma. Ale postupem času jsem si z toho udělala svůj deníček, protože jsem si to samozřejmě i ten svůj Instagram nebo Facebook nebo něco takového otevřela a listovala jsem si i zpětně, co tam mám, co jsem zažila, kde jsem byla. A stal si z toho ten deníček, začala jsem tam právě psát, nejdřív krátký posty, popisky a potom i příběhy, co jsem vlastně zažívala. A dneska by jsem řekla, že už to není o těch krásných fotkách u mě, teda, že ta krásná fotka už je jenom to, co má přitáhnout oko, a nebo mi připomenout, co jsem tam vlastně psala.
0: Je pravda, že když si to člověk teď prochází právě ty roky a roky zpátky, tak tam i krásně vidí, a jak vy se měníte, nejen třeba barva vlasů, jste jich vyzkoušela x, ale jak opravdu jakoby rostete s tím, co vás samozřejmě během života potkalo,
1: ano,
0: a co vás trošku třeba otlouklo.
1: Ano.
0: A mě by docela zajímalo, jaké momenty životní vás třeba nejvíc posunuly. A možná pojďme začít ještě v té době před sociálními sítěmi. Co byly největší, nejzásadnější momenty vašeho života, třeba už třeba v tom dětství, dospívání? Co vás nejvíc modelovalo?
1: Já myslím, že každého člověka asi nejvíc modeluje nějaký ten negativní zážitek. U mě to v dětství bylo úmrtí mýho bráchy. Mně bylo tehdy 10 let, mu bylo 8 let, takže já to teda vnímala dětskýma očima, ale dneska už třeba vidím, že moji mámu to totálně zničilo tenkrát. Já jsem nechtěla mít děti. Tím, jak jsem si zažila tu bolest svý mámy, tak jsem říkala, já to nikdy nechci prožít, já se toho bojím. Potom byla velká snaha o dítě a dneska už teda dítě mám, zaplať pánbůh za ty dary a strašně si ho vážím a ten strach tam je. Ale je takovej, že mě nutí překonávat ten strach, aby jsem ten svůj strach nepředávala na to dítě a to dítě si cítilo pořád bezpečí. Takže to je vlastně to, co já jsem si přinesla ze svého dětství. Dalším takovým bodem bylo třeba moje vztahy, což byly krásné i špatné vztahy, takže to, že já mám teďko nejúžasnějšího chlapa na světě, omlouvám se všem ostatním, určitě jste pro někoho taky nejúžasnější na světě, pro mě je to ten můj Pepa. K němu byla taky dlouhá cesta přes partnera, co jsem měla, který mě doma třeba mlátil, pak jsem měla nevydařený první manželství, což bylo taková zbrklost a snaha o to najít si svoji rodinu, když mi umřela maminka právě. To byl taky skvělý chlap, ale nehodili jsme se k sobě. A o to víc, že jsem si prožila tyhle ty divoký vztahy, tak se zase vážím toho svého manželství. A přijímám to, že se máme rádi, že se milujeme s pokorou a je to dár prostě. Takových je určitě v každém životu spousta bodů, jen je potřeba si uvědomit, že všechno zlé je pro něco dobré.

0: co vlastně se stalo vašemu bratříčkovi?
1: My jsme byli v akvaparku a byli jsme tam teda i s mámou a s výletem jakoby mimoškolních aktivit s domem dětí a mládeže. A máma tam byla se dvěma dětma, s jedním byla, druhý se klouzal na tobogánu, no a spadnul prostě do 4metrové hloubky po hlavě, praštil se tam a byl delší dobu právě pod vodou. Tenkrát se toho snad ani plavčíci moc rychle nevšimli. Přesně už jako nevím. A už to poškození mozku tam bylo veliký, že už to prostě nešlo nějak zachránit.
0: Já si vlastně vůbec neumím představit, jak to vnímá to malý dítě. Jakože najednou se jako něco stane, najednou lusknutím prstu, tam není ten druhý človíček.
1: Já si pamatuju nejvíc tu bolest mámy, ten šílený pláč a příchod do našeho pokojíčka, kde vlastně najednou tam bylo prázdno. Bylo to hodně těžký a jako jsou to vzpomínky, které člověk dost jako vytěsňuje, ale pořád tam jsou. Bylo to před Velikonocema, takže svátky jara, že jo, veselí, to dost to každý čekal. Za mnou jako za 10 letou už chodili ty koledníci a sousedi nás tam jako bránili, ať dneska nechodějí. Pamatuju si to, bylo to takový těžký období, hodně těžký.
0: Jak to zatočilo s vašimi vztahy v rodině třeba?
1: Máma se z toho nedostala jako nikdy, co potom se podepsalo na životosprávě a že o sebe jako přestala zdravotně dbát a spíš se upnula na mě a na práci, než sama na sebe. A nejsem jako lékař, nemůžu třeba říct jako úplně všechno, ale pak se u ní objevila rakovina, kterou jí diagnostikovali až potom, co vlastně zemřela, takže asi jedno s druhým, největší asi ráno takhle, no.
0: To na vás muselo být jakoby strašně veliké břímě, co se na vás navalilo, jako zvládla jste to vždycky sama, anebo jste musela zajít třeba na nějakou terapii nebo někde se z toho jako vybolet? A nebo to třeba byly ty sociální sítě, kam jste mohla všechno jako dát, ulevit si?
1: Tohleto dětské období, ta dětská hlavička to podle mě nebere tak, jako by jsem to třeba brala dneska. Mm-hmm. Jo? Takže ono, jsem to vzala tenkrát tak, že se to prostě stalo, bolí to, ale najednou jako musím jít dál, jo? Tam, nebo nepřemýšlela se nad tím, jestli musím, nemusím. To dítě to bere podle mě jako jinak, no. Ale dneska nedělá mi problém o tom mluvit, protože mám to samozřejmě v sobě, bolí to. Když teď s váma mluvím, tak se klepu, samozřejmě. Ale vím, že je potřeba o tom mluvit, protože s každým slovem, který já ze sebe dám ven, tak je to ulevení od té vnitřní bolesti, od toho pnutí, co tam možná vnitřně někde je, i když ta kůže, ten obal je strašně silný. Už jako...
0: Ocelí to trošku člověka takovéhle zážitky? Jako...
1: Určitě.
0: Ano. Pomůže mu to do určité míry třeba do dalšího života.
1: Určitě, protože potom přijdou, já nevím, nějaký jakoby v uvozovkách řečeno hlouposti, jako třeba, že mě vyhodili ze školy, protože jsem neměla dostatečnou docházku. A to si řeknu, jako ano, škola mi dneska chybí, ale já jsem pořád tak silná, že dokážu si to místo ve světě pořád vydobít i třeba bez maturity. Jo, to, jaká jsem, že jsem silná a dovedu na nějaké věci koukat s nadhledem, protože jsem si zažila třeba i horší věci, mi pomáhá.
0: Mluvili jsme o mamince. Co táta?
1: Táta je skvělý člověk. Kdyby nebyl, tak tady samozřejmě nejsem tak skvělá, jako jsem já teďko. Ale taky nemáme spolu dobré vztahy, bohužel, protože maminka mi zemřela. On si našel jinou paní a já jsem se dostala do dopravního podniku, začala jsem pracovat s těma starýma tramvajema a možná to u něho vzbudilo nějakou žárlivost třeba. A nebo se k němu dostali nějaký pomluvy, kterým on uvěřil. A tím pádem mě tak nějak jako zazděl a už se to nedá narovnat.
0: Vy se jakoby nestýkáte vůbec?
1: Vůbec
0: jakoby nejde.
1: Neviděl svého vnuka, nebyl mi na svatbě a nebyl za mnou v nemocnici, když mi bylo nejhůř a tak. Tak to je takový taky smutný, ale to je život.
0: To je se život stává. A já teď teda mám úplně husí kůži a vůbec nechápu, kde berete tu sílu.
1: Já mám svůj život, svůj svět, svoje lidi, svoje přátelé, usměvaví a každý příjemný člověk, který ho dneska potkám, jako třeba jsme teď tady v rozhlase, což je prostě skvělý, tak mě strašně pomáhá a nabíjí a je to prostě pro mě krásný.
2: Už dlouho víš, že ukrývám přání, co v srdci mám, ze starých fresek z obrazů.

0: Co to násilí v tom vztahu? Jak jste to řešila?
1: Byl v tom samozřejmě alkohol. Ten partner tehdy, když se napil, tak byl hodně agresivní, ale když nepil, tak byl v pohodě. Takže takový to, dítě, on je vlastně hodný, když nepije, to bude dobrý. Pak jsem zase omluvil, držela jsem v tom vlastně 2 roky. Střídavě to bylo krásný období, potom to fakt stálo za prd, ale nemluvila jsem o tom, schovávala jsem to a až vlastně to bylo v období, kdy jsem měla být v maturitním právě ročníku, proto jsem měla ty svoje zameškané hodiny, proto jsem neudělala školu. Dneska, kdyby někdo z těch slečen mi řekl, že zažívá něco, že na ní partner vztáhl ruku, tak jí řeknu, ať okamžitě vycouvá, že to nestojí za to. A když řekne, ale když on je vlastně hodnej, není. To jsou chyby, které já jsem jima už poučená, musela jsem si to zažít, abych tomu uvěřila, ale no, tenkrát jsem byla hloupá.
0: Je pravda, že jsem mluvila už s pár ženami, které si zažily něco podobného a ono to není tak, že najednou přijde třeba velký útok, ale jsou to takové malé postupné krůčky.
1: Stupňuje se to.
0: A pak zpětně si může třeba někdo neznalý říct, tak proč neodešla hned, ale to jsou takové jako náznaky a člověk se právě jako sám uklidňuje.
1: Ano.
0: A co by třeba z vaší zkušenosti mohlo být takovým jako varovným signálem, kdyby si ta žena třeba měla říct tak jako pozor, tady už musíme zpozornět
1: tak těch,
0: a odejít.
1: Těch bodů je strašně vždycky moc. Je důležitý se v tom partnerství cítit jako dobře a to za každý situace. I když třeba přichází nějaká hádka, normální, běžná, o tom, kdo nevydal nádobí z myčky nebo tohleto, tak stejně to musí skončit tím, a vždycky to říkám i manželovi, nesmíme odejít do postele rozhádaní. Vždycky se musíme třeba omluvit nebo si tu situaci vyjasnit. A pokud se to nevyjasní, pokud prostě někdo odejde s prásknutím dveří z bytu a nevrátí se do toho večera, kdy máme jít jako spát, tak si myslím, že to už je špatně. A to je takový ten třeba prvotní impuls pro mě. Zvednutí hlasu, nedej bože, zvednutí ruky, vztáhnutí ruky, to už je ten další, by jsem řekla, jako vyšší stupeň. Ale to, že ten konflikt neorovnat a nechat ho otevřený, tak to je podle mě jako špatně, protože problémy se musí uzavřít nějakým způsobem, jakýkoliv.
0: Jak moc vás ovlivnilo to, že přes ty všechny peripety a že to taky nebylo jednoduché, jste tou mámou, najednou tam máte toho malého Jozívka, vytouženého.
1: Oh. Cesta za Jozívkem to byla, když už jsem si teda našla toho ideálního muže, manžela a cítila jsem z něho, že tady je ta náruč, která mi chyběla od rodičů, že tady je ten domov, který já jsem vlastně neměla a že tady je to bezpečí, to praví. Tak samozřejmě přichází ta otázka toho mateřství. Tam byla ta touha už potom, že chci mít nakonec to dítě, že se na to cítím, že si věřím a že tu sílu na to mám. Ale ono to nešlo. Když to nešlo po nějaký době, tak jsem díky kamarádce si našla specialistu, aby mi zkontroloval, jestli vevnitř není nějaká chyba. Zjistil, že mám endometriózu, takže jsem se dostala do ruk specialistů a ty mi doporučili potom umělé oplodnění. To byl další velký milník v životě, projít právě umělým oplodněním a nějakým způsobem obejít tu nemoc, která by tenkrát šla léčit laparoskopicky s tím, že se může stát, že potom už nikdy nemůžu mít dítě. Takže ano, podařil se první pokus, dítě se na chvilku ujalo, potom bohužel jsem o něj přišla, to byla první rána. Ovšem, jak říkám vždycky s oblibou na mrazáčku, tam mám ještě další embryka. Takže byl druhý pokus a to už je Jozífek, který se taky ujal, vydržel mě v bříšku, ale ne 9 měsíců, ale 7 měsíců, protože moje tělo s endometriózou a s pomačkaným vnitřkem ho tam neudrželo. A Jozífek vykoukl na svět právě o 2 měsíce dřív, takže my jsme najednou měli doma nedonošené miminko a já jsem za ním dojížděla od nás z Rakovníka, kde bydlím, do Prahy každý den. Neměla jsem ho u sebe, bylo to náročný období, ale vlastně bylo pro mě hrozně fajn, protože ta dnešní neonatologie a nedoklubko a tyhle ty lidi kolem malých nedonošňátek jsou fajn a pomáhají se s tímhle s tím srovnat a dávají sílu s tím, že to miminko se dovyvine, že dokáže dýchat potom bez hadiček a sledovat to miminko, jak má vždycky o hadičku, mě bylo hrozně hezké.

0: Máte úžasné miminko, skvělého manžela. Před časem vám vyšla knížka, máte spoustu sledujících příznivců, ale já si říkám vlastně v kontextu toho, co jsme tady teď všechno slyšeli, jak strašně těžce jste si musela vlastně všechno tohleto vybojovat. Jak moc velkou hodnotu má pro vás to, že máte ty sledující, že máte tu knihu, že máte ten úspěch, popularitu nebo slávu, nebo jak to nazvat, jako jak tohle to berete?
1: Já si vůbec nepřipadám slavná, známá jo, protože mě poznávají lidi na ulici, který já vidím třeba poprvé, ale to jsou pro mě dárky za to, co já jsem si prožila. Vždycky říkám, to, co já dám světu, se mi určitě jednou vrátí. A to, že přijde člověk na pokladnu a řekne, ježiš, já mám vaši knihu, nebo těsně předtím, než jsme šli teď na ten rozhovor, jsem četla prostě zprávu, že tady bývalý tvůj kolega byl v porodnici se mnou a vzal si sebou právě deník tramvajačky, tvoji knížku. A nebo takovýhle prostě věci, takovýhle maličkosti, nebo to, že se na mě někdo obrací s tím, že jako mu poradím tramvaj na objednání pro nějakou třeba svatbu nebo narozeniny. To jsou pro mě ty něžný dárky, takový to, že já si vážím toho, že jsem součástí tohohle světa, že si vážím toho, že jsem tady a někomu dělám radost. Já nepotřebuju tuny sledujících, já nepotřebuju být v televizi, já nepotřebuju být v rádiu. Já jsem ráda, že můžu být mezi lidma a že třeba lidem pomůžu s tím, co já zažívám, co jsem si zažila, anebo s tím, jaký mám já pohled na svět. Protože si myslím, že můj pohled na svět, byť jsem třeba mladá holka, tak je už, jako, jak to říct, už jsem leco zažila, ano, tak.
0: Mimochodem, když jsme u té knížky, tak nechystá se náhodou deník tramvajačky číslo 2.
1: Plus tu otázku strašně miluju, no. Protože já jsem měla v plánu samozřejmě velký oči na mateřský, že napíšu další knihu a kolik toho stihnu. Ne, mám vychovaný dítě, který umí poděkovat, za to jsem víc ráda, než za druhý díl deníku tramvajačky. A já ne, že sbírám jako další podklady na knihu, ono třeba jako vznikne něco, ale k tomu zase musí být nějaký nakopnutí, nějaký takový jako, nevím, když to přijde, tak to přijde. Já to nečekám. Chtěla bych, nečekám. Stejně jako přála jsem si mít knihu, když jsem byla malá, stejně jako kolegyně Božena Němcová, která se narodila 4. února, já 5. února. Ale pak jsem si říkala, ježišmarja, vrať se na zem a ejhle, červená knížka existuje a je to neuvěřitelný. Aniž by jsem zatím jako šla cíleně.
0: Když jsme u toho, vy už jste zmiňovala ten svůj přístup k životu a patří do něj nějaké plánování, nějaké vize, nějaké ty sny. Vy už jste tady třeba zmiňovala nějakou tu tramvaj, kterou byste si chtěla řídit, ale jako máte tam nějaké věci, ke kterým jakoby jdete po těch schůdkách cíleně, anebo prostě čekáte, co přijde, co vám ten život přinese a užijete si to, ať to bude, co to bude.
1: Existuje u mě nástěnka vizí, kterou já si dělám každý rok. Já mám papírový diář, miluju plánování, miluju si zdobit diář a psát si do něj a zkoušet si různý typy písma, různý propisky, to je prostě takový moje, to je ta kreativní zase věc, takže si čmáram do diáře a píšu si tam. A na začátku toho diáře mám právě svoji nástěnku vizí. Tam mám svoje sny, svoje cíle. Mám tam třeba, že chci letos vyjet se svojí 120, která škodovkou starou, která mi teď dlouho stála v garáži, protože nebylo jaký řídit, když byl Josífek malej a nebylo na to jako čas. Mám tam třeba, že chci dobře zvládat práci a mateřství, že chci jet letos do Řecka, tam mám, což taky nevypadalo úplně, jako že by letos dopadlo, ale včera při sázení kytiček do záhonku manžel říkal, že asi šáhne do spořícího účtu a že pojedeme do Řecka, že na Šumavu kašleme. Takže říkám, aha, aniž by jsem o tom mluvila, protože já to tam mám zapsaný, on to nevidí, nikomu to neukazuju. A pak tam mám třeba, že by jsem chtěla být při otevírání Václavského náměstí jako tramvajový tratě a takovýhle jakoby i velký, i malý cíle.
0: Říká Karolína Hubková. Moc krát vám za to děkuju, že jste přišla. Mějte se krásně, ať se vám ty cíle hezky plní a můžete si odškrtat.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Krásný den.
2: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu po týdnu zdraví Vítě Troníček, máme tu folková pohlazení. Kdykoliv se někdo někoho zeptá, co je na současné folkové scéně nejvíce v kurzu, pak v nevelkém výčtu osobností a interpretů určitě nebude chybět jméno Epidemie. Dnes už 20letá partička, která začínala jako normální folkové trio na jihočeských žánrových soutěžích, dvě kytary, kontrabas a trojhlasy a prospívané noci na sejšnech u táboráků či ve vodáckých kempech. Dnes už jako čtveřice s bicíma zaslouženě určují tep žánru, ukazují, jak si lze i v tradičně poklidných folkových vodách vydupat vlastní energický sound, jak zazářit i mimo folková pódia a pozor, pořád přitom zůstat srozumitelný i těm nejzarytějším kotlíkářům. Magii skupiny Epidemie se dnes budeme věnovat. Jejich šesté řadové album Do sebe, vydané a pokřtěné v roce 2025 u příležitosti kapelního jubilejna, vás nepochybně přesvědčí o tom, že jde o výjimečné muzikantské a autorské spojení. Vrací

0: Posloucháme novotouvonící album jeho české skupiny Epidemie, šesté v pořadí a jmenuje se Do sebe. Musím přiznat, že nejsem schopen být k ním kritický, protože se známe opravdu od samého počátku a jsem veliký fanda jejich počínání. Pravidelní posluchači folkových polazení vědí, že zde v našem pořadu vlastně nepouštím nic, k čemu bych neměl nějak blízko. Když namátkou vzpomenu na minulé pořady Kapky, Kubu Horáka, Bonsai číslo 3 nebo třeba Fukanec či Žambochy, vždycky odmítám být kritický, haltám a rozumím tomu, co dělají. Ale v případě Epíku to je hlubší spojení. Marien a Epidemie se totiž spolu poprvé potkali na konkurzu festivalu Zahrada v Jihlavském divadle na Kopečku někdy v roce 2004. Dvě vyklepané a vykolené začínající kapely před porotou a od prvního okamžiku mezi námi fungovala chemie. Jeli jsme spolu na vodu, absolvovali mnoho výletů, prospívali mnoho nocí i silvestrovských. Prostě stejná krevní skupina. A taky zdravá soutěžní rivalita a zkoušení jiných směrů, vzájemné porovnávání a výměna zkušeností, vše v nejhlubším přátelském duchu. Upřímné fandoství a muzikantské kamarádství a pošťuchování. Ostatně jsem kmotrem jejich prvního alba. To jsem normálně přes líčku na pódu, co by krvelačný doktor operoval a album vyndal ke zděšení diváků z jeho útrob. Zažili jsme mnoho. Jednou nás přeslička vytáhl na Tofány, jak se tam teďka jezdila olympiáda. Z posledních šíleností loni na jaře jsme spolu sami pluli po Pastvinské přehradě na paddleboardech. Myslím, že byl ještě březen a kolem pluli ledové kry. No, to se mi pak těžko hodnotí nové album. Zatímco hudební kritici a publicisté oceňují Epidemii za progresy v muzice a jejich energii, já oceňuji naopak to, že i když se jim povedlo doplout do vod profesionální hudby, pořád zůstávají věrni tomu, co je ve folku nejdůležitější. A to jsou krásné melodické písně s velmi chytrými texty a obsahovým sdělením. Žádná výplň, prostě touha něco sdělit a prospívat se životem, tak jak náš věk přináší různé zkušenosti a mění pohledy na svět. Na nic si nehrát a jen hrát. Být věrohodný a žít muzikou a pro muziku. Jak snadný recept nejen k folkovému úspěchu.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že mám mě tak rád, sotva bych opřel.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síl, tužku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z Táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písňové nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chandré, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folk rocku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tematickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla. A o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět se hrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší postcovidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Helešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, byť zvukově chlupatější než moderně vymazlané nahrávky Dalibora Cidlinského v jeho studiu Epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. Ale tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

láká mu téct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš. Na jednou ruce tě touží.

Nemá cenu modrovat o tom, jestli epíci na novém albu do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel. To album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to Přesla asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté pubertačky, jako 50-tník, to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešením v playlistech proudových rádií, protože není pravdou to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle otepíku, mnohem menší šanci se prosadit.

0: A to bylo moudro otce Fura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky, ono. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomuhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. A to není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí, Epidemii zasažen Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví a moc ráda Alena Zárybnická. Mám před sebou na 4 listech papíru velikosti A4 1000 otázek. Chci se zeptat, co je pro mého dnešního hosta samet, jak důležitý je instinkt, jestli jeho oblíbeným jménem byla svého času třeba a teď v uvozovkách Vlasta, kde můj dnešní host nebyl, kde by chtěl být, témata, která nefotil a téma, které hodlá fotit v budoucnosti. Mým hostem v záletech je fotograf Jan Šibík.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: postuli na webu Jana Šibíka první větu zní: podnikl na 250 reportážních cestách spoustu fotografií z celého světa. K tomu je třeba přičíst stovky reportáží, které pořídil v České republice. Dlouhou dobu pracoval jako vedoucí fotooddělení a obrazový redaktor v časopise Reflex. Uspořádal desítky workshopů reportážních fotografií jak v Česku, tak v zahraničí a získal nespočet fotografických cen. První otázkou se ptám, co je pro vás, Jane, Samet? Dobrý den a děkuji, že jste přijal pozvání do Záletu.
1: Děkuji, že jsem byl pozvaný. Samet, no, to je to hezký, co jsem prožil, možná nejhezčí. To je to, co mi nastartovalo, protože Samet je pro mě symbol revoluce. Mě vlastně ta revoluce ukázala směr, kterým chci v té fotce jít, že chci fotit události, že chci být vlastně součástí těch událostí. Je tam zároveň v tom nějaká dramatičnost, strach, protože nevíte, co se vám stane. No a s odstupem mnoha let si čím dál tím víc uvědomuju, jak ty fotky z revoluce jsou důležitý. No a zároveň je to moje nejdůležitější kniha, kterou jsem si sám vydal. A vždycky, když je výročí toho 17. listopadu, tak si to připomínám a lidi si ji znovu objednávají. A sám pro sebe si říkám, jestli vlastně vůbec šance zažít něco podobného, myslím, emocionálně, co jsme zažívali, no. A v zápětí si musím odpovídat, že ne, že to bylo jenom jednou.
0: A vlastně tomu předcházela i vaše návštěva v Berlíně. Vaše fotografie z té, nebo řekněme, pádu ikonické berlínské zdi.
1: No samozřejmě, protože berlínská zeď padla týden před naší revolucí. Já jsem fotografoval i ty demonstrace, které předcházely té revoluci od 21. srpna 88. Teď jsem se nepřeřekl, 88.
0: Ano.
1: Ty informace jsem získával tak jako všichni, kteří to zajímali na těch rozhlasových stanicích Svobodná Evropa, Hlas Ameriky. No a tam najednou prostě byla zpráva, že vlastně pro občany NDR je umožněn vstup do západního Berlína. No tak jsem sednul na první vlak a odjel jsem tam. Jenom jak si mi nedošla ten detail pro občany NDR, protože jsem přišel na první přechod, tak mi bylo řečeno, no vy potřebujete vízum. To jsem neměl, šel jsem na druhý přechod, nepustili mi na třetí. No, když je člověk mladý, tak to zkouší pořád. Teď už bych asi čtyřikrát to neskoušel a na počtvrtý mi to prošlo, že jsem vlastně tím davem, který se hrnul do toho západního Berlína, jsem prošel. Oni ještě říkali, ty celníci, vytáhněte pasy. A vím, že náš pas byl úplně jiný barvy. A také jsem prošel. Protože ono to zajímavé, to akční se dělo z toho západního Berlína, protože tam je nějaký pásmo asi 100 metrů a z té druhé strany se nedělo vlastně nic. Takže pokud člověk chtěl udělat ty ikonické fotky, jak ty východní Němci, Berlíňané si tam vzali ty krumpáče a kladiva a začali ničit tu zeď, která teda opravdu byla fest, ale přesto ji vlastně zbourali, tak musel člověk to fotit z té druhé strany.

0: Jan Šubík, fotograf, můj dnešní host v Záletech. Připomínáme rok 1989 a ono legendární fotografii. Říkáme správně, na titulní straně je Helena Vodenková?
1: Ano, přesně tak.
0: Jasně, že to v ten moment byla pro vás neznámá, tehdy tuším 20-letá dívka.
1: 18-letá, nádherná dívka, ano.
0: Nádherná dívka. Když jste se proti ní postavil, vnímala ona vlastně, že ji fotografujete?
1: To nevím. Hmm? Jenom vedle ní ještě stála sestra. A já instinktivně jsem si vybral hezkou dívku, studentku a svíčku. Ono v té době to bylo patetické a mě dlouhou dobu ta fotografie připadla patetická, až lehce kýčovitá, ale s odstupem doby a vývoje v naší společnosti najednou mi ten patetismus přestal vadit a tu fotku jsem začal mít rád a ona začala vlastně plně vyjadřovat ten velvet, ten samet, o kterém jsme se bavili předtím. Takže když jsem se díval na ten negativ, tak jsem ji vyfotil pouze dvakrát. Takže já jsem v ten okamžik neočekával, že by z toho mohla být takováhle něžná fotografie, protože logicky, kdyby mi ta situace připadla silná, tak těch záběrů jsem udělal o několik víc. Já jsem ji registroval na Facebooku, dokonce jsem si všiml, že jednu dobu ona tu moji fotografii používala. A já, když jsem měl velkou výstavu právě tu k té vydané knize Revoluce 89, tak mě tu výstavu uváděla moje bývalá kolegyně z Reflexu Pavlína Wolfová a já jsem jí o tomto příběhu říkal a říkal jsem jí, mě tak jako trochu blbý jí tam pozvat, protože přeci jenom bez jejího souhlasu ta fotka je na titulní straně knihy, byla hodněkrát publikovaná v časopisech, nikdy jsem se jí na to nezeptal, jestli jí to vlastně vadí, nevadí a to. No a najednou je teda ta vernisáž. Ještě tam byl pan Hešl, který mi to vlastně jako spolu uváděl s tou Pavlínou Wolfovou a já už teda jako, že už teda jako ať ty lidi, že už těch, že povídání bylo hodně, ať jdou na ty chlebíčky a mi říkají, ještě počkej, moment a teď najednou ona se objevila a já jsem, to bylo poprvé, když jsem ji uviděl. Byla to emoce, obrovská emoce, jak to ta Pavlína vymyslela, jak ji tam jako dostala, tak to jsem ji poprvé viděl naživo a teď tam uplynulo, ta výstava byla k 30. výročí revoluce, uplynulo 30 let a ona ty krásný rysy v tom obličeji má do dneška. Mám právě fotografii společně vyfotografovanou z té vernisáže před tou její fotografií, tak to byla velká emoce, kterou jsem zažila, kterou mi připravila kamarádka Pavlína. Děkuji za to.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je dnes fotograf Jan Šibík. Teď dovolte, jestli bych se mohla dotknout profesionální deformace. Jaká je profesní deformace fotografa?
2: No, fotograf, který fotografuje, nebo hlavně jsem fotografoval ty války a ty velmi dramatické věci dříve, teď spíš to sociálno. Já bych vlastně uvítal, kdybych byl deformovaný tím, že se mi to nebude tak jako dotýkat a kdy se víc budu moct zaměřit na úhel záběru a kompozici a symboliku. Ale mě se to dotýká pořád. Já se toho jaksi nedokážu zbavit, když ta situace emocionální je. No a ten žánr, který fotografuju, ty reportáže, ty lidi, kterým přicházejí o své nejbližší a to, tak to jsou tak silné emoce, že to je pořád dokola a vlastně se toho zbavit nedovedu. Takže příliš deformovaný nejsem, i když bych to uvítal. Pro tu samotnou fotku, pro ten výsledek, pro to, aby se mi podařila aspoň někdy udělat nějaká jedna fotografie symbolická, ve které je všechno, ke které už není potřeba žádná popiska a vystihuje prostě tu konkrétní událost.
1: Když řeknu, že pro mě je fotografie nejlepší zbraň v pravém slova smyslu. Rozumíte mi? Budete mi to vyvracet? Pojďme chvilku diskutovat na tohle téma.
2: Zbraň to bezesporu je. Je potřeba dodat, že míru milovná.
1: Právě.
2: A ta fotografie má neuvěřitelnou jednu výhodu na rozdíl od videí, od natočených drastických záběrů, který vy vidíte. Může tam být ten zvuk, to určitě, takže i jakoby něco slyšíte, ale ono to uteče pryč, když to ta fotografie stojí. A pokud v té fotografii je ta symbolika a z té symboliky vám mrazí, tak může mít efekt na plno lidí. A teď bych vlastně to, co jste řekla, tak by víc fungovalo, kdybyste to dala do minulého času, když ještě jsme vlastně jako neměli možnost těch videí a těch válek v přímém přenosu, tak ta fotografie často plnila často i informativní zprávu, jsou známy ty příklady, kdy údajně některé záběry z vietnamské války zkrátili údajně tu válku o půl roku, protože ten účinek těch zastavených záběrů, který oběhly svět, všechny ty časopisy, které tenkrát byly na vrcholu, byl tak velký, že to s veřejným míněním udělalo natolik, že třeba mohlo dojít k tomu zkrácení těch válek. Zároveň musím dodat, že takovou sílu fotografie v dnešní době už bohužel nemá. Ale pořád si uchovává to, že pokud ta fotka je zajímavá, je symbolická, podaří se vám tam do ní dostat toho víc, než jenom ta informace, což samozřejmě není vůbec snadné. A proto na to potřebujete třeba těch 220 tisíc záběrů. Tak tenhle ten účinek pořád v nějaký podobě je. No a teď

jak to dostanete do těch lidí, když ty mobily, ty lidi jsou, oni jsou líní si ho otočit i horizontálně, aby to měli dvakrát tak velký, oni ho nechávají jenom vertikálně, takže to tam opravdu 2×3 cm. No tak máte dvě možnosti, výstavy a ty knihy. Na těch výstavách jsou prostě ty fotky velký a ty lidi mají možnost pocítit ten účinek velké fotografie. Včera jsem byl na úchvatné výstavě Karla Cudlína o Izraeli, židovské synagoze. Všem doporučuju. Karel Cudlín je jeden z nejlepších, největších dokumentaristů a to, jak co se mu vlastně podařilo za ty cesty v Izraeli vyfotit, je uchvatný. Běžte se na tu výstavu podívat, má tam obrovské fotografie. Ten účinek je velký.

0: Posloucháte Zálety, mým hostem je dnes fotograf Jan Šibík. Jenom teď maličko odbočím, když dovolíte, a musím se na to zeptat, protože i já mám svoji profesionální deformaci a tou je meteorologie. Proč se, já si to tedy fyzikálně dokážu vysvětlit, fyzikálně, ale teď z vašich úst, proč je prostě důležité pro dobrou fotku dobré světlo?
1: Je to zcela zásadní. Když někdo fotografuje krajinu, tak je to alfa omega všeho, protože ty lidi vědí ty místa, odkud jsou ty nejlepší pohledy, a vyhrává ten, který tam je v okamžiku, kdy zaprší slunce do toho a udělá to duhu. Dlouhou dobu jsem vlastně tohle podceňoval, ale kdy je nejlepší světlo, to my velice dobře víme. To je brzy ráno.
0: A pozdě večer.
1: A
0: před západem.
1: Ano, pozdě večer až do soumraku a vlastně ještě začátek té tmy, kdy ještě ta obloha je modrá než černá. Ano, já jsem to samozřejmě tohle věděl, a říkal jsem si, no tak to je hlavně pro ty, kteří fotí tu krajinu, já fotím jako lidi. Pak jsem jezdil do Afriky a bylo to tak, že jste v Sudánu, jste tam v nějakém stanu, nevyspíte se, protože v tom stanu je 40 stupňů, převalujete se vedle, máte kamaráda, který chrápe, tak to taky nejde, a zaberete ráno, kdyby člověk měl fotografovat. Pak najednou vlítnete ze stanu, že jste promeškali tu dobu toho svítání, kdy to světlo je úchvatný. No a pak jsme fotografovali přes poledne, kdy v té Africe prostě není vidět těm lidem do očí, protože jak jsou v důlku, slunce ze zhora. No a pozdní odpoledne padnete, protože už nemáte sílu. A zase vlastně promeškáte ten západ, který je fantastický, protože to dělá, to světlo je plný, ty barvy hrajou a já fotím barevně, dělá to ty dlouhý stíny, které jsou výtvarný. No, takže dost dlouhou dobu trvalo, jsem si tohle uvědomil. Dělám workshopy, kdy vozím lidi na zajímavý místa, do Indie, na Kubu, Jeruzalém, Istanbul a tak. A velice často teď tomu podřazuju, za prvý koukám na předpověď, tak tam většinou v těchto zemích to slunce je, tam je to jako jistota. To když není, tak to je spíš jako zvláštní. No nicméně koukám se, kdy vychází, že jo? A když třeba jsme na Gátech ve Varanasi, tak tam to světlo je zcela zásadní. Tak hold se stává v 5 hodin, fotíme od 5 do 7:30, pak teprve snídaně, pak přes poledne, když to světlo není zajímavý, tak lidi odpočívají nebo vybírají a tohle, a pak zase jdeme pozdní odpoledne na to. Světlo fotce dokáže neuvěřitelně pomoct. Teď před 3 dněma jsem se vrátil z Kuby, kde ta situace je fakt jako teď jakoby drsná. A vy, když tu situaci, kdy ty lidi mají hlad a dokonce střední třída má hlad, tak vyfotíte to a teď ty některé dny bylo zataženo. Tak je to takový obyčejný. Najednou, když jako máte podobnou situaci, dobře rozložený figury, a teď je tam najednou to prudký slunce, který ještě udělá stín, tak ta fotka je daleko, daleko silnější.
0: Plastičtější.
1: Myslím, že světlo je jedna z nejdůležitějších věcí, která vám může u té fotky pomoct. A moje velká chyba byla, že jsem si dlouhou dobu myslel, že to je hlavně pro ty, kteří fotí krajinu. Pro jakýkoliv žánr fotografie světlo je zcela zásadní věc. I pro reportážní fotku.
0: Jan Šibík je mým hostem v Záletech.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni,

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mimo stem záletech je dnes fotograf Jan Šibík. Vy jste to zmínil v jedné odpovědi. Byly to války, důležité okamžiky, katastrofy. Teď se přesouváte spíš k těm sociálním reportážím, ale dívám se na váš web a vidím, že Jan Šibík fotografuje i svatby. Jaká je svatební fotografie od Jana Šibíka?
2: Reportážní, autentická, chci zachytit atmosféru toho dne. Já vím, že tam je velká konkurence, takže ty fotografové vlastně berou cokoliv a přistupují na cokoliv. A já tady, to mám jenom takový jako doplněk. A mám sám jakoby podmínky. Jedna z těch hlavních podmínek je, že já s těma lidma, s těma svatebčanama, chci strávit celý den. Mm-hmm. Přijdu tam brzy ráno, když ještě nevěsta skoro vstává, když ještě není úplně jako princezna a teď se zkrášluje a já pořád fotím a jsem tam vlastně až do večera, takže to je moje podmínka, že jsem s nima celý den. Pak mám podmínku, že já jako chápu, že já se snažím ty fotky dělat jako reportážně. Chápu, že pro ty babičky musím udělat ty celkovou skupinu a ty skupinky, tak ano, vyhradím si tu nějakou dobu, když vlastně skončí ten obřad, že udělám ty skupinky, to nějak prostě přetrpím, chápu, že musím, udělám tu společnou fotku a pak řeknu, a teď už jenom reportážně. Ale nejsem ochoten dělat takový ty různý, co občas chtějí různě ty podvazkový pásy na mech a do toho prstínky a pro mě takovýhle tyhle zhýralosti nedej bože, že potom chtějí, že tu fotku černobíle a nechat jenom červeně tu růžičku, tak to prostě ne. Já mám tu výhodu, že si mi často objednávají jenom architekti, umělci, novináři, ty, který ocení to, že je zachycena ta atmosféra toho dne a oni vlastně jakovýhle fotky i chtějí. Mm. Oni vlastně jakoby vidějí, tady mám nějaký ukázky, mimochodem jedna z prvních svadeb, kterou jsem nafotil, byla svatba Honzy Hřebejka. A byla nafocena tímhle způsobem a Honza Hřebejk byl nadšený. No a pak, ne tak, že v začátku to byly jenom kamarádi. Míra Bosák, Dan Hrubý z Reflexu, tak Milan Tesa z Reflexu, tak a Veronika Bednařová z Reflexu. No a pak teda se začali ozývat i lidi, který jsem neznal. A já k těm fotkám, co se týče té svatby, já k ním mám velký respekt.
1: No jo.
2: Protože vím, jak důležitý fotky to jsou. Minimálně, než dojde ke konci. Ale jsou hrozně důležitý, přeposílají se na všechny známí, jsou na těch sociálních sítích a tohle. Navíc ode mě jsou tam ty fotky, které ty lidi nemají možnost vidět, když ta nevěsta se připravuje a tak. Takže ty lidi to nesmírně zajímá a já k tomu mám respekt, protože to musíte všechno zvládnout a nikoho nezajímá, že ty svatby většinou jsou při tom nejblbějším světle přes poledne, že svatebčani jsou pod altánkem, to teda ve stínu a ty ostatní jsou na prudkým, nepříjemným slunci za altánkem. To se s těma věcma musíte nějak poprat a to je problém toho fotografa. Takže já k tomu mám velký respekt. Zároveň tím vyděláte nějaký peníze, které můžete použít na techniku, na cesty a tak.
1: No
2: a ještě jako jedna věc, tím, že jsem docela vytížený, že dělám různě ty workshopy a sám fotografuju, tak to mám jenom takový doplněk, takže těch svadeb, tak 6x, 8x za rok. Teď za 10 dní právě mám svatbu, po další době, těším se na ní.

0: Mým hostem v Záletech dnes fotograf Jan Šibík. Já jsem možná tak trochu neobratně na začátku vyslovila jméno Vlasta, dala mu přívlastek vaše oblíbené jméno. Vy jistě víte proč.
1: Protože to byla moje žena, s kterou mám skvělýho syna.
0: Já jsem to spíš myslela...
1: A bydlí v Rychnově nad Kněžnou.
0: A já jsem to spíš myslela v souvislosti s časopisem. Vy jste přece pracoval pro Vlastu.
1: Vidíte, ještě ano, ano, ještě jsem...
0: Vaši ženu Vlastu neznám, časopis Vlaste, ano.
1: Vlastně, ano, ano.
0: A vlastně Marie Formáčková tehdy vlastně umožnila vlastně, tuším, nějaké monočíslo. Jak to tenkrát bylo, jenom velmi stručně mi připomeňte.
1: Když byla revoluce, tak jsem v té době 8 měsíců byl ve Vlastě. A ona byla úžasná, já jsem při té revoluci jenom běhal a vždycky do redakce jenom vždycky na pár minut a pak jsem jí říkal, pojďme udělat celý číslo o té revoluce a o těch demonstracích. A ona na to kejvla a vyšla právě zase na titulní straně s Helenou a celý číslo bylo o té revoluci. Tak to už se mi taky nestane, abych obsadil celý časopis. To byla doba.
0: Tak to já jenom na vysvětlenou, aby nezůstala nějaká pachuť v tom, proč jsem si dovolila jmenovat Vlastu a měla jsem skutečně na mysli ten časopis. Tak poslední otázku Záletu vždycky klade umělá inteligence. Já si tu otázku dopředu nečtu, čtu ji až teď poprvé.
1: To jsem teda napjatý.
0: Já. Jene, strávil jste život dokumentováním momentů, které většina z nás vlastně ani vidět nechce nebo na ně chce zapomenout. Kdybyste tu moc měl a mohl z historie lidstva nebo ze své paměti jedním stisknutím spouště vymazat jeden jediný snímek, aby se to, co je na něm, nikdy nestalo, který by to byl?
1: Ono totiž je to je otázka jeden jediný snímek. Jde o to, že ten jeden jediný snímek podle mě takový neexistuje. My jsme mluvili o tom, že možná některé snímky z vietnamské války tu válku zkrátily. Ale že by byl jeden snímek, který by zlikvidoval tu situaci, nebo by vlastně ta situace vlastně jakoby nebyla. Já si dovedu představit, že teď silně cítím, a řeknu to tak dost možná drze, že kdyby se třeba nenarodil Hitler a teď pan Putin, tak kdyby tyhle dva lidi se nenarodili, tak myslím si, že by nám bylo mnohem líp, takže jsem to zkonkretizoval spíš na osoby. Ten jeden snímek takový neznám žádný.
0: Je fajn, že máme svobodu o tom mluvit, souhlasíte?
1: Ano, a doufejme, že si udržíme.
0: Jan Šibík, moc děkuji za vhled do oboru, kterému prakticky vůbec nerozumím, jenom ho nějakým způsobem vnímám. A za sebe si přeju, aby vám počasí nikdy neskomplikovalo to, co chcete vyfotit. Aby vám naopak svatý Petr pomáhal. Potřebujeme ho všichni. Děkuju.
1: Já děkuju.
0: A krásnou neděli přejeme vám všem.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Tři oběti má střelba v islámském centru v kalifornském San Diego a někteří čeští zemědělci chtějí omezit hnojení kvůli krizi na Blízkém východě. Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně i zataženo. Přes den místy přehánky a ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Islámské centrum v San Diego v Kalifornii se stalo terčem střeleckého útoku. Dva teenageři před mešitou podle policie zastřelili tři dospělé muže. Krátce na to byli nalezeni mrtvi v autě nedaleko. Patrně si vzali život. Šéf místní policie Scott Wall případ označil za zločin z nenávisti.
2: Both suspects in this case are deceased.
3: Policisté po příjezdu našli tři mrtvé přímo před vstupem do mešity. Mezi nimi i bezpečnostního strážce, který podle policie svým zásahem zabránil ještě horší tragédii. Útočníci cestou stříleli i po zahradníkovi v okolí, ale nezasáhli ho. Pár bloků od mešity pak policisté objevili uprostřed ulice auto s oběma podezřelými, 17-letým a 19-letým. Oba byli mrtví. Policie spolupracuje s FBI. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, mohou ode dneška podávat přihlášky do kola druhého. Hlásit se mohou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči mohou hlásit, najdou v systému DIPSY. Přihlášky musí podat do 25. května. Skoro tři čtvrtiny zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezení hnojení. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory mezi zhruba 120 zemědělci nebo zemědělskými podniky. Detaily oznámí svaz dnes dopoledne. Co by omezení hnojení znamenalo, popisuje za Zemědělský svaz Michal Procházka.
4: Samozřejmě se to odvíjí od toho, co to znamená pro ty plodiny. Když ten zemědělec bude méně hnojit nebo nebude hnojit, tak ty výnosy v té následující sezóně budou nižší a to zvedne cenu těch komodit a to potenciálně zvedne i cenu potravin.
0: Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení. Vysoké ceny mohou trh zasáhnout, hlavně příští sezónu. Izrael během války v pásmu Gazy hrubě porušil mezinárodní právo a dopustil se i válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečných zločinů se dopustily i palestinské ozbrojené skupiny při útoku na Izrael 7. října 2023 a poté při zadržování unesených izraelských rukojmích. Ve své zprávě to uvádí Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku i skoro jasno. Přes den čekáme místy přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12.
1: Doprava.
0: Na D5C směrem od Prahy se pohybuje nadměrný náklad, teď je to někde kolem Boru. A opatrně na 39. kilometru D10 směrem od Prahy je tam odstaveno nepojízdné auto, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. A z dálnice D55 hlásí řidiči místy mlhy mezi Hulínem a Otrokovicemi. Zprávy končí, Kuba Kaloč je tu pro vás.
6: Ano, a to v 5 hodin a 4 minutky, je úterý 19. května, já vás vítám, posloucháte Vaše ráno na Dvojce, a to s Pepičkem Maršálem. Dobré ráno, Pepičku.
0: Dobré ráno, zdravíme.
6: Který také musel maturovat, a všem maturantům, maturantkám držíme palce, pochopitelně i učitelům, komisi, také to s námi nemáte lehké, nebo jste neměli. Vítám i Lukáše Kamena, dobré ráno, Lukáši. Ten vlastně si prošel takovou noční maturitou, protože seděl chudák za režijním pultem už od 10. večerní, ale za chvilku bude spinkat. Pepičku, jak u tebe probíhala maturita? Asi hladce, ne? Ty jsi byl premiant, velmi oblíbený.
0: Ale bude to na dlouho.
6: Já jsem, aha, tak to ne.
0: Já jsem měl dvě maturity. Mm-hmm. První na gymnáziu, pak mě nevzali na vysokou školu, takže jsem šel vlastně na nástavbu na zahraniční obchod do Reslovky. Mm-hmm. A tam jsem se jako chystal na maturitu, ale mezi tím jsem byl přijat na vysokou školu ekonomickou, aha, takže jsem k té maturitě vůbec nešel. Takže vlastně jsem tu školu jsem vlastně formálně jako nezakončil.
6: Rozumím, ale no.
0: Ale tu maturitu na gymnáziu jsem udělal.
6: Jsem se chtěl zeptat. Tak jo, to zprošel. No já tu mám pár takových samozřejmě maturitních paradoxů v podání vynikajícího, on to byl, myslím, letecký inženýr Murphyho zákony, které se maturity a školy obecně týkají, tak si počkejte, rozhodně vás nebudeme ničím strašit, ale věřte nám, že jsme si prošli tím samým, čím si procházíte v současné chvíli vy, držíme vám palce a nebojte se, prostě ti učitelé, pokud to nejde vše přes Cermat, tak jsou to lidé a myslím si, že mohou být i schovývaví. U mě byli velmi schovývaví. Já vám pak řeknu, jak jsem třeba maturoval z práva. Jo? To, přátelé, to nezapomenu. Tak hezké ráno, za chvíli po písnice.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Nikoliv, jak zpívala Lucka Bílá, žádný party. Já si naopak myslím, že parta ve chvíli, kdy společně maturujete, je dobrá, protože se můžete navzájem podpořit. A ten život samozřejmě je takový, jaký je, a ty zákony schválnosti mají samozřejmě během zkoušky dospělosti hned několik populárních pouček. Zákon o přípravě, přátelé, čím tlustší jsou vaše zápisky, tím menší je pravděpodobnost, že se z nich u maturity cokoliv objeví. Pak je také zákon zkoušejícího. Komise se vás nezeptá na to, co umíte, ale na detail, který jste v textu přehlédli. Klasika. Zákon taháku. Pokud už nějaký tahák použijete, učitel se podívá přesně vaším směrem vteřinu předtím, než ho stihnete schovat. No a matematický paradox. Když se učíte 30 otázek a přečtete si jich prvních 15, to jsem dělal já, s jistotou si vytáhnete 16. Prostě platí, tak se prosím vás naučte i tu 16. Já jsem slíbil, že vám řeknu, jak jsem maturoval z práva. No, seděl tam pan profesor Prášek, vynikající chlap, opravdu musím říct, velmi vzdělaný pán, a leccos nám odpustil. A já jsem dostal otázku práva a povinnosti mladistvých. A přísahám, jak tu sedím, přátelé. Jediné, co jsem řekl, tak mladiství nemůže kasírovat hospodě, ale může obsluhovat, a nemůžou vychovávat malé děti spolu, dva mladiství. To je všechno. Pan Prášek málem omdlel, ale dostal jsem za 4 a musím říct, že už jsem měl odřené ještě půl roku potom. Krásné ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Připomínám, přátelé, že je úterý 19. května, je 5. hodina 14. minutka skoro, posloucháte Vaše ráno na Dvojce a to se neobejde pochopitelně bez předpovědi počasí. Aktuální teploty na Moravě ve Slezsku malinko chladněji mezi 3 až 6 stupni Celsia a mezi 4 až 9 stupni Celsia pak v Čechách. A ta meteomapa je taková strakatá, ale je více polojasné nebo dokonce jasné oblohy než té oblačné. Bude se střídat oblačná obloha s polojasnou i během dne. Na Moravě a ve Slezsku místy budete mít převážně jasno. Přeháňky se mají vyskytnout ve vyšších polohách. S menší pravděpodobností budou provázené i bouřkami a teploty budou pomalinku stoupat 18 až 22 stupňů Celsia, na horách pak kolem 12. A zítřek na Moravě ve Slezsku bude zpočátku polojasno až skoro jasno, to znamená, to počasí se přesune z dnešního dne i do zítřejšího dopoledne. Postupně ale oblačno zataženo, místy se objeví slabý déšť a to jak na Moravě, tak ve Slezsku, tak v Čechách také. Výjimečně zabouří a k večeru pak srážek bude ubývat a teploty zítřejší ještě o stupínek vyšší, 18 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech kolem 13. No a stále platí to, co jsem říkal už včera, já vím, že včera jste mě nemuseli poslouchat, nebo nás obecně, ale má se směrem k víkendu oteplovat, dokonce v sobotu bychom mohli naměřit až kolem 25 stupňů Celsia. Krásné ráno.

What is Love, tak to je 33 let zpět, přátelé, co debutovala kapela Hathaway s touto skladbou a obecně s albem. No ale my se přesuneme do současnosti, do 19. května a já vám řeknu pár názvů filmů, což takhle dát si špenát. Marečku, podejte mi pero, zítra to roztočíme, drahoušku. 4 vraždy stačí, drahoušku.

Světáci a tak dále a tak dále. Iva Janžurová, skvělá, vynikající herečka i komediální, dnes se dožívá 85 let. Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali a ty ses usmíval, až jej budeš opouštět. Tak toto indické přísloví měl údajně doma za sklem psacího stolu jeden z našich nejoblíbenějších herců, člověk, kterého si vážili nejen diváci samozřejmě, ale většina jeho kolegů, Jan Pivec. A tímto příslovím se také celý svůj život přiřídil. Jan Pivec se narodil 19. května v roce 1907. Ještě je dobré zmínit, když už jsem u herců, vynikajícího českého herce Zdeňka Najmana, který se narodil v roce 1928. Asi nemusím tady číst nějakou plejádu názvu filmu, ale Kdyby tisíc klarinetů, Bílá paní, Další prosím a tak dále. No a legendární seriál Jaroslava Dítla o životě a snění řezníka Rudolfa a jeho rodiny, Píseň pro Rudolfa III. Mimochodem v něm účinkovala i už zmíněná Iva Janžurová. Také je dobré zmínit jméno Nicholase George Vintna, který se narodil 19. května v roce 1909, britského makléře a humanitárního pracovníka, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa. Teď už vám popřeju krásné ráno, za chvíli se přihlásí Pepiček Maršálek.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude režisér Jan Svěrák. Nosil nápad na film Pět švestek v hlavě dlouho nebo se zrodil rychle a nečekaně? Je některá reakce, které se obává, nebo to byla sázka na jistotu? Kdo z jeho rodiny se na natáčení nepodílel? A zopakuje se někdy natáčení na katamaránu, nebo stačilo? I na to se zeptám režiséra Jana Svěráka.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo 17:30.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré jitro. Skoro 3/4 oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory, kterého se zúčastnilo asi 120 zemědělců nebo podniků. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci, výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení vysoké ceny. Mohou trh zasáhnout hlavně příští sezónu. Neúspěšní uchazeči se mohou ode dneška až do 25. května hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud je žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim za tuto část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY anebo na webových stránkách jednotlivých škol. Pojišťovnám v loni rostly náklady na léčbu klientů v zahraničí, potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny v loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Lidé si dnes mohou nechat ve Zlíně zdarma zkontrolovat pigmentová znamenka jako prevenci proti rakovině kůže. Vyšetření je zaměřeno hlavně na včasné odhalení melanomu, tedy nejnebezpečnější formy rakoviny kůže. Pokud je melanom zachycen včas, úspěšnost léčby je téměř 100%. Akce pro širokou veřejnost se koná na náměstí Míru, a to od 10 do 17 hodin.
5: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne a večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku, může být i skoro jasno. Přes den čekáme místy přehánky, s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 12.
5: Doprava.
4: Dálnice D4 směrem na Prahu je teď neprůjezdná po vážné nehodě osobního auta na 27. kilometru. Lze to objet přes Dobříš. Na objížďce počítejte s hustým provozem. Na 74. kilometru D1 směrem od Prahy je odstavena dodávka a hlavně kamiony tam mohou nebezpečně vybočovat do levého jízdního pruhu. A z dálnice D55 řidiči stále hlásí místy mlhy mezi Hulínem a Otrokovicemi. To byly zprávy, slovo má opět Kuba.
6: A já děkuji Pepíčkovi, v 5:33 je úterý 19. května, posloucháte stále Vaše ráno na Dvojce, které se přesunulo do své druhé půly, a my se podíváme za chvíli, přátelé, pod ruce restaurátorkám, které opravdu pracují pečlivě jak na operačním sále. Budeme na zámku Kinžvart, to znamená nad Mariánskými Lázněmi, myslím si, že ještě nad obcí Hleč Sebe, a oni tam v ochranných rukavicích a se skalpelem doslova v ruce opravují historickou schránku na nejstarší fotografii, takzvanou daguerotypii. A vydáme se za nimi za chvíli. Teď si poslechneme Nika Kershova. No to je taková, taková vzpomínka na mládí. Klidně si hoďte bačkůrkou. Trsněte si. Hezké ráno.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Velmi opatrně musí postupovat restaurátorky na zámku Kinčvart při opravě kazet, ve kterých jsou uložené vzácné daguerotypie. Jsou to unikátní fotografie ze 40. let 19. století, vypálené světlem přímo na vyleštěné postříbřené měděné destičky. Každá fotka je originál a opravdu neexistuje její kopie. Ochranný skleněný obal už dosluhuje a musí se opravit, aby se fotografie nepoškodila. No a Andrea Štromajerová, redaktorka, byla zjišťovat více.
1: Ona je velmi citlivá na jakékoliv jako otisky prstů, na jakékoliv vlastně jako mechanické poškození, proto vlastně ta daguerotypie je vždy chráněná sklem.
2: Říká Barbara Liesnerová, restaurátorka. Ano. A vaší práci tedy je?
1: Hlavním cílem je vyměnit právě to krycí sklo, které je vlastně, to je původní sklo právě z těch 40. let 19. století. A když ho vlastně tady sundám z té daguerotypie, tak vidíte, že je vlastně nepravidelně oříznuté, ono vlastně to bylo ručně řezaná ta skla.
2: Samotné restaurování se netýká té fotky.
1: S tím samotným obrazem, co se týče restaurování, neděláme nic, vlastně jenom ji lehce ofoukneme takovým ofukovacím balonkem.
2: Abyste ji zbavila prachu.
1: Abychom přesně tak, aby se zbavila prachu, ale jinak vlastně na tu samotnou desku vůbec jako nesaháme a řeší se to uložení.
3: Baru, máme někde ty lozu?
4: Jo, tady.
3: Tak jo, děkuju, já se trošku odleju tady do kádinky, sklíčko. Děkuju.
2: Tereza Cíglerová tady pracuje také na té spodní části, tak ta fotografie byla přilepená?
3: Kovová destička, na které právě daguerotypie, byla přilepená k zadní straně celého toho uložení.
2: Toho obrazu v podstatě, toho, kdybychom si řekli.
3: Ano,
2: ono
3: ano,
2: to vypadá
3: ano.
2: Jako obraz.
3: Ono je to vlastně takový objekt, který se skládá z více částí a samotná fotografie je vlastně vsunuta mezi některé části.
2: A ta byla přilepená, odlepila se a teď vy musíte to lepidlo odstranit?
3: Ano, fotografie byla přilepená původně klihem, to lepidlo už nedrželo, fotografie se v celém tom uložení posunula. Já momentálně odstraňuji lepidlo pomocí speciálního restaurátorského gelu.
2: A v ruce máte, připomíná mi to, jak malý skalpel.
3: Ano, je to skutečný skalpel.
2: Je to skalpel.
3: Je to skalpel, je to oční skalpel.
2: Oční skalpel. A jako se škrabáváte to lepidlo, nebo co s ním děláte?
3: Ano, já si ho pomocí gelu naměkčím, protože ty klich už byl stvrdlý a pomocí skalpelu ho po určitém čase jednoduše setřu z podložky.
2: Pak to přilepíte nějakým jiným lepidlem?
3: Já už destičku zpátky lepit nebudu, destičku vložím do takového rámečku, aby se mi nehýbala.
2: Kastelán zámku Kinžvart Ondřej Cink. V současné době tak restaurátorky opravují tři ty obaly, ve kterých je ta fotografie uložená. Proč jste se rozhodli k restaurování?
5: Má to souvislost s přípravou nové expozice kinžvartské daguerotypie, která je zapsaná na seznam UNESCO. A právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypí už je v obalech, které dožily. A pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu obálku, tu kazetu, ve které jsou ty obrázky daguerotypické metody uchovávány.
2: Nová expozice s daguerotypiemi by mohla být otevřená koncem letošního roku. Ze zámku Kinžvart na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.

0: a vaše ráno
1: na dvojce.
2: Would you dance?

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Tak to byla skladba Pro hrdiny od Enrika Iglesiase, neboli Heroes. Tak všichni hrdinové, kteří s námi vstávali nebo vstávají teď, tak zdravím samozřejmě všechny hrdiny. Je úterý 19. května, 5. hodina, 50. minutka. Aktuálně je spíše na většině území jasno nebo polojasno, občas sem tam mráček a teploty mezi 4 až 9 stupni Celsia, ale nebojte se, ty teploty stoupnou a poměrně výrazně. Má být polojasno až oblačno, na Moravě ve Slezsku dokonce místy skoro jasná obloha, a to i během dne, jen občas na některých místech se vyskytnou přehánky. S menší pravděpodobností píší meteorologové, že i bouřky. A teploty 18 až 22 stupňů, na horách pak v tisíci metrech kolem 12. Zítra Morava, Slezsko zpočátku s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, postupně zataženo, oblačno, ojediněle se objeví slabý déšť. Postupně četnější přehánky a srážky, ale bude se to týkat západní poloviny Čech, výjimečně by mohlo i zabouřit. A k večeru pak naopak ubývání oblačnosti, ustávání srážek a teploty ještě vyšší než dnes, sice o stupínek, ale na příjemných 18 až 23 stupňů stoupnou a na horách v tisíci metrech naměříte nejčastěji kolem 13 stupňů Celsia. Krásné ráno.

0: po uši.
1: No a tady také dochází ke změně, přijde Dalibor, Regí, Dáša střídá, Dáša Nejedlá za režijním pultem Lukáše Kamena. No a já vám jenom řeknu, Halina Pavlovská je připravená, jdeme si rozlomit koláček štěstí.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
4: Dnes má svátek Ivo. A já jsem si hned vzpomněla na Ivoše Šmoldase, s kterým jsem v mládí chodila do literárního kroužku a kterého jsem měla tu čest uvést do showbiznisu. Pozvala jsem ho tenkrát do své talk show Banánové rybičky a on v ní hovořil o tom, jak sousedovi hlídal slepice. Okamžitě po jeho vyprávění vznikl jeho fanklub, který s každým Ivošovým vystoupením sbíral nové členy, kteří Ivoše prakticky donutili, aby se o své historky dělil dodnes. A je to moc dobře. Takže já využívám dnešní příležitosti a vyslovím své přání. Vyprávěj pořád, Ivoši. Svým vtipem hřej nás na duši.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
2: A vaše politika fotbal, to je triumf národního snažení.
3: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
4: Milí posluchači,
2: posuňte se.
3: Poslouchejte Toulky první republikou.
0: Toulky první republikou.
5: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Česká animace dobila svět.
8: Pojďme se setkat s tvůrci.
7: Fantazie bez hranic a ruční práce, která ožívá na obrazovce.
9: Když to není sen, tak co je to?
10: Ta vizuální báseň, cesta náznaků, hledání.
7: Jak vzniká a kam dnes míří?
11: Na začátku vlastně není nic. Vymýšlíš příběh a děláš si k tomu kresby.
7: Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci.
9: Necháme se překvapit.
7: Zítra večer na ČT Art a v i vysílání.
12: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
12: Europoslanci dnes patrně podpoří přísnější kontrolu zahraničních investic. Pojišťovnám v loni rostly náklady na léčbu v zahraničí. Bude oblačno až polojasno v Čechách i zataženo, přes den místy přehánky a ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Evropský parlament dnes bude definitivně schvalovat úpravu kontroly zahraničních investic. Podle návrhu budou členské státy povinny prověřovat zahraniční financování vybraných strategických odvětví.
13: Státy by měly sledovat a konzultovat s Evropskou komisí všechny zahraniční investice, které půjdou do kritických oblastí. Mezi ty patří například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo výrobky, které lze při výrobě zbraní použít. Tím se tak zpřísní už existující systém kontroly, kdy o citlivosti investic rozhodovaly zcela jen členské státy. Europoslanci dnes budou také debatovat o situaci na Blízkém východě nebo rozdávat evropský řád za zásluhy. Ocenění dostane například bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo moldavská prezidentka Maja Sanduová. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
12: Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Hlavní program ho čeká ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z Motoristů a následně i prezidentem Petrem Pavlem. Z programu vedle bilaterálního jednání avizoval ministr Macinka i účast na česko-izraelském podnikatelském fóru. Náklady na léčbu v zahraničí rostou. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé překročila průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná. Tento trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té v loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Podrobnější čísla přibližuje za asociaci její mluvčí Tomáš Pavlík.
14: Rostla i průměrná výše těchto výloh. Oproti roku 2024, kdy byl průměr někde lehce přes 11 000 korun, jsme v roce 2025 evidovali průměr už přes 13,5 tisíce.
12: Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt stavby nové budovy hlavního nádraží v Brně. Tender má překročit částku 1 miliardy korun. Železničáři chtěli soutěž vypsat už v loni. Minulá vláda ale na projekt neschválila peníze. Ta současná s ním v rozpočtu počítá. Stavba začne nejdříve v roce 2028. Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak odčinil 2 dny starou blamáž se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to napravit.
15: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, 2 dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně prvním bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět, opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
12: Další zápas čeká české hokejisty ve středu odpoledne proti Itálii.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
12: Bude oblačno až polojasno dopoledne a večer na Moravě a ve Slezsku i skoro jasno. Přes den místy přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12.
0: Doprava.
12: Dálnice D4 byla chvíli obousměrně uzavřena po nehodě u Dobříše směrem na Prahu, následky odstranili a kolony se rozjíždějí. Kolem 20. kilometru D5 směrem na Prahu opatrně na vozovce leží sražená srna a na 348. a půltém kilometru D1 směrem na Prahu je odstaven nadměrný náklad, projíždějte kolem opatrně. To byly zprávy teď Regí, Kuba a Dalibor.
0: Startuje ranní dvojka.

0: vlastně trojka, vy jste naše spojka. A vy jste prostě nej.
1: No, jsme upravili text, hezké dobré ráno, Regino Jakube.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: No, co budeme dělat?
0: No, asi to, co včera.
1: A, to je?
0: Začneme raním špekem.
2: Vstávat budeme.
0: Když je to teda s brekem.
1: Někdy je to s brekem. Retro kousek baví, tři tečky to spraví. No tak jo. Já začnu takovým malým překvapením, protože připravujeme Litomyšl. A Litomyšl tuto sobotu si připomíná gastroslavnosti dle Magdaleny Dobromily Rettigové. Je tam takzvaná Rajská Open. Bude se soutěžit v rajské omáčce, nebo
2: o nejlepší rajskou.
1: O nejlepší rajskou, no, v přípravě rajské omáčky.
0: Tu dělala babička vždycky s perníkem. Ona ji sladila perníkem, no, strouhaným.
1: No. A výborně ji umí Michal Kocáb. Tak jsme mu včera volali a on říkal, mně stačí, když pustíte nějakou moji písničku. Tak jsem si našel jeho album z roku 1987, které začíná takovou minutovou znělkou. Tak já vám ji pustím, protože myslím, že vám zlepší náladu.
3: Přátelé! Sousedé a krajani, přijeli jsme vám zahrát, tak vítejte na našem koncertě. Zahrajeme vám tu vaši, pane kapelníku, S.

0: Asi trocha Balkánu, že? Neuškodí po ránu.
1: Výborný.
0: Skvělý.
1: Založil kapelu Kocábinka. No, tak tolik taková anonce na naši Litomyšl sobotní, ale teď je úterý 19. května. No a my začínáme ranním Špekem. Těšte se, bude vás to bavit.

0: Špekové ráno na dvojce.
1: Hezký dobrý den, přátelé, 6 hodin 10 minut a já mám pro vás ranní špek, je to slovo, které znáte absolutně na 100%, jenom řeknu, že to slovo se používá jak v oblasti třeba filozofie, tak oblasti práva, tak oblasti matematiky, to je teď hodně populární v souvislosti s maturitami, v lékařství, v biologii, v technice, v umění, ve sportu, zkrátka úplně všude.
2: Reparát, jo, nebo něco takového.
1: Jako reparát. Tak, základní nápověda zní, až se do mě dostaneš, tak to bude paráda. To všechno vyhraješ. Ale mě tak napadá, že já vlastně nesmím nikdy vyhrát. Miluju třeba skláře, bábovku, tak. A potom, když jsme u té filozofie, to je něco pro paní Květoňovou, jsem vyjádření vnějších vztahů, jsem způsob organizace, struktura a vztahy jednotlivých elementů obsahu mezi sebou vzájemně i vztahy elementů vzhledem k vnějším objektům.
2: To je pravda.
3: Mm-hmm. Takže ty už víš.
2: Jo.
1: Takže ještě jednou. Až se do mě dostaneš, tak to bude paráda, to všechno vyhraješ. Když mě napadá, že já vlastně nesmím nikdy vyhrát. Miluju třeba skláře nebo bábovku. To je láska. Potom ta filozofie, já si myslím, že tu složitou větu, kterou jsem absolutně nepochopil, už nemusím opakovat.
3: Ne. Mě taky nepomohla. Já jsem skončil u pece. Tam máš skláře a bábovku. No,
1: jasně.
3: Trouba nebo pec.
1: Uvažuješ správně. Potom, chcete tu matematiku?
3: Mm-hmm. Jo, ta mě hrozně bavila. Ty jsem jenom propadal.
1: Tak mohu být třeba bilineární.
3: Ano.
1: Mohu být konjunktivní, disjunktivní, také Chomského, Gajbachové.
2: Jako už věděl předtím.
3: Tak to jo, tak to už jsem doma.
1: Třeba i v biologii. Kategorizační jednotka třídění půd.
3: Mm-hmm.
1: Jo, to je pedologie, abych to řekl úplně přesně. V umění, tam teda fakt bych vyhrát, tam to není dobrý. V hudbě.
3: Mm-hmm.
1: Ve sportu třeba, to je právě to.
3: Teď jsem to chtěl říct, ano.
1: Ve sportu, no, tam se do mě musíš dostat, jestli chceš vyhrát.
2: A takový ty menší sestřičky.
1: Jo, to je to, já bych...
3: Jo, menší sestřičky, to je...
1: Na Vánoce jsou hodně moje...
2: Pardon, jo, taky na pískoviště, ne?
1: Na pískoviště taky, no. Dášo.
3: No, je to bagr.
1: Je to bagr v peci.
3: Je to bagr v peci.
1: Tak ještě jednou. V té filozofii jsem vyjádření vnějších vztahů. Způsob organizace. Jsem struktura a vztahy jednotlivých elementů obsahu mezi sebou vzájemně i vztahy elementů vzhledem k vnějším objektům. To jste se opravdu takhle učili, Regi?
2: Těch definicie.
1: Aha.
2: Existuje speciální směr, který...
3: To může být jiný pracovník. Ne?
1: A jsem také způsob provedení, podání, projevu, výkladu, sdělení, komunikace. Jsem vlastně způsob.
2: Mhm.
3: Mhm.
1: A taky bývám třeba v některé společnosti bývám špekální.
3: Brzdí, chlapče, brzdí.
2: To zní fanaticky. Když je taky něco na oko, ne, tak je to jenom pro tebe.
1: Ano. Mm-hmm. A někdy třeba to chci, aby to povídání bylo nešpekální.
3: Aha.
1: Jo, jestli chceme povídat, tak... Jen tak.
3: Jo.
1: Jsem nešpekální.
2: A taky ti to věděli včera?
1: No, ale to jsem nechtěl právě, protože chápu, že jste nás třeba včera taky neslyšeli. Tak.
2: No, ale kdo je pravidelný, tak může mít nějakou výhodu.
1: Může. To je to, co bylo včera, je takový můj částečně spolupracovník a částečně soupeř. V tom vítězství teda. Takže vracím se zpátky k té základní nápovědě. Až se do mě dostaneš, to bude paráda, to všechno vyhraješ. I když napadá mě, že já nesmím nikdy vyhrát. Miluji skláře, bábovku a Vánoce. Dvojka@rozhlas.cz, pojďte si s náma zahrát. Já myslím, že víte.
3: Jo, v účetnictví určitě.
1: Mm-hmm. Buďte takový nešpekální.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Jsem přesvědčen o tom, že v 6 hodin 20 minut můžeme náš Špek odhalit, protože je vám jasné, co jsem.
2: No to vypadá, že většina posluchačů je ve Špeku.
3: Je to tak?
2: A dej
3: jo,
2: to,
3: je,
2: a
3: dej je to tak. To.
1: Jste ve Špeku?
2: Myslím si, že jo.
4: 3, 2, 1.
3: Forma.
1: Jo. Jsem forma.
2: To znamená to účetnictví pro forma, ne? Jako výzva
1: před forma.
2: Nějaké zálozhové úhradě.
3: A tak je to, to říká, ne, když je právě něco jenom tak na oko, ne? Že uděláš ano, jako jenom ano, tak pro forma.
2: Pro forma. Hmm.
1: To já říkám v té nové hře pana Smočka. Já tam mám větu, to napsal on. Já se to nepotřebuji vidět, i když možná pro forma bych si to tam měl vzadu prohlédnout. Krásný. No forma, když se do mě dostaneš, tak všechno vyhraješ. Mm-hmm. Ale když nad tím tak přemýšlím, já bych vlastně neměl, nebo vyhrát bych neměla.
3: Ne? Tak nejsi třeba formáček? Přímo,
1: formáček, ne? Protože obsah by neměl nikdy nebo prohrát film? S formou. Mm-hmm. Jak zvítězí forma nad obsahem, třeba na divadle nebo ve filmu, i když film je trošičku jiná kategorie, tak je to vždycky špatný, protože jak nemáš obsah, tak není co? Není nic.
2: Tak když se dostaneš do formaldehydu, tak je to taky špatný.
3: A když režíruje forman, tak je to v pořádku.
1: Je pravda, že formaldehyd mě nenapadne, ale to je nějaká ošklivá věc, ne?
2: No, to je tekutina, do které se nakládá většinou tkáň, jakákoliv.
1: Což běžně děláme doma.
2: No jasně, samozřejmě.
1: Já mám doma, teď jsem koupil kilo tkáně a litr formaldehydu, dobrý den. A co děláš? Já se to tam vkládám. No.
3: Ale napsal co... třeba Milan ze Horních Počernic, když má skupina lidí stejný oděv, tak je to uniforma.
1: Je.
2: Aha,
1: jo,
2: vidíš to.
1: Uni, ano, uniforma. Já už zase, je mi úplně jasný, že zase přijdete na poměrně dost variant nebo spojení tohoto slova, na které jsme nepřišli. Uniforma. Dobrý.
5: Ich forma.
1: Ich forma. To je sice z němčiny, ale používá se to.
3: Je to tak.
1: Že jo, ich forma. Ich formě.
2: Dnes je Špekem systémová forma. Mějte se prima, Tom.
1: Tak děkujeme.
3: Klidně.
1: A jak je to s tou filozofií, prosím tě?
2: To je
1: vyjádření vnějších vztahů, způsob organizace, vztahy jednotlivých elementů obsahu mezi sebou.
3: No to taky.
1: Vztahy elementů vzhledem k vnějším objektům.
3: No a pak ještě taky byla v antice látka a forma. Víš, to se taky
1: pochopili jste, že miluju bábovku, protože to se dělá ve formě, ne bábovka?
2: Jo, jo.
1: A skláři taky často používají formu.
2: No jasně, i slévači asi.
1: No, no, no. No tak formička. Bábovičky.
3: Jo, jo. Lída psala a já taky mám doma skleněnou formu na bábovku.
5: Já taky.
3: No.
1: Skleněnou.
3: Mm-hmm.
2: To neznám.
1: To.
2: Asi proto neznám.
1: A to je teda průhledný.
3: No.
5: Těžký.
1: No těžký, jestli, to musí být hezký.
3: To je hezký
1: že tam vidíš.
5: No. Kde se to meje?
3: Přesně tak.
1: No, špatně se to meje.
2: Vymazat tukem asi, ne?
5: No to musíš.
3: To musíš každou skoro, nebo ne?
2: Aha, já nevím.
1: Ty neděláš bábovku?
2: Člověče, v poslední době ne.
1: Jsi přestal.
2: Někdy ve třech letech, no.
3: Ale ty byli, ty na tom pískovišti.
2: No přesně, že? Bábovičky, ano. No. Dobré ráno, tak filozofický proslov nepomohl, ale bábovka a skláři, jo.
1: Nepomohl.
3: Včerejší obsah se změnil ve formu, takže formičky a formy na pečení, a co taková uniforma, nutí vojáky mít jasnou formu a být ve formě, píše Věrka z Olomouce.
1: Napsal Libor z Chrlic. Vy jste vlastně pořád ve Špeku, vždy připraveni

0: formě. V neděli před půlnocí jsem vám poslal nápovědy na jeden ze špeků s háčkem, tak jsem zvědavý, jestli to tak stačí, anebo to bude chtít dopilovat. Budeme to muset dopilovat, hlavně nám to Libore pošlete ještě jednou, protože v té záplavě e-mailů jsme to v neděli večer nenašli.
1: Jo, tak asi. Jsem se svými 6 sestrami součástí jednoho českého divadla, zkrátka je Sema Špek.
2: Jasně.
0: Sedm malých forem.
2: Ano.
0: Děkuju, další připomínka krásně.
2: Obsah ve formě, ráno je v normě. S pozdravem Pavel Sirovátka.
0: Včera jsem byla líná vstát a dnes, abych nevyšla ze špeku, tak špekálně píšu. Špekálně, ale na 60+.
1: Víš, to velmi formální dopis. Forma Jana Kvilda, ročník 47.
0: Forma. No, 47.
2: Tak nevím.
1: Za rok.
0: Příští rok.
2: Jestli jsem dneska ve formě, ale vstávat do práce budu muset. Lenka.
0: Blanka, taky forma. Vidím, že vám ta formální představa zadávání špeku nevadí.
1: Dobré ráno, dnes je to forma po včerejším obsahu. Zdravím maturující maminku paní Reginu. Zpráva z maturit v Hořovicích. Pondělí 100% úspěšné. Věřím všem i na dnešní den. Marie z Berouna, nyní předseda maturitní komise v Hořovici.
2: Yeah.
0: To by chtělo, a nemohl by maturovat tady
1: teď
0: syna.
1: Teď mi to taky napadlo, Marko, že bychom to tam trošku co podmázli.
0: Cinkneme to trošku v těch Hořovicích.
2: Zastavil tam na to přeskoušení. Děkuju za podporu.
0: To asi nejde, vy.
2: Asi ne.
0: Nemůžeš maturovat jinde. Dobrý den, vy to tady máte, tak prý takový volnější. Já bych to odmaturoval radši u vás tady.
1: Prý píšete do týraní dvojky.
0: No, že by to šlo?
1: Podpůsobá maturita.
0: Tak jo. Tak se těšíme po zprávách, zase na vaše zprávy. Děkujeme.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré jitro. Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co z Pekingu odletěl americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství. Prezidenti Vladimír Putin a Xi Jinping se naposledy setkali v loni v září a vzájemně se označili za přátele. Izrael během války v pásmu Gazy hrubě porušil mezinárodní právo a dopustil se i válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečných zločinů se ale dopustily i palestinské ozbrojené skupiny při útoku na Izrael 7. října 2023 a poté při zadržování unesených izraelských rukojmích. Ve své zprávě to uvádí úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Neúspěšní uchazeči se mohou ode dneška až do 25. května hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud je žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim za tuto část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY anebo na webových stránkách jednotlivých škol. Lidé si dnes mohou nechat ve Zlíně zdarma zkontrolovat pigmentová znamenka jako prevenci proti rakovině kůže. Vyšetření je zaměřeno hlavně na včasné odhalení melanomu, tedy nejnebezpečnější formy rakoviny kůže. Pokud je melanom zachycen včas, úspěšnost léčby bývá téměř 100%. Akce pro širokou veřejnost se koná na náměstí Míru od 10 do 17 hodin.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, dopoledne a večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku, může být i skoro jasno. Přes den čekáme místy přehánky, s menší pravděpodobností se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12.
0: Doprava.
2: Na 237. kilometru D1 směrem od Prahy leží na vozovce pneumatika a nebo její části. Dávejte tam pozor, náhle se tam brzdí a vybočuje. Z D1 hlásí řidiči mlhu mezi 240. a 270. kilometrem a stejně tak i z dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. A na 28. kilometru D2 ve směru na Brno havarovalo nákladní auto. Místem s opatrností projedete bez významnějšího zdržení. Zprávy končí, slovo mají opět naši milí, vlastně nejmilejší ve vedlejším studiu.
3: Josefe. Děkujem, ano, jsme tady ve vedlejším studiu a přišlo nám od Evičky Hruškové s Janem Přeučilem krásné připomenutí toho, že mají skleněnou formu na bábovku po babičce.
4: Přinesu ukázat, ještě dodává Eva. A potom taky poslal skleněnou formu na bábovku jako fotografii Michal a napsal k tomu, zkouším vám poslat obrázek formou transformace.
3: Ještě transformace, další použití slova forma. Dobré ráno, nám napsala Mirka. Trošku mám zpoždění, spadl mě kartáček na zuby do umyvadla.
4: Situace.
3: Situace. Tak si dáme Lenku Filipovou a hned jedeme dál, protože to je e-mail úplně plný samých vašich neformálních odpovědí.

0: Je 6 hodin 37 minut, milí posluchači, moc děkujeme, že nám píšete. Třeba Evženie napsala, myslím, že mám zrovna formu.
1: No to máte, jasný, rozhodně.
0: Tak to je. Hledali jsme totiž slovo forma.
1: Napsala taky Vlaďka z Valašského Meziříčí. Ve škole jsme psali za trest formátky. Byl to formát papíru A4, popsaný hůlkovým písmem velikosti 5 mm. Když jsme je nedonesli, počet napsaných papírů se násobil. Dostala jsem se jednou k číslu 16 kusů. A věřte, popsat za noc 16 takových listů byl pořádný trest. Zdravím tímto všechny účastníky střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.
0: Formátky? Bára nás zdraví z D1 cestou do Brna. Tak mám tedy, držíme palce, aby cesta byla klidná. Dnes jsem forma, milá dvojko, trojko. Báro, dobrá jste.
2: Na to, že po ránu nebývám ve formě, tak dneska mi to seplo. Je to forma. Špekáčci. Gabriela, krásný ročník 2006.
1: Hezky, to je krásný.
0: A Zuzana Kovandová poslala polštář, fotku polštáře. Já vám to popíšu, tam je forma na bábovku a v tom leží prase. Hele.
1: Ty to zaslo.
2: Tak teď mám zasnu monitor. Si vytrh kabílk. Kabílek.
1: Je
2: jo, takhle, že jsem ve formě. Jo.
0: Jsem ve formě.
2: Doslova.
0: A tam je prasátko.
1: To je takové uklidňující, že uklidňující. Jak se dá sportovat jednoduše, lehnout si do formy. Napsal taky Josef k tomu formaldehydu. Formaldehyd se nepije, i když u nás v biologickém kabinetě toho byly plný sklenice s hadama a tak. Některé byly ale podezřelivě. Podezřelé, ano, to je to správné slovo, poloprázdné. A od kabinetu měl klíče jen profesor Hlavsa a jeho kámoš školní.
2: Školník.
0: Školník
2: měl od všeho.
0: Prej byly podivně prázdné, no podezřelé prázdné. Prázdné. Jsem od Olomouce, dobrý ročník 1965. Hurá, si forma, ale není tady podpis, ale to je dobrý. Jsem od Olomouce prostě. Tak děkujem.
2: Hele, základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice, píše magistra Vladimíra, dobré ráno, je to forma, dnes je to rozhodně nešpekální.
0: Ano, ano, takové, neformální. Myslím, že by to mohla být forma taky Karel, no všichni jste úplně senzační.
1: A taky formeláky, neboli špekeláky, připomíná Richard.
2: Je.
0: Formela to byla ta, ne, modelína.
2: Formeláci.
1: Jo.
0: To je modelína.
1: No, plastelína. Plastelína, no.
0: No. Formela.
1: Jo.
2: Formela.
0: Německá, že jo.
2: Formela z formeline. No, to je divný. Necháme to být. Já.
1: Ale to by mohla být hezká písnička. Bohužel, ty to umíš.
2: No, to bylo jak Chobotničky z druhého patra. Ano, ano. Něco podobného, ne? Formeláci.
1: Jo.
0: Ano, je to tak. Ono to vlastně to byla propagace, to byly zajímavé, protože i formela, teda Chobotničky byly v kooperaci s německou televizí, že jo? Nebo s Rundfunk nějakým. Z vlaku do Týniště nám píše Jirka 1969. Tradičně. Ale vy píšete, že píšete tradičně z vlaku do Týniště. Napište nám, jak si z jakého místa jedete do Týniště. Všechny cesty vedou do Týniště? Možná, možná jo.
2: Já už vím, Lucie Postrach ulice.
1: No, ano, tak se tam jmenovalo. Jo.
0: Dneska je to legrace. Jana, 1976, ručníček. Dneska jsem forma.
1: Od dubna bydlím ve 4. patře bez výtahu. Pomalu v ní začínám být. Počítám, že do prázdnin ze mě bude druhý Messner. Vstávat, nějak se sformovat v koupelně a do práce. Michal Zlíšně.
0: Sformovat, ano, to se taky používá. Napsal Kuba, píše, trefil jsem to, forma nesmí nikdy vyhrát nad obsahem. Jsem forma, milá trojko z dvojky. Kubo, správně.
2: Dneska jsem špek vzdal, ani jsem nevstával z postele. S pozdravem, Standa. Dík, Stando.
0: A taky Jan 1973, Jan Suchý. Zase forma nesmí být nad obsahem. Ano.
1: S plnou pusou bábovky píšu a jdu si zacvičit, ať se dostanu do špeku. Forma, krásný den, Iva ručník 68.
0: Paráda. 6 hodin 41 minuta, posloucháte Radní dvojku, teď jsou tady Beatles.
3: Je

0: 6 hodin 43 minuty, přišel nám takový zvláštní e-mail, já přesně nevím, komu je určen. Dobré ráno, mohl by profesor Netřeba vysvětlit, proč je alobal tak nepříjemný při kontaktu s plombou? Pane profesore, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: To byl asi překlep.
1: Jo.
0: Já myslím, že to je automatická oprava, že když píšete doudleba, tak...
1: Tak
0: to...
1: je netřeba. Většinou. Ale nevím, proč se smím.
0: Taky nevím. Jinak posluchač se podepsal, bolík, zoubek.
1: Mm-hmm. No tak já bych z začátku raději řekl pár vět ke složení toho amalgámu. Jde o slitinu rtuti se stříbrem, mědi a cínu. V poměru jeden díl rtuti, to si klidně zapište, ku jednomu dílu ostatních kovů. No a v zubní plombě pak by mohlo být až 40% rtuti. Dříve se to tak dělalo, proto jsou ty plomby považované za nebezpečné nebo jedovaté.
0: Jsou perfektní.
1: No ale ta... No drží 40 let?
0: Mě, ano.
1: Mě teda když už, tak mě vypadne rovnou celý zub.
2: Ty jsi jich měl hodně, těch rtuťovitých? Hmm.
1: No a ta rtuť je úhlavní nepřítel hliníku, neboli hliník je úhlavním nepřítelem rtuti.
0: A proč?
1: I žaludku. No to vám vysvětlím, to vám vysvětlím. Já jsem zkoušel pašovat třeba 2 kila rtuti v žaludku, abychom s kolegy měli dostatek laboratorního materiálu a opravdu mi nebylo dobře. Ona ta rtuť je těžká, takže mi bylo docela těžko. Ale a také je teda velmi jedovatá, což se na druhou stranu hodilo, já jsem si zapomněl svačinu, tak jsem hlady uštknul zmíjí. To se mi podařilo, takhle to bylo. No a pokud se, přátelé, hliník dostane do styku s tekutým kovem, mluvím teďka o rtuti, tak naruší ten jeho ochranný povlak a hliník začne okamžitě korodovat. To znamená oxiduje. A to pak se přenáší, ta oxidace, ten proces chemický se přenáší přes nervy v zubu až do mozku. A
0: opravdu hliník koroduje?
1: Hliník, no oxiduje, lépe řečeno, oxiduje. Oxiduje.
0: Vy tupci.
1: Ano, dokonce se bohužel stalo. A za to se omlouvám třeba zedníkům stojícím původně na hliníkovém lešení opravujícím fasádu Taj Mahalu. Bohužel mi vletěl do nosní dírky malý indický čáp a já jsem si pčiknul. A jak jsem měl v žaludku tu rtuť.
0: Co jste si?
1: Pčiknul.
0: Aha, no. To si zapíšu to slovo, jestli můžu.
1: Nebo kýchnul, jak chcete, ale pčiknul jsem si. No a teď se trocha té rtuti se dostala na to lešení. A to lešení samozřejmě narušil jsem statiku, takže zdravím na chirurgii, ale...
0: Taj Mahalu.
1: On by samozřejmě ten hliníkový nosník by korodoval nebo oxidoval leta i během působení té rtuti, ale u toho alobalu třeba z čokolády, z bonbonu nebo ze žvíkaček, z čehokoliv, tak proto doporučuji nesnídat alobal, prostě pokud máte plomby, tak to fakt on koroduje do několika hodin. No a já jsem mimochodem objevil pod prkenou podlážkou v zadní místnosti TP zápisník. Ten byl nadepsaný písmeny ZZ, jako zápisník záškodníka. Tím byl můj děd Hněvomír. A dočetl jsem se tam docela zajímavou věc, že za druhé světové války dopravovala záškodnická komanda, ale opravdu pod vedením mého děda do zázemí protivníka pastu z příměsí rtuti. Ale to se opravdu stalo. Kterou pomazali spoje letadel. A ty spoje a ta letadla byla vyrobená z hliníku. To znamená, že ta letadla se za letu vlastně ten hliník korodoval, došlo k deformaci nebo k narušení těch spojů a ta letadla pak padala. Troskotala. Ale opravdu to tak bylo. To se prostě dělalo. Hněvomír byl nejlepší mazač.
0: Já vám všechno věřím, pane.
1: No, takže tyto sabotáže pak způsobovaly pro toho protivníka pochopitelně nevysvětlitelné rozpadání těch letounů. To znamená, jste si sedl do letadla a to se rozpadlo, jak stříbrný sršáň třeba komisaře Kluzova. Nevím, jestli si to auto ještě vzpomínáte. No a proč tedy ta bolest při styku hliníku s amalgámovou výplní? No, věc se má tak, že když jsou od sebe tyto dva různé kovy odděleny vodivou kapalinou neboli slinou, že tak proudí mezi nimi elektrický proud. A ten pak samozřejmě vnímají ta nervová zakončení, posléze mozek, pokud tam nějaký máte, a pak vás bolí zuby.

0: Tak jsme si připomněli Malého prince s Petrem Reskem. No a v případě, že jste Malý princ, tak nedosáhnete a nemůžete asi pracovat, dejme tomu, na chmelnici. Protože tam musíte být, mít trošku nějakou výšku.
1: No to není pro mě lidi, že to musí být jako pro mě třeba.
2: Ano. Ale tady je fotografie v dnešním Právu, kdy i velcí lidé u toho klečí.
0: Tak, protože vlastně finišují jarní drátkovací práce. To je to důležité.
2: Nikde na světě neexistuje technologie, která by dokázala nahradit ruce brigádníků při takzvaném zavádění chmele. Rostliny chmelové révy se musí ručně natočit na dráty, na jedné chmelnici tak projdou brigádníkům pod rukama 100 000 rostlin.
0: Jarní práce na českých chmelnicích jsou ve finální fázi. Za sebou toho už máme docela dost. Chmelnice se musí na jaře srovnat, připravit pro řez, pak se ořeže staré dřevo, pardon, z chmelových rostlin. A v polovině dubna přijeli brigádníci, kteří začali zavěšováním chmelovodičů, drátků, po kterých se potom chmel pne. Líčí Aleš Mašanský z farmy Loužek Obora na Lounsku.
2: A já jenom ještě, než budu pokračovat, tak té fotografii, kde ten brigádník právě dělá tu popsanou věc. Vyvazování chmele je náročná záležitost, zvláště když je po ránu zima nebo prší. Farma má na zhruba 42 hektarech 125 000 chmelových rostlin a každá rostlina má dva drátky. Takže je potřeba pověsit a přivázat na konstrukci nahoru 250 000 chmelovodičů. Každý z nich pak musí brigádnici zapíchnout k té příslušné rostlině. Teď jsme ve stavu, kdy zavádíme. To znamená, že na každý chmelovodič by měly ideálně přijít 3 chmelové révy, které se musí ručně natočit.
0: 750 000 rostlinek se musí natočit na drát a ukázat jim tak směr otáčení, popsal pan Mašanský. Musí se to dělat ručně. Každá rostlina je totiž jiná, jinak narostlá a nikdy na světě na to prostě neexistuje technologie.
1: Mě zaujal ten chmelovodič. To je slovenský řidič, který požil minimálně 2 piva.
0: Přestože má chmelová farma na Lounsku za sebou několik hodně deštivých dní, pěstitele chmelu trápí sucho. Je to zatím extrémně suchá sezóna. Psalo se o tom, že jde o největší sucho za posledních 65 let a podle mě to je realita, říká pan Mašanský.
2: No a na jarní práce jeho farma zaměstnává jenom podle mě 17 lidí, kteří dělají vše od drátkování až po druhé zavádění, kdy už je chmelnice připravená na přihnojení a při orávku. Tyto jarní práce brigádníků probíhají zhruba od 15. dubna do 25. května.
0: Já se zase vrátím k tomu počasí. Poslední týden sice pršelo a dohromady nám tu spadlo 30 mm, ale od začátku března až do těchto dešťů spadlo jen 14, takže v podstatě nic. Jeden z nich nám říkal, pardon, totiž pan Mašanský připojil historku z návštěvy izraelských přátel. Jeden právě z těch přátel nám říkal, že žije na poušti a že za stejnou dobu napršelo na poušti 40 mm, tedy třikrát víc než tady, říkal právě izraelský přítel.
2: Jeho?
0: Pardon.
2: A teď nevím, jestli je to farma, ta česká nebo ta izraelská, třeba na to přijdeme. Jeho farma používá půdní sondy, jejichž prostřednictvím zjišťuje vlhkost v půdním profilu až do 20 cm. Pomáhá nám to vidět, jaká je nasycenost půdy, abychom tam zbytečně nelili závlahu a byli více efektivní. Když člověk nebude pít, tak časem zemře a úplně stejně je to s chmelem, krčí rameny pěstitel.
0: A pěstitele chmele podle něj letos trápí i vysoká cena nafty. To samozřejmě trápí celý svět. Ovlivňuje nás to moc. Spotřeba naší farmy je zhruba 50 000 litrů za rok. Když se to vynásobí 10 až 15 korunami, o které je nafta dražší, tak je to 500 000 až 750 000 korun, které jsou navíc prostě vyhozeny, jsou pryč. V rámci celkového obratu farmy kolem 30 000 000 korun, tak nafta dělá poměrně výrazný skokový nárůst nákladů. Dodává pro Právo farmář. Tolik.
1: Pivko bude stát 120 korun.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude režisér Jan Svěrák. Nosil nápad na film Pět švestek v hlavě dlouho nebo se zrodil rychle a nečekaně? Je některá reakce, které se obává, nebo to byla sázka na jistotu? Kdo z jeho rodiny se na natáčení nepodílel? A zopakuje se někdy natáčení na katamaránu, nebo stačilo? I na to se zeptám režiséra Jana Svěráka.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Donald Trump oznámil, že na poslední chvíli zrušil dnešní plánovaný útok na Irán a uchazeči mohou ode dneška podávat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Bude oblačno až polojasno v Čechách, přechodně i zataženo, přes den místy přehánky, ojedinělé bouřky a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další plánovaný útok na Irán, měl se uskutečnit dnes. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Donald Trump Iránu hrozil masivní ofenzívou.
4: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Neúspěšní uchazeči se mohou ode dneška až do 25. května hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z kola prvního. Pokud ji žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim za to část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY a nebo také na webových stránkách jednotlivých škol. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má překročit 1 miliardu korun. Železničáři měli původně projektanta hledat už vloni. Minulá vláda na to ale neschválila peníze. Ta současná je na projekt vyčlenila.
5: Zjednodušeně řečeno, jde o poslední důležitou projektovou dokumentaci před zahájením samotné stavby nového hlavního nádraží. S tou správa železnic počítá nejdřív v roce 2028. Vznik nádraží u řeky Svratky je součástí velké modernizace brněnského železničního uzlu. Pro jeho další úsek se zastávkou v Černovicích by měl být vybraný projektant letos v červnu a zakázku na projekt pro oblast kolem Žirinického nádraží chtějí železničáři vypsat na podzim. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
3: Kvůli riziku povodní chystají v památníku ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát zaplavila pietní území. Památník teď vybere dodavatelskou firmu. Práce by měly začít v létě a měly by stát asi 17 milionů korun.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne a večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku i skoro jasno. Přes den čekáme místy přehánky s menší pravděpodobností pak i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12.
0: Doprava.
3: Velmi opatrně teď na 75. kilometru D1 směrem od Prahy mezi dálnicí a plotem se pase srna. Opatrní buďte radši i v opačném směru. Na jižní spojce směrem na Barrandov překáží nákladní auto v pravém pruhu mezi sjezdy na Zahradní město a Hostivař. Počítejte s kolonami. A sražená srna leží na silnici číslo 9 zhruba na úrovni Zahrádek. Dávejte tam pozor. To byly zprávy ráno na Dvojce, pokračuje.
6: Ano, pokračuje, 7 hodin 4 minuty, dnes je úterý 19. května a teď tady máme pro vás téma, které se týká neschopenek. Totiž když se podíváme do mapy právě neschopenek, ze které lze vyčíst poměrně dost věcí, ale třeba i to, kde a jak moc lidé marodí. Například někteří lékaři nechávají doma až polovinu svých pacientů. Je to hodně nebo málo?
7: To podle toho, jak se to vezme.
6: A jaký mají k tomu důvod?
7: To by mě taky zajímalo.
6: Více po písničce.

0: Státní úředníci mají k dispozici detailní přehled o tom, jak často a jak dlouho jsou v Česku zaměstnanci na pracovní neschopnosti. Z dat vyplývá, že každý 20. praktický lékař vypíše neschopenky třetině až polovině svých pacientů. Oproti průměru je to víc než dvojnásobná údaj. Co dalšího se nic jiného nenapadlo? Co se z toho dá vyčíst, to nám řekne Pavel Prouza. Pavle, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Hezky jsme začali, respektive já. Kdo dal data dohromady a vytvořil takzvanou mapu neschopenek?
1: Tu práci si s tím dal Ústav zdravotnických informací a statistiky. Je potřeba říct, že data jsou za rok 2024 a k dispozici jsou vlastně poprvé. Data totiž dosud ležela ladem na České správě sociálního zabezpečení a nikdo s nimi dál nepracoval. Zákon ale loni umožnil sdílení dat mezi rezorty práce a zdravotnictví a právě toho využil Ústav zdravotnických informací a statistiky. Jeho analýza neschopenek teď může sociální se například pomoci lépe zacílit kontroly neoprávněně čerpaných dávek.
0: Ukázala ta data, že se to tedy děje často?
1: Podle těchto dat je vidět, že většina lékařů vypsala předloni neschopenku 15% svých pacientů, tedy zhruba každému šestému až sedmému. Existuje ale skupina praktiků, kteří nechají marodit minimálně každého třetího pacienta. Takových záznamů, které vybočují z normálu, je zhruba 5%. Právě na ně se teď může Česká správa sociálního zabezpečení zaměřit, protože právě sociálka má za cíl kontroly provádět. Je to její zákonem daná činnost. Proč někteří lékaři píší pacientům pracovní neschopnosti častěji než jiní, to ukáže až detailní rozbor dat, na kterém Ústav zdravotnických informací aktuálně pracuje.
0: A existuje proto nějaké vysvětlení mezi samotnými lékaři?
1: Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky mohou mít v některých případech extrémy racionální vysvětlení, třeba že ordinace mají různé složení klientely z hlediska věku nebo příjmu. Specifická je například ordinace u velké továrny, tam může být neschopenek víc. Ukazuje se také to, že pracovní neschopnost se liší mezi jednotlivými okresy. Krátkodobé neschopnosti na jeden až dva dny jsou hlavně na severu, neschopnosti nad 180 dnů jsou zase nejvíc na Moravě. To může být dané životním prostředím. Jiná nemocnost je třeba na Ostravsku a jiná zase v Jizerských horách.
0: Víme, kolik neschopenek je vydáno za rok?
1: Celkově stoupl počet ukončených neschopenek mezi lety 2013 a 2024 v Česku o 82%. Teď jsme na čísle 2 miliony a 440 tisíc. Prudký nárůst byl zřejmě způsoben zrušením karenční doby, tedy 3 dnů, po které pacient stonal zadarmo. S epidemií covidu pak navíc opět stoupla nemocnost a na předchozí nižší hodnoty se už nevrátila. Česká správa sociálního zabezpečení lidem loni na nemocenské vyplatila přes 35,5 miliardy korun. To je za uplynulých 10 let nárůst na více než dvojnásobek.
0: Mluvil jsi o tom, že sociálka může na základě mapy neschopenek se zaměřit na podezřelé lékaře. Udělá to?
1: No, žádný zátah na praktické lékaře s velkým procentem vypsaných neschopenek se podle sociální správy nechystá. Data totiž nejsou v takové podobě, aby je bylo možné použít k cíleným kontrolám. Pouhá četnost vystavování neschopenek nic nevypovídá bez znalosti typů pacientů v ordinacích. Navíc neschopenky mohou kromě praktiků vystavovat i lékaři jiné odbornosti. A podle ministerstva zdravotnictví by nemocenské dávky a výdaje na léčení měly komplexně řešit zdravotní pojišťovny. Se sjednocením nemocenského a zdravotního pojištění už počítá vláda ve svém programovém prohlášení.
0: Takže co bude s tou mapou neschopenek dál?
1: No, Ústav zdravotnických informací a statistiky poskytne praktickým lékařům. No a slibuje si od toho, že porovnáním s ostatními může přispět k pozitivní změně chování lékařů.
0: Tak tomu budeme věřit. To byl Pavel Prouza, děkujeme.
1: Také děkuji a naslyšenou.
0: Tak se aspoň zaspíváme, ne?
2: Cože,
0: hodíme si bačku?
2: No.

0: Je 7 hodin 14 minut, přijímám krásné dobré ráno. Už tady máme udělanou i snídani částečně, já ještě udělám nějaký vajíčka dneska. Potom tady připravujeme omalovánky, to vám vysvětlím za chviličku, ale já bych se ještě na chviličku zastavil u těch neschopenek. Ty s tím máš nějaké zkušenosti, Regi, jak to vlastně funguje? Protože se bavíme o tom, že ty seš v pracovním poměru, jdeš k lékaři a seš doma.
1: Ano, pokud dostaneš třeba antibiotika, že je také lepší si neschopenku vzít a dát tomu čas, aby se člověk uzdravil. Ale jsem teda dlouho na neschopence nebyla, ale v mé rodině můj synovec má přítelkyni, která je Francouzka. A ta už je někdy od ledna doma, protože má nějakou nemoc, na kterou nikdo není schopen přijít, co jí je. Protože pořád spí asi 20 hodin denně, má pořád zvýšenou teplotu.
0: Že fakt spí 20 hodin denně?
1: Jo. Ona spí ve dne v noci pořád a pořád je unavená strašně. A tak zkouší různé diagnózy, zatím nic úplně nefunguje, ale jejímu zaměstnavateli se zdálo, že už je asi doma nějak moc dlouho, tak přece jenom od ledna už to je nějakou dobu a v sobotu přišla kontrola. V sobotu odpoledne. A zazvonili a ona moc nemluví česky, tak to vyřizoval synovec, který s ní žije ve společné domácnosti přes domácí telefon a přišel pan kontrolor nahoru a můj synovec má z oslav po nedávném vítězství Bohemians zlomenou ruku, takže otevřel dveře s tou zlomenou rukou, kontrola našla oba nemocné v županu a spokojně odešli.
0: Ale to nebyla jediná kontrola, ty jsi také říkala, že ještě přišla jedna kontrola krátce před 10. hodinou, že to mají hezky vymyšlený nějak.
1: No to bylo na mě.
0: To bylo na tebe.
1: To jsem měla shodou okolnosti taky zlomenou ruku. A ta zlomenina se nehojila a byla jsem s tím doma docela dlouho.
0: A ty jsi taky bujaře oslavovala?
1: Ne, no, ono to tak vypadá, ale zlomila jsem si před Silvestrem ruku. Ale nebylo to vůbec spojeno s alkoholem, nic takového. Já jsem si sedla na nějaký zledovatělý chodník a jak jsem, bych si nenarazila kostrč, tak jsem si pod sebe dala ruku a tím křuply obě ty kosti v předloktí.
2: Tak u tebe to není problém, foukne drobný vánek a máš zlomeninu.
1: No ale ani za 6 týdnů se nestalo vůbec nic, to bylo pořád stejně zlomené. Takže jsem musela být další dobu doma a chodila jsem na nějaké další procedury, aby se to začalo nějak hojit. No a měla jsem vycházky, abych mohla docházet taky někam, si to nechat ošetřit třeba, že? No a měla jsem vycházky od 10 a za 5 minut 10 bylo crr a přišel pan kontrolor.
2: A v pohodě, dali jste si kafe, popovídali jste si.
1: Ale je 10 a já už musím pryč, že jsme to vyřídili rychle.
2: Dnes bych vám chtěla jen říct, že kdyby vás člověk neznal a pustil si vysílání, když zrovna je příspěvek pana profesora Doudleby a pak trochu zmateně přečtený příspěvek o chmelu, asi by si řekl, co pak to poslouchám. Well,

0: 7 hodin 21 minuta. Jakub našel pastelky.
1: Ano.
0: A já mám pro vás úkol. A my to teď tady vyrobíme, respektive vy to vyrobíte, pak se s ním vyfotíme a naši posluchači hodnotí známkou na Facebooku, kdo má lepší obrázek.
1: Aha, tak jo.
0: Chceš z levé ruky nebo z pravé ruky?
1: Regi má první právo výběru.
2: Z pravé.
0: Tak.
1: Já si můžu vybrat tak z levé.
2: Co máš? Já mám Trabant.
1: Tráboše.
2: Trabant muzeum.
1: No tak počkej.
2: A ty máš jedno auto a já mám 4.
1: No tak ty tady budeš dílku, budeš po škole. Tak si vyber. Já už mám pneumatiky před
2: parvem.
1: No já vidím Trabanta sedan.
2: Já, to je Trabant nesedan, ne? Nebo máme stejný? To je stejný?
1: Ty máš, no 4 sedany, no tak jste bohatší, ale já mám zase větší. Ty máš pro každého člena rodiny jedno auto, já mám pro všechny jedno. My se musíme vejít prostě do jednoho.
0: Při přípravách našeho vysílání jsme navštívili Trabant muzeum, kde mají úplně všechno, mají Pexeso, mají tam různé modely Trabantu a tak dále, ale mají také omalovánky pro děti. A já jsem si říkal, že občas se naše vysílání změní v takovou lehce mateřskou školu.
2: Pamatujete si, jak jsme u toho měli taky ten vystrčený jazyček?
0: Jazyk,
2: tak už to mám zas.
0: A jakou jste tedy vybrali barvu? Může to auto být pestré? Že víte, že velmi populární jsou ty žluté Trabanty.
2: Modrý taky byl, ne? Já mám modrou.
0: Ty máš modrou. Modrý Trabanta jsem v životě neviděl.
1: Já jediný, co bych poprosil, jestli nemáš, Dalibore, ořezávátko, protože... A už jsem přetáh.
2: Je, já právě na to už špatně to vidím. To je vidět, že ty dětské oči jsou trošku jako ostřejší.
0: Nesmí se přetáhnout. Já ti ořežu, ukáž. Jo, a to je zelená, to vypadá jako travička, víš, taková.
1: Ano, travička Trabantí. Trabanty byly zelené, ne, Trabantí?
2: Já taky myslím, zelený. Děkuju. I modrý. A pak takový hnědý, takovou barvu tady nemáme.
0: No, hnědý a takový.
1: On byl takový okrový, ne, spíš.
0: Okrový.
1: A hnědá taky, jo.
0: To nebyla to jenom barva toho plastu?
1: Je. A to jsem netlačil, pane učiteli, mě se zlomila tu.
2: Ale to tady nemáme, máme jenom, už jenom žlutou, červenou
1: on
2: a
1: mi
2: Novák černou.
1: Přisedl penál totiž.
2: No to s tím házíte a pak se vám to poláme vevnitř.
1: Jo, ano.
2: Říkala vždycky paní učitelka.
1: Já jsem netlačil.
0: Tak to se...
1: Ona se láme.
0: Úplně celá. Tak
1: bude opravdu barevný. Tak jo.
0: Můžete mít také červené Trabanta. Může mít třeba červené dveře. A vy už kombinujete červenou se zelenou.
1: Ano, to je res. Na bakelitu.
2: Nevídaný to je.
1: Je to nevídaný je.
2: Náš Jakub umí všechno. Jo, a nemám to přetažený, já na to špatně
0: to
2: vidím.
0: Nádherný.
1: Jo.
0: Máš tady světlo? Ta zelená,
2: světlo
0: Jakube,
2: nepomůže.
0: Ta zelená je neořezatelná.
1: Totiž ta tuha je vevnitř zlámaná, totiž navíckrát. To je, jo?
0: Vy jste asi s tou tuškou dělal nějaké nepředloženosti.
2: Vy jste se s Vojířem házeli po sobě penálem, já jsem to viděla.
1: Aha.
0: Co pak? Žaluje?
1: Jo.
0: Žalovat se nesmí. Dostanete paní Regino pětku.
2: Jsme neměli na střední škole výtvarku.
0: Ale tady s tou černou jste žáků, ano. Tak Ube taky něco dělal, protože ta si taky ořezat nedá.
1: To už jsem žloubal dozad paní Reginu, která na mě žalovala.
2: Au.
0: Máte krásně, máte ještě i žlutou a černou k dispozici. A černou.
1: Děkuju, už jdu na to.
0: Ale myslím si, že
2: vymalováváš i ty okna?
0: To vaše tempo.

0: tak to vymalujete asi ještě ve chvíli, kdy tady už budou dva na dvojce.
1: Děláš i ty okna?
2: A když bychom je zrušili a malovali si?
0: Okna, prosím, nemusíte. Ne, okna jsou přece průhledná.
1: No právě, modrá, ne?
2: No já jsem je dělal modrá
1: většinou. No právě. Ale když já mám modrý auto, tak nemůžu mít modrý okna. To by vypadalo, že jsem to celý počmárala jenom, ne?
2: Kolik máme času?
0: Napsal nám Josef. Chráněná dílna, ano. Já vás ochráním, nebojte se. Tak máte na to 5 minut, jedeme.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Do Česka dnes přijede izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Hlavní program ho čeká ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů a následně i prezidentem Petrem Pavlem. Z programu vedle bilaterálního jednání avizoval ministr Macinka i účast na česko-izraelském podnikatelském fóru. Primátor Karviné Jan Wolf sháněl podle vyšetřovatelů osobní informace na sportovního novináře kvůli kritickému článku. Český rozhlas to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, ve které je Wolf obviněn. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo. Skoro 3/4 oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení, ukazují to data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory, kterého se zúčastnilo asi 120 zemědělců nebo podniků. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci, výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení. Vysoké ceny mohou trh zasáhnout hlavně příští sezónu. Letošní cenu Olgy Havlové získala Marie Svobodová, asistentka zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí ve sdružení Neratov v Orlických horách. Ocenění uděluje Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové lidem, kteří se i přes svůj handicap věnují práci pro druhé. Sama Marie Svobodová bojuje s Bechtěrevovou nemocí.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno. Dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku může být i skoro jasno. Přes den čekáme místy přehánky a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 12.
3: Doprava.
2: Na 27. kilometru D1 směrem na Prahu se v levém jízdním pruhu srazila dvě osobní auta. Vzhledem k provozu čekejte narůstající kolony, teď se v nich zdržíte asi 15 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Barrandov stále překáží nákladní auto v pravém pruhu mezi sjezdy na Zahradní město a Hostivař. Kolony se táhnou od magistrály a ucpává se také Spořilovská ulice. Kamiony popojíždějí už od průhonic po brněnské silnici. A na silnici číslo 3 směrem na Prahu je hustý provoz, asi 10 minut se zdržíte před Mirošovicemi. To byly zprávy, ještě necelou hodinku vám budou dělat společnost Regi, Kuba a Dalibor.
4: A doufám, že ta společnost bude příjemná. Já vám, milí posluchači, popíšu tady situaci u nás ve studiu. Děti jsou klidné, vymalovávají si nádherné omalovánky, na kterých je připraven trabant. A nic se neděje. Je klídek, že se cítíte rovnou lépe. Ta relaxace to je.
5: Když na to líp viděla, bylo by to lepší, ale měla jsem tady teď problém. Potřebovala jsem blinkr a nemáme oranžovou, protože máme jenom žlutou, zelenou, modrou a černou a červenou. A Jakub říká, no tak si smíchej žlutou a červenou a oranžovou. A to je vám blinkr.
4: Krásný.
5: Radost pohledět.
4: Jakub jde úplně jinou cestou, on má blinkry modré. Za chviličku se společně podíváme do Francie. Máte na to ještě čas. Čeká na nás Jan Šmíd. A jestliže máte milion a chcete nějaký krásný suvenýr, tak podle Jana Šmída máte zbystřit.

0: Jak jsem říkal, zbystřete všichni, kteří máte volný milion a chtěli byste nějaký suvenýr. Nabízí se totiž absolutní unikát. Není to tak jednoduché, musíte se zúčastnit dražby, jde to i na dálku, a pak si můžete na zahradu dát originální schody Eiffelovky, Eiffelovy věže. Měří skoro 3 metry, je tam 14 schůdků, které spojovaly druhé a třetí patro. Na Honzově Instagramu je neuvidíte. Dokonce Honza říkal, ani se tam nedívejte, protože Eiffelovek je tam hodně. To se málo kdy slyší přání. Prosím vás, já mám Instagram, ale nedívejte se na něj. Honzo, dobré ráno.
1: Dobré ráno, já vás vidím. Kdo se na něj podívá, já to hned poznám.
0: Jo,
1: když
0: podívám
1: ten Instagram, tak já tak to hned poznám. Je tam pořád kán, je tam taková rošťanda, teď přezadavím Carlton, protože si připravuju půdu na záběr festivalu, kde mám krásný hotel Carlton, tak teď jsem tam dala s rošťandou a bude tam také jako video o hotelích, jako jsou Carlton, Martinez, Majestic a podobně, ale dnes si budeme povídat o Eiffelovce, takže tam sice najdete Eiffelovky, kterých je spousta, ale protože vím, že víte, jak Eiffelovka vypadá, tak jsem tam žádnou fotku nedával, takže nikam se nedívejte.
0: Ale jdeme tedy k té, jak ty říkáš, nebo jak jsi mi tady připravil, povedené taškařici. Je to tedy dražba, jak už jsme řekli, schodů nebo schodiště, které spojovalo druhé a třetí patro.
1: Přesně tak. Je to velká příležitost pro milovníky staré Francie vlastnit kousek Eiffelovky, protože ta vyvolovací cena není vysoká, ale už v minulosti se pár kousků dražilo a nakonec se to vyšplhalo tedy do skutečně docela vysokých částek. Teď ta cena vyvolávat je 40 tisíc eur, což je milion korun, jestli se nepletí.
0: Ano.
1: To bychom se možná mohli nějak složit, no, ale záleží, kolik by nás bylo. V každém případě, myslím, že to bylo v roce 2016, se vydražil část Eiffelovky schodiště za 500 tisíc eur, a to už je asi 12,5 milionů, to už se dostáváme trošku výš. Teď se jedná, a my tam jedeme odpoledne, protože máme domluvený rozhovor s tím kurátorem, teď je vystavená ta část Eiffelovky, tedy to schodiště, blízko Champs-Élysées, protože se koná v aučení sítě Art Curial, takže na zahradě této aučení sítě. Každý se může na ty schody podívat, jsou vysoké 2,5 metru, 2,75. Je to takový 14 schůdků, takže ono to není tak velké, to by se klidně jako na tu zahradu vešlo a váží to samozřejmě několik kilogramů.
0: Ano, já jsem čekal, co řekneš. No, Honzo, jsou to opravdu originální schody tedy z Eiffelovy věže? A jinými slovy, ještě pod otázka, nebudou tam tedy chybět?
1: jsou to originální schody, které byly vyměněny. Byly vyměněny v roce 1983. A byly vlastně součástí úplně toho původního schodiště, které, jak si řekl, spojovalo to druhé a třetí patro. Takže je to opravdu originál. Já tyhle ty věci naprosto miluji. My jsme o tom spolu mluvili tady, kdy jsem mluvil o té aukci těch, řekněme, nádobí z exkluzivních restaurací. Kdy jednou za rok, v únoru, se tady koná vlastně možnost nebo prodej takových nádobí a vybavení restaurací, jako byly třeba Demago, dokonce tam byly dvě židličky a stůl. A mi to připadalo strašně drahé, no to stalo asi 1200 eur. Dvě židličky a stůl z Demago, no kdo by to nechtěl být doma. Ale když byla olympiáda teď v únoru, tak jsem přišel o příležitost, protože v Nice se konala podobná dražba. Tam byly třeba příbory a talíře z hotelu Negresco. A myslím, že ten, kdo miluje Francii, tak tohle by určitě chtěl mít doma, ale určitě bude chtít mít i na zahradě tady tu Eiffelovku, která prostě se bude dražit ve čtvrtek a uvidíme, kam ta cena vyletí. V každém případě myslím si, že to je krásná vzpomínka na život Gustava Eiffela, který mimochodem měl byt na vrcholu Eiffelovky, který ta věž se původně neměla jmenovat po něm, měla se prostě jmenovat věž, 300 metrů vysoká, a také původně měla být odstraněna po 20 letech, ale to, že sloužila těm meteorologickým účelům, tak nakonec byla zachráněna, dnes je to samozřejmě největší pařížská atrakce.
0: Myslíš, že bude o aukci velký zájem?
1: Já si myslím, že obrovský. Já si myslím, že obrovský a hlavně si myslím, že to bude velmi brzo stoupat, ta vyvolávací cena, že se bude dražit, protože dnes se může dražit. Já jsem byl vlastně nedávno na podobné aukci, teď se může dražit pomocí internetu. Myslím si, že to může vyhrát nějaký velký obdivovatel Gustava Eiffela z Asie. Ta cena bude ještě obrovská. A mít na zahradě kousek Eiffelovky je podle mého někdo by řekl rozmařilost.
0: No někdo to, ale když říká, že jsou to původní, ještě mě tam zaujala jedna věc, Honzo, ty jsi říkal 1986, že se vyměnili.
1: 83.
0: Nebo 83, 83 ano. Kde celou dobu byli?
1: No tak oni se samozřejmě vyměnila se část schodiště. A dopadlo to tak, že těch kousků je pochopitelně víc. Mm-hmm. Že některé tedy skončily ve francouzských muzeích, jiné koupili už soukromí sběratelé po celém světě. Jeden ten fragment zůstal přímo na Eiffelovce jako historická připomínka. A v minulosti se podobné dražby konaly právě v roce 83 a potom tuším 2007 a 2013. Takže těch kousků bylo samozřejmě víc rozřezaných, protože se změnila velká část toho schodiště. No a byli by depozitáři. No teď jsou tedy blízko Champs-Élysées. Já asi budu muset tu vyfotit je.
0: No asi jo.
1: Během odpoledne to dát na Instagram. Takže teď se na ně nedívejte, ale podívejte se někdy odpoledne, protože to tam dám, abyste si představili, co se tedy bude dražit, jak to vypadá. Můžu se i přímo zeptat, řeknu, že to zajímalo Dalibora, kde teda byli?
0: Kde byli, no?
1: Kde teda to schodiště bylo? Kde to schovávali?
0: No. To se když tak zeptají, budeme moc
1: rád. Kam se ty čerpanky poděli? Ano, ano.
0: Tak moc děkuji, Honzo.
1: Takže hezký den.
0: Taky to byl Jan
1: Šmíd. Mohli bychom se složit.
0: No jo, tak jdem. Já jdu tady složit tu zkoušku z dospělosti. Tak hezký den.
1: Hezký den.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Já vám řeknu aktuálně, jaký je. Mezi 9 až 12 stupni Celsia, takové jsou aktuální teploty. Na většině území jasná nebo polojasná obloha. Na jihu Čech už se zataženou oblohou, ale na Moravě ve Slezsku tam byste měli mít hezky až do odpoledních hodin. Mohou se ještě během dne na některých místech vyskytnout přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Bude se to týkat převážně Čech, jihozápadu anebo západu Čech. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách pak kolem 12 stupňů Celsia. Zítřek o stupínek teplejší, 18 až 23 stupňů. Na Moravě ve Slezsku tam vám ještě dopoledne vydrží jasná nebo polojasná obloha, pak se malinko zatáhne, místy se může objevit slabý dešť, ale spíš předpokládají meteorologové, že se to bude týkat opět toho západu nebo jihozápadu Čech, a na horách pak naměříte kolem 13 nad nulou. A stále platí to, co říkám, od pondělí, čili od včerejšího dne, v sobotu až 25 stupňů. Fakt by se mělo oteplovat.
3: Léto pomalu se hlásí o slovo.
4: No jo. Minulý týden byla zima.
2: To teda.
4: Tak je o 7 hodin 49 minut. Po 8 hodině tady bude Jaroslav Špulák. Budeme si povídat o jedné velké, výrazné české pěvecké a skladatelské osobnosti. Ale teď si zahráme Marii Rotrovou a potom budeme tady vyhlašovat vítěze.
3: Známkování.
2: Ale už nám od Lucie přišla fotka. Trabantíka.
3: Jo, překrasný. Lucie to má první.
2: Teda.
5: Ještě chvíli, počkej, prosím, než vklouzneš do dalších bot.

0: 7 hodin 52 minuty, písnička doma, Marie Rotrová, tady se už snídá a já jsem vám slíbil, milí posluchači, a ukazuje se, že to není špatná cesta. A nemusíte mít zrovna doma děti, může i třeba manžel, nebo případně manželka. Dostanete omalovánky, dětská věc, viď, úplně. A vy jste byli tady teďko půl hodinky, byl úplný klid, jste se soustředili a já se vemu vaše díla teďko k hodnocení. Začnu paní Reginou. Je to tedy vozidlo, mezi tím nám posíláte poměrně dost fotek vašich trabantů. I přišel jeden e-mail, který se týkal barevný poslech nám přeje. Karel, 1946, v bývalém NDR jsem potkal vojenského trabanta, zelený, s plátěnou střechou. To si vůbec nemůžu představit. 46.
1: Plátno. Máte pravdu, že vybarvování docela uklidňuje, píše Petra. Pokud se ovšem člověk nerozčílí, když se mu nedaří nepřetahovat, zkuste to ve vlaku. Já si navíc kreslím ty obrázky sama.
2: No. A pak napsala taky Jitka, když vás tak poslouchám každé ráno, tak vám musím dnes úplně přátelsky napsat. Malováním jste vytvořili vysílání pro nevidomé. Myslím, že žádný nevidomý ještě neslyšel tak dobře o malovánku z rádia.
0: To je hezký. Ani nenapadlo. Podívejte. No krásně jste šustili, to je pravda. Regina šla takovou konzervativní cestou, byť si tedy udělala v té době moderní kombinaci bílé střechy a bledě modrého laku. Oceňuji krásně vyvedené blinkry, světla jsou sice žlutá, to se používalo ve Francii jako mlhovky, ale to nevadí. V NR v žádném případě. Ale i zadní světla, nárazník a uvnitř si nádherným způsobem zpracovala ten prostorový pocit.
3: Děkuju.
0: Tak, děkujeme. Děkuju. Pan Kaloč,
1: no tak to je taky hezké hodnocení.
0: No,
1: zase moc děkuji, pane učiteli.
0: Tak jo, tak...
2: Já myslím, že pan učitel ztratil řeč. Na tou
1: totiž
2: krásou.
1: Ten trabant je různobarevný, protože my jsme ho jako naše rodina složili z několika dílů. Dobře, tak, ale děkuju.
0: A jak v tom jede, nebo v tom velmi početná rodina?
1: Je, to je, dvojka jede za vámi a je. Já jsem tam přikreslil, domaloval a dokreslil všechny posluchače, které máme rádi, což se všichni.
2: Je.
1: Takže jste tam všichni.
2: A máme tam i batožinu nahoře.
1: Máte.
2: A lyže, nebo golfové hole, nebo co to je?
1: Lyže, to je dvojka jede za vámi do Špindlerova mlýna.
2: No,
1: sice půjdeme na slavnosti medu, ale budeme tam asi lyžovat v říjnu.
2: A na technické jsi byl, že to trošku čouní?
1: Nebyl ještě, to STKčko nás čeká.
0: No totiž to je speciální trabant, který jezdí na naftu, protože z toho...
1: Jezdí na fritovací olej, ne?
0: Na uhlí.
2: Ale vidíš, že ta batožina je přivázaná ke spodu toho.
1: No bezpečnost především.
0: To se musí, milí posluchači, to fakt musíte...
2: A je to i podepsané. Jakub, 52 let.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Dobrý den, jmenuji se Josef Mareš a dostal se mi té cti vzpomenout na Jirku Markoviče, který byl můj šéf a později i můj velký kamarád. Já jsem na oddělení vyšetřování vražd nastoupil v okamžiku, kdy on tam byl vedoucí odboru a zaštiťoval to. To, že teďka je modla, já si myslím, že on by ani nechtěl být takovouhle hvězdou jako teďka, že výjimečný vyšetřovatel, říkají nejlepší policista v Evropě, protože on sám věděl, že vždycky je to práce týmu, nikdy to není práce toho jednoho člověka, jo. Ale zase by si to asi trošku užíval.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Uchazeči mohou ode dneška podávat přihlášky do druhého kola přijímaček na střední školy a obyvatelé Čisté, Uhorek i sousedních obcí sepisují připomínky k návrhu akceleračních zón. Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, přes den místy přehánky ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Ode dneška do pondělí se mohou uchazeči hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Kdo neuspěl v prvním kole nebo na vybranou školu nakonec nechce, může podat až 3 přihlášky na obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky na obory, kde je naopak nutná. Testy se znovu psát nebudou, řekla ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková.
4: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří se hlásí na obory, ve kterých je požadována jednotná přijímací zkouška, znovu testy nepíší a nesou si sebou výsledky z kola prvního. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s 0 bodů.
3: Školy mohou stanovit další kritéria řízení. Kompletní seznam volných míst je v systému DIPSY. Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle asociace pojišťoven loni stouply výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i to, že škody jsou vyšší. Například cestovní pojišťovně Ergo loni poprvé přesáhla průměrná škoda hranici 10 000 korun. Lidé si dnes mohou nechat ve Zlíně zdarma zkontrolovat svá pigmentová znamenka jako prevenci proti rakovině kůže. Vyšetření je zaměřeno hlavně na včasné odhalení melanomu, tedy nejnebezpečnější formy rakoviny kůže. Pokud je melanom zachycen včas, úspěšnost léčby bývá 100%. Nebo téměř 100%. Akce se koná na náměstí Míru od 10 do 17 hodin, pokračuje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.
5: Cílem akce je odborné vyšetření pigmentových skvrn na těle zájemců, které může pomoci včas odhalit zhoubný melanom či jiná závažná onemocnění kůže. Vyšetření v rámci akce je poskytováno zdarma a bez jakéhokoliv záznamu do zdravotní dokumentace či jiných databází.
3: Stovky lidí v Horní i Dolní Kalné, v Bukovině a Čisté Uhorek podepsali nesouhlas s vymezením akceleračních zón. Obce a občané mají možnost do 1. června zaslat své připomínky Ministerstvu životního prostředí. Popisuje současný stav nezávislý starosta Čisté Uhorek Ladislav Jiříčka.
6: V této době svoji připomínku mohou vznést občané, mohou vznést vlastníci půdy, mohou vznést občanská sdružení, mohou vznést obce. My jsme ve shodě 7:0, my to tady prostě nechceme.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno dopoledne a večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku i skoro jasno. Přes den čekáme místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12.
0: Doprava.
3: Komplikace čekejte na příjezdu do Prahy po D11. Ve sjezdu z dálnice se srazilo 6 osobních aut. Obtížně se budete dostávat na Pražský okruh anebo k D10 a Novopatské. D7 směrem od Prahy je uzavřena u sjezdu na Spořice kvůli vyprošťování dodávky. Jezdí se právě přes Spořice. A na jižní spojce směrem na Barrandov překáží nákladní auto v pravém pruhu mezi sjezdy na Zahradní město a Hostivař. Kolony stále od magistrály a ucpává se také Spořilovská ulice. Kamiony popojíždějí od Průhonic. Zprávy končí ráno na dvojce, jde do finále.
7: Ano, je to tak. Jak říkal Lize, máme připravené finále. už tady bude Jaroslav Špulák představovat, jak jsem říkal, jednu docela výraznou osobnost, kterou zase úplně upřímně řečeno, já jsem ji neznal.
8: Ale celé odpoledne si pilně studoval.
7: Ano, to je pravda. Abych ji poznal. A je to muž. A jmenuje se Michal Horák. Tak si ho za chviličku připomeneme. Ještě něco chceš říct?
8: Asi ne.
7: Jo, to jo, přimluvila dneska dost, myslíš? Jo.

0: Je 8 hodin 8 minut, vítám tady u nás ve studiu hudebního publicistu a snad už teď našeho kamaráda Jaroslava Špuláka. Dobrý den, Jaroslave.
1: Já jsem chtěl říct Jaroslav Špulák,
0: dobrý den. Ano, je to Jaroslav Špulák. Vy jste přišel s takovou nabídkou kvalitní.
1: Takhle jsem zvědavý, jak se z toho dostanete.
0: K kvalitního hudebního projevu Michala Horáka. Pozor, nezaměňovat s Michalem Horáčkem.
1: Rozhodně ne. Michal Horáček v současné době vydává knihu básní, jenom tak, abychom byli aktuální. A Michal Horák je písničkář, který pochází z Hradce Králové. A je to člověk, který na hudební scénu přišel v roce 2013. Na svém kontě už má 4 desky. V roce 2013, když se tedy vrátím zase na začátek, tak se projevil na několika vyhledávacích soutěžích. Myslím, že jedna z nich byla Czech Talent ve Zlíně. Uspěl a už se o něm vědělo, ale prorazil až teprve v roce 2019. To totiž vyšla písnička s názvem Je to tak, která se stala v podstatě jeho prvním hitem a v té době také vyšlo jeho debutové album. To album se jmenovalo jednoduše Michalovo album, protože Horák je Michal. Následovaly další kroky v jeho kariéře a Michal Horák na sebe začal poutat pozornost tím, že se stal součástí toho českého písničkářského současného nebe. Je to ta scéna, kterou v roce 2008 otevřel Tomáš Klus svojí první deskou, po něm přišli Xindl X, přišel Pokáč, přišel Voxel a těch písničkářů už je tam několik. Já jsem, jestli dovolíte malé odbočení, za tuhle scénu rád, protože písničkáři a folková scéna tady u nás procházela krizí na začátku 90. let a později, protože najednou jí chybělo velké téma. Ta předrevoluční to velké téma měla, to byl samozřejmě bolševik. Ta, která přišla poté, tak to téma neměla. A tihle mladí muži v současné době, kteří tu scénu tvoří, tak přišli s novými tématy a to téma je normálně tedy život. Když si vezmete písničky Michala Horáka, tak všechny písničky jsou o tom, co on prožívá. Není to nic zvláštního, ale můžete si docela klidně udělat kroniku jeho života. V momentě, kdy dokončoval pedagogickou fakultu, tak zpíval písničky z pedagogického prostředí. V momentě, kdy se dostal k nějaké další životní zkušenosti, zpíval písničky o tom. Hodně se v těch písničkách objevuje vliv jeho tatínka a hodně se také objevuje to, co má rád. A sice písničky Karla Kryla, Jarka Nohavici a pana Plíhala. Jsou to písničky lidí, kteří jsou rádi nebo jsou skvělými textaři. A Michal Horák se snaží být dobrým textařem. Má rád zvukomalebnost češtiny a co je zajímavé na jeho tvorbě, tak je to taky taková ta koketérie s trapnem. On se velmi často dostává v těch písničkách na hranici trapnosti, balancuje na ní a někdy to ustojí, někdy ne, ale tak to prostě bývá.
0: Mluvíte pořád o Michalu Horákovi, ne pořád o Jakubovi Kaločovi.
1: Ne, o Jakubovi Kaločovi ne, protože ten tady sedí stranou a dává si do nosu.
0: Je to tak, je písnička, kterou to otevřeme.

0: Je to tak.
1: Nějaký dětský sbor?
2: Dětský sbor, to je období, kdy Michal Horák studoval pedagogickou fakultu, chodil na praxi, on je z Hradce Králové, ale na praxi chodil tady v Praze. No a v rámci jedné práce pro své studium, tak vyrobil písničku a ta písnička se právě jmenuje to tak. Úplně na začátku byl problém jeho rodiny, jeho maminky, která viděla ve všem nějaký problém, nějakou potíž a on jí chtěl tohle písničkou říct, že se na to může podívat s úsměvem a s nadhledem. O tom je ta písnička.
3: Takže 35. To je ta z těch na konci, tam bojím se, že neznám odpověď.

0: dne.
1: To je s Pokáčem.
2: S Pokáčem. V téhle písnice není Michal Horák sám. Pokáč je člověk, se kterým každý z písničkářů chce pracovat a i vlastně dneska už z české mainstreamové scény. Je to šikovný člověk, který udává směr a zároveň je to člověk, kterého ti, kteří jsou kolem něho, tak mají rádi jako vzor, pokud jde tedy o vztah písničkám, o tom, jakým způsobem vystupuje. Protože vezmeme-li si Pokáče i Michala Horáka, tak oba dva jsou nesmírně civilní.

0: Strašlivý příběh.
1: Ne každé rande se povede, je tam několik těch situací, které se nepovedou, ale já bych rád řekl o Michalu Horákovi jednu zajímavost. Michal Horák nosí brýle a ty brýle mají výraznou černou obročku a vytvářejí image Michala Horáka. Jak k těm brýlím přišel, bylo to trošičku krkolomné, protože Michal Horák na rozdíl od jiných dětí vždycky chtěl brýle nosit, ale bohužel neměl žádnou oční vadu, takže neměl důvod ty brýle nosit. Až teprve na Gimplu se ukázalo, že se tam objevovaly nějaké záněty v těch očích a lékařka řekla: pane Horáku, možná byste mohl nosit brýle. On se zaradoval, koupil si brýle a nosí je do dnešní doby. Koupil si přesně ty brýle, které nosí, které už nosil, vlastně nosí do dnes. Přesně ty brýle, které vlastně tenkrát přinesl do světa hudby. A zajímavá je na tom ještě skutečnost, že on doteďka nemá žádné dioptrie. Ty brýle jsou jenom se skly.
2: Každým souzní.

0: Souzní hotový, když s ní souzní, to je hezký. A to je, myslím, spolupráce s Vypsanou Fixou.
1: To už je spolupráce s Vypsanou Fixou, to znamená, že je to z letošního alba, které se jmenuje Jsem asi boomer. Michal Horák si udělal radost a oslovil muzikanty, které má rád. Kromě Vypsané Fixy se na tom albu v roli hostů objevují například Raduza, objevuje se tam Kato, písničkář Slavíček, o kterém si myslím, že ještě uslyšíme a možná si ho někdy budeme hrát i v našem setkání. A další.
0: No a teď je tady písnička, která má, Jakube, poslechni si, poslouchejte všichni velmi dobře, takový, až bych tak řekl, přesah do vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Opa.

0: Trošky.
1: Tak. To je jingle pořadu 2 na 2. Nebo co to je za písničku?
2: To je písnička vánoční, kterou napsal Michal Horák. A jmenuje se Ponožky, jak bylo naprosto evidentní. A ti lidé, kteří tam zpívají s ním, tak to jsou členové mužského souboru Gentleman Singers.
1: A teď, říkal jste, že album poslední se jmenuje Jsem asi Boomer.
2: Přesně tak.
1: Pojďme si říct, kdo je Boomer? Boomer je člověk, který nerozumí současnému světu, ale vzhledem tedy ke svému stáří nebo ke svému věku, ale je tam ještě jeden důležitý parametr. Mladá generace ví, že ten boomer tomu nerozumí, ale oni také vědí, že nemá cenu mu něco vysvětlovat.
2: Přesně tak. A když jsem šel sem do studia, tak jsem se podíval na internet a zjistil jsem, že boomer by měl být ten, kdo se narodil do roku 1964. Aha, takže jsem
3: tak
2: v pohodě.
3: To je
1: docela dobrý.
4: Tak to ještě chvilku si
2: počkám. Ale je otázka, jestli to ještě platí. On se to neustále mění. Tak kdo ví?
1: Jestli to byl článek z roku 2001, tak
4: tak je to možná už jinak.
1: Je to už pryč. Jaroslave, moc děkujeme za návštěvu a teď si pustíme toho boomera.
2: Souhlasím, děkuju.
1: To byl Jaroslav Špulák.
5: Údajně jsem Gen Z, ale cítím se jak kdybych měl 2 roky k penzi a vysoký tlak z toho, že ujel mi vlak, že nevím, co jede lulu. Pustím si Beatles, no a jsem za dědulu. Nejsem cool, já nejsem in, už lámu hůl, už nemám splín, já nejsem cool.

0: boomeren.
1: Ano. Tak to je písničkář Michal Horák, jeho písnička Boomer z jeho posledního alba. Jsem asi boomer. A já nevím, jestli mi

0: dřevěné bedínky. Je fakt, že po panelové dálnici jet 800 km za Trabanty a Wartburky byl zážitek. Velmi jsem se nasmála při uvedení seriálu Vyprávy. Bylo to přesný, včetně nuda pláže a nákupů.
1: A já tady mám takový nápad. Kdyby se vám chtělo v práci spát, můžete zkusit oslovit šéfa s následující informací. V Japonsku je totiž spánek v práci nejen akceptován, ale také podporován. 56% dospělých Japonců spí méně než 6 hodin za noc, takže odpolední spánek je nezbytný. Krátké zdřímnutí v práci má název inemuri. V některých firmách je tolerován jako znak vytíženosti. Nedostatek spánku stojí americkou ekonomiku zhruba 411 miliard dolarů ročně. Jedná se zejména o pokles výkonu, chybovost a nižší produktivitu v práci.
2: Ale Japonci, já se jim nedivím, protože oni dělají minimálně 14 hodin denně. No. Tam fakt hrozně trou.
1: Málo spí, hodně pracují, to je jako my. Takže by to bylo potřeba asi přes den, ne? Co? Ducnout.
2: Já mám taky velmi zajímavou informaci. Šroubovací uzávěry na lahvích se otáčejí doleva. Je to z důvodu, aby se při zavírání pravou rukou, kterou používá většina populace, uzávěr utáhl. To je co? To je zajímavé.
0: Počkej, ještě jednou.
2: Šroubovací uzávěry na lahvích se otáčejí doleva.
0: Jako když chceš otevřít.
2: No, jasně. Je to z toho důvodu, aby se při otevírání pravou rukou, zavírání doprava, že, kterou používá většina populace, ten uzávěr.
1: Doleva je to? Já teda mám trošku problém.
2: Doleva povoluješ, doprava utahuješ.
0: No ale to je jako u šroubů, u vrutů, u kohoutků.
2: Proto jsem říkal, že to je velmi zajímavá informace.
0: Jo, takhle. Tak.
2: Ještě vám něco řeknu.
0: Ano.
1: Doleva, to je.
2: Krávy mají nejlepší kamarád. Po směru hodinových ručiček utahuješ, Regi.
1: Jo, a jo,
2: ty máš digitálky.
0: Ne, ona totiž, Regina, to otáčí vlastně celé a tím pádem, když, dejme tomu, to otočíš celé, tak to vlastně otáčí zase doprava.
2: Takhle, Regina používá vývrtku zase. Víte, jaká zvířata jsou nejspolečenčtější? Krávy. Mívají nejvíc kamarádek. No, mezi sebou. A dbají na ty vztahy mezi sebou. To znamená, když pak je kráva sama, nebo když ji kamarádky odvezou jinam, třeba na jatka, tak prožívají obrovský stres.
0: Kam jedete? Jinam. No ne, tak to asi víme, že jo, to je ten stres.
2: No
0: je...
2: ale já jsem nevěděl, že zrovna krávy, mohly to být veverky.
1: Pašíkům je to jedno.
2: No, vepříci nejsou asi tak kamaráčtí nebo společenští, nebo netrvají na tom tmelení těch vztahů tolik, co krávy.
1: Kde je Franta? A mi to jedno.
0: A když ale řekneš kráva, tak si asi vybavíme scénu z filmu Na samotě u lesa, jak jí chce podojit. Pak říká, já už vím, ono to mléko stvarohovatělo. Protože se mu to nedaří, že? A pak jde přece do té hospody, kde je ta rvačka, je to...
2: No, tatínek.
0: Tak jo, Jitko, krávo... Mějte se krásně, milí posluchači, dnes je úterý 19. května. My vám přejeme vše dobré, ať máte úspěšný den, ať se vám podaří vše, co si přejete. Loučí se Regina Květoňová, dnešní vítězka malířské soutěže.
1: Ale já se ráda o první místo podělím.
2: Pak, nemachruj. A Dalibor se loučí a?
0: Ten třetí.
1: S Jakubem se těšíme zítra.
0: Tak jo, mějte se krásně, moc děkujeme za všechno.
2: Hezká skladba.
0: Krásná na závěr.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí?
2: Dobrý den.
0: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Je to podle vás reálné?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka Věra Štechrová a její host.
4: Jak moc je rodina v Česku bezpečným místem a co ji ohrožuje? Jak vypadá květnový volební průzkum a jaké služby by Češi chtěli od veřejnoprávních médií? O tom všem budu mluvit s agentury NMS Jakub.
5: Tak, dobrý den. Ve vysílání je Jakub Bakule. Svět je nepředvídatelné místo a tak aspoň doma s rodinou bychom měli mít pocit bezpečí, podpory a zázemí. Ale jestli je to opravdu tak, to zjišťoval velký průzkum agentury NMS pro Uniku, tak jak moc je pro Čechy rodina bezpečným místem?
6: To je asi to už opakované zjištění, protože ten výzkum jsme vlastně dělali i před rokem, jak v Česku, tak na Slovensku. A obě ty země opakovaně ukazují, že vlastně jestli jako něco rodina funguje, tak je to právě jako takový ten bezpečný prostor, bezpečný přístav. To je to, co ty Češi i Slováci vlastně od ní očekávají, to, co hodnotí nejlépe. A potom, když už pak půjdeme do nějaké oblasti jako majetku, zdraví, toho, jak se vztahujeme k vnějšímu světu, anebo vztahu, tak už to třeba není tak dobré, ale vlastně ta očekávání od toho, že to je pro nás toto místo toho bezpečí, tak to vlastně pořád platí.
5: No a jaký je ten rozdíl mezi tím, co od té rodiny očekáváme, jak je to doopravdy?
6: Jeden dobrá otázka. Vlastně mně přijde v rámci těch rodinných vztahů ten výzkum celý z různých oblastí, protože byl docela jako robustní a poměrně pozitivní, že vlastně ani to procento lidí, kteří mají prostě jakoby své rodiny dost, není velké a vlastně jednou za měsíc třeba každý pátý vlastně jako ty, a nechci říkat, že Češi jsou a mamánci, ale vlastně jakoby tu rodinu vnímáme jako blízko a opravdu funguje jako ten bezpečný prostor. Když se ptáme, co vlastně jako pro nás znamená bezpečí v té rodině, tak ano, jako vlastně obecně lidi zmiňují klasicky ty ekonomické faktory, bydlení, finanční stabilitu, a jestli tam vlastně ale to, co je jako nejvíce důležité a i obecně vlastně jako vychází z té důležitosti, jak to jsou právě ty rodinné vztahy, aby byl dobrý partnerský vztah, dobrý vztah s dětmi nebo vlastně v té širší rodině, a u Slováků je to stejné. Takže vlastně spíš ta otázka není ani a jakoby proč nám ta rodina funguje, takhle to vlastně ty Češi očekávají, jsou ochotní se postarat ve stáří o svoje vlastně prarodiče, čekají, že se někdo postará o ně, jsou ochotní si půjčovat peníze, vlastně tohle to všechno funguje, ale spíš prostě zajímavé je se dívat na to, kde to trochu nefunguje.
5: No a ještě když říkáme, že ta rodina nám funguje, tak co si pod tím představit? Jsou to teda ty finanční vazby, jsou to asi určitě vztahy, ještě něco dalšího?
6: No ono právě tam, kde už to začne trochu skřípat, tak to už jsou takový ty každodenní otázky, kde vlastně Češi, pokud říkají, co nám narušuje tu rodinnou pohodu, tak to je právě jako nějaká pracovní podmínky, každodenní povinnosti. A Slováci oproti Čechům mnohem víc jako zdůrazňují právě ty finance, je tam nějaký jako větší ekonomický tlak, není to zase tak dramatické, ale ten rozdíl tam je. A zároveň mají třeba Slováci větší obavy z budoucnosti, což může být jejich politickou i trochu geopolitickou situací. A tak to je ten drobný rozdíl. A tady v tom vlastně opravdu jako ty stabilní velké věci fungují, ty podrobnosti menší prostě ne, a ano, vlastně jakoby třeba majetek, zdraví, tak ty prostě do toho vnáší nějakou nepohodu, tam ten, myslím si, sestavit takový vlastně jako index, abychom viděli meziročně, jak se ta celkový pohled na tu rodinu mění, tak opravdu jako to bezpečí vnímané, to je hodně vysoko, ale potom majetek, zdraví, anebo primárně to, jak se vztahujeme k vnějšímu světu, jaké očekáváme právě nějaké, jako, jaké máme obavy z toho zahraničí a z toho světa, tak to už je poměrně nižší. U toho světa je to celkem jasné, tam vlastně jakoby hodně zmiňují lidé obavu z nějakého celosvětového konfliktu, zejména starší občané, pro ty vlastně hraje i nějakou roli, nebo je důležitou jako hrozbou válka na Ukrajině. A to je i pro mladší, ale ty zase naopak mnohem víc zmiňují třeba klimatickou krizi. Takže vlastně to, co přichází z vnějšku, trochu vnímáme jako ohrožení, ale tu rodinu, tak to vlastně pořád je místo, kam chceme jako, kde chceme jako sdílet, hodně se setkávat a vychází to napříč vlastně všemi metrikami. Občas vlastně vystane jako spíš jako vtipné srovnání mezi Českem a Slovenskem, protože ty společnosti jsou extrémně podobné, ale v něčem se trochu liší. To, že vlastně jako Slováci jsou trochu tradičnější, tušíme, je to vlastně dáno třeba i větším poměrem lidí, kteří mají vlastně jako nějaké náboženské vyznání, ta religiozita hodně vysoká. A na Slovensku je to pořád jakoby 7 z 10 lidí a je věřících. V České republice je to prostě jenom každý pátý. Teď na Slovensku to trochu klesá. A vlastně tím pádem, když se vlastně jako ptáme, co tu rodinu utužuje, tak právě na Slovensku budou říkat i právě nějaké tradice, sdílení historie a Češi budou říkat humor. Protože humor. Vlastně jsme tak trošku Boha nahradili vtipem, ale vlastně jinak jsou si ty státy podobné. To, co nás nejvíc vždycky stmeluje, jsou prostě třeba rodinné oslavy.
5: Tak už jste několikrát zmínil slovo vztahy. To samozřejmě možná člověk má finanční stabilitu, ale když nemá ty dobré vztahy v rodině, tak často slyšíme, že to prostě není dobré. Tak co nám zničí ty vztahy?
6: No a asi vlastně jakoby obecně opravdu ten finanční, ty jakoby každodenní povinnosti, to, že vlastně jako říkám, dobré, že máme dobré vztahy, tak neznamená, že by to tak měli všichni. A trochu právě na Slovensku nám narůstá počet lidí, kteří a tu rodinu jako bezpečný prostor nevnímají, kde vnímají nějaké nebezpečí, to, že vlastně jsem říkal, takhle ji vidí, prostě drtivá většina, to neplatí u všech. A naopak napříč vlastně tady máme jako nějakou konkrétní skupinu, kterou jak ta rodina, tak ona sama sebe vnímá jako mnohem víc ohroženou a nějakou psychickou pohodou v té rodině, a to jsou ženy. Což je celkem jasné, ono tak jako vždycky bývá, protože vlastně u nás stále ještě mají ty dvě práce, dvě šichty a jak tu péči o tu rodinu, tak prostě klasické občanské zaměstnání a jsou to ty, které právě udrží ty rodinné vztahy i napříč generacemi a v tu chvíli, kdy vlastně ta rodina se dostává pod nějaký tlak a primárně právě finanční bydlení, a tak jsou právě ty, které to táhnou, jsou ohroženy a vnímá to vlastně celá ta rodina, že pokud někdo v té rodině je vlastně nejohroženější, tak to nejsou seniori, ale jsou to právě jakoby ty ženy pečovatelky.
5: V souvislosti s tím, co jste říkal, mě napadá termín sandwichová generace. Ono se často teď zmiňuje, protože ve středním věku je ta generace, která se ještě stará o svoje děti, ale už se taky stará o svoje staré rodiče. Tak je tohle v Česku reálný problém?
6: Je vlastně tam nám pětina lidí řekla, že je reálně vyčerpána prostě z té péče o starší generaci, o vlastně zejména ty jako nemohoucí, jak to vnímají. Ale zároveň vlastně ty společenské očekávání jsou, že se všichni postarají, jednak očekáváme my, že se o nás rodina postará, ale zároveň i vlastně 7 z 10 lidí počítá, že vlastně bude pečovat o tu starší generaci. On to bude trošku ne velký rozdíl, není vlastně jakoby v těch číslech, ale je to vlastně spíš v té struktuře společnosti mezi Českem a Slovenskem, to je jeden z těch dalších rozdílů, kromě toho náboženského vyznání, tak je vlastně, že Slováci jsou v Evropě atypický, nebo jsou prostě jedni z těch, kde děti odcházejí co nejpozději z toho rodinného hnízda. Vlastně až těsně po 30. Je to právě daný jak tradicema, ale tak vlastně i nějakým ekonomickým tlakem dostupnosti bydlení. Je to typicky mnohem víc východní a střední Slovensko. A odchází teda těsně po 30. Češi jsou naopak takový jako vlastně průměrný v Evropě, okolo 26-27 prostě opouští tu rodinu vlastně dříve než ty Slováci. Ještě raz nejsme daleko, prostě tam jako jsou Skandinávci, kde Fini, Norové, Švédi odchází prostě v 21-22, Dánové taky. Ale vlastně tím nám vznikají trochu jiné rodinné struktury. Vlastně když říkáme rodina, tak je dobré se na to podívat třeba pohledem domácností a vidíme, že třeba právě na Slovensku ještě mnohem více těch vícegeneračních domácností, což už u nás skoro není. U nás je to vlastně jenom každá 20. rámcově, na Slovensku ještě prostě třeba skoro každá 8. A je to vlastně hodně. A to, co vlastně my často říkáme jako tradiční rodina, jestli představíme prostě muž, žena, jejich děti, tak je vlastně u nás jakoby 4 z 10. Na Slovensku nebo 38%, na Slovensku je to asi 44%, a takže jich tam trochu víc. A právě u nás vzniká mnohem víc, čtvrtina těch domácností jsou takové ty, a říká se tomu empty nesters, vlastně tam, kde ty děti už vyletěly z toho rodinného hnízda, zbývají tam jen ty rodiče, a tak to je u nás skoro jako čtvrtina domácností, na Slovensku právě jenom jako 16%, protože právě ty děti tam zůstávají déle. Tak vlastně to pak trochu mění tu dynamiku, vlastně důležité to mít vždycky na vědomí, protože pak, když nám ve výzkumu vyjde, že Češi mnohem více jezdí za rodiči, vlastně jako polovina, pravidelně za nima jezdí a Slováci jenom třetina, tak to může vypadat, že Češi jsou takový prostě, že chtějí ty rodiče navštěvovat, a ty Slováci s nimi žijí. Plus teda často mají větší geografické vzdálenosti, protože jsou takový trochu víc do světa, takže jedí občas jako bývají někde v Německu nebo prostě už jsou právě v České republice, tak to mají domů trochu dál. Ale vlastně ta sandwichová generace reálně je problém, natahuje se vlastně a i to období mezi tím, kdy mají děti vlastně v naší generaci, takže ten věkový rozdíl pak bude větší a budete vlastně mnohem dřív se dostanete do té fáze, kdy vy pečujete o ty prarodiče a naopak ty prarodiče budou mít mnohem menší prostor třeba se vlastně starat o vaše děti. Tak to vlastně jako trošičku je nějaká dynamika, která bude vytvářet pnutí.
5: I když jste zmiňoval, co ty vztahy v rodině nejvíc ohrožuje, tak jste právě zmiňoval nedostatek času, ten každodenní tlak, ale my si ten čas někdy trošku sami ubíráme tím, že hodně koukáme do mobilu, sociální sítě, internet, tak jak velký je tohle podle toho vašeho průzkumu problém?
6: Je to spíš rostoucí problém, nebo tak jako vlastně každý to vnímá jako problém, to, že by to bylo třeba tak podobně závažné, jako jsme jako vnímaně závažně, jako třeba problémy s alkoholismem, tak není. Ale vlastně obecně ten leitmotiv celého výzkumu, co jsme pro tu Uniku dělali, vlastně vychází z toho, že ty rodiny, které vlastně nějakým způsobem drží pohromadě a tráví spolu víc času, typicky večeří dohromady a auto se nekoukají na ten telefon, tak vlastně pak fungují líp i v těch dalších oblastech, nejenom partnerských vztazích, ale vlastně to hodnotí napříč, a že ta rodina je funkčnější. Tady vlastně jeden z těch závěrů byl, že nám jednoznačně meziročně roste počet lidí, kteří vnímají, že ty sociální sítě narušují nějakou rodinnou pohodu. Vlastně 25% lidí říká, že už to jako vnímá jako nějakou závislost, což primárně vychází od té starší generace i rodičů a prarodičů, nebo těch nejstarších 55+, protože logicky vlastně oni na tom telefonu netráví tolik času a pokud vidí buď ty vnoučata, nebo ty děti, které mají prostě 6+ hodin a na telefonu, tak už to pro ně působí jako závislost, byť čistě prakticky podle nějaký definic by to vlastně závislost být nemusela a co týče nějakých jako chemických reakcí v mozku. Ale vlastně to vnímají, že to narušuje rodinnou pohodu, to je celkem jako jasná shoda napříč generacemi, a teď říkám napříč generacemi, a tak primárně jako dospělých je na nějakém jakoby zákazu a vlastně od 15 let a dále s tím vlastně všichni souhlasí. Kdybychom se ptali dětí, protože ten zákaz má být ideálně asi do 15 let sociálních sítí, tak by asi nesouhlasili tolik jako ti dospělí.
5: No jenom ještě myslí si i děti, nebo ta generace do 18 let, že ty vztahy v rodině narušují sociální sítě? Vnímají to stejně?
6: My vlastně, tenhle výzkum nebyl vložen na dětech, ale z těch jiných, co my právě realizujeme, nebo teď právě jako jsme v procesu, a tak ty děti právě trošičku mají problém v komunikaci, že ten telefon je vždycky vnímán jako něco jenom negativního. Vlastně se...
5: Oni se na tom dnes učí.
6: Oni přesně tak, oni to vnímají. A tam ten největší rozdíl, kdy já jsem vlastně, když dělám třeba právě rozhovory jak s dětmi, tak s rodiči, tak rodič často to dítě vnímá jako někoho pasivního, jako pasivního účastníka, jako někoho, koho chceme chránit. U nás vlastně velkou poměrně jako dobrou službu společnosti udělal dokument v síti, který vlastně edukoval o tom, že existují predátoři, a rodiče ale od té doby jako vnímají ten online prostor primárně skrze tohle ochrana dítě před vlastně někým cizím, před nějakýma hodně negativníma jevama. A ale vlastně už v tu chvíli vlastně to dítě pro ně takový jako trochu pasivní účastník toho online prostoru, který tam konzumuje nějakou zábavu. A ty děti se naopak vnímají jako velice aktivní. Vnímají nějakou jako pestrou sadu věcí, co dělají, ty věci se jim propojují, je to komunikace s kamarádama, ale zároveň samozřejmě nějaký prostor pro hru. Budou samozřejmě opakovat, sem i něco učí. A v tom je jako poměrně velký rozdíl, a ten rodič často přichází vlastně jako s nějakou negativní a konverzací, vlastně příliš mnoho času, co tam děláte, nerozumím tomu, nedává mi to smysl. A ty děti naopak by vlastně jako stály o mnohem víc konverzací o tom telefonu, ale samozřejmě logicky jinak laděných. Tak to je jako nějaký, co mám předběžní závěry a jak ta situace je nastavená. A ten vlastně to, co vidíme, ty sociální sítě a obecně kolik času stráví ty děti online, je prostě obří téma pro všechny rodiny, i ty, které jsou vlastně jako bezproblémový, tak to každý řeší. Nikdo asi nemá jako úplně univerzální přístup, je to nový téma, tak se právě nemůžete zeptat těch prarodičů, jak jako postupovali oni. A i proto nám vlastně jako tady vycházelo v tom výzkumu pro Uniku jasná jako schoda, že vlastně velká většina Čechů by souhlasila s tím zákazem. Mhm. Ale jako jsme Češi, tak zároveň polovina lidí.
5: A teď mluvíte o tom zákazu do 15 let, jo, nebo zákazu ve školách? Nebo...
6: Zákazu sociálních sítí do 15 let, vlastně to je jako větší téma, které teď právě začínalo tím, že první byla Austrálie, to zachází teda do 16 let, teď nás to dala Francie. A je to vlastně široký portfolio těch aplikací sociálních sítí, prostě Facebook, Instagram, TikTok, ale i ty další, prostě drobnější. Ale vlastně to, co Češi jako vnímají, protože jsme právě trochu Češi, tak bychom chtěli nastavit nějaký pravidla, ale zároveň čekáme, že vlastně nebudou úplně platit, že polovina lidí to bude obcházet. Ono zároveň přesně s těma rozhovory.
5: Trošku jako světlice na fotbalových stadionech.
6: Ono vlastně, když se člověk baví s tou nejmladší generací, tak ona už je jako poměrně technicky schopná, ale nachází vlastně i offline řešení. Logicky. Jo? Když mi rodiče třeba právě zakážou, nebo už mi omezí to množství času na tom telefonu, tak ho vyměním s kamarádem. A vlastně dneska už ten online prostor je extrémně extrémně propojený. Právě ta starší generace často vnímá, jako, že ty jedna aplikace měla jeden účel. Jo? Typicky WhatsApp, používal jsem si ho na psaní vlastně alternativu k SMS-kám, s někým si píšu. Dneska vlastně už skrze to děti sdílí samozřejmě videa, jsou součástí nějakých skupin, to samé vlastně hry, kde se šli prostě nějakým způsobem odreagovat, tak dneska hrajou online, je to prostě pro ně i nástroj třeba komunikace. Vlastně jsem zjistil, že u rozhovoru některé děti se vlastně jako domlouvají i na úkolech vlastně u toho během té hry. A rodič tohle se asi většinou často nevnímá, takže jako zakázat jenom ty sociální sítě a není řešení samo o sobě. Já třeba za sebe bych vlastně jako by byl pro, pokud by to souviselo s nějakou jako by mnohem větší edukací, protože by se nám jinak stalo to, že bychom vlastně ty, pokud by, i kdybychom byli efektivní, tak bychom vlastně jako by těm část toho online prostoru nepřístupnili do 15 let a pak je tam vlastně pošleme úplně stejně nepřipravený. Sice to dítě už prošlo nějakým větším psychologickým vývojem, je mnohem lépe zvládá nějaké riziko, může prostě jako lépe reagovat na ty situace, ale pořád nebude mít ty digitální kompetence. Takže jako zákazy OK, ale musíte jít ruku v ruce vždycky s těma digitálníma kompetencema a nějakou ideální nějakým nastavením toho, aby ta rodina přesně jak má trávit čas dohromady, tak aby se vlastně i o tomhle bavila, sdílela vlastně tak, jak to vlastně očekáváme v tom offline prostoru, tak aby i ten digitál takhle fungoval, to, co nám vychází z toho výzkumu, tak aby vlastně i ta rodinná dynamika v tom online byla úplně stejná. Sdílíme, vytváříme něco společně, používáme to dohromady.
5: No my pořád mluvíme, že děti jsou příliš na sociálních sítích nebo teenageři, ale možná s tím mají problém dneska už i dospělí, možná to se to netýká jen dětí.
6: To vlastně byla jedna z těch věcí, co taky vycházela, že vlastně a ano, rodiče by to jako rádi zakázali, víme, že to je problém, ale současně vlastně víc než polovina říká, my moc nedokážeme těm dětem jít příkladem. Hmm. Ono znova vlastně, když dělám někde rozhovory, tak vlastně ten rodič ale jako poměrně dobře popisuje, že na ten telefon sedne potom, co dorazí z práce, je to pro ně taky nějaký odreagování, nebo vlastně tam i vyřizuje nějaké.
5: Když jsme měli televizi, dnes se díváme na sociální sítě.
6: Přesně tak. A to dítě už jako. To je ten první třeba sdílený okamžik a to dítě už nevnímá, že jakoby v rámci toho, kolik času ten rodič tráví na telefonu, tak třeba začíná svoji první půl hodinu nebo končí první hodinu a to dítě už má prostě někde naskrolováno 5 hodin, protože vlastně neustále ho má v ruce. Dřív se trochučku se snažili jako prosadit pojem vlastně jako digital, že to dítě existuje jak ve fyzické, tak digitální realitě, už mu to vlastně splývá. Pro nás ještě často je to jako jsem online, na něco koukám, jsem offline, ale pro to dítě vlastně je to už nějaké sdílení, vlastně se sdílou jako pro nás třeba dospělé absurdní situace, že pozve kamarády, ale vlastně u toho tam leží 3 vedle sebe a jsou vlastně pořád na tom telefonu, tam si vlastně i v rámci toho jako sdílí tu komunikaci, něco si říkají, něco tam posílají. Vlastně to nedává trochu pro nás smysl, že by mohli být každý doma, ale pro ně už to nějaký sdílený okamžik, udělají u toho trochu víc věcí. A tak je to ten rozdíl a vlastně ty rodiče moc nedokážou jít příkladem, hodně sázejí na nějakou technickou kontrolu, ale to vlastně přestává fungovat, jakmile to dítě trochu povyroste, protože jednak se jí naučí třeba trochu víc obcházet, rodiče jí většinou zároveň rozvolní, protože už je trošku jako se snaží mu dávat nějakou autonomii a pokud jsme ho do té doby vlastně na to nepřipravili, tak najednou vlastně jenom pustíme ty stavidla a to by se nám trochu mohlo stát i vlastně s tím zákazem, pokud vlastně bychom postupovali stejně.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
5: A ve studiu je se mnou Jakub Bakule, politolog a ředitel výzkumné agentury NMS. Na klidu nám možná nepřidává taky politika. Vy už máte květnový volební model pro novinky.cz. Podle něj by volby do poslanecké sněmovny vyhrálo vládní hnutí z 32,5% hlasů. ODS a STAN by volilo mezi 14 až 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti s necelými 9 a necelými 7% hlasů. No a těsně pod tou 5% hranicí nutnou pro vstup do sněmovny se nacházejí motoristé. Vidíte tam v porovnání s těmi minulými průzkumy nějaký významnější posun?
6: To je právě to, že když se na ten volební model podívám z pohledu těch bloků prostě vládního, opozičního, tak ta dynamika vlastně tam skoro žádná není. Jo? Neustále vlastně ten vládní vede, rámcově o 5%, a to, že vzniklo právě nový projekt, jako je Naše Česko, tak vlastně jakoby zatím s ničím moc nehýbou, nemá jako zásadní podporu a rozhodně vlastně, kdyby se přičítalo třeba k tomu opozičnímu táboru, tak vlastně to furt nestačí. A spíš vlastně ten rozpad koalice Spolu zanechal vákuum, není tady vlastně jasný lídr té opozice, trochu se hledají témata, ty nejmenší strany, jako jsou Lidovci a TOP 09 se jako hodně hledají, mají teda na to nějaký čas, teď zvolili nové
5: máme
6: mladé
5: nové
6: vedení.
5: Lidovce.
6: Máme nové Lidovce a za chvíli nám určitě napíšou, že už nemáme jim říkat KDU ČSL, ale máme v modelu měřit jako nové Lidovce, ale vlastně jakoby ta opozice se hodně hledá. Vlastně se ani nerozdělá moc role a není tam nějaké jasné téma. U těch nejmenších právě stran, jako TOP 09 dlouhodobě má vždycky nějaký větší potenciál, který ale nikdy nedokáže naplnit. Vlastně není jasné, jako, jestli samotná existence té strany má smysl. noví lidovci mají jako jeden základní benefit, byť jsou na tom vlastně podobně, a to je, že má jako ještě velkou stranickou základnu. Na druhou stranu já vlastně od toho vedení vnímám jako snahu o nějakou centralizaci, dobrou komunikaci, marketing, to je jako téma, které se neustále opakuje, musíme lépe komunikovat. A je to trošku jako vlastně vítězství Andreje Babiše nad ostatními tím, že jim vlastně přesvědčil o tom, že to je vlastně ta jediná hlavní věc v politice. Takže všichni hledají tu geniální komunikaci.
5: Možná je taky důležité, co komunikovat.
6: To je přesně tak, přesně tak. A takže vlastně to je ten limit i těch našich volebních průzkumů, můžeme ukazovat, jak ta situace, jaká je teď, ale vlastně politici by měli mnohem víc přemýšlet o tom, vlastně, co chtějí do budoucna nabídnout, že nějaký čas, než tu společnost o tom přesvědčím, zatím se to neděje. A ještě bych jako doplnil, že vlastně motoristé, který nám končí těsně pod 5% hranicí, tak tím, že vlastně my se zeptáme vždycky tisícovky lidí a neptáme se všech, vlastně všech se zeptáme jednou za 4 roky u voleb, a tak tam je nějaký jakoby trošičku nejistota, jestli vlastně teda ta střední hodnota 4,8, tak můžou být těsně nad 5%, těsně pod. A vlastně tím pádem nevíme, jestli úplně jsou mimo tu sněmovnu, ale motoristé takhle budou pravděpodobně fungovat jako neustále a budou mít takový jako nestabilní elektorát. Jsou asi vlastně jako jediný, kde se trochu něco vnímám, že se mění od voleb. Trochu se jim vlastně jakoby podařilo tím, že mají, jak to říct, ne radikální, ale prostě trošičku expresivnější politiku, natáhnu právě jako radikálnější voliče, i trošičku třeba právě odstačilo, a naopak ztrácejí takové ty umírněnější, kteří vlastně tam za nimi šli právě s nějakou ekologikou, to bude nová pravice, a nezajímali až tolik třeba ty kulturní témata, které oni teď hodně zvedají.
5: Na to jsem se chtěla zeptat. Motoristé jsou teď hodně vidět, samozřejmě jednak přes ministra zahraničí pana Macinku a potom taky přes ministra kultury Otto Klempíře. Právě ten teď prosazuje reformu veřejnoprávních médií. Tak jaký zájem je o tohle téma? Já vím, že vy jste se na to ptali, dělali jste na to průzkum, tak jak je to třeba přímo u voličů vládních stran? Jak prioritní je tohle pro ně téma?
6: On to je poměrně vlastně jako jasný příběh. Ta celá vláda vznikla na základě nějaké jako ambice zlepšit životní podmínky a lidí, hodně jako snižovat životní náklady, zlepšovat ekonomickou situaci, s tím ji volili. To byl zejména mandát právě pro ANO, které díky tomu získalo i vlastně ty voliče třeba od SPD a jeho partnerů a získalo ten jakoby extrémně velký výsledek. A my, když se vlastně jako pravidelně ptáme na to, a jak tu vládu hodnotí a jako součást toho modelu, jak měli kontext, tak vlastně vidíme, že se jako propadá to hodnocení v oblasti právě toho, jak vláda zvládá životní náklady, jak zvládá státní rozpočet nebo zaměstnanost a ekonomiku. Vlastně tady ty očekávání trošku začíná okorávat, vlastně se nám to všechno propadá, a třeba u zaměstnanosti a ekonomiky tak ze 47% v březnu, v květnu už je to 41%, životní náklady 42% to hodnotilo pozitivně, teď už jenom 35%. Takže vlastně ten hlavní jako mandát se nám trošičku drolí, byť to není vidět na těch volebních preferencích. A je to trochu tím, že ta vláda jako řeší jiná témata primárně na té kulturní ose, a které nejsou ekonomický.
5: Nebo jsou nejviditelnější.
6: Nebo jsou nejviditelnější. A zvedají to ty nejmenší partneři. A tam je to celkem jasný. A veřejnoprávní média vlastně podle i voličů vlády by prostě měly být priorita jenom vlastně podle desetiny z nich. Zejména u voličů ANO prostě si myslí jako jenom 14%, to má být priorita vlády. ANO vlastně si myslí, to jako nějaká důležitá věc. Ale je to vlastně něco, co táhnou ty menší koaliční partneři, byť i u SPD a nebo motoristů je to vlastně každý pátý, to vnímá jako priority vlády. Není to jako něco, s čím by je zvolili, ale už tam mnohem větší množství těch lidí, kteří to vnímá jako důležitý téma. A když jsme se vlastně jako dívali na ten výzkum veřejnoprávních médií z různých pohledů, tak je z toho jasně vyplývá, že to vlastně tlačí nějaká radikálnější část, zejména voličů SPD, vlastně o to hodně poptává, a potom už prostě méně jako motoristů a ANO. A ta vláda tomu jako věnuje relativně hodně pozornosti, nebo možná vláda ne, ale mediálně tomu je věnováno poměrně hodně pozornosti, protože to neustále tam a zpátky. A když jste se vlastně jako ptala na hodnocení těch politiků, a tak to je jako jasný závěr. Jednak když se lidi ptáme na to, co je politice buď to potěšilo nebo nepotěšilo, tak teď je období tím právě, že nejsou nějaké větší myšlenky, opozice nemá témata, tak je to hodně personalizované. Takže často nám říkají lidé, to, co mě nepotěšilo, tak jsou vlastně jakoby zmiňují konkrétní politiky z motoristů, primárně Petra Macinku i Filipa Turka, a zejména jakoby z toho opozičního tábora, z toho vládního, naopak zase zmiňují prostě jakoby chování prezidenta, kde vnímají, že trochu brání té vládě. A takže to hodně personalizované. My jsme se součástí toho výzkumu i ptali, jak by vlastně ohodnotili práci ministra kultury. A nedopad dobře, teda musím říct.
5: Ani u vlastních voličů?
6: Ani u vlastních voličů, celkově by dostal 4 za 4, což je celkem jasné, že opozice mu dává za 5, zejména kvůli škrtání rozpočtu kultury, anebo právě jako nepovedené z jejich pohledu reformě veřejnoprávních nebo návrhu reformy veřejnoprávních médií, ale i u vlastních voličů dostává trojku, zejména i u voličů motoristů, což je trošku pro ně nešťastné. A zároveň tam je ještě velká část, která ho pořád nezná. Jo, což je vlastně jako ukazuje to, že my to hodně vnímáme jako zásadní téma. Ano, logicky, tak teď tady sedíme i ve veřejnoprávním médiu, ale vlastně pro část voličů tohle to velké téma není. A je tady pořád čtvrtina, která jako nezaznamenala moc ani tu debatu, když jsme se ptali, jestli si všimli, že vlastně se ten návrh řeší. A obecně očekávání těch vládních voličů bylo, budeme zlepšovat ekonomickou situaci, tohle není prostě u nás. To je jedna část toho příběhu. A druhá část je, že a byť ty vládní voliči to až neřeší až tolik dohloubky, tady se jich jako vlastně ptáme na tu situaci těch veřejnoprávních médií, tak a oni jim vlastně jako ta celková důvěra ve společnosti pořád zůstává vysoká. To je vlastně nejvyšší na tom mediálním trhu. A je to dlouhodobě
5: veřejnoprávních médií.
6: Dlouhodobě se to vlastně jako měří, ale i nám vlastně vyšlo, že 52% lidí důvěřuje České televizi, 50% Českému rozhlasu, pak je tam nějaká jako prostřední skupina, která se právě jako dělá ten názor, ale vlastně ta nedůvěra třeba u Českého rozhlasu je 28% lidí a u České televize 32%. A teď vlastně se vracím zpátky k tomu, že ten, kdo jim jako hodně nevěří, je polovina voličů SPD, ale třeba jenom už čtvrtina jakoby ANO a motoristů, takže ta poptávka jestli vychází z tohohle voličského tábora.
5: Čtvrtina voličů ANO nevěří.
6: A motoristů, přesně tak. Uh-huh. A vlastně znova, jako když se podívám nad pohledem celkový společnosti, tak vlastně jako vyvážený zpravodajství UČTčka i u vás vlastně má rámcově polovina lidí a naopak ten tábor opozitní, který jako, jedno, jako to nevnímá jako vyvážený, tak je prostě vždycky 28% Český rozhlasu, 36% u České televize. Takže jenom jsem chtěl říct, že obecně to nastavení společnosti je relativně pozitivní, ale to, co mi přijde jako z toho výzkumu nejdůležitější a vlastně jako to, co mě trošku i překvapilo, je, a když jsme se ptali, jaký služby vlastně od těch veřejnoprávních médií očekávali a jaký by chtěli zachovat, tak vlastně napříč těma stranama a napříč úplně dlouhým seznamem vlastně těch služeb, tak ty lidi je chtějí drtivě zachovat. A to se ale bavíme nejenom jakoby o tom, že vzdělávací pořady, pořady pro děti, co bychom čekali, ale vlastně jsou to vlastně i věci jako regionální vysílání, archivní služby, umělecké pořady, zábavní věci, publicistika, zpravodajství, vlastně všechno napříč. A zajímavý na tom je, že vlastně je to i napříč těma stranama. Jediná výjimka je u SPD, jenom 44% lidí by zachovalo publicistiku, což jsou vlastně takový ty interpretační komentářový formáty, ale za furt by zachovali zpravodajství. A jinak i SPD by zachovávalo všechno. Takže vlastně jako ta představa, že ty média jsou trochu pod politickým vlivem, to tam je, to, že by vlastně chtěli nějakou reformu, to ty lidi chtějí, ale že by to byla reforma, která by vlastně škrtala služby, včetně těch služeb, které jako očividně nevyužívají. Tak není. Takže vlastně tam je podle mě jako hodně pozitivní zjištění, že Češi, tak jak se já interpretuju, kromě toho, že chtějí zachovat ty služby, což znamená, že nemůžeme moc škrtat financování, protože nebychom nemohli zachovat, tak ale i vnímají, že ty veřejnoprávní média jsou trošku něco jiného, než to, co se politici snaží neustále vysvětlit. Jako vlastně, jakou službu dostanete za to, jestli to zaplatíte. Tak ty lidi vnímají, že vlastně si platí něco pro celou společnost, co funguje jako pořad pro děti, byť já jsem dospělý, nedívám se na ní.
5: Tak to byla zpětná vazba i pro nás, že statistika není nuda. Nás teď přesvědčil Jakub Bakule, politolog a ředitel výzkumné agentury NMS. Díky, že jste přišel, naslyšenou.
6: Děkuji.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ruský prezident Putin dnes přijede do Číny a náklady na léčbu v zahraničí vloni vzrostly až o 22%. Bude oblačno až polojasno v Čechách, přechodně i zataženo, přes den místy přehánky a ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dnů poté, co z Pekingu odletěl americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
4: Vladimír Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosneft a plyn nárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Pojišťovnám v loni rostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé překročila průměrná škoda částku 10 000 korun. Pokračuje za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
5: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
2: Dokládají to i statistiky asociace pojišťoven, podle nich jsou průměrné ceny za léčbu v zahraničí už přes 13 000 korun. Silničáři v noci uzavřou letenský tunel v Praze kvůli údržbě technologií. Úsek, který propojuje centrum města s Letnou, nebude průjezdný od 23. hodiny do zítřejší 5. hodiny raní. Řidiči mohou využít objízdnou trasu přes Bubenskou a Veletržní ulici. Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát pietní území zaplavila, pokračuje ředitel památníku Eduard Stehlík.
6: Máme vlastně permanentní problém tady s povodněmi. Často ta spodní část pietního území opravdu byla vlastně kompletně zaplavená. Ta hráz v určitých okamžicích vlastně prosakuje, byla několikrát narušená právě v době těch povodní, kdy nám pomáhali hasiči ucpávat vlastně provizorně ty místa v té hrázi.
2: Památník teď hledá dodavatelskou firmu, práce chce zahájit v létě. Náklady odhaduje na 17 milionů korun.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku i skoro jasno. Přes den čekáme místy přehánky a ojediněle také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 12.
3: Doprava.
2: Na stém 91. a půltém kilometru D1 směrem od Prahy jsou u středových svodidel dvě osobní auta. Po nehodě kolem se pohybují lidé, zpomalte a držte se vpravo. V opačném směru se osobním autem zdržíte až 20 minut před rohlenkou, je to jen provozem. A na příjezdu do Prahy po D11 pojedete pomalu od 18. kilometru, důvodem je hromadná nehoda ve sjezdu z dálnice na Černý most. A opatrně kolem 90. kilometru D5 směrem na Prahu je tam nějaká blíže neurčená překážka. Zprávy končí teď 2 na 2.
4: kteří přicházejí s přáním hezkého dopoledne 4 minuty po 9. hodině. Dnes máme úterý 19. května a právě na tento den připadá každoročně Světový den fair play.
7: A tak si o fair play budeme povídat nejenom ve sportu, ale samozřejmě v životě, protože co si představit pod takovým fair play? No jde o čestné chování, jde o to, jestli jsme schopni uznat chybu, přestože by si ji třeba nikdo nevšiml, a jde samozřejmě o to, jestli fair play vždycky vede ke spokojeným koncům, anebo když člověk jedná fair play, jestli třeba okolí to je úplně jedno a chová se naprosto opačně.
4: Všechno, co si pověděl, si myslím, že je pravda v životě lidském, tak jsem zvědavá na zkušenosti našich posluchačů. O tom si budeme povídat v první společné hodině a vezmeme vás možná i na langoše.
7: Vezmeme vás možná i na langoše a když všechno dobře dopadne, tak díky jednomu vašemu posluchačskému přání budeme mít v telefonickém spojení jednoho, ale velmi milého hosta.
4: Jednu skvělou herečku, blíží se její narozeniny, tak můžete přemýšlet, kdo to může být. No a my se na vás těšíme v průběhu celé této hodiny, ať už v jakémkoliv kontaktu. Tady jsou dva na dvojce, kteří vám přejí hezké dopoledne.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Kteří vás zdraví ještě jednou i dnes, tedy 19. května. A právě tento den je každoročně dnem světovým, a to fair play.
3: A o tom si chceme povídat. Hlavní myšlenkou tohoto dne je připomenout nám všem, že vyhrát není všechno a že čestná hra, respekt k pravidlům i soupeři, a to jak ve sportu, tak v běžném životě, jsou vítězstvím na celý život.
2: V 11 hodin dnes dopoledne bude Český klub fair play oceňovat činy za rok 2025. To jsme tedy především u sportu. Tři sportovní osobnosti převezmou ocenění za celoživotní fair play postoje. Tak to můžete sledovat, určitě se to objeví ve všech periodicích a objeví se to také na internetu, ale my nebudeme mluvit jenom o sportu.
3: Je to tak, protože my si s vámi chceme povídat o tom, kdy jste se setkali s férovým jednáním, které by stálo podle vašeho pohledu za nějaké ocenění, komu a za co byste dali právě ocenění fair play.
2: No a můžete dodat i to, jestli se vám často stává, že se lidé chovají nečestně. A vás to třeba mrzí, protože nejste zvyklí na takové chování. No a ve výsledku jde prostě o to, jestli hra fair play v životě je pro vás důležitá, anebo, a je samozřejmě otázka, co může být ve výsledku výhodnější, nebo jestli jste zastánci přístupu, že účel světí prostředky, tedy, že to občasné drobné nefér jednání je na místě, pokud vede k tomu kýženému cíli.
3: Velké otázky pro první společnou hodinu. Moc se těšíme na všechno, co nám napíšete.
2: Hraješ fair play?
3: Vždycky, ale ne vždycky se mi to vyplatí. Tak nám napište 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
2: My se za pár minut k tomu fair play ve sportu ještě dostaneme, protože naším hostem bude mimo jiné fotbalista, trenér, sportovní manažer Josef Chovanec.

0: Je světový den fair play a právě proto si o fair play povídáme. V životě i ve sportu, ty si před chvílí říkala, že hraješ fair play, ale že ne vždycky se s takovým fair play chováním setkáváš ve svém okolí. Máš nějaký příklad?
1: Nějaké příklady mě samozřejmě napadají, ale myslím si, že by se to sem
0: nehodilo. Nemusíš konkretizovat, je tak jako obecně.
1: Myslím si obecně v profesi, že někdy člověk prostě věří lidem kolem a dá jim vlastně třeba veškeré svoje know-how, které oni si pak vezmou a nějakým způsobem ho použijí pro sebe bez vlastního přičinění, tak třeba takovou zkušenost mám.
0: Zajímavá věc je otázkou, jestli vlastně existuje disciplína nebo směr lidské činnosti, kde se pracuje výhradně fair play. Pravděpodobně ne, protože to souvisí s jaksi s osobnostmi, s osobnostním nastavením, s kritérií, který má ten, který člověk jako pro život a pro své chování, takže bychom asi ideální stav nenašli, ale je dobré se o to snažit.
1: Je to pravda, myslím si, že to souvisí s tím, co jsi pověděl, to znamená, že každý musíme začít u sebe, u své osobnosti a také u svého svědomí, protože aby se nám dobře spalo a mohli jsme se sebou žít, myslím si, že je to důležitá položka. Když by si měl ty sám, a sahám po té otázce, jedné z těch, které pokládáme našim posluchačům, někomu dát cenu fair play, přemýšlel si nad tím, komu by to bylo?
0: No, vzhledem k tomu, že já se příliš nevěnuji sportu, tak
1: nemusí
0: bych musel zalovit v jiných vodách a vlastně nevím. Vlastně jako nevím. Tak protože například v muzice, že jo, tedy profesi, které se taky věnují vedle rozhlasu, tak tam prostě, ať chceme nebo nechceme, tak existuje jako konkurenční prostředí a troufám si hádat, že prakticky každý je schopen, a on si to potom nějak jako, jak si vysvětlí, že omluví si to sám pro sebe, on to neoznačuje za nefér jednání, tak prakticky každý je schopen jako toho druhého tak trošku jako vzít loktem, takový jako bodyček malý, trošku jako někoho pošťouchnout do strany, aby on se dostal na nějaké místo. Takže tam si myslím, jako fair play funguje jenom do určité míry. No nenapadá, abych byl úplně jako jednoznačný, nenapadá mě jedna událost nebo jeden člověk, že bych si řekl, tak tenhle za ten dlouholetý životní postoj a to chování by si takovou cenu zasloužil.
1: Tak třeba na někoho takového přijdou naši posluchači. Doufám. Tak se podíváme. Ano, ale už nám píšou. Tak za chvíli samozřejmě i s vašimi příběhy a vašimi zkušenostmi.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: My si s vámi dnes povídáme rádi o fair play a už nám píšete, Eva se přidala. Dobré dopoledne, rodiče nás učili, že se nemá podvádět a nikoho podrážet. Tak jsme vychovali i naše děti a držíme se toho, když ale vidíme, co se dnes děje kolem nás, jak vysvětlíme vnoučatům, že hrát v životě fair play se vyplácí. Končí svojí otázkou zprávu Eva.
1: A teď slíbený host po telefonních linkách, fotbalista, trenér, sportovní manažer, také bývalý předseda komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky. Za Spartu Praha odehrál jako hráč 743 utkání, jak jsme se dočetli, 168 gólů má na kontě, výrazně se podepsal pod zisk 8 mistrovských titulů. Mohli bychom pokračovat s námi právě teď, je na telefonní lince Josef Chovanec. Hezké dopoledne.
2: Dobré ráno.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Pojďme tedy k fotbalu a to rovnou. Který čin fair play se vám za vaši, řekněme, aktivní fotbalovou kariéru nejvýrazněji zapsal do paměti?

0: cílem vyhrát za jakoukoliv cenu?
1: Já bych řekl, že platila a v současné době někdy mi to připadá, že se ta myšlenka jakoby vytrácí a proto jsem rád, že některé organizace ohodnocují lidi, který drží fair play a tím pádem to dostává se to do podvědomí veřejnosti. Budu jenom rád, když ty akce budou v rámci fair play pokračovat a UEFA má na svých tričkách kolikrát i akce o fair play a snaha dodržovat to se mi moc líbí a snaha poukazovat na lidi, kteří dodržou fair play, jestli to je olympijský výbor, je výborná a patří do společnosti.
2: Říká Josef Chovanec, fotbalista, trenér, sportovní manažer, který se s námi na Dvojce právě teď povídá. Možná zpětně je vůbec čas a prostor, když vzpomenete a podíváte se do historie, kdy jste hrál fotbal, nebo trénoval, nebo dělal sportovního manažera, mluvit s fotbalisty o té důležitosti fair play?
1: Je to se mnou takhle mluvili moji trenéři v těch začátcích a myslím si, že to je zásadní. Když už v začátcích sportovního tréninku ty trenéři o tom mluví nejenom s těma dětma, ale mluví s těma rodičema, pak se to přenáší do škol a tam na tohleto téma je potřebné mluvit a v podstatě zakořenit to do toho. Já jsem to zažil sám a oceňuju to. Protože člověk v tom raném věku se to naučí nejvíc a má to v sobě a potom to přenáší dál kolem sebe.
0: Já jsem z takové generace, že například teď mi vytanulo na mysli ten slavný zápas a ta Maradonova ruka, kterou si určitě každý fotbalista, který sleduje, tak tam by se samozřejmě o fair play jistě dalo pochybovat, ale povězte z druhé strany.
1: Ale to strašně dlouho to trvalo, že se sám tomu přiznám.
0: Přesně tak. Ale z druhé strany, kdybyste měl, pane Chovanče, jmenovat jedno sportovní jméno, které pro vás osobně je takovým symbolem fair play, které by to bylo?
1: Tak je to můj Strejda, který mi v podstatě provázel na začátku sportovní kariéry, hlavně ve Spartě, životem fotbalovým, a který mě to v podstatě, když jsem přišel ze Slovenska do Prahy, do Sparty, aby to moje chování odpovídalo všem atributům společnosti a hlavně sportovní. Pro mě teda, když jsem se věnoval celé život tomu fotbalu a sportu.
2: Fotbalista, trenér, sportovní manažer Josef Chovanec si s námi povídal na Dvojce. My děkujeme za pár minut vašeho času a přejeme vám hezké úterý. Ať se vám daří.
1: Díky moc.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou, hezký den.
3: Český rozhlas Dvojka.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na obovek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

0: Prachy. Sí.
1: My si s vámi dnes povídáme o fair play, ale teď byly v téhleté písničce v hlavní roli prachy. No,
2: což se hodí.
1: Což se hodí, protože nás to dovádí k dalšímu tématu. A co si budeme říkat občas, když nás nějakou svou zajímavou informací nebo pobídkou vyzve finančák, tedy myšleno samozřejmě finanční úřad, můžeme si také říkat, ale to není fair.
2: Jak jsi řekl, zajímavou pobídkou. Myslím, že v případě finančního úřadu je to vždycky taková zajímavá pobídka.
1: No, ale my jsme narazili na jeden zajímavý příběh ze Slovenska, který, a to si řekneme upřímně, fér není.
2: A je bizarní, protože Slovenskem hýbe langošová aféra, tedy za chybějící háček. Co se stala? Podivná lingvistická kauza je vlastně spojená s prodejem oblíbené pochoutky a ta vyvolala na Slovensku velkou bouři debata také nevole. Finanční úřad tam si došlápnul na prodejce langošů, který nedokázal vydat účtenku se správnou slovenskou diakritikou.
1: A jde opravdu jenom o to, že na té účtence chyběl háček nad písmenem eš, jinými slovy místo slova langoš, na účtence byl vytištěn výraz langos. No a za to měl dostat ten chudák podnikatel, tedy prodejce, pokutu asi 1500 eur, což je víc než 36 tisíc korun.
2: Pane jo, jak to dopadlo?
1: No, dopadlo to asi dobře. Finanční úřad mu to nakonec odpustí, s čím samozřejmě souvisí i ta vlna, která se zvedla v médiích i ve společnosti. Finanční úřad také jak si vysvětloval, že tam byly ještě jiné důvody pro to udělení té pokuty, no ale ten háček už jim nikdo neodpáře.
2: To je pravda, no tak nakonec dobrá zpráva, že to dobře dopadlo.
3: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
4: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
5: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
4: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět vyjíždí za svými fanoušky.
3: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
4: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
6: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: V 9 hodin jsme otevřeli téma Fair Play, o kterém si s vámi povídáme. Další zpráva od Evy. Dobré dopoledne, učila jsem na základce dobrou třídu. Mezi sebe přijali spolužáka, který měl mentální postižení, a když se po dlouhé době již dospělí sešli ve vesnické hospodě na třídním srazu, místní si z toho mladíka dělali legraci a doráželi na něj. Třída se za něj postavila a útočníky z hospody vystrnadila. A mě to potěšilo, píše Eva.
1: A teď?
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
1: Pokoušíme se plnit vaše přání, které nám neustále můžete posílat na adresu rnp, tedy rádio na přání zavináč rozhlas.cz. A tady je jedno, které nám dorazilo včera odpoledne. Hezký den na dvojku. Dnes jste část vysílání věnovali narozeninám Tomáše Kluse a tak si troufám mít také jedno přání související s narozeninami.
0: Dnes, jak určitě víte, je slaví fantastická herečka a úžasná osobnost paní Iva Janžurová. Nevím, jestli bude mít náladu na telefonování, ale kdyby se povedlo jí u vás ve vysílání pozdravit a popřát, udělalo by to jistě nejenom mě velikou radost.
1: A kdyby ne, tedy aspoň několik slov o ní ve vašem dopoledním programu. Moc děkuji a všechny vás zdravím. Tak tohle je přání Lídy, která nám napsala z Klatov. My se pokusíme. Iva Janžurová má dnes narozeniny, ostatně na dvojce se o tom ještě bude hodně mluvit, a to i v dnešním dopoledním vysílání, ale především potom v červnu. My máme číslo na Ivu Janžurovou, tak to prostě vyzkoušíme.
0: Držme si pěsti.

0: To byla ABBA, 9 hodin a 41 minut. K tomu posloucháte Český rozhlas Dvojka, jsou tady dva na dvojce a před chvílí jsme četli přání. No, já si dovolím říct přání troufalé od Lídy Sklatov, protože Lída nám připomněla ve svém e-mailu, že dnes, jak samozřejmě všichni víme, slaví narozeniny paní Iva Jančurová. A Lída tady vyslovila přání, abychom se pokusili s paní Jančurovou spojit a prostřednictvím vysílání ji popřát.
1: No a my máme obrovskou radost, protože se nám to podařilo a s námi teď ve spojení po telefonních linkách paní Iva Jančurová. Hezké dopoledne, paní Jančurová, vítejte u nás na dvojce.
2: Děkuju, hezké dopoledne pro vás taky.
0: No, my moc děkujeme za těch pár minut, které věnujete nám a našim posluchačům, protože je jasné, že dnes se u vás telefony a možná ani dveře netrhnou. Povězte, bude ten dnešní den hodně pestrý a nebo naopak klidný?
2: Tak já jsem doteď měla telefon zavřenej. Včera předevčírem jsem měla večerní představení a sice po nemoci, a ještě slyšíte možná na mém hlase, že není úplně můj. A na těch představeních se už slavilo, každý bylo v jiném divadle a dneska mě čeká oslava v Národním divadle ještě při představení Kytice. Po Kytici asi dostanu puget taky. Tady mezi pugety se teďkom procházím v bytě. My pomáhali dcera s vnučkou v noci to roztřídit do různých vás.
0: Jako v květinářství to u vás vypadá teď?
2: No, já vám řeknu, je to teda zvláštní, no. Ale mně se povedlo vyloudit i vázu.
1: No tak to vlastně nakonec všechno dopadlo, paní Jančurová, když to tak posloucháme. Vy jste samá oslava a ta další bude 13. června, to budete slavit ve Stavovském divadle a to přímo ve vysílání našeho rozhlasového tobogánu. Povězte, musel vás Aleš Cibulka přemlouvat dlouho?
2: Já vám si to už moc nepamatuju. Já se strašně spírám všem akcím, který se vysloveně netýkají pobytu na jevišti večer před publikem. Tak asi jsem trošku vzdorovala, ale je to těžký, protože před 5 lety, když jsme slavili taky takové podobné výročí s panem Cibulkou, tak to bylo moc krásný, to se povedlo. Tak asi ten sentiment, ta vzpomínka mě přivedly k tomu souhlasu.
0: A poslední otázka. Původně jsem neměl v plánu se na něco takového ptát, ale když jste před chvilkou sama zmínila, že jste měla, nebo že máte za sebou dvě představení a to ještě ke všemu po nemoci, tak řekněte, už je dobře, to je jedna věc. A druhá, stále platí to, že právě to, že člověk stojí na scéně, takže ta energie z publika herce nabíjí, je to, co vám pomáhá?
2: Tak to je předmětem mýho dlouhodobého zkoumání. Pravda je, že si to myslím, ale abych to měla vysloveně ověřený a matematicky spočítaný, to nemám. Pravda je, že když se mě ptali včera, myslím, že z televize mě chytili na scéně Studia 2, co jako mě ještě půjdí pracovat takovou vypjatou dobu, tak já jsem ještě sice mladička, ale přece už to mám hodně to sebou, tak jsem začala říkat, že to je to setkání s těma lidma. Jestli mě posiluje, možná, že jo, jestli mě vábí, asi jo, ale každopádně se mi to zdá nejdůležitější v současné chvíli na tom, co dělám.
1: Iva Jančurová společně s námi v rozhovoru na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Paní Jančurová, mnohokrát děkujeme za to, že jste si s námi povídala. Přejeme vám všechno nejlepší ještě jednou k dnešním narozeninám a navrch hodně zdraví.
0: Mějte se hezky.
2: Tak to potřebuju, děkuju vám a nápodobně.
0: Naslyšenou. Krásně.
2: Naslyšenou.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek,
3: dva na dvojce.
5: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa v nemízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marniva.

hledají vagóny. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

0: Doufáme, že stejně jako nás i vás potěšilo, že se povedlo splnit přání paní Lídy, a tedy, že jsme si mohli popovídat s dnešní oslavenkyní Ivou Janžurovou. Šárka si sahá na nos a to vždycky ano, to znamená, že něco chce říct.
1: To je pravda, všiml jsi u toho, nebo všiml jsi z toho u mě ty, vlastně do té doby mě na to nikdo neupozornil, ale je to pravda. Chci říct jenom to, že dnes tady budou právě naší posluchačce náležet ponožky dvou na dvojce.
0: Pravda.
1: Ano, a chci říct i to, že pořád ještě můžete psát 24 hodin denně svá přání na RNP, rádio na přání, @rozhlas.cz, a třeba bude nějaké takhle krásné, jako to dnešní, směrem k přání k Ivě Janžurové.
0: Ale teď ještě k Fair Play. Od 9. hodiny jsme si povídali o Fair Play právě proto, že dnes je světový den Fair Play a vy nám o tom píšete.
1: Přidala se i naše posluchačka Hanka. Za mě je špatný příklad, že hrdina je ten, který všechny přemůže, za jakoukoliv cenu přelstí a někdy taky obelže. Nejsme v reality show a na fair lidi, já mám přímo alergii. Trpaslík nebude větší, i kdyby se nahoru postavil, je to jenom vysoká hra s nízkou úrovní. Krále nedělá koruna, ale jeho srdce.
2: Český rozhlas 2.

0: Ať se k vám všem dnes všichni chovají fair, mohli bychom si popřát na závěr, protože je světový den fair play a my jsme si o tom povídali od 9. hodiny. Fair play v životě i ve sportu. A Hanka přidala ještě jednu SMS-kovou zprávu. Preferuji jednoznačně férovost, ale děkuji všem nefér, jak se ke mně chovali. Aspoň vím, že taková být nechci. Je to každého morální profil a já chci žít v souladu s mými prioritami.
1: Děkujeme pěkně, že jste byli s námi v první společné hodině a přejeme si, aby nám to takhle zůstalo i v té druhé. Samozřejmě i dnes nabídneme poradnu po další aktuální zpravodajské relaci a dnes téma velmi důležité, péče o vztah.
0: Typuji, že to bude péče o partnerský vztah. To jenom by se tam...
1: Může to být péče o jakýkoliv vztah.
0: Uvidíme, k čemu se dostaneme. Naším hostem bude pan doktor Petr Kačena, psycholog a psychoterapeut, tak pokud můžete, zůstaňte s dvojkou i po 10. hodině. Ještě předtím přesně v 10 aktuální zprávy. No a k té 10. nás dovede Dan Bárta, Šípková růženka, písnička, kterou Dan Bárta u nás v Radiokafé takhle zaspíval živě.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu. Dvojka u...

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude režisér Jan Svěrák. Nosil nápad na film Pět švestek v hlavě dlouho nebo se zrodil rychle a nečekaně? Je některá reakce, které se obává, nebo to byla sázka na jistotu? Kdo z jeho rodiny se na natáčení nepodílel? A zopakuje si někdy natáčení na katamaránu, nebo stačilo? I na to se zeptám režiséra Jana Svěráka.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Primátor Karviné Wolf scháněl podle vyšetřovatelů osobní informace na sportovního novináře a ceny ropy na světových trzích klesají. Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně i zataženo, přes den místy přehánky a ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Primátor Karviné, bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf, scháněl podle policie v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka z deníku Sport. Důvodem byl článek o utkání mezi Karvinou a Zlínem, kde redaktor zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím. Český rozhlas to zjistil v souvislosti s korupční a sázkařskou kauzou ve fotbale, v níž je Wolf obviněn z podplácení.
5: Podle policejních dokumentů zaúkoloval Wolf svého řidiče, aby zjistil, kde novinář bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné.
6: Můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal. Ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
5: Vyšetřovatelé Wolfovo chování přirovnali k mafiánským praktikám. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo.
7: Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá.
5: Primátor Wolf je jedním z 32 obviněných v aktuální fotbalové korupční kauze. Podle policie se měl podílet na zmanipulování zápasů ve prospěch Karviné. I to Wolf odmítá. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
4: Ceny ropy teď dopoledne klesají, a to poté, co americký prezident Donald Trump oznámil odklad dalších útoků na Irán, údajně plánovaných na dnešek. Podle Trumpa ho o to požádali Katar, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty kvůli dalšímu jednání s Iránem. Náklady na léčbu v zahraničí rostou. Například u Ergo cestovní pojišťovny v loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná. Tento trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té v loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Podrobnější čísla přibližuje za asociaci její mluvčí Tomáš Pavlík.
8: Rostla i průměrná výše těchto výloh. Oproti roku 2024, kdy byl průměr někde lehce přes 11 000 korun, jsme v roce 2025 evidovali průměr už přes 13,5 tisíce.
4: Podle dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory plánují asi 3/4 zemědělců omezit hnojení polností. Svaz upozorňuje na to, že by to mohlo způsobit pokles produkce a následně i zdražení potravin. Růst cen hnojiv by měl podle svazu ovlivnit hlavně příští sezónu. Na letošek má většina zemědělců zásoby.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne a večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku, může být i skoro jasno. Přes den čekáme místy přehánky, s menší pravděpodobností i bouřky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12.
0: Doprava.
4: D7 směrem od Prahy je uzavřena u sjezdu na Spořice. Kvůli vyprošťování dodávky jezdí se právě přes Spořice. Na 8. kilometru D11 před Prahou se srazila 4 osobní auta v levém pruhu. Jsou tam hasiči a jezdí se jen pravým pruhem zdržení 20 minut. A pak se zdržíte dalších asi 10 minut kvůli hromadné nehodě ve sjezdu z dálnice na Černý most. A na jižní spojce směrem na Barrandov stále překáží nákladní auto na úrovni Záběhlic. Kolony jsou od magistrály, plná je i Spořilovská ulice a kamiony popojíždějí z 11. kilometru D1. Zprávy končí, pokračují dva na dvojce.
5: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, kteří vám 4:50 opakovaně přejí hezké dopoledne. Vztah není určitě nějaký daný cíl, kterého dosáhneme svatbou nebo společným bydlením, ale živý organismus, vyžadující neustálou pozornost.
9: Psycholog Petr Kačena se ve své praxi často setkává s páry, které podcenili údržbu vztahu a teď hledají cestu zpátky k sobě. O tom budeme mluvit.
5: Je to tak a samozřejmě i dnes zbyde dotaz nebo zbyde prostor na vaše dotazy ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. To všechno za chvíli. Teď vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A budeme pečovat o vztahy, nebo mluvit o tom, jak o vztahy pečovat. Naším hostem je pan doktor Petr Kačena, psycholog a psychoterapeut a také zakladatel školy psychologie. Hezké dopoledne přejeme.
3: Krásné dopoledne.
4: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Počase péče o vztah, velké téma. Jak na ní myslet v tom, řekněme, třeba každodenním provozu?
3: No, to je těžké na ní myslet, protože to je první věc, na kterou zapomeneme. Já si myslím, že ten klíč k té péči je právě v té pozornosti, takže snažit se aspoň, myslím si, že docela úspěch tak u párů, které jsou hodně vytížené a mají třeba malé děti, když tak aspoň jednou za týden si vzpomenou, že mají nějaký vztah a že je potřeba se třeba s tím svým partnerem pobavit a strávit spolu nějaký čas.
2: Proč je to tak obtížné, nebo proč vlastně dojde k tomu, že o vztah pečujeme málo? Je to tím, že si na něj zvykneme, že ho bereme jako samozřejmost, že je to všechno nějaká rutina?
3: Tak na začátku toho vztahu, když jsme zamilovaní, tak do toho dáváme hodně energie, ale ta zamilovanost je vlastně energeticky náročný proces, takže my si počase zvykneme a už to tělo do toho tu energii dávat nechce a dostaneme se do nějakého prostě zvyku, habitujeme se vlastně na toho druhého, zvykneme si na to a bereme to jako samozřejmost a pak samozřejmě tak se v tom uvaříme postupně, že si nevšimneme toho, že prostě spolu ten čas netrávíme a že jsme se od sebe nějak odpojili a není to dobré pro ten vztah.
4: Pane doktore, dá se nějak z dlouhodobého hlediska udržet tu spontánnost ve vztahu?
3: A jakou spontánnost teďka?
4: Spontánnost v tom, že vlastně tu pozornost tomu druhému dávám a nemusím si na to myslet, protože všichni občas slýcháme, na vztahu je třeba pracovat a někdo, kdy to slýchá třeba vícekrát a pořád dokola, tak to bere jako povinnost a právě ta spontánnost se tam vytratí.
3: Tak ta replika pracovat na tom mě se moc nelíbí, protože to bychom se dneska upracovali k smrti, že jo, musíme pracovat v práci a pak ještě přijít domů
4: no
3: a na něčem dalším pracovat. Takže mně se to nelíbí, že na to máme pracovat. Mně se spíš líbí jako říkat, že bychom to měli dát nějak pozornost, nebo myslet na to, nebo si na to vzpomenout občas, nebo mít třeba nejjednodušší pak je mít nějaký pravidelný večer, třeba jednou za týden, kdy nějak, já nevím, děti dáme dříve spát, nebo děti jsou někde jinde, takže máme čas na to se sobě věnovat. A myslím si, že právě tadyhle ty rituály, vlastně nějaká ta pravidelnost pomáhá možná i té spontánnosti potom trochu, že se na sebe napojíme a pak v tom napojení je nám dobře a můžeme třeba něco spontánně vymyslet, co dále dělat.
4: Můžeme spolu chodit na rande třeba.
3: Třeba spolu chodit na rande, no ale ideálně do jiných míst, ono zase chodit na rande do té samé kavárny s tím samým člověkem, to člověka omrzí.
4: Chodit na rande domů, ano, to také není cesta.
3: To člověka také omrzí.
2: Kdy se může stát, nebo jak to může vypadat, kdy už je pozdě? Co je ten signál pro jednoho nebo pro oba, že teď může nastat nějaký problém a dostatečně jsme na tom, já teď totiž intenzivně přemýšlím nad tím, jaké slovo používat, když jste říkal, že to pracovat nemáte rád, pečovat, dejme tomu, o ten vztah. Tak co se vlastně stane ve chvíli, kdy zjišťujeme, že jsme asi málo pečovali?
3: Aha. No tak kdy už je pozdě, to bych řekl, že je téma tak na 3 hodiny vysílání, že to úplně tady nerozebereme, ale myslím si, že takovým hlavním jako znakem toho, že bychom teda měli o to více pečovat, je nějaké emocionální odpojení, že vlastně máme, že se spolu moc nebavíme, že máme nějaký prostě třeba vnitřní život nebo i život mimo ten vztah, o kterém ten náš partner neví, takže to, ta péče znamená nějaké jako emocionální napojení, že prostě sdílím, co se mi děje v životě, co se mi děje s tím partnerem. Jo, můžu říct třeba takový příklad, já jsem se nedávno bavil s klienty, oni říkali, že spolu vlastně tráví čas, ale že to spočívá v tom, že když dají děti spát, tak se hodinu dívají na nějaká videa na YouTube a pak vlastně u toho vytuhnou v uvozovkách a jdou spát, ale to není ta péče o vztah. Ta péče o vztah je, že se třeba na to video podíváme, ale pak se vlastně pobavíme o tom, co mě tam zajalo, s čím jsem nesouhlasím. Když se třeba díváme na nějaký film, tak co se mě tam dotklo, proč mě to dojalo, jo? A to už je vlastně nějaké emocionální napojení na sebe, že vím, co ten druhý prožívá.
4: Děkujeme, to byla první část naší poradny. My si dnes povídáme o péči o vztah ve druhé části už s prostorem pro vaše otázky. 702 222 220, číslo pro ty SMS-kové, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Péče o vztah, tématem naší dnešní poradny, o tom si s vámi povídáme. S námi ve studiu také psycholog a psychoterapeut, zakladatel školy psychologie Petr Kačena.
3: Měl bych vlastní tip, možná bych se ale spletl, tak se zeptám samozřejmě odborníka, kdo si všimne dřív toho, že ta péče o vztah tam chybí, muži nebo ženy?
4: Tak je to trošku stereotyp, ale řekl bych, že jsou to spíše ženy. Ženy jsou to proto, že obecně jsou pro ně, je pro ně ten partnerský vztah důležitější vlastně. Jsou takové jako citlivější na tom, když v tom vztahu je nějaká nepohoda, snaží se to vlastně rychleji řešit. Paradoxně jsou to také ženy, které potom žádají spíše o rozvod, takže na tom je vidět, že potom, když už třeba se možná nic neděje v tom vztahu a jsou nespokojené, takže jsou ochotnější to rychleji ukončit. Takže jsou to ženy, které na to mají možná nějaký větší, lepší radar na to, že je něco v nepořádku.
2: Překvapila tě Jiří ta odpověď?
3: Ne, měl jsem stejný tip.
2: Pane doktore, abychom se nedostali, nebo abychom se o to aspoň pokusili k tomu rozvodu, o kterém jste mluvil. Jak to komunikovat v tom vztahu, když vlastně jedna strana třeba má pocit, že to vlastně už nefunguje v rámci té péče o vztah tak, jak to bylo dřív? Jak to vlastně spolu nazdílet, jak to spolu vykomunikovat v nejlepším slova smyslu, aby nebyl konflikt?
4: Tak vždycky, když komunikujeme nějaké těžké věci v tom vztahu, tak je důležité nejdřív nějaké napojení jeden na druhého. Takže určitě to je o tom, že nejdřív si povídáme, že spolu trávíme nějaký čas a pak vlastně v tom napojení může vzniknout prostor pro ta těžká témata, proto se odevřít, říct, co mi v tom vztahu nevyhovuje, jak bych to chtěl jinak, co mi třeba chybí. Vlastně vždycky, když v tom vztahu jsme nějak jako zranitelný, když sdílíme to, co se s námi děje vnitřně, tak vlastně se zbližujeme s tím druhým partnerem, tak tam vzniká nějaká intimita. A samozřejmě opačně, když je tam nějaký konflikt a ty lidé jsou naštvaní, tak to je přesně to, co se neděje, že jo? My nechceme tomu, na koho jsme naštvaní, říkat, co cítíme, jak se máme, co se u nás vevnitř odehrává, a tam právě vzniká zase to odcizení.
3: Ale měl by ten člověk vědět, proč jsme naštvaní.
4: Vždycky, ano.
3: Mlčení taky není úplně cesta.
4: Mlčení, samozřejmě sedět a čučet, jak někteří, hlavně teda muži, dělají, určitě není cesta.
2: Jak to máte doma vy, pane doktore?
4: Tak samozřejmě já také někdy sedím a čučím, ale pak se snažím říct třeba, o čem jsem přemýšlel, nebo co se mi honí hlavou, nebo z jakého důvodu tohle to zrovna dělám. Někdy to člověk také neví, že jo? Někdy člověk potřebuje čas vlastně na to chvíli sedět a tak jako pozorovat, co se mu děje, aby vlastně přišel na to, co se mu děje, a potřebuje naopak právě ten prostor od toho partnera, aby nějak vlastně pochopil, co se mu samotnému odehrává, protože spousta těch vztahových věcí a prožitků, které máme, tak jsou vlastně nějakým způsobem nevědomé a chvíli nám to trvá, než vlastně pochopíme, co právě teď se s námi děje.
3: Jak to vybalancovat, pane doktore, když někdo si takováhle slova vezme k srdci nebo dokonce na tom cíleně pracuje a vlastně potom neustále přichází s nějakými nápady, pojďme sem, pojďme tamhle, pojďme tohle dělat spolu, pojďme si povídat a tak, protože i tohle se dá přehnat. Každý potřebuje také ten svůj vlastní prostor a možná to, že jeden na druhého pak příliš tlačí, může vlastně způsobit nějakou komplikaci.
4: Určitě se to dá přehnat. Vlastně je to takový jako koncept toho vztahu, o kterém hodně mluví belgická psychoterapeutka Esther Perel, že my vlastně v těch úspěšných blízkých vztazích, nebo v těch úspěšných partnerských vztazích potřebujeme jednak blízkost, že spolu vlastně jsme intimní, že spolu trávíme čas, ale zároveň potřebujeme nějakou diferenciaci, separaci, že vlastně máme ten svůj život bez toho druhého partnera a jsme spokojeni vlastně sami sebe bez něj, a tohle to podporuje i pak tu spokojenost v tom vztahu, to, že vlastně po tom oddálení se chceme zase přiblížit, chceme zjistit, chceme si poslechnout něco o tom světě toho druhého, a tak toto vlastně mezi těmi partnery má fungovat, protože zase to přílišné přiblížení a sjednocení těch životů potom vede trochu k nudě nebo třeba k absenci

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Psycholog, psychoterapeut a zakladatel školy psychologie Petr Kačena je s námi ve vysílání a péče o vztah, takové je naše téma.
3: Když se ten vztah dostane do stádia, že už nejsme schopni si to vykomunikovat spolu, jak je obtížné jít do poradny a řešit to vlastně třeba s psychologem na nějaké párové terapii a možná zase jsou k tomu nějakým způsobem přístupnější ženy nebo muži?
4: Mm-hmm. Tak obecně vlastně individuální psychoterapii vyhledávají více ženy. U té párové psychoterapie také platí to, že tím častějším vlastně iniciátorem jsou ženy a muži jsou takový, že to ten proces možná trochu více blokují. Myslím si, že pořád ve společnosti existuje určité stigma nebo mezi lidmi, že vlastně se stydí do toho jít, protože se stydí za to, že to jakoby nezvládli ten vztah a že potřebují pomoc někoho jiného. Já si myslím, že to, nebo samozřejmě z povahy své profese si myslím, že to je škoda, protože jako když člověku se v tom vztahu nedaří, tak by měl určitě využít všechny prostředky k tomu, aby to bylo lepší a pak teprve, a když třeba ani ta párová terapie nebo individuální terapie, všechny věci, které prostě si myslel, že mu mohou pomoci, nepomůžou, tak pak je v pořádku se vlastně rozejít, ale myslím si, že je dobré to zkusit minimálně.
2: Kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo třeba doma několikrát slyšel, pojďme na párovou terapii a on se tomu brání, protože si vlastně nemá tu zkušenost, nedokáže si představit, jak před cizím člověkem bude mluvit o svých potížích a tak dále. Jak takového člověka zbavit té nedůvěry nebo té nejistoty, pomoct mu v tom rozhodování, že to stojí za to vyzkoušet?
4: Tak myslím, že co může pomoct, je, když vyberu vyloženě nějakého konkrétního jako terapeuta a třeba ukážu

0: ty jeho webové stránky, že to není žádný jako bubák nebo někoho, nebo třeba tam možná i ten člověk získá k němu sympatie. Pak může také pomoci to, že to bude nízkopravé a že to bude zdarma, což v České republice naštěstí jde, protože v každém kraji máme vlastně síť manželských poraden, to je sociální služba, kam člověk může jít zdarma, takže to už třeba už pokud je někdo šetrný na peníze, tak toto pomůže, protože prostě může to zdarma jít vyzkoušet a uvidí na prvním sezení, jestli mu to něco dává nebo ne, pak se může rozhodnout tam nechodit, když mu to vyhovovat nebude. A moje zkušenost je, že nebo minimálně mně se to daří, možná je to i tím, že jsem muž, že třeba ty muže, kteří k tomu mají odpor, tak vlastně ty sezení jako přesvědčí k tomu, že to k něčemu bude.
1: Mm-hmm. Pojďte možná povědět, já nevím, ale předpokládám, že se to popsat dá, když někdo řekne, no jo, ale co mě tam bude čekat. Jak to vlastně vypadá, když ten pár přijde?
0: Mm-hmm. Tak na začátku se zjišťují nějaké, nebo ten terapeut zjišťuje určitě nějaké základní informace, vzdělání, kolik mají třeba dětí, jak spolu jsou dlouho. A pak zjišťují nějaký vlastně jako představu o tom cíli, co bychom tam měli dělat. Tam už je zajímavé, že někdy ty páry se shodnou na tom, co ten problém je, někdy každý má trošku jinou představu. Obecně lidé vstupují do terapie s tím, že by se měl opravit toho jejich partnera a napravit jeho osobnostní a jiné chyby, což tady...
2: Chtějí si odvést někoho jiného, než s tím přišli.
0: Přesně tak, což já většinou nezvládnu, ale tím výstupem té úspěšné párové terapie, že tadyhle ten tlak právě na tu změnu toho partnera trošku jako pomine a dáme mu prostor dýchat v tom vztahu. No a pak už vlastně ta terapie probíhá s ohledem na to, jaký tam je, jako jaká tam je ta obtíž a tím fokusem vlastně každého toho párového terapeuta je vlastně ta interakce mezi těmi partnery, protože ten předpoklad je, že není to tak, že jeden z nich je vadný a já bych ho měl opravit, ale ten problém je vlastně ta interakce, to, jak na sebe ti dva lidé vzájemně reagují a jak ty jejich reakce vlastně, jakoby ta spirála jde dolů a dolů, jo? Že každý vlastně tou svojí odpovědí na to, co ten partner říká, vlastně tak tu situaci jenom zhoršuje, takže ty partneři musí vlastně získat nějaký odstup a náhled tadyhle na tenhle jakoby interakční cyklus se tomu říká mezi nima a vlastně získat nějakou jako motivaci a odhodlání s tím něco dělat individuálně a nějak do toho vztahu a do těch reakcí na toho partnera vstupovat tak, aby prostě se to mezi námi zlepšovalo a ne zhoršovalo.
2: Ještě k tomu našemu nadpisu, péče o vztah, na závěr, pokud má někdo pocit, že už se s tím nedá nic dělat, řekne si, no ano, vím to, nemysleli jsme na to 10, 15, 20 nebo 30 let, dá se s péčí o vztah začít kdykoliv? Nebo už je někdy pozdě? Upřímný.
0: Řekl bych, že úplně kdykoliv ne, že pak vždycky v tom vztahu, když tam dochází k rozpadu toho vztahu, tak přichází nějaký moment, kdy jeden z těch partnerů je prostě už natolik rezignovaný a odpojený a možná i rozhodnutý vlastně ten vztah jako opustit, že tam už prostě nic nepomůže.
1: Poslední otázka bude od našeho posluchače Františka. Zdravím vás všechny, můj dotaz je, jsme spolu 50 let společného života, posledních dvou letech jsme na sebe navzájem jako na nepřátele, kteří se chtějí rychle rozejít. Myslíte, že ještě šance to dát dohromady?
0: Myslím, je to teda krásných 50 let, to se jen tak nevidí a myslím si, že určitě, no, někdy pomůže vlastně i třeba nějaká jako pauza trochu nebo takové jako oddálení vzájemné, i to, že třeba ti lidé tráví více času vlastně sami, tak trochu si od sebe odpočinou a třeba i potom zjistí po těch pár měsících tohodle typu vztahu, že jim to vlastně vyhovuje, taky není nutné spolu bydlet, jo, můžeme mít formu vztahu, kdy ti lidé vlastně každý žijí někde jinde a
1: i jenom po 50 letech společného soužití
0: v jedné
1: třeba, domácnosti.
0: Tak čas v Čechách jsou časté chalupy, že jo, tak jeden z nich může žít tam, jeden může být v bytě, vlastně nemusí ten vztah být tak intenzivní.
2: Děkujeme. Bylo to zajímavé povídání a nepočítám, že se k němu ještě někdy v budoucnu vrátíme. Péče o vztah, Petr Kačena, psycholog, psychoterapeut, zakladatel školy psychologie. Ještě jednou díky za návštěvu, ať se vám daří a hezké dny.
0: Krásný den, díky za pozvání.

0: Káva o čtvrté a pozvánka na ně. Drony nabízejí vzrušující zábavu, jsou čím dál dostupnější, ale jejich provoz má jasná pravidla. Co bychom měli vědět ještě před jejich nákupem, kdy je potřeba registrace, jaké povinnosti má pilot dronu, kde letat můžeme a kde už hrozí komplikace a platí omezení i pro natáčení kamerou, o tom všem v debatě dnes odpoledne, tedy konkrétně v kávě o čtvrté. Hostem bude Petr Plaček z Úřadu pro civilní letectví a moderovat bude Tereza Stýblová.
1: Nemám zatím dron, ani se nechystám, netuším tedy, jaké povinnosti má pilot dronu, ale tuším, jaké povinnosti má Aleš Cibulka. Jedna z jeho povinností je například červen koberec dopolední, vždycky po 10:30 u nás. Dnes Aleš přijde živě, zastavíme se samozřejmě u návštěvnosti českých kin, ale nebude to jediná položka.
2: Toulky první republikou na dvojce. Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
3: Ta vaše politika fotbal, to je triumf národního snažení.
4: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
5: Milí posluchači,
3: posuňte se mi.
4: Poslouchejte Toulky první republikou.
2: Toulky první republikou.
6: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
7: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A já jsem před chvílí mluvil o tom, že jedna z povinností Aleše Cibulky je nepravidelný červený koberec. Aleš své povinnosti plní do puntíku a dokonale, tedy ani dnes dopoledne nechybí. Hezký den.
3: Krásné dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
1: Milí Aleši, procházku po červeném koberci tradičně začněme rekapitulací toho, jak to vypadá v českých kinech. Kdo pak jim vládne stále ďábel, který už si po druhé oblékl Pradu?
3: Je to tak. Miranda Presleyová se ujala moci nad českými biografiemi a nad biografií určitě po celém světě. První místo, ještě 40 tisíc diváků, takže tenhle ten film vidělo už zhruba čtvrt milionu lidí. Michael Jackson místo druhé, 30 tisíc diváků, no a Super Mario galaktický film, 13 tisíc diváků, takže první trojka se opět nemění, uvidíme, které novinky přijdou ve čtvrtek, ale já myslím, že Miranda tam bude, dokud jí neuvidí úplně všichni.
2: Aleši, my jsme dopoledne blahopřáli prostřednictvím vysílání a přímo ve spojení s Ivou Janžurovou k jejím dnešním narozeninám, udělali jsme to rádi, ovšem, velká oslava, ta se teprve na dvojce chystá ve tvé režii, abych tak řekl. Celé to máš pod patronátem, o všechno se staráš a přesto se stále usmíváš.
3: Ano.
2: Co se bude dít a jak to bude vypadat?
3: Vždyť to je radost. Vy jste se Ivušky ráno ptali na to přemlouvání. No je to šichta a trvá to leta, než si získáte její důvěru, než kývla na osmdesátiny, protože ona je křehká bytost, nerada nikam chodí, nerada mluví o sobě. A dokonce i když kývla na ty 85 ve Stavovském divadle, za pár dní volala, jestli to není moc megalomanská oslava, jestli tyhle velké oslavy nemývají spíš nějací slavní lidé, jestli ona by to neměla mít jinde. A volala asi před 14 dny. Já jsem se vyděsil, co se děje, a ona velmi prosila, jestli může poprosit o 4 volňásky. Což bylo roztomilé, já si říkala, Ivuško, třeba všechny lože, cokoliv, ale ona je tak cudná a tak jako pořád má pocit, že taková podsta jí nenáleží. Ale náleží. Stavovské divadlo 13. června v přímém dvouhodinovém přenosu dorazí Eva Holubová, Jana Paulová, Jiří Lábus, Pepa Dvořák, duo Scooter, pan profesor Petr Neužil, Michal Dočekal, a k tomu všemu bude hrát a zpívat Igor Orozovič se svou kapelou, takže já věřím, že si to užije a její domovská scéna nebo jedna z jejich domovských scén, myslím, jí bude náležet a je dobře. Vlastně někdo se ptá, proč je to až 13. června. Odpověď je velmi jednoduchá, protože ve Stavovském divadle není dřív volno. Ona je zavřená nová scéna, takže to, co se hrálo tam, se přesunulo sem, ale když jsem viděl, kolik toho teď Ivuška má včera, dnes a zítra, abych řekl jejími slovy, tak je dobře, že si počkáme, necháme odeznít tu hlavní vlnu a 13. června to oslavíme.
2: Já jsem si chvíli myslel, že to je i proto, tak jako v Británii, kde se královniny narozeniny slaví prostě později, než je měla. Ano. Kvůli počasí. Je jako větší vlastně pravděpodobnost, že bude hezky.
3: Já jsem to vlastně splet. Ano, my jsme si říkali, že teď v tom květnu ještě nemusí být hezky. 13. června už určitě bude pěkně.
1: Aleši, Iva Janžurová u nás slavila tu 80. Ty si o tom mluvil před maličkou chvilkou. To bylo velmi komorní. Jaké byly ty důvody tehdy?
3: No, bylo po covidu, takže to bylo zvláštní, protože my jsme slavili tady ve studiu, ale nebyli u toho diváci. Měli jsme přímý, samozřejmě rozhlasový, tenkrát i videopřenos, ale když jsem si to teď zpětně pouštěl, nejsou tam potlesky. Je to velmi zvláštní. Nevím, jestli Iva byla ráda nebo ne, že to bylo komornější. Byl tam samozřejmě Igor Orozovič a já jsem se ho ptal, kterou z těch Iviných rolí má nejraději, protože přeci jenom na jedné straně Morgiana, na druhé straně všechny ty úžasné veselhry, které odehrály, a Ivuška mu říká, no jen to prozrať, co máš nejradši. Staniční sestru Huňkovou. A když tohle to řekl, tak já jsem se před 5 lety Ivy Janžurové rovnou zeptal. Tak Ivuško, nějaký takový prazážitek, když už jsme narazili na Nemocnici, to je určitě národem milovaný seriál, no a ta vaše role, která potom měla samozřejmě i další vývoj v těch pokračováních, co se vám vybaví?
4: Doktor Strossmayer, ano. Vybaví se mi lítost nad tím, že nám odešel pan Heger, když jsme začali natáčet, protože jsem z toho měla velký zážitky, z toho partnerství s ním. Kdyby, myslím, že i tu scénu s Holubičkou tak nějak urovnával mezi mnou a panem primářem. Nebo já už si to pletu, on byl primář. No, on byl primář.
3: Ano, on byl primář, ano. Puste si to Nemocnici, není to špatný. I Igor to viděl po letech a chválí to. To si puste, je to hezký.
4: No, tak to si vzpomínám, že byla pro mě velká lítost. Jinak já jsem to zpočátku točit nechtěla. Svírala jsem se, protože jsem se bála, že si udělám špatný jméno mezi sestřičkama. v nemocnici, protože ta role vypadala na takovou protivnou udavačku zpočátku. No, pak jsem se nechala přesvědčit a pak jsem byla moc ráda, že jsem se nechala přesvědčit a bylo to skvělý, mělo to obrovskou odezvu, co si může herc přát víc.
2: Ještě, že se Iva Janžurová nechala přesvědčit, dy to je klasika.
3: No, samozřejmě, kdyby hloupost nadnášela, známe to všichni, ano.
2: Při té oslavě Aleši zazněla i speciální píseň a ta vznikla na počest tehdejších, tedy 80. narozenin Ivy Janžurové. Znamená to, že si ji dnes zahrajeme?
3: No samozřejmě, jak jinak skončit Červený koberec na počest Ivy Janžurové, bude samozřejmě znít i ve Stavovském divadle, tam to bude naživo, no a Madame de Janjour, mimochodem poslechněte si ten tobogán, tam se dozvíte, jak tohle to vlastně vzniklo a kdo takhle použil tohleto oslovení v jedné SMSce, Igorovi se to zalíbilo a proto napsal tuhle píseň, která je naprosto dokonalá o Ivě. A co ještě zajímavé, oni se neseznámili až v Národním divadle, ale Iva Janžurová s Evou Holubovou byly ty, které ho hlídali jako malého v postýlce a to ještě netušili, že se z něj stane herec Národního divadla a jednou bude Ivě partneřit.
1: Pane jo, to jsem nevěděla do téhle doby, to
3: malý
1: je krásný.
3: Malý Igorek v postýlce, ano, a hlídala ho Madame de Janjou.
1: A krásná písnička, na ní se těšíme taky. Aleš je takový, byl Červený koberec, děkujeme za něj. No, to jsme zvědaví, laťka nasazena velmi vysoko, co bude zítra?
3: Včera, dnes a zítra.
2: Hezký den, Aleš.
3: Hezký den, děkuju.

přichází, vychází ze tmy, zasvítí mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádám. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo tisíce duší, z tajného zdroje málo kdo tuší, kdo je.

Jean Jour, kdo do ní vidí. Madame de Jean Jour miluje lidi. Madame de Jean Jour celá se lidem dá. Madame de Jean Jour žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

0: Madame de Jean-Jour bude patřit vysílání Tobogánu 13. června, nenechte si to ujít. Ale my teď jdeme dál, máme tady pro vás dvě vstupenky na další kriminálku speciál.
1: A kriminálka opět vyráží za svými fanoušky, jde o druhou letošní zastávku po Ústí nad Labem v dubnu. Tentokrát se beseda uskuteční ve středu 3. června v kulturním domě Akord v Ostravě.
0: Pochopitelně setkání s tvůrci pořadu, tedy Mirkem Vaňurou, Danou Vaňurovou a před nimi severomoravskými detektivy a vyšetřovateli. No a pro vás dvě vstupenky právě teď ve vysílání dvojky na tuto kriminálku speciál. Co k tomu?
1: Co k tomu poslat SMS-ku na 702 222 220 a to s textem Kriminálka v Ostravě.
0: A 11. došlá SMS-ka s tímto textem bude odměněna. Dvě vstupenky mohou být vaše, takže pokud máte 3.6. čas a nemáte to daleko do Ostravy, do Domu kultury Akord, právě teď pište Kriminálka v Ostravě SMS-kou k nám.
2: Český rozhlas dvojka.

0: Byla to rychlá akce, máme vítěze o dvě, tedy soutěžili jsme o dvě vstupenky na kriminálku speciál, která proběhne 3.6. tentokrát v Ostravě v Domě kultury Akord a je 11. SMS-ka se správným textem, tedy v kriminálka v Ostravě, už je tady.
1: Je to tak, budou patřit a náležet tyto dvě vstupenky někomu, jehož koncové číslo je 575, gratulujeme.
0: Od nás už jenom pozvánka k dnešním blízkým setkáním po 11. hodině.
1: Budou to krásná blízká setkání, moc se na ně těším. Tereza Kostková se stane průvodkyní a jejím hostem už za pár minut režisér Jan Svěrák.
0: Od nás, tedy od dvou na dvojice pro dnešek vše, ale budeme tady opět zítra, takže ve středu se těšíme na slyšenou, jako vždy mezi 9. a 11. hodinou a už teď se na vás těšíme.
1: A budou tady Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Hezký den.

0: Kuka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
3: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rittigové.
4: Přijďte ochutnat Doudlebův reginák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
2: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Ministerstvo financí žádá přepracování zákona o veřejnoprávních médiích a vojenský podnik v Šenově bude vyrábět obrněná vozidla Bushmaster. Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně i zataženo, přes den místy přehánky a ojedinělé bouřky. Teplotní maxima do 22 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, který připravilo Ministerstvo kultury. Současné znění má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů, uvedlo Ministerstvo financí ve svých připomínkách. Upozornilo také, že návrh neřeší, ze které rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. V Šenově u Nového Jičína budou vznikat obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Státní podnik podepsal příslušnou smlouvu s australským výrobcem společností Thales. Vozidla odolná proti výbušninám nabídne výrobce také české armádě. Podle mluvčího vojenského opravárenského podniku Rostislava Rožnovského je aktuálně nasazuje i ukrajinská armáda.
6: Platformu Bushmaster v současné době využívá 9 armád po celém světě, včetně 2 členských států NATO. Vozidlo bylo úspěšně nasazeno v konfliktech v Afghánistánu, Iráku, Mali a naposledy například na Ukrajině. Tato smlouva má pro náš státní podnik velký význam, protože se tím zapojím do dodavatelského řetězce další významné společnosti v globálním obranném průmyslu.
5: Policisté znovu upozorňují řidiče na dopravní komplikace v Náchodě. Kvůli stavbě okružní křižovatky u hranic s Polskem se na příjezdu do města nárazově tvoří i několika kilometrové kolony. S potížemi musí řidiči počítat i při průjezdu městem. Podle mluvčí krajského ředitelství policie Karolíny Macháčkové je lepší se městu do poloviny června úplně vyhnout.
7: Za nejkritičtější místa považujeme kruhové objezdy. Kvůli velkému provozu je do nich velmi složité najíždět, především z bočních ulic. V mimořádných případech posíláme hlídky řídit provoz. Na dopravu dohlíží i strážnici městské policie.
5: Labská přehrada ve Špindlerově Mlýně už je téměř vypuštěna. Ještě tento týden tam začnou čistit dno od usazenin po povodních před 2 lety. Podle Povodí Labe bude třeba odstranit přes 30 000 kubíků sedimentu. Záchranné stanici v Brně Slatině lidé po požáru poslali přes 18 milionů korun. Oficiálně vypsaná sbírka vynesla zatím přes 2 miliony. Majitel stanice Zdeněk Machař však zjistil, že na její firemní účet lidé poslali dalších asi 16 milionů. Část peněz chce využít kromě oprav zničeného zázemí i na vybudování nového detašovaného pracoviště na vypouštění zvířat zpátky do přírody.
8: To se týká těch srneček, ličátek, malých jezdebců, veverek a všechno. A tam jim vytvořím takové podmínky, aby tam se mohli dobrovolně jakoby rozmístit do okolí a budu se zaměřovat na krajovou lokalitu Moravského kresu.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno dopoledne a večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku i skoro jasno. Přes den čekáme místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12.
1: Doprava.
5: Na 8. kilometru D11 před Prahou se srazila 4 osobní auta v levém pruhu. Jsou tam hasiči, jezdí se jedním pruhem zdržení už přes půl hodině a vyplatí se sjet na 18. kilometru na souběžnou silnici. Pražský okruh je obousměrně ucpaný před sjezdem na Ořech. Delší kolony směrem na letiště, kamiony popojíždějí už z D1, osobní auta od sjezdu na Jesenici. To byly zprávy, teď Tereza Kostková a její host.
9: Režisér Jan Svěrák natočil film relativně v utajení. O to více se rozkřiklo s nepřehlédnutelným těšením divácké obce, že koncem května tedy jde do kin. Ví se, že se jmenuje Pět švestek. No a všichni si pana režiséra zvou samozřejmě kvůli tomuto filmu. Jsou zvědaví, tošilo se na moři. Je tam spousta věcí, o kterých povídat. A přesto já jednak úplně nechci, aby byl jaksi v očekávání tohoto tématu. Chci ho zavést na toto téma úplně odjinud a jinak. A i já jsem zvědavá ještě na něco úplně jiného. Takže začnu něčím úplně jiným, než tady kdokoliv teď čeká. Ale ta moje první otázka, Honzo, je ještě jiná. Jak jste na tom se zvědavostí vy? Já myslím, že to je něco, co režisér hrozně potřebuje. Máte jí slábnoucí nebo silnější, nebo stále stejnou během života?
10: Já nevím.
9: Můžete i nevědět.
10: Zaskočila jste mě.
9: Tak poptejte se své zvědavosti v sobě.
10: No, já jsem zvědavej teď, jsem zvědavej děsně a vlastně mě to udržuje tak jako, zvedá mi to energii, ta zvědavost, že když přestávám být zvědavej, tak uvadám. Čili si to i uměle pěstu, že jsem zvědavej a šťouravej, ale určitá přehnaná zvědavost jsem zjistil, že je hřích, takže se to nesmí přehánět.
9: Jo?
10: Já jsem takhle byl zvědavý na řeckém ostrově Hydra, jsem si říkal, co tam je pod tím poklopem. Oni tam sbírají vodu do nádrží, aby, že tam není Hydra, není tam voda, že jo. Tak jsem ten poklop nadzvihnul a tam byl malý gekonek, sotva narozený, takový poloprůhledný, byl na okraji té nádrže. A tak jsem podíval se, je tam voda, zavřel jsem to a druhý den jsem se šel zase podívat a na ten gekonek byl mrtvý. Já jsem ho tam přimáčk. Tak jsem si říkal, hele, ta zvědavost odsaď pocaď. Promiňte, že začínám zrovna tímhletím, ale ptala jste se.
9: Já děkuji, že začínáte zrovna tímhletím, protože i míra věcí je vlastně věc hrozně důležitá a možná se k tomu i dostaneme při té filmařině. Co pustit, co napsat, co nenapsat, co nechat, co vystřihnout, to všecko spolu může souviset míra věcí. Tak možná i to bude leitmotiv našeho povídání s režisérem Janem Svěrákem za chviličku na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na dvojce.
2: Obecná škola, jízda, koli a tmavomodrý svět kuky se vrací po strniště bos. Namátkou. Teď seniorská road movie Na moři 5 švestek. Režisér Jan Svirák je mým hostem. Hezké dopoledne.
3: Hezký den.
2: Tak já jsem slíbila, že začnu úplně odinout, než je těch 5 švestek. No já totiž musím, Honzo, se vás na to zeptat. Tak vy jste nám začal hrát divadlo. Vy jste se nám stal hercem.
3: No, já jsem o tom zrovna včera jsem si o tom přemýšlel, že vlastně plním si plán, protože když jsem byl mladý, tak jsem si říkal, budu dělat filmy a až budu starý, tak začnu dělat operu. Až mi bude 60, tak se pustím do opery.
2: Do režírování opery.
3: No. Jenomže to bylo v době, kdy jsem obdivoval tu formu. Když jsem, že jo, Akumulátor 1 je třeba film hodně formální, opisuje americký postupy a ta opera je taky forma. Ale čím jsem starší, tím mě zajímá víc ten obsah. A protože té formy kolem nás je všude strašně moc, ale obsahu málo. No a takže opeře se nevěnuju, ale začal jsem dělat divadlo a když jsem zrežíroval první představení, tak mě pak bylo líto, že nemůžu být na tom jevišti s těma hercema a užívat si tu výměnu s těma divákama, protože tam to opravdu lítá, ta energie a smíchy a reakce, je to jako hokej, to jsou přihrávky. No tak jsem si napsal další divadelní hru, abych si tam mohl i zahrát. A střídáme se tam s Honzou Vlasákem v jedné roli.
2: Až tam byl, ano, to je Dobré ráno s Vindou.
3: Ano.
2: A ti řekneme ten titul. Byl to opravdu až tenhle moment, až je mi líto, já tam nemůžu být, já bych tam někde chtěl být? A nebo už někdy v dětství, v mládí, jako nikdy. Proběhlo, nemám já stát chvilku tady, nebo to bych si zahrál, tuhle postavu, nebo ne, tam vás to nikdy netahlo.
3: Vůbec, já ještě k tomu, jednak divadlo jsem neměl moc rád, protože pracuje s náznakem a film je dokonalá iluze. V tom divadle je to všechno takový jako okopaný a herci křičí, často dupou, přehrávají.
2: No, tady já můžu asi dovolit malou Suvkube, tohle vy jste někde řekl, já jsem z toho byla fascinovaná. Co jste viděl za představení, že jste viděl herci, že dupou a křičí?
3: Myslím, že to byl disk. A měli pódium, který bylo fakt dřevěný a dutý a skoro nebylo slyšet, co říkají, jak dupali. Ale to je z nervozity, jo?
2: No jasně, to není tak vždycky, jsem chtěla říct.
3: A to, že mluví nahlas nebo že křičej, tak oni je to učej, musí, aby ty diváci v té 25. řadě rozuměli, o čem se mluví, že jo? Já jsem taky musel kvůli tomu chodit na jevištní řeč, abych se naučil otvírat správně pusu, aby mě bylo slyšet a vyslovovat.
2: Ano. Ano. A tady to vypadá zvláštně, ale tam to vypadá normálně.
3: To je normální. No, a takže, ale já jsem se i styděl, mě by nenapadlo vlíst na jeviště, protože jsem vlastně trémista a tam jako do těch světel a něco říkat, už teď mě je mi z toho úzko, jo, jak o tom mluvíme, ale nějak mě prostě bavilo jak se učit nové věci a překonávat tyhle ty strachy. Já měl i noční můry o tom, že jsem na jevišti divadla Jary Cimrmana a že mám zaskočit za nějakou postavu v tátový hře.
2: Jako mladší, že jste to měl, jako dřív, ty sny, nebo teď
3: celý
2: už
3: hrajte, život.
2: Celý život.
3: Celý život se mi objevuje.
2: Jára Cimrmana
3: jsem tam a oni říkají, musíš zaskočit, ty to znáš. A já, ten úplný prd. A tak tam stojím a teďka všichni si myslí, že já to budu vědět. A já jedinej vím, že až na mě dojde řada, tak se na mě otočej a já tam budu stát a mlčet. A z toho se vždycky probudím hrůzou. No, takže jsem si na to jeviště Jary Cimrmana vyšel a hraju si tam divadlo.
2: No a teď mi řekněte, když jste teda poprvé, muselo být jenom poprvé, jo?
3: Ano, ano.
2: Myslím, poprvé před lidmi, prostě vaše životní premiéra jako herce. Tak jak vám bylo? Byla větší tréma, menší, než byste čekal? Nebo se vás to chvilku paralyzovalo, nebo naopak nakoplo? Jako co byly ty nejskutečnější emoce mimo představu?
3: Než jsem tam vešel, tak jsem měl vodu a bonbon a pořád jsem cucal bonbon, pil jsem vodu, abych měl hlas nějaký, protože se mi stahovalo hrdlo. A pak, když jsem vyšel na to jeviště, řekl jsem tu první repliku, posadil jsem se, tak jsem se podíval na nohy a zjistil jsem, že mám jiný ponožky, než mám mít ke kostýmu. Že mám černý a ne hnědý. A z toho, protože já mám celý jako oblek, mám hnědý. A z toho se mi opotily brejle. Byl jsem úplně paralyzovaný, že to prostě, to je špatný začátek, že to nedám. No a jedno z prvních představení taky jsem tam měl výpadek textu a vůbec jsem nevěděl, co dál.
2: No a co se dělo vevnitř? Jako měl jste paniku nebo?
3: No tak se to jako v ty vláčky všechny se zastavily v té hlavě a žádný nepřijížděl s tím textem.
2: No, znám to,
3: jsem zastavil a říkal, tak pojď. Nic.
2: Slepý nádraží.
3: A teď všichni na mě koukali, ty vytřeštěný pohledy, co bude. No a pak někdo pomohl. Někdo,
2: to se chci zeptat, jestli někdo, Ondra Sokol tam myslím hraje, ne?
3: No, Ondra Sokol, Anička Polívková taky. A, takže někdo pomohl a ta hra se pohnula a to je, a bylo to bezvadný, protože jsem to přežil, dohráli jsme to a vlastně se vůbec nic nestalo. Mm-hmm. Takže já jsem se zbavil dalšího toho traumatu, už ty noční můry nechoděj, mm-hmm. protože když tam jste a nevíte, tak se svět nezboří.
2: Vy jste se tomu vystavil prostě. Ano. A teď teda pojďme ještě kumštířsky. Napsal jste si postavu sobě vzdálenou, sobě bližší, to znamená, aby to pro vás bylo snažší, že trošku je to Honza, anebo naopak, že teda musíte líst ještě do trochu někoho jiného.
3: Lezu tam do staršího asi 70-letého vědce, hmm. takže vstávám z křesla pomalu. Hmm. Taky nějaký divačky si tam prý mi říkala žena, že si šeptali, kdo to je? To je ten Svěrák, to není možný, teď si to vygooglovali a říkali, no jo, je mu 71, no tak to bude on. Takže kde vzali na Google, že je mi 71, to nevím. Ale to, no takže lezu do jiný postavy, ale já rád poučuju, to mám asi po rodičích, kteří jsou oba dva pedagogové a tatínek rád poučuje. Takže ta moje role je vědec, který se zabývá duševním životem rostlin, zvlášť stromů. A tomu jsem měl nastudovaný, takže a na něm je zajímavý, že on mluví vlastně exaktně v poměrně složitých větách a do té polohy se musíte dostat a samozřejmě vyslovovat.
2: Ano, tam se to vlastně všechno potom hodilo.
3: Ano, a kolem něho ty ostatní herci, ty jsou mladší a divoký a ty mluví v krátkých větách, používají slova nepatřičný a ten jazyk je takový hodně zjednodušený a on tam z toho ční jako pařez.
2: Mým dnešním hostem je režisér Jan Svěrák a my ho budeme poznávat právě ještě skrze možná trochu to divadlo, ale k filmu se dostaneme za chviličku na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Povídáme se s režisérem Janem Svěrákem záměrně odjinut, ale ono se nám to všecko krásně pospojuje. Dobré ráno s Findou je divadelní hra, ve které se alternuje jeden Honza s druhým, Honza Svěrák s Honzou Vlasákem. O tom jsme tu mluvili. Nepletu se, že to je věc, která vznikla na základě komiksu, který jste dlouho psal, nějak se ten scénář...
1: Seriálu.
0: Seriálu takovýho...
1: Já jsem psal seriál osmidílnej pro umělé inteligenci a ty současnosti, kdy se ten gender tak jako projevuje, mění se v ty pozice, a byl tam vědec právě, který se zabýval duševním životem stromů a vadilo mu, že celá ta pozornost toho té civilizace je teďka na umělou inteligenci, moderní technologie a na ten gender, a nikdo se nevěnuje rostlinám. Jo,
0: to přijde hrozně hezký. A vy jste právě jinde říkal, že to nebudeme jmenovat, které, ale ty platformy, kam jste nabízel.
1: Já jsem to nabízel větším platformám, protože to mělo být jako drahý sci-fi.
0: Co vysvětlili, že to odmítli? Mně to přijde hrozně fajn a poměrně řídkej nápad, jako, že to není běžná věc.
1: Vůbec mi neodpověděli.
0: No je,

0: pracovny a u jeho pracovny bylo nad vchodem byla taková malá rytinka vystřižená z nějakého časopisu, nějakého rytíře, malinká. A mě nějak se to spojilo, že to je pravděpodobně ten Cimrman, když tam furt vevnitř dělá toho Cimrmana v své pracovně, takže asi to bude ten Cimrman a že to bude asi nějaký náš příbuzný. Tak jsem myslel, že to je vzdálený předek nějaký náš.
1: A jak vám to pak táta vysvětlil? Tak jak nám všem?
0: To vůbec nevysvětlil, na to prostě přijdete.
1: A to se prostě časem... Přijdete,
0: že jste byl naivní.
1: To je hezký. Vy jste tuto předlohu divadla psal, říkáte 8-10 let. Jak dlouho jste psal 5 švestek?
0: 5 švestek jsem psal taky vlastně, nebo já jsem je začal asi před těma 8 lety, když se my jezdíme na loď s rodinou i s kamarády na moře a já jsem si říkal, že by bylo hezký tam něco natočit o starých lidech, protože ono to pro starý lidi moc není. Tam musíte držet rovnováhu, mít sílu, tahat lana, být pozorný, je úzká lávka, kterou se chodí na tu loď. Není to nic moc. Vylíst vlastně z vody, tam je takový, jsou takový malý schůdky, žebříček, tak tam nějak vlezete, ale zpátky to chce i jako sílu v břišních svaly a tak. Tak jsem si představil, jak by tam taková parta jela, kdyby ještě chtěli to zažít, ale nedotáhl jsem to, nevěděl jsem, kam to směřovat, co by se z toho mohlo vyvinout, ale měl jsem to rozepsaný. No a před pár lety, nebo před dvěma lety asi náš Franta, syn, takhle jsme byli na lodi a on říkal, tati, teď to známe, ty zátoky, umíme to na té lodi, pojď tady něco natočit, teď je to krásný, teď to světlo a
1: prostředí.
0: A neviděla jsem takovej film. No a pak mě oslovili z jedné nejmenované soukromé televize, jestli bych pro ně nechtěl něco natočit. A já jsem říkal, no já bych asi něco měl. No a napsal jsem to za měsíc, protože už jsem ten start jsem měl, a zjistil jsem, že jsem to měl rozepsaný, a když jsem to začal psát, a říkal jsem si, sakra, proč mi to tak dobře jde, a já už jsem tu první půlku věděl vlastně.
1: Napadá otázka, jako zase zdánlivě odinut, ona je úplně k věci. Když jste o tom všem přemýšlel, ze synem mluvil, nebo lezete po tom žebříku a člověk si možná řekne, tyjo, dokdy to vylezu, jako kdy se mi to zasekne, že už to nevytáhnu. No. Bojíte se stáří? Já teď nemyslím věk v občance, myslím to, čemu říkáme stáří. Přemýšlíte jako o tom?
0: No, přemýšlím o tom a proto vlastně asi i tenhle ten film vzniknul, protože hledám, ta otázka, kterou jsem si kladl při psaní toho scénáře, tak byla, jak kvalitně žít dál, když už to nejde.
1: Hezky.
0: A na to se snažím v tom filmu odpovědět, no. A řešíme to takhle s kamarády, když jsme na té lodi, jak si říkáme, zatím je to bezvadný, co? Ale... Je nám dobře spolu, děti už jsou velký, ale jak to půjde dál, dokdy budeme moct takhle jezdit? A co budeme dělat potom? Tak samozřejmě někdo přijde vždycky s tím nápadem, že si založíme vlastní domov důchodců v tom největším domě, kdo z kamarádů má, kde jsou třeba tři ložnice po dětech opuštěný, takže bychom se tam mohli vejít. Pak někdo řekne, to bych chtěl něco většího a kde, a nějakou chatu ROH koupit bejvalou. No a kolik budeme potřebovat ošetřovatelek. A vlastně se budou starat o nás dohromady, takže budou stačit třeba dvě a kuchařka možná jedna, že jo. No a teď kolik by to stálo? No a pak někdo přijde samozřejmě ještě s dalším nápadem, že už jsou látky pro seniory, který ulehčují to stáří, který dokonce jsou jako na ty neurodegenerativní poruchy, jako je Alzheimer a tak, že mají jako pozitivní účinky a že by nám mohli zvedat i náladu a to už se pak třeme ruce a říkáme si bezvadný.
1: To je vlastně super to stáří, se těšíte.
0: Super budoucnost, protože hele, i kdybychom měli být závislejma, ale když je ti 75 a začneš být závislý na nějaký látce, no tak co, to už nějak doklepem.
1: To i kdyby 20 let, tak je to furt dobrý a není to celý život.
0: A nám je totiž paradoxní, že ta medicína už nám dokáže zdařile prodloužit věk, že to dožití se prodlužuje, ale už se nikdo nezabývá tím tou kvalitou toho života. A to je, myslím, že je další úkol, který je před náma.
1: A taky to, že člověk ani ve stáří nechce být sám, i o tom je ten film, že vlastně ta láska, ta potřeba lásky.
0: Ta první věc, která zatím přišla na to, že nás zachrání, je buď mít funkční rodinu, kde ta láska je přirozená, anebo mít partu přátel, který si udržíte do vysokého věku.
1: No tím už jsme začali hodně prozrazovat o filmu a stále jsme jenom ve špičce ledovce. Neprozradíme všechno, ale možná k těm omamným látkám.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Tak samozřejmě pokračujeme v povídání s režisérem Janem Svirákem o filmu Pět švestek, tak abychom neprozradili, ale tak abychom možná ukázali to, co třeba je všechno za tou prací, nebo jak to vypadá, to, co vy neuvidíte. Ale já si nechci nechat ujít to téma v těch omamných látech věcí, to jste tam zapracoval do scénáře, že si tady nějakým způsobem, řekněme, tímto pomáhají nějakým způsobem, nechci prozradit. Vám s tím pomáhal Jiří Horáček?
3: Já jsem ho oslovil s prosbou, že mám tohleto téma, jestli by si se mnou nad tím nesedl a řekl mi, jestli ta nějaká opravdu šance toho, že by takové látky byly pro seniory, který by mohli zkvalitnit ten život, tak jestli jsou. A povídali jsme si dlouze, on mi dal tipy na různý studie klinický, který bych jsem si nastudoval a potvrdil mi, že takové látky jsou a vybrali jsme i ty, který bych se mohli v tom filmu jakoby ty
2: použít.
3: A takže jsme věděli, jak fungují a co tak ty lidi by přitom mohli říkat a já už jsem to pak zapojil do toho scénáře.
2: Víš, přitlas je velice jako výjimečné to téma zpracovávat, nebo nevím, jak o tom člověk mluví na tom pozadí, protože ve filmech už se téměř nekouří, že aby nebyla propagace cigaret. O alkoholu se musí taky vlastně i mluvit v médiích velmi opatrně, aby to nebyla, to respekt, chápu to. Tak jak máme, je vlastně tohle téma uchopit do filmu?
3: S tím máme problém třeba i jenom udělat reklamu na ten film na YouTube, protože vám to všechno schodí, jakmile se tam objeví něco jiného. Alkohol je jako tolerovaný, ale třeba kouření, tam ani bejt nesmí.
2: No. Jako cigaret nebo marihuana?
3: Ani cigaret.
2: Ani cigaret, aha. To taky proměnilo všechno.
3: ale chlast, jo, to je zajímavé.
2: To je totiž hodně zajímavý tohle taky teda k diskuzi.
3: No, ale na co jste se ptala?
2: No, jenom právě, jestli jste řešili tohle téma, jako co pustit, nepustit, aby někdo neřekl, to je reklama vlastně věci, kterou jako nechceme a současně se o tomto použití pan Horáček o tom mluví, že by se dala spousta věcí, psychedeliky zlepšit a tak dále. Takže to je nějaká diskuze společnosti o míře použití drog.
3: Ano, tak a taky my tomu nechceme dělat reklamu, jako že drogy jsou fajn, všichni si vemte drogy.
2: To tak ani nevyznívá.
3: Buďte na tripu, jo. Je to spíš o tom, že hledáme skutečně způsob, jak těm starým lidem tu poslední etapu života, která by měla být o smíření a o nějakým klidu a vlastně radosti z toho, když se ohlédnete na ten život zpátky a z radosti toho, když vidíte, jak ten život dál kvete kolem vás, tak jak jim to usnadnit, no? Tak o tom.
2: No, předpokládám, že tam jste měl obsazené herce, kteří, tak jak je všechny známa, jeden z nich je můj tatínek, nemyslím si, že by měli valné zkušenosti s drogami, je to generace, která určitě ne. Tak jak moc byli zvědaví, když jsme
3: to neměli vůbec žádné zkušenosti. A protože to je generace skutečně cigarety a alkoholu.
2: Ano, ano.
3: Takže se ptali, zvlášť teda váš tatínek přišel s tím, že by chtěl vědět, jak teda má hrát to, že bude zkouřený tou marihuanou. No. Jak to jako působí, jakože je opilej. No a tak naštěstí tam byli i mladší členové štábu, kteří zkušenosti mají velký a ty mu to hezky vysvětlili a předehráli.
2: A dobře to zpracoval podle, jak jste s tím?
3: Podle té zásady, že opilýho nejlíp hrajete, když jste střízlivá, že jo?
2: Souhlasím.
3: Takže on si to vyposlech, pozoroval je a udělal si svoji variantu toho, která je, myslím, velice elegantní. On teda tam, ten váš tatínek, nechci ho chválit před váma, ale musím...
2: Nebo řekněte všechno, co můžete, povídejte.
3: Protože on... nejenom, že vypadá jak Robert De Niro, jo, v tom svém věku, je nádherný, ale ten hlas, a on tam nastydnul, tam všichni postupně byli nemocní, takže asi dva dny ten hlas ztratil a mluvil takým křapákem, který byl vlastně, vypadal jako, že tu noc předtím pařili hodně, to se nám hodilo a byl takový sexy. A tímhle tím hlasem, on tam, já nevím, jak to dělá doma, ale on nám tam vždycky říkal, tato sklenička tady nebyla.
2: Takže
3: moje žena, která tam dělala skript, pak už ty stoly vždycky fotila každou chvíli, aby mu mohla dokázat, ne, v téhle scéně skutečně ta sklenička byla tady a byla do půlky plná čaje. Že on to všechno organizoval. Ale držel tam dobrou náladu. Tam prostě, jak byli různě nemocní, nebo jim bylo špatně na těch vlnách, Honza Vlasák, ten tam usínal, jak to s ním houpalo, jak mu bylo zle. A váš táta, ten tam pořád prostě něco vyprávěl a držel tam. Jsme řekli, není ti, Petře, zima? Ne, v pohodě, já jsem v pohodě. Já jsem úplně v pořádku. Ale večer jsem ho jednou přistihl, že telefonuje vaší mamince.
2: Ano, ano.
3: V rohu takhle si tam sednul a říkal, hrozný vlny, fítr, zima je tady. No, to,
2: jo, dělal chudáčka doma.
3: Stěžoval se. Já jsem se pak maminky ptal na projekci, jestli nebyla vyděšená, protože on tam opravdu netrpěl, jenom ta, ona říkala, já to dělím vždycky deseti.
2: Ano.
3: To on to. A ono to bylo jenom stejskání.
2: Ano, to je takový udělat se hojdy, hojdy.
3: A on nám říkal, že prý ještě nikdy nebyl takhle dlouho bez Carmen.
2: Ano. Já jsem se to dozvěděla před odjezdem a to jsem s rodiči ve velmi úzkém i diskuzním vztahu velmi si nablízko povídám, jak vy to si myslím znáte se svými rodiči. A před odjezdem táta říkal, já jsem takový rozhozený, já jsem tady bez Carmen ještě 3 týdny nikde nebyl. A já, prosím, to jsem se dozvěděla jako novinku. To byla jejich premiéra.
3: No, no. To dojemný teda.
2: Že je to dojemný.
3: No, a jak jsou spolu dlouho. No, takže ten byl báječný. Opravdu jsem strašně vděčný, že jste mi ho půjčili, že jsem si s ním mohl zahrát, protože on je element, který tam září. No, oni všichni jsou
2: výborní,
3: ale on má ještě k tomu roli, kdy hraje v sedě, protože říkal, bolí mě záda, když ta role bude sedací. Já jsem říkal, je to invalida. Říkám, tak to beru, jestli můžu furt sedět. No, ale pak tam museli přecházet, že jo, přes jedný lodi na druhou ve vlnách. Každý den, každý ráno, každý večer zpátky. Já jsem si říkal, jestli nám tam někdo z nich spadne, tak prostě bude potlučený, snad ho vylovíme. Ale fakt jsem se o ně bál. No a tak Honza Vlasák toho známe, ten hraje se mnou v tom divadle, ten je takový něžnej a komický. Lenka Termerová, která je v hlavní roli, ona má v sobě takovou holčičku, jestli ji znáte.
2: Má, já jsem ji psala i potom, já jsem to je úžasná.
3: A to je na tom právě hezký, že my tu holčičku v ní v tom filmu vlastně probouzíme, že ji tam hledáme a ona tam občas je vidět.
2: No a i dopovídáme všechny ještě Olda Kaiser a Dana Syslová. Pokračuje bude v našem povídání s režisérem Janem Svěrákem za chviličku na Dvojce.
0: Úžasné životy na Dvojce.
1: Dobrý den, jmenuji se Josef Mareš a dostalo se mi té cti vzpomenout na Jirku Markoviče, který byl můj šéf a později i můj velký kamarád. Já jsem na oddělení vyšetřování vražd nastoupil v okamžiku, kdy on tam byl vedoucí odboru a zaštiťoval to. To, že teďka je modla, já si myslím, že on by ani nechtěl být takovouhle hvězdou jako teďka, že výjimečný vyšetřovatel, říká nejlepší policista v Evropě. Protože on sám věděl, že vždycky je to práce týmu, nikdy to není práce toho jednoho člověka, jo. Ale zase by si to asi trošku užíval.
0: Úžasné životy. V úterý po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Naším hostem je režisér Jan Svěrák a přestože bych chtěla pokračovat na moři, tou road movie, tak ale nám tady padl takový pojem, že si děláte večírky chvály, nebo jsme tu říkali, jak to hezky dopadlo a já vás tu chválím a mám nějaký dobrý pocit. Tak co jsou večírky chvály? Já jsem si to nechala na ETR.
1: Podívejte se, při tom natáčení vás nikdo nepochválí, prostě jako režiséra, autora, hlavního herce, kameramana, nikdo nepřijde a neřekne, dneska se ti to fakt povedlo, ten záběr. A my to potřebujeme nějakou odezvu, když se natáčí, takže jsme zavedli už s tátou a s Vladimírem Smutným, jsme zavedli to, že si občas během toho natáčení uděláme večírek chvály. A to si třeba sedneme na kafe, nebo budeme večer na pivo a každý má povinnost tomu druhému říct, co se mu ten den opravdu povedlo.
0: To je skvělé. Jo?
1: A my víme, že to je jako uměle volaný, ale stejně to
0: ale potěší. Pravda se říká, takže jo, obsah je pravda.
1: Ano, ano. Takže to jsou večírky chvály.
0: A tam jste si ho někdy udělali na katamaránu za ty 3 týdny?
1: Taky. No, učím to i syna.
0: Za co vás třeba pochválil kdo? Vzpomenete si? Ne, vaše žena Lenka?
1: Nepůjdeme tam.
0: Nechcete, dobře. Ne. Takže jste skromný, neřeknete, za co vás pochválili. Ale když už jsme zase u vás a na katamaránu, a tak, protože to se jen tak nedozvím, o natáčení vyprávíte všude a všichni, ale Petra Špalková mi tady svěřila, že třeba najednou jste jim řekli, hele, možná kvůli počasí, bude se točit až ve 4, máte volno. A že třeba šla a jenom si lehla na hladinu a prostě se nechala unášet. Mohl jste si vy dovolit nějaký takovýhle moment, nebo co dělá režisér, když z nějakého důvodu chvíli netočí, nepřipravuje záběr, mohl jste si někdy dovolit jako plout na hladině nebo něco jiného?
1: Uměle jsme si řekli, když bylo největší horko třeba, tak jsme si řekli, a teď si 10 minut vykoupeme. Takže jsme prostě vlezli do vody a leželi jsme na hladině a udělali jsme si takovou jako, to říkala prezidentka Čaputová, že jo, že jak často medituje, ona říká 20 minut denně. A když nemáte čas? Když nemám čas, tak hodinu.
0: Ježiš, to je hezký.
1: Takže my jsme si během toho, protože se točí opravdu od té chvíle, kdy přijdou herci, pauza na oběd, kdy to všichni do sebe nahrnou, co nám přivezou gyros z pevniny, takže se musí dělat takové přestávky, aby taky lidi měli pocit, že to je život, že to není jenom práce, že tam je i kousek té radosti. Takže kromě těch, kteří měli mikroporty namontovaný, nebo požádali, aby jim je sundali, tak se šli vykoupat. No. Takže jsou tam takové momenty.
0: Mě ještě zajímá jedno téma, které možná teď rozpovídáme, přerušíme písničkou nebo ne, uvidím, vlastně nevím. Ale pořád tu máme, já mluvím o tátovi, vy jste dělal svým tátu, mluvíte o svým tátovi, jo, je to přirozené generační putování té profese. A váš syn, vaše žena tam všecko dělala, skriptku, jak jsme si povídali, vařila.
1: Kostýmy, rekvizity. Nevařila, to odmítla.
0: Je to odmítla, tak to vám vozili ten gyros a syn teda to točil.
1: A druhý syn dělal mikrofon.
0: Ještě navíc, druhý syn, no takže úplně.
1: Protože oni oba dva umějí totiž s tou lodí a žena taky, takže já jsem tam potřeboval i jako zkušenou posádku.
0: Zkušenou posádku. No a mě zajímá, je nějak srovnatelný vývoj jako vašeho vztahu s vaším tátou během života mezi synem, otcem a profesní rovinou, jako najít tu profesní rovinu, myslím, že to je téma, musí se někde najít. Znám to z rodiči hraju, takže ono to je trochu něco jiného než doma v kuchyni. A potom mezi vašimi dětmi a vámi, jestli tam je nějaký jako, jestli zažíváte nějaký podobný aspekt, jo, tohle znám, když jsem se vymezoval táto, vy tohle znám, když, jo, víte, co myslím, jako, vy zažíváte
1: vím,
0: obojí.
1: Ale to je strašně komplexní otázka, na kterou já nejsem schopný takhle rychle asi odpovědět, ale s tím tátou se to budovalo dlouho, po obecní škole jsme se tak jako začali vlastně kamarádit, už to nebyl otec a syn, ale až po filmu. Kdy zjistil, že vlastně to vypadá dobře, chválil nás během natáčení, tak ale věděli si, já jsem věděl, že chci jít vlastní cestou, že nechci s ním pracovat, abych nebyl ten mladý Svěrák.
0: Jasně.
1: A udělal jsem film Jízdu a Akumulátor 1. A on pak přišel s kolijou a řekli jsme si, když nám to šlo na té obecní škole, tak uděláme
0: a
1: ještě další.
0: A už jsem
1: další,
0: se vymezil tam tím.
1: Ano, jo, a už jsem si zkusil vlastní cestu. Takže, no a tam už to byla spolupráce a ta se postupně vyvíjela od toho režiséra, který chce mít poslední slovo, zároveň tam je určitá pokora vůči tomu textu a k tomu pochopení, že každý máme nějakou svoji devizu, že on je dobrý literárně a že třeba odhadne, co bude vtipný, kdy se lidi budou smát, proč má divadelní zkušenost a on zase na mě nechával tu vizuální stránku a rytmus toho filmu a už mi tam třeba i psal do scénáře detaily, který já mám rád. Už jsem tam našel najednou, hele, detailíček, to je napsaný pro mě. No a Ale tohle to je, myslím si, že byla hlavně jeho zásluha, že jsme tu spolupráci měli takhle hezkou, protože on je pedagog a přestože bych řekl, že je ješitnej a urážlivý, to v mnoha případech jako se projevilo, tak neprosazuje to svoje ego. Jo? A já přeci jenom jako režisér a producent jsem na ty svoje děti mám větší požadavky, nebo jsem drsnější. A učím se to prostě. Učím se to je vést tak, abych jim to nepřikazoval, ale aby to pochopili sami, že když mají takovýhle projekt, takže se tomu musí prostě obětovat celé, že to není, že je 8 hodin, skončili jsme, už je to zamčený v kufru. Ne, je tady něco hezkýho, tak to vytáhni a točíme dál prostě. To je, nic lepšího tě možná v životě nepotká, kamaráde. Takhle já jsem dělal každý film. A tohle to přenést, naučit to ty děti prostě je těžký. Možná je to tak, že to mládí si myslí, že každý den bude krásně, jako každý, že každý den bude nádherný západ slunce. Ale jak jste starší, tak víte, že už to není každý den a že možná je to ten poslední.
0: Jo, vy jste se bál, že to je příliš komplexní otázka, odpověděl jste tak nádherně konkrétně.
1: Ale dlouze, promiňte.
0: Ne, krásně. Režisér Jan Svěrák, ještě malá chvilka nám zůstala a my ji nějak naplníme.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme si s režisérem Jarem Svěrákem a domluváme si tajný signál, kdybychom už potřebovali skončit a měli to hodně rozpovídané. Tak, děti jsme probrali, všechno jsme probrali. Jo, to je pro mě ještě důležitá věc. V tom filmu, vy jste totiž napsal scénář, pak jsme viděli nějaký výsledek na projekci a i taťka mi to říkal, že některé linky a věci musely jít pryč, že jste je měli napsané, pak se to škrtalo a tak dále. Jak tohle moc vás jako bolí, nebolí, umíte, neumíte? Jak moc hrajete s tím finálním střihem a co hraje roli v tom, že tam něco zůstane a něco ne?
3: On ten scénář obsahuje vždycky víc dialogu a těch akcí, než pak se v výsledku objeví na plátně. Jo. A je to i proto, aby ty herci věděli, co hrajou, aby si o té své postavy, aby všichni to líp pochopili. Ale z toho psaného textu, když se to převede do toho dvojrozměrného obrazu se zvukem, tak najednou nepotřebujete tolik vysvětlovat, protože ta herecká akce často mluví sama za sebe. A můžete vyhodit dvě stránky scénáře, kde se ta to nálada říká. Nebo to říkalo. Jo. No a takže proto podle takového hesla všechen přebytečný tuk musí pryč, se masíruje ten film ve střižně a hledá se každý okýnko, jako každá 24 vteřiny, která může jít pryč, kdy můžete prostě, že nemusí šáhnout na tu kliku a zmáčknout ji, ale stačí, že se k ní přiblíží a už může být střih. A cokoliv takhle vyhodíte, tak ten film zdánlivě zrychluje, ale on ho zprůhledňuje, jako je to zřetelnější všechno, protože tam nejsou zbytečnosti. Odhrne se to roští, všechno zbytečné se odstraní a zůstane tam jenom to nejpodstatnější. A takhle stejně tak prostě třeba ten váš tatínek, Petr Kostka, tam ta jeho postava tam měla docela jako hlubokou historii a zdůvodněný stav, ve kterým on je. Ale bylo to prostě na 3 minuty třeba v průběhu toho filmu se o tom tak mluvilo. A když jsme s naším anglickým dramaturgem hledali, jak to jako zkomprimovat, jak tomu dát větší čistotu a rychlost té jízdy, tak on říkal, tenhle motiv by měl jít do prčic, protože je to fajn, ale bez toho se to obejde. A to říkal Hitchcock, když vyhodíte scénu a film bez toho funguje srozumitelný, tak tam neměla být.
2: Jo,
3: takže bohužel bolí to často, protože...
2: I to třeba hezký výkon, nebo i váš text.
3: Výkon byl skvělej, ale hlavně i to, co říkal, jako ten obsah mě bavil. Ale uznal jsem, že dřív se dělaly vystřížené scény, že jo, kam se to mohlo dát, ale ono samotná...
2: Nebo i v Americe se dělá taková ta režisérská verze, ne? Která je třeba o 5 minut delší, nebo úplně,
3: no,
2: že se dělá bokem,
3: to je,
2: jak to chtěl režisér třeba původně.
3: To je tak, že ten režisér si dohodne se studiem právě, který mu takhle to zkracuje a řekne, nám udělali úkoly, že jo, Kolia musí přijít ve 25. minutě, ne v 35. jo, musí přijít dřív, se tam byli. Takže nám zkrátili ten začátek, nabídli nám ty zkraty a já jsem to odsouhlasil, ale jenom pro tu americkou verzi. Takže v takových případech se dělá režisérská verze, kdy mu řeknou, tak jo, ty si udělej svoji, která bude někde na DVD, což už dneska neexistuje, že jo. No, takže myslím si, že...
2: Ale to, co my uvidíme v kinech, je vaše verze, tak to chci říct.
3: To je prostě moje verze.
2: Nikdo vás nenutil.
3: Je to ideální, já jsem sám uznal, že prostě tyhle ty věci můžou jít pryč a bude to bez toho fungovat stejně, ba líp, protože to bude jednoznačnější.
2: Já moc děkuji, že jste byl naším hostem, Honzo, a věřím, že jste zvědavý, jak to lidi přijmou, tak držím palce.
3: Já se těším, už tenhle víkend už to někde hrajou jako předpremiéry, tak se asi půjdu podívat.
2: Tak jo, děkuji. Tak hezkou zábavu všem, naším hostem byl režisér Jan Svěrák.
3: Mějte se krásně, naschledanou.
2: Díky.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Socioložka, disidentka a průkopnice genderových studií Jiřina Šiklová.
2: Člověk se má snažit předat svět trochu lepší, než dostal.
1: Výrazně zasáhla do debaty o ženském hnutí.
3: Ona pro nás byla velkým vzorem.
4: Uměla nás i propojovat s lidma.
5: Byla by ministrní, kdyby chtěla.
1: Dokument Ženská otázka Jiřiny Šiklové.
2: Byla jsem prý příliš soběstačná, emancipovaná.
1: Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
6: Bylo 12 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
6: Záchranáři v Praze vyhlásili traumaplán kvůli čelní strážce autobusu a tramvaje. Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než je evropský průměr. Počasí bude převážně polojasno nebo oblačno, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty až 22 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se asi 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala traumaplán. Ten je určený pro mimořádné situace s větším počtem zraněných. Nehoda se stala v Chudovské ulici. Podle fotografií z místa se autobus s tramvají střetli čelně. Kvůli práci záchranářů a hasičů je omezený provoz. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
8: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
9: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
8: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
9: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Naopak Pavel Bem z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Protopopová agendu nově nebude řešit pod úřadem vlády, ale na ministerstvu zdravotnictví. Pod jednotlivé rezorty od července přejdou i další odbory, třeba ten pro ochranu lidských práv. To kritizuje ombudsman Stanislav Křeček i bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková.
10: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci.
11: Řekla Šimáčková-Laurenčíková. Převádět se budou i jiné odbory. Třeba rovnost žen a mužů bude mít na starosti rezort práce a sociálních věcí. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
12: Výkon té agendy se převádí na jednotlivá ministerstva, tak aby to bylo efektivnější.
11: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Oslovení zástupci jednotlivých odborů úřadu vlády změny nechtěli komentovat. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
6: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Írán, plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Íránu hrozil masivní ofenzivou.
13: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times ji 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Herečka Iva Janžurová dnes slaví 85. narozeniny. Večer vystoupí na jevišti Pražského národního divadla v roli Hany v Erbenově Kytici. A v pátek odehraje další reprízu úspěšné inscenace Audience u královny.
14: Nejdřív dohodnout koalici veřejně a potom s tím jít k volbám. To by bylo něco úplně jiného.
15: Janžurka, jaký generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
16: Sedni si.
17: Já sedím.
16: Ona sedí.
15: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku, nebo Pane, vy jste v doba.
18: Zavři oči v rouku.
19: Ale proměky letí.
15: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Švédsko 4-3. Dnes mají na šampionátu volný den. Zítra se utkají s Itálií.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
6: Bude polojasno nebo oblačno, večer na Moravě a ve Slezsku i jasno, naopak v Čechách až zataženo. Místy přeháníky ojedinělé bouřky, teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojedinělé mlhy. Zpočátku ojedinělé, postupně místy srážky. Teploty zítra 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
7: Doprava.
6: Na dálnici D11 jsou potíže na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. U sjezdu na Jirny a Úvaly na 8. kilometru došetřují nehodu. Kolona z 12. kilometru je asi na 20 minut. Zdržení je i na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna. Kolona je nesouvislá od Česlic z 8. kilometru. Silný provoz je na příjezdech od Brna po dálnici D1 a D2. Před omezením na křížení obou dálnic se zpomaluje od sjezdu na Výstaviště. Taky od Slatiny a na D2 od Blučiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok a Honza Kovařík.
20: Přeju dobré úterní poledne, příjemné zažití, pokud jste stihli poobědvat, úspěšné zakončení vašich kuchařských pokusů, pokud zrovna teď finalizujete pokrm pro dnešní den. No a hodně trpělivosti, jestli nemáte šanci se ani v poledne najíst. Třeba zaplníme vaše kručící bříška příjemnými vzpomínkami a vy na to na chvilku zapomenete. Musím se přiznat, že jsem zase jako vždycky poslouchal pozorně zpravodajskou relaci a uvědomil jsem si, že se člověku málo kdy stane, aby se vyskytl jako očitý svědek u hlavní zprávy. Já kolem té dopravní nehody autobusu a tramvaje jel 2 minuty potom. Nebyl to pěkný zážitek a smekám tímto před všemi záchrannými složkami, které tam už tou dobou některé byly a další přijížděly. Doufejme, že cestující z autobusu a tramvaje budou brzy v pořádku a doufejme, že vás, posluchače Dvojky, žádná nepříjemnost dneska nečeká. Naopak nás čeká příjemné putování do let, které máte rádi. Já mám ten rok, který budeme hledat, taky moc rád, ačkoliv to vlastně nemůžu opřít o nic jiného, než o rodinné vzpomínky ze svobodárny. Pochopte, svobodárna, ubytovna pro svobodné pány a dámy. No tak tedy v roce, který hledáme, už naše rodina trošku popírala význam toho slova, ale prý se tam docela dobře vešli. Numerická nápověda pro dnešní den, mazaná, ale kdo ji pochopí správně, ten má po práci. Datum a číslo pořadu dohromady nabídnou všechny číslice, které můžete potřebovat. A protože je to jednoduché, tak vám číslo pořadu neřeknu. Ale vlastně svým způsobem můžu naznačit. 1. června vysíláme jubilejní 1000. díl našeho pořadu. Byl jednou jeden rok. Z našeho malého kolektivu jsem byl vybrán, abych vás tímto dílem provedl. A proto tímto vyzývám superhráče, aby se přihlásili, pokud se chtějí v pondělí 1. června aktivně zúčastnit velmi speciální hry. Stačí, když od téhle chvíle do 13.00 na e-mail dvojka@rozhlas.cz nebo na SMS bránu 702 222 220 napíšete, na jakém telefonním čísle budete v pondělí 1. června mezi 12. a 1. a přihlásíte se do hry jako superhráči. Tak, myslím, že jsem mluvil až dost, tak ještě jedna nápověda navrch. Píseň, kterou budeme začínat, je z roku, kdy Pepa Melen, kterého o pár let později proslavila, ještě zdaleka nebyl na světě.
16: Byl jednou jeden rok.
17: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
16: na Dvojce.

0: Herman's Hermit, No Milk Today ve 12.12 jako poměrně zásadní nápověda, kam dnes v pořadu Byl jednou jeden rok zamíříme, myslím tím dekádu. Když jsem se tady slovně otřel o svého váženého, respektovaného kolegu Josefa Melena, tak pojďme si říct, že Pepa začal s showbiznesem jako desetiletý hoch a tu českou verzi, kterou jsem měl na mysli, tedy Ne, pětku ne, natočil v roce 1984. Co jsem netušil, pokud na internetu je ověřitelná a použitelná informace, že autorem toho českého textu, který neudělal radost mléčnému průmyslu tehdejšímu, byl František Ringo Čech. No řeknu vám tedy na tu českou verzi, s Pepou jsme si počkali pěkně dlouho. Vaše první tipy? Neuvěřitelné, měli bychom to zapsat křídou do komína. První tip neposlala Jana, ale Markéta. Markéto, v této nikdy nevyhlášené soutěži jste dnes zvítězila. Markéta 12.09 píše 1966, Jana píše o minutu později 1967, Renata 1967, to mi bylo 13, krásný čas malin nezralých a blbnutí s kamarádkama. No, Jana už opravuje, do tanečních jsem chodila asi 66 a Tom střílí někam úplně jinam. 1981. Ještě poslední nejčerstvější tip. Michal, věrný posluchač, který se nesmí s operovaným kolenem hýbat a tady poslouchá rádio, to tady rozepsal déle a vyšel mu rok 1965. No, tak uvidíme. Pojďme se bavit o zpěvákovi, který v tom roce začal svoji veleúspěšnou kariéru. Myslím, začal v tom smyslu slova, že mu vyšla první deska. Václav Neckář zpívá pro mladé. Tak se to album jmenovalo. A poprvé si ho fanoušci a zejména faninky Václava Neckáře mohli koupit právě v roce, který hledám. Jsou na něm písně, které Václav v předchozím roce povydával na singlech, a taky nějaké novinky. Kariéra Vaška Neckáře byla tou dobou opravdu na začátku, ale start to byl vskutku raketový. Během několika měsíců si získal přízeň posluchačů a posluchaček a tak by vás možná mohlo zajímat, jak on sám tenkrát, mladý člověk, hozený do vody showbiznesu, vnímal svoji popularitu. Možná vás to překvapí. Tak to o ní mluvil kdysi dávno v poměrně intimně znějící rozhlasové nahrávce.
1: Za těch 3/4 roku, co jsem v Praze, tak si to začínám pomalu uvědomovat. A není to nic příjemného, to není. Když jde člověk po Václaváku a třeba se ně spousta lidí otáčí, to vždycky vstáhnu hlavu mezi ravena a prostě snažím se zmizet a nebejt radši moc na očích. Já mám vždycky pocit jako kosmonauti, který se vrátili z úspěšného letu a pak se jedou ukazovat po světě a každý na ně kouká jako na cvičený exotický zvíře. To není moc příjemný pocit, jo? Je to vlastně taková skleněná krabice.
0: Jako ve skleněné krabici se v hledaném roce cítil tehdy nesmírně populární, ale stále ještě začínající Václav Neckář. Nedivte se, on totiž nedělal jenom muziku, ale prosadil se také ve filmu. Kdybych vám ale teď řekl, která z jeho slavných filmových rolí patří k hledanému roku, bylo by to, myslím, příliš jednoduché. Tak Václava Neckáře nechám raději zaspívat.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na Dvojce.

0: Jedna z nejdelších písní dnešního playlistu měla 3 minuty a 14 vteřin. Všechny ostatní písničky, kam až v playlistu dohlédnu, se vejdou pod 3 minuty. Dosti charakteristický znak let 60. K tomu píše Tom z mnoha usměváčky. No bože, tak jsem minul cíl. Připomínám, že Tom mířil původně na 1981. No bože, a o tolik, pokračuje Tom. Někdo taky musí mít prvenství, ne? A doplňuje nový tip, takže 68 otazník, ostře sledované vlaky otazník, chápete, Tome, že vám neodpovím. A pojďme se dívat na další vaše tipy. Eva z Holandska píše, je Vašek, můj idol někdy v 16 letech, takže hádám 1965. A pojďme ještě do SMSek, zajímavé čtení. 1965 podle Václava Neckáře, bylo mi 10 a byl můj nejoblíbenější zpěvák, píše Vláďa ze Vsetína. A Markéta, podle Herman Hermits, to musí být mezi 66 a 68, pamatuju si tu písničku z Houpačky. Tak, jdeme napovídat příznivcům sportu. Jeden charismatický, úspěšný sportovec se v hledaném roce narodil v italském Castel de Britti. Jmenoval se Alberto Tomba. Když mu bylo 17, jel svůj první evropský závod ve Švédsku. O rok později už se zúčastnil juniorského mistrovství světa ve Spojených státech. Tam byl 4. ve slalomu, otevřelo mu to dveře do B týmu a pak z B týmu Itálie dokázal zaznamenat jeden velký úspěch. Takto se o něm zmiňovali kolegové z rádia Wave ve svém pořadu Sports Take.
1: Mediální svět poznal Alberta Tombu v roce 1984. Právě tohoto roku se totiž dokázal na velice divácky prestižním a velmi atraktivním paralelním slalomu konaném na milánském kopci San Siro probojovat a zajet výborný výsledek. Dokázal tam dokonce porazit kompletní světovou konkurenci.
0: Takhle mluvili ve Sports Take o Albertu Tombovi a jeho začátcích. Netrvalo dlouho a Tombala Bomba byl idolem celé Itálie. Když bojovalo své první olympijské zlato, italská veřejnoprávní televize dokonce zrušila plánovaný koncert, aby všichni mohli vidět druhé kolo závodu. Je to muž s úctyhodným výčtem úspěchů. Ostatně poslyšte sami.
1: Během své kariéry dokázal zvítězit celkem 3x na olympijských hrách. Z toho 2 zlaté medaile získal v Calgary v roku 88, o 4 roky později přidal 1 zlatou v Albertville. To samozřejmě není konečný výčet, protože je také 2x mistrem světa a 50x vítězem závodu světového poháru.
0: Alberto Tomba sice

0: Doznívají Monkees a jejich Believer, je 12.25, skoro už 26 a na telefonu snad trpělivě vyčkali dva, kteří měli štěstí a probojovali se houštinou jedniček a nul. Jako první by se vám měl ozvat Pavel. Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den, Honzo. Zdravím vás a všechny hadače.
0: Hádej, hadači, to je docela dobré. Pavle, jak se dneska máte? Všecko v pořádku?
1: Jo. Paráda, protože jsem stihl, byl jednou jeden rok.
0: O, takhle to máte. To je hezké. Já myslel třeba, že se radujete ze včerejšího vítězství hokejistů, to jsme nečekali se Švédskem, že?
1: No,
0: taky dobré. Ale ať to nezakecáme. Který rok hledám, Pavle?
1: No, já si myslím, že zatím v těch typech ještě nezazněl a myslím si, že jak vy se rád vyjadřujete, že to byl velice kvalitní rok pro vás.
0: Ano.
1: Ještě nezazněl, první indicie byla teda ta numerická, aha, jsem si to tam jako tak nějak dopočítal.
0: Ano.
1: A druhá potom nápověda s filmovou rolí Vaška Nitkáře, takže já tvrdím 1969.
0: No ale to je velmi dobrý rok. Pavle, děkuji vám za ten tip, jsem rád, že jste ho zase jednou vytáhl. Jdete trochu proti proudu, všichni se tady hádají po SMS-kách a mailech 65, 6, 7 a máte pravdu, že 69 si ještě nikdo netroufl. Tak děkuji za tu odvahu, přeju krásné odpoledne, ideálně ve společnosti dvojky, rád jsem vás slyšel, nashledanou.
1: Jo, taky, mějte se pěkně všichni, naschle.
0: Na druhé lince, pevně věřím, trpělivě vyčkává na svoji příležitost hovořit v éteru posluchač Jirka. Zdravím vás, dobrý den.
2: No, dobrý den. Si myslím, že to byl rok 1967. Podle Neckáře a podle ostře sledovaných vlaků.
0: Podle ostře sledovaných vlaků. Někdo to tady taky už napsal. Já jsem záměrně neřekl, který film by to byl. Je tam nějaká varianta, že by to mohl být jiný film a jiný rok, Jirko? Nebo jste si jistý?
2: Ne, já si myslím, že ne. Jako...
0: A byl jste...
2: Tenkrát 16.
0: To jsem se chtěl zeptat. Filmu. Počkejte, jakože vás pustili rodiče na tenhle film v 16, jo?
2: No,

0: Tak jsem se dostal náhodou.
1: Jo, takže potom jste doma vyprávěl, jak přetrhli kanapíčko a tak.
0: Dobře.
1: A o razítcích výpravčího hubičky. Dobře, helejte. Jirko, já vám to nechci vymlouvat, já si udělám poznámku 1967 a vy mi slíbíte, že s námi vydržíte do konce téhle hodiny.
0: Ano, určitě.
1: Jsme domluveni, děkuju, mějte se hezky, nashledanou. A dneska, když jsou krátké písničky, můžeme si dopřát ještě třetí telefonát. Tady je Honza Kovařík, kdo pak je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, přeju všem posluchačům a i vám, tady Pavel ze Židlochovic.
1: Pavle, dobrý den, zdravíme do Židlochovic. Řekněte svůj tip a nějak ho odůvodněte, prosím.
2: Tak já jsem jako první tip dal 78, což je nesmysl.
1: Aha, pak jste dost couval, já to četl.
2: Ano, pak jsem si couval na 66.
1: Ano.
2: Ale já bych řekl, že to bude ještě aj kapku dřív, protože vím, že v 68. Zpívali naši zpěváci ve Francii a tam byl už Václav Neckář jako s holkama, jako s Golden Kids.
1: Jakože velká hvězda.
2: Jakože už tam byl, a tam byl ještě mladionkej, tam si tančil, tam hodně vyváděl tam ty jeho tanečky, tak to bylo takový pozoruhodný. Kozáčka tam, myslím, tančila.
1: Taky jsem to viděl, ten dobový záznam je fantastický. Tak jak to teda typujete na základě téhle zkušenosti divácké, no?
2: Takže bych to ještě snížil z těch 66 na...
1: No? Já jsem napnutej. Vy jste zmizel? Ne, jste tam, přemýšlíte.
2: 62, to je nesmysl. Tak já nevím, já bych zůstal asi na těch 66.
1: No dobře, tak ano, málem se dopustil odvážné myšlenky, ale pak si to rozmyslel. I tak vám moc děkujeme, že s námi hrajete. Píšu si 66 a uvidíme. Naschledanou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Tak a teď trojici odvážných posluchačů střídá muž, který v té době byl také už velmi populární, byť to nechci úplně srovnávat, jestli byl populárnější Václav Neckář nebo Karel Gott, to nechám na vás.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: V máji, konkrétně 19. máje, doznívá tahle píseň Karla Gotta. Iva píše z Dalešic u Jablonce nad Nisou, myslí si, že to je 65. Byla s děvčaty 15-letá a byli na Bramborové brigádě a milovali Václava Neckáře. Naopak Jarda ze Strašnic píše, že hledaným rokem je 66. a že mu bylo 10 a dostal tranzistorák značky Kojo. Já bych tady rád řekl, že stejnou značku jsme měli doma o dost let později a já si ji schovával pod polštář, abych mohl tajně poslouchat rádio. To ovšem nebylo v roce, který hledáme. Stručná rekapitulace. Je to rok, kdy Václav Neckář vydal své první album. V Itálii se narodil budoucí lyžařský šampion Alberto Tomba. A za pár minut se společně vydáme na jeden kopec, ale nikoli kvůli horolezení, nýbrž kvůli základnímu kameni.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Nikam spolu nejedem, nedá se nic dělat, ani ve 12.40. Vy si myslíte převážně, že spolu jedeme do 67., 6. nebo 9. roku, tak se za posledních pár minut proměnily vaše tipy, ať už přicházejí SMS-kami a nebo e-mailem. Uvidíme, zda se nějak zásadně změní poté, co zazní následující nápověda. V roce, který hledám, se začalo měnit panorama nad Libercem. 30. července byl položen základní kámen a také zahájena stavba vysílače, bez kterého si dnes nikdo z nás siluetu ještědu vůbec neumí představit. Autorem toho unikátního architektonického řešení byl Karel Hubáček. Nebyl to místní rodák, do Liberce se přistěhoval v roce 1951. O pár let později tu založil respektovaný ateliér Sial. A takto o něm mluvili v rozhlasovém seriálu Slavní Severočeši, který připravuje naše liberecké studio.
1: Když se Karel Hubáček přihlásil do soutěže na stavbu ještědu, nerespektoval zadání počítající se dvěma objekty. Vysílač i hotel umístil do jednoho. Přesto vyhrál. Na sklonku života přiznal, že je ještě výsledkem jeho mladické nerozvážnosti. Později by prý k tak složité stavbě plné unikátních technických řešení neměl odvahu.
0: No je třeba říct, že za svou mladickou nerozvážnost a odvahu byl architekt Hubáček oceněn v roce 1969 prestižní Peretovou cenou. A v roce 1973 se konečně mohl společně s dělníky, techniky a spoustou slavnostních hostí těšit i z dokončení stavby. Já ale dnes spolu s vámi hledám rok, kdy se slavný 94 metrů vysoký rotační hyperboloid na ještědu teprve začal stavět. Máte tip? Pokud ano, můžete ho napsat. Statečnější z vás vezmou do ruky telefon a vyťukají, nebo možná vytočí, pokud ještě máte pevnou linku, 22 155 25 25 a můžeme si o vašem typu popovídat.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak doufám, že jste si někteří stejně jako já doplnili vzdělání. Já si léta myslel, že tahle píseň se proslavila díky Joe Cockerovi. Evidentní, že byla slavná už dávno předtím. Kdo ví, jestli nebyla slavná i několik dekád předtím. Nestíhám to všechno tady hledat a ověřovat, protože vy píšete a voláte jako o život. Zatímco v tom prvním telefonickém vstupu dostali prostor pánové, teď mají přednost dámy. Jako první se ze Šternberka z Moravy dovolala Hana. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím, pane Kovaříku, i všechny posluchače.
0: Myslíte ten Šternberg, co se tam jezdí, Ekce Homo?
1: Ano, ano, ano, přesně
0: je,
1: tak.
0: Je, vždycky, když tam tudy jedu, říkám si, že bych to nechtěl jet o závod.
1: No, je to tak, ty zatáčky jsou tam dosti ostré, ale je to hodně populární, takže...
0: Ano, ano, mě baví, jak jsou tam ty pneumatiky v těch zatáčkách raději po celý rok. Tak, paní Hano, ať se nezapovídáme o závodech, řekněte, který rok hledám a hlavně proč si to myslíte?
1: No, nemyslím si to ani tak já, jak můj manžel, protože ten slyšel kapelu Holis, jestli to teda byla ona, jestli...
0: Ano, Bus Stop Holis, ano.
1: Přesně, a říkal, že jí hrozně měl rád za mlada, takže typl, že to je rok 1966. Určitě ten typ tam zřejmě padl.
0: Ano,
1: ale
0: ano.
1: Tak se připojuju, udělejte čárku do roku 1966. Uvidíme, jestli se trefí, jo, protože jsme se teda o nic nevsadili. Takže počkáme.
0: Tak, zaprvé je dobře, že se s manželem nevsázíte. Je tady několik manželských dvojic, které s námi hrají. Občas píší dvojtypy od sebe vzdálené i řadu let. A jenom mi řekněte, paní Hano, manžel je který ročník? Kolik mu teda v tom
1: manžel
0: hypotetickém roce bylo?
1: 58.
0: OK, to znamená, byl už pomalu náctiletý hoch a mohl milovat kapelu Holís. Dobře,
1: tak,
0: no tak fajn. Píšu si čárku, manžela pozdravujte a zůstaňte u přijímače, ať se dozvíte, jak to bylo.
1: Já zdravím všechny a moc ráda vás poslouchám. Děkuju moc.
0: Děkujeme.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. Na druhé lince také dáma, posluchačka Mirka. Já vás zdravím, Mirko, dobrý den.
2: Dobrý den, Honzo.
0: Odkud voláte, Mirko, jenom pro pořádek?
2: Volám z Prahy, z Chodova.
0: Praha Chodov, no jel jsem tam tudy dneska taky, po té cestě, která pak nakonec vedla kolem té havarované tramvaje. Tak, no. Jak to, Mirko, vidíte vy s tím letopočtem?
2: Já to vidím jako kolegyně přede mnou na rok 1966.
0: Aha, a vy jste tou dobou byla na světě? Pamatujete si něco z toho roku?
2: Byla jsem, byly mi 4 roky, takže...
0: takže si nepamatujete nic.
2: Ze školky.
0: Pískoviště, tříkolka, strkanice, ano. Olízátka a tak. Dobře,
2: tak.
0: 66, já si to napíšu, když na tom trváte a vy mi slibte, že ve 12.55, až tady zazní ten správný letopočet, budete s námi na jedné vlně.
2: No, určitě.
0: Dobře, děkuju moc, že hrajete, že posloucháte, rád jsem vás slyšel. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Pokud někteří z vás váhají, možná následující píseň, která doslova v pochodu je do našeho playlistu, vaše váhání definitivně rozštípne. Ano, obujeme si speciální boty.

0: Tak ještě ve 12.51 rychlý pohled do vašich tipů. Jindřiška píše, se spolužačkami jsme se hádali, jestli jsou lepší Beatles nebo Monkeys, tak hádám 1967. Nina píše, díky za cestu do pravěku, která je sama o sobě La Bomba, a k tomu Alberto a Vašek a nejspíš Ostře sledované vlaky. Tak to s numerickou suma sumárum dává 1966. A popřete to. A je k tomu ten vychechtaný smajlík. No, já místo toho raději, než bych něco popíral, dám poslední nápovědu. Do oběhu vstoupila nová 5-korunová mince. Asi si ji pamatujete. Na líci byl státní znak, nápis Československá socialistická republika. Pod okrajem pavézy státního znaku byl rok výroby. A na roubu byla ta veliká pětka a jako symbol usilovné výstavby socialismu konstrukce stavebních jeřábů. Podíváte se tady u nás z okna ze studia a vidíte jeřáby 2. Jenom teď se asi buduje kapitalismus. Autorem návrhu byl sochař Jiří Harcuba. Ve filmovém týdeníku mu zkomolili jméno.
1: V soutěži o novou 5-korunu, která bude běžným platidlem, zvítězil návrh pražského sochaře Harcuby. Nové mince, které nyní v Kremnici razí, budou ještě tento rok v oběhu.
0: Kremnici je museli vyrazit před 1. srpnem, protože ve sbírce zákonů se píše, dnem 1. srpna se dávají do oběhu mince po 5 KČS. Víte, kolik jich vzniklo? 6 milionů mincí jenom za ten první rok, to znamená 30 milionů korun v 5 korunách. A taky vznikla tahle báječná píseň, respektive Octla se na desce.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

Jeden tip na závěr, tak nevím, s Václavem znám 4 filmy. Vlaky 66, Šíleně smutnou 68, Skřivánky 69 a ještě Zpívej kovboji. A můj tip? 1966. A byl to správný tip, díky všem za hru. Budu se na vás těšit zase ve čtvrtek. Zítra mě na jeden den zaskočí u mikrofonu dvojky kolegyně Jitka Asterová. Teď už Jiří Šlitr a pak Iva Bendová.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Po čelní srážce autobusu s tramvají v Praze skončilo v nemocnici 18 lidí. Většina českých zemědělců plánuje míň hnojit, pokud bude cena hnojiv dál vysoká. Počasí bude převážně polojasno nebo oblačno, místy přehánky a teploty až 22 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Po srážce tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích převezli záchranáři do nemocnic 18 lidí. Dva utrpěli závažná poranění, napsali na síti X. Nehoda se stala v Chodovské ulici. Tramvaj s autobusem se střetly čelně. Řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Podle prvotních informací policie z dosud neznámých důvodů vybočil z jízdního pruhu, kde se střetl s projíždějící tramvají. Policisté na síti X napsali, že vyloučit nelze zdravotní indispozici řidiče. Čeští zemědělci začínají mít kvůli krizi na Blízkém východě problémy s drahými hnojivy. Pokud konflikt brzy neskončí, skoro 3/4 oslovených zemědělců plánují míň hnojit. Ukazuje to průzkum Zemědělského svazu a Agrární komory mezi 120 zemědělci nebo podniky.
3: Hnojiva zdražila po začátku konfliktu na Blízkém východě podle Zemědělského svazu asi o 30 až 70%. Většina zemědělců má letos ještě zásoby nakoupené za nižší ceny. Problém by ale mohl přijít příští rok, říká předseda svazu Martin Pícha.
4: Pokud ten světový trh zaznamená pokles produkce, tak samozřejmě zcela logicky potom poroste i cena zemědělských surovin a potom se promítne i do cen potravin.
3: Zemědělci chtějí po ministerstvu zemědělství kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý říká, že vláda už zemědělcům pomáhá.
5: Dočasně například snížila spotřební daň z motorové nafty.
3: Větší problémy by mohly mít malí soukromí zemědělci. Ti podle své asociace nejsou hnojivy předzásobeni tolik jako velké podniky. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly peníze dostávat. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmu České pošty po zrušení poplatku za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Pražský zastupitel a místopředseda ODS Tomáš Portlík dnes jako svědek vypovídal v kauze Dozimetr. Ta se podle obžaloby týká zločinecké skupiny, která údajně ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku mezi lety 2018 a 2022. Tomáš Portlík už tehdy jako zastupitel upozorňoval vedení města na projekt Nového Lešovice, který v kauze také figuruje. Výhrady měl například k velkému počtu vlastníků pozemků, vysvětloval dnes Portlíku soudu.
6: V případě, že vlastně město nebude mít jasno, že prostě bude hrozit, že bude čelit riziku žalob i toho, že se ty vlastníci mezi sebou začnou hádat. Výhrada číslo 2, kterou jsem k tomu měl, nezdála se mi prostě ta cena, čili myslel jsem si a můj názor prostě byl ten, že ta suma má být vyšší.
1: Zítra soud vyslechne například současného ředitele dopravního podniku Ladislava Urbánka.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude polojasno nebo oblačno, večer na Moravě a ve Slezsku i jasno, naopak v Čechách až zataženo. Místy přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Slabý, proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí.
2: Doprava.
1: Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna trvá velmi silný provoz, převážně kamionů. Pravým pruhem se sunou od Čestlic 8. kilometru. Osobní auta v levém brzdí na úrovni Opatova okolo 2. kilometru. Druhá fronta popojíždí kvůli uzavřené Chodovské ulici v Záběhlicích. Stále tam odklízejí následky po těžké nehodě tramvaje a autobusu, jak jste slyšeli ve zprávách. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Iva Bendová.
2: Krásné úterní odpoledne. Květen je v plném proudu, den voní jarem. No a my jsme samozřejmě moc rádi, že jste se ho rozhodli strávit právě s námi. Tak se pohodlně usaďte, můžete-li. Začíná odpolední dvojka dnes s datem 19. května, která bude plná milých setkání, příběhů, ale hlavně dobré nálady. Na úvod třeba kapela Tým a jejich píseň Držím tě město.
0: Český rozhlas dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Druhá polovina května jasně dává najevo, že čas dovolených se nám neúprosně a závratně blíží, a tak tady mám pro vás jeden tip. Vyrazíme společně do Egypta. Egyptské úřady totiž minulý týden slavnostně představily dvě zrestaurované hrobky z doby Nové říše. Hrobky jsou na západním břehu Nilu u města Luxor a zachycují výjevy z každodenního života starověkých Egypťanů i jejich pohřební rituály. Pohřební prostory asi patřily otci a synovi, kteří podle archeologů žili v období 18. dynastie egyptských panovníků. Oba muži působili jako strážce boha Amona, který patřil v Nové říši k nejúctívanějším božstvům egyptského panteonu. Malby a reliéfy na stěnách zachycují širokou škálu výjevů z každodenního života i z pohřebních rituálů. A jsou tam vyobrazeny scény zemědělských prací, sklizně, řemeslné výroby, pečení chleba, výroby keramiky i vína. Takže jestli se chystáte do Egypta třeba v následujících dnech, tak a nemáte to do Luxoru daleko, tak kromě potápění, trávení času na baru, máte-li all inclusive, do toho zařaďte třeba ještě právě výlet k těmto nově zrestaurovaným hrobkám z Nové říše.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den. Včera jsme v Jeste, ať vám to sluší, rozebírali, co všechno nám moderní náhražky stravy slibují. No, vypadá to sice lákavě, ušetříte čas, nemusíte mít nádobí a máte v sobě všechny důležité živiny. Jenže naše tělo je od přírody nastavené na kousání a trávení skutečného jídla a pokud mu to sebereme, nemusí být úplně nadšené, že ano. Dnes se proto podíváme na to, jaká rizika se v těchto barevných lahvičkách mohou skrývat a pro koho tohle tekuté palivo rozhodně není dobrý nápad. Ve studiu vítám nutriční terapeutku Veroniku Pourovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, může si člověk dlouhodobým pitím těchto náhražek přivodit i nějaké konkrétní zdravotní komplikace? Nebo je to spíš jen o tom pocitu sytosti?
3: Můžeme si tím způsobit nějaké potíže s trávením, protože ten náš trávicí trakt potřebuje být stimulovaný tím objemem té stravy. A ve chvíli, kdy tohle vypadne, tak on nemusí pracovat tolik. Takže potom, když se vrátíme k té pevné stravě, tak už nám to nemusí tak dobře trávit, může se objevit nějaké nadýmání, pocity plnosti. A kromě toho, takové ty komerční náhražky jídla často úplně nerespektují jako ta oficiální výživová doporučení. Ten výrobce si to tam občas jako upraví podle nějakého svého přesvědčení, takže často je tam velké množství bílkovin, vysoké množství i tuku. A málo kdy se setkávám s tím, že by tyto náhražky obsahovaly adekvátní množství sacharidů. Ono to moc ani nejde, protože my když bychom tam přidali třeba celozrnnou mouku nebo namleté ovesné vločky, tak už to nejspíš nebude tekuté.
2: A existuje nějaká skupina lidí, pro kterou jsou tyto výrobky vyloženě nevhodné a měli by se jim raději úplně vyhnout?
3: Určitě bych to nedoporučila konzumovat třeba dětem, už pro nějaké jako zajištění toho, že si zvyknou na i tu společenskou funkci toho jídla, že jídlo nemá být nahrazované něčím tekutým, něčím, co vlastně není ta pestrá strava. A asi bych to třeba nedoporučila sportovcům, protože častokrát tam je opravdu nízké množství sacharidů a to je velmi klíčová živina právě pro ty sportovce. Neumím si úplně představit, jak by nahnali těmito nápoji dostatek sacharidů, aniž by to třeba přešvihli s těmi bílkovinami, protože ty poměry těch živin tam opravdu nejsou sestaveny ani individuálně a často ani úplně vhodně.
2: Já se ještě vrátím k těm dětem. Občas totiž rodiče dávají svým dítkám takovou rychlou tekutou svačinku, když zrovna třeba nechtějí jíst, tak je to v pořádku, nebo je dětský organismus na tohle příliš citlivý?
3: Tak on je rozdíl, jestli si tady tu náhradu stravy dáme jako jednu nouzovou svačinu, když třeba nestíháme, a nebo jestli se tím opravdu snažíme nahradit celodenní jídelníček, protože se nám nechce vařit, nebo protože nám to přijde jako zdravější, než abychom šli třeba do fast foodu. Mm-hmm. Já bych se tím určitě nesnažila nahrazovat celodenní jídelníček vlastně u nikoho, protože pokud je možnost zařadit pevnou stravu, tak by opravdu měla být primární.
2: No jak vidno, zkratky ke zdraví nevedou a u tekuté stravy to platí dvojnásob. Zítra si ukážeme, jak si takovou výživnou pomoc v nouzi připravit sami a mnohem lépe. Takže nás, milí posluchači, poslouchejte opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Už teď se na vás těší Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Místo klasické třídy zahrada, místo hřiště les. O lesní mateřské školy je v Česku stále větší zájem. Za posledních 10 let jejich počet vzrostl skoro 5x. Z původně alternativních projektů se navíc postupně stává běžná součást předškolního vzdělávání. Některé lesní školky už zakládají dokonce i města a obce. Na jižní Moravě zatím funguje jediná obecní lesní mateřská školka v Brně v Bosonohách. No a vzniknout má ale další.
1: Dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den.
2: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková. Děti si spolu s učitelkami sedají do kruhu na zahradě školy.
1: A víte, kdo za námi dneska zase přišel? Podívejte.

0: se na něho. Sluníčko.
1: Děti si postupně podávají plyšové slunce. Dopoledne pak tráví venku, hraním si a učením se. Mezi nimi je i pětiletý syn Zuzany Macové.
2: A od září bude nastupovat mladší syn, kterým jsou teďka 2 roky, ale budou mu 3 teda od září už.
1: Pro ní a jejího manžela byla městská lesní školka pro jejich syny jasnou volbou.
2: To, že já sama jako mám velice ráda přírodu, i jsem to studovala, takže jsem chtěla tak nějak to předat i jim. A aby prostě mohli být co nejvíce venku, tak jako jsme bývali my jako malí.
1: Bosonožská školka je přitom jediným takovým nesoukromým zařízením v Jihomoravském kraji. Zřizovaná je městskou částí a díky státním příspěvkům je levnější než většina soukromých lesních školek, říká ředitel Stanislav Skřička.
3: Dostali se z prostředí neziskového do státního, tak stát už přispívá jak na platy našich paní učitelek, průvodkyň, tak také máme příspěvek na provoz.
1: V Jihomoravském kraji funguje 35 lesních školek a klubů zapsaných ve školském rejstříku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů. Nejvíc v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
4: Je to tak, že lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou a volí si právě tento typ vzdělávání pro děti, takže proto jich je i víc.
1: Zájem o lesní školky podle asociace dál roste. Od příštího školního roku by měla přibýt lesní třída v základní a mateřské škole Jana Amose Komenského v brněnských Husovicích, která se má postupně proměnit v další městskou lesní školku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál se budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
0: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: punto.
1: Juanes a písnička La Misa Nera, možná leckoho z vás, jak si převelela už třeba na dovolenou, na kterou se těšíte těmi tóny a tím rytmem, ale my zůstaneme zatím v současnosti, i když se přeci jenom o malinký kousek dopředu posuneme, a to k dnešní kávě o čtvrté. Drony nabízejí vzrušující zábavu, jsou čím dál dostupnější, ale jejich provoz má jasná pravidla. Co bychom měli vědět ještě před jejich nákupem? Kdy je potřeba registrace a jaké povinnosti má pilot dronu? Kde létat můžeme a kde už hrozí komplikace a platí omezení i pro natáčení kamerou? Tak to jsou otázky, na které bude odpovídat Petr Plaček z Úřadu pro civilní letectví. Ptát se bude Tereza Stýblová, která nevím, jestli někdy pilotovala dron, taky na to se třeba můžete zeptat. Svoje dotazy posílejte na dvojka@rozhlas.cz, no a já na oplátku posílám Lenku Filipovou.

ten moment ztratil svůj krok, ten okamžik trvá celý světelný rok. Já byla jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.

0: Dřív to byl domácí lékař, pak internetový vyhledávač a teď je to umělá inteligence. Ano, řada z nás se raději léčí sama a pokud si už neví rady, teď má možnost se obrátit tedy na tu umělou inteligenci. Ta sice poradí, ale pozor, má to samozřejmě svá rizika a právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví. Se mnou už je ve studiu edukovaná kolegyně Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak s touhletou příručkou pracovat?
1: Ta příručka pro pacienty úplně srozumitelně i pro mě tedy vysvětluje, kdy může AI skutečně pomoci a kde jsou ty její hranice. Například nám může vysvětlit složité lékařské termíny v naší lékařské zprávě, nebo tu zprávu shrnout do několika důležitých bodů, a nebo se na ní můžeme obrátit třeba před návštěvou lékaře a ujasnit si, na co bychom se ho měli nebo mohli zeptat.
0: Na co si tady přesně dát pozor?
1: No, rozhodně bychom do toho běžného chatu neměli vkládat osobní údaje. Zadávaný text by měl, jak radí příručka, být bez jména, rodného čísla, data narození nebo adresy. Stejná opatrnost platí i v případě, že do AI nahráváme například fotografii té lékařské zprávy, a samozřejmě umělá inteligence nenahradí lékařské vyšetření a neměli bychom na základě její rady vysazovat třeba léky. A rozhodně bychom se na umělou inteligenci neměli obracet v případě ohrožení života a čekat, co nám poradí. Hmm.
0: V čem je nebezpečí umělé inteligence, která je naprogramovaná právě na dotazy ke zdravotnímu stavu a říká se jí třeba zdravotní asistent?
1: No tím, že i když se některé její jazykové modely zaměřují jen tedy na otázky ohledně zdraví, třeba ChatGPT Heals, tak zatím žádný z nich nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku, no a samozřejmě nás může ohrozit tím, jak je naprogramovaná. AI je z principu milá a vstřícná, takže nám říká to, co chceme slyšet. Také samozřejmě vychází z dat, která ji servírují lidé, a ta nemusí být vždy přesná nebo reprezentativní. No a někdy také docela obyčejně lže, jak řekl Českému rozhlasu Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
2: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
1: A v tom se běžně dostupná umělá inteligence liší od systémů, které jsou v nemocnicích a prošly procesem certifikace. V Česku je používá víc než 60% zdravotnických zařízení, a to třeba v radiologii.
0: Já už jsem říkala, že na příručce pro pacienty, o které tady mluvíme, spolupracovali Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a také Ministerstvo zdravotnictví. Jak se posledně jmenovaná instituce k využití umělé inteligence staví vlastně ve zdravotnictví?
1: Jak řekla Českému rozhlasu vrchní ředitelka sekce zdravotnických technologií Markéta Foldina-Helová, Ministerstvo zdravotnictví využití umělé inteligence podporuje, musí ale být bezpečné.
3: V rámci loňského roku byl vydán metodický pokyn právě k nějakým bezpečnostním standardům, který byl primárně zaměřen na užití umělé inteligence v nemocnicích. V tomhle roce plánujeme jeho aktualizaci a ještě jako znova vypracování, tak aby to bylo víc na míru ambulantnímu provozu.
1: No a pokud bychom se tedy chtěli s umělou inteligencí bezpečně poradit, příručku pro pacienty najdeme na webu České asociace umělé inteligence.
0: Tam je našla a víc nám o ní pověděla také kolegyně Věra Fajfrová. Tak já děkuji a budu se těšit ve vysílání dvojky zítra. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Odpolední dvojka. Dnes.

0: Posloucháte úterní odpolední dvojku. Dnes tady s datem 19. května je 13 hodin a 54,5 minuty. Je to informace pro ty z vás, kteří třeba směřujete na nějakou pracovní schůzku nebo očekáváte, abyste věděli, jak na tom jste. No a co se týče našeho vysílání, tak před námi je tradiční rubrika. Pokud jste fanoušky našeho dvojkového pořadu Lenoška Iva Šmoldase, potvrzujete tím vlastně de facto slova Haliny Pavlovské v dnešním koláčku štěstí. Tak si ho pojďme poslechnout.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes má svátek Ivo. A já jsem si hned vzpomněla na Ivoše Šmoldase, s kterým jsem v mládí chodila do literárního kroužku a kterého jsem měla tu čest uvést do showbiznisu. Pozvala jsem ho tenkrát do své talk show Banánové rybičky a on v ní hovořil o tom, jak sousedovi hlídal slepice. Okamžitě po jeho vyprávění vznikl jeho fanklub, který s každým Ivošovým vystoupením sbíral nové členy, kteří Ivoše prakticky donutili, aby se o své historky dělil dodnes. A je to moc dobře. Takže já využívám dnešní příležitosti a vyslovím své přání. Vyprávěj pořád, Ivoši. Svým vtipem hřej nás na duši.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
4: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce. Úžasné životy na Dvojce.
2: Dobrý den, jmenuji se Josef Mareš a dostalo se mi té cti vzpomenout na Jirku Markoviče, který byl můj šéf a později i můj velký kamarád. Já jsem na oddělení vyšetřování vražd nastoupil v okamžiku, kdy on tam byl vedoucí odboru a zaštiťoval to. To, že teďka je modla, já si myslím, že on by ani nechtěl být takovouhle hvězdou jako teďka, že výjimečný vyšetřovatel, říká, nejlepší policista v Evropě, protože on sám věděl, že vždycky je to práce týmu, nikdy to není práce toho jednoho člověka, jo. Ale zase by si to asi trošku užíval.
0: Úžasné životy.
1: V úterý po 18. hodině na Dvojce. Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Podpůrný fond obnovil možnost požádat o podporu firmám z Agrofertu. Soudům se stále častěji daří pachatele vloupání odsoudit do 48 hodin od zadržení. Počasí bude převážně polojasno až oblačno, místy přehánky a teploty až 22 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje žádosti o podporu pro firmy z koncernu Agrofert. Fond o tom informoval na svém webu. Možnost obnovuje na základě právní analýzy. Od jmenování Andreje Babiše z hnutí ANO premiérem byly žádosti pozastavené. Babiš byl vlastníkem Agrofertu. V únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu. Dnešní rozhodnutí nic nemění na tom, že fond bude zpětně vymáhat podpory za miliony korun. Jde o 28 případů. Policie vyšetřuje dopolední srážku autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích. Záchranáři ošetřili a převezli do nemocnic 18 lidí, dva jsou zranění těžce. Následky nehody se už hasičům podařilo odklidit a Chodovská ulice je znovu průjezdná. Pachatelé krádeží se do vězení stále častěji dostávají jen několik hodin po zadržení. Vyplývá to ze statistik nejvyššího státního zastupitelství. Pomáhá tomu zkrácené přípravné řízení se zadrženým. Loni se týkalo téměř 40 tisíc odsouzených.
4: Policisté musí při zkráceném řízení rychle nashromáždit důkazy, státní zástupce i soudce pak rozhodují ve kterékoliv denní nebo noční době. Výhoda tohoto postupu je podle státního zástupce Jakuba Procházky jednoznačná.
5: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá.
4: Zkrácená řízení přinášejí úsporu i státu, říká prezident Soudcovské unie Libor Vávra.
6: Policie nemusí toho člověka hledat, nemusí soud vydávat zatýkač. To jsou všechno výhody, které prospívají státu jako celku.
4: Díky zkráceným řízením klesl například na Mostecku loni počet vloupání o polovinu. Jan Beneš, Český rozhlas.
3: V chilských Andách zahynul český diplomat Jan Náplava. V jeho úmrtí potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergeb. Zaměstnanec české ambasády v Chile se zranil během výpravy v pohoří Sierra de Ramon. Před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce, která upozornila záchranáře. Ti našli až jeho tělo. Čerge českého diplomata označil za profesionála a vyzdvihl jeho zastupování Česka zahraničí.
7: S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky v Santiago de Chile. Rodině, blízkým a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast.
3: Jan Náplava působil na chilském velvyslanectví od roku 2022 jako ataše. Na starosti měl finančně hospodářskou agendu. Na Pražském hradě dnes odmění výherce soutěže Czech Nature Photo. Ta už po desáté oceňuje fotografy z Česka a Slovenska za snímky přírody z celého světa. Součástí akce, nad kterou převzala záštitu první dáma Eva Pavlová, bude i vernisáž výstavy nejlepších fotografií z posledních let. Expozice se veřejnosti otevře zítra a potrvá až do 13. září.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno nebo oblačno, večere na Moravě a ve Slezsku i jasno, naopak v Čechách až zataženo. Místy přehánky, ojedinělé bouřky, teploty 17 až 22 stupňů. Slabý, proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za odpočívkou Popůvky. Na kilometru 183 ve stoupacím pruhu blokuje místo nepojízdná dodávka. Je kvůli tomu zabraný stoupací pruh a kolem se zpomaluje. Na D1 před Prahou směrem z Brna vzniká od Čestlic 8. kilometru kolona kamionu v pravém pruhu. Osobní auta v Brněnské tvoří frontu před sjezdem na Chodov ze 3. kilometru na 0. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Iva Bendová.
8: A také úterní odpolední dvojka. No a já jsem se podívala na to, kdy vznikla píseň, kterou další 60-minutovku zahájíme. Je to neuvěřitelné. Zítra to bude 43 let od jejího vydání. 20. květen 1983. Tedy 43. Počítám to dobře. No, jak vidíte, matematika není úplně moje silná stránka, ale abych neodbíhala od té muziky, vy se určitě ptáte, kdože nám to zaspívá, tak já to už odhalím, kapela Police a jejich single Every Breath You Take.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Zpěvačka a písničkářka Adéla Orlová začala svou hudební kariéru hraním v kavárnách. Teď vystupuje se skupinou Jelen a na světě je úplně čerstvě její první autorské album Venku se stmívá. Proč nakonec dala přednost hudbě před psychologií a jaké bylo slyšet svoje album úplně poprvé? Tak i o tom si budeme v odpolední dvojce povídat po půl třetí. No a nesklameme ani milovníky historie a zajímavých míst, protože ti by si podle kolegy Vaška Žmolíka neměli nechat ujít zvláštní prohlídkovou trasu ve Znojmě. Provede turisty hradebním opevněním města, přičemž zavítá i do jeho věží. Tak já doufám, že se na tuhletu rozhlasovou procházku, která vás nemine už za pár minut, také těšíte.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Hezké odpoledne, Vašku, vítám tě ve studiu.
2: Děkuji, dobré odpoledne.
1: Tak koho pozveš na dnešní procházku po Znojmě, kterou jsem slíbila našim posluchačům?
2: Koho? No, tak jedná se o typ jak pro duše romantické, tak pro zájemce o historii, architekturu anebo vojenství. To všechno platí o procházce po tamnějších hradbách.
1: Znamená to tedy, že znojemské hradby se nám dochovaly dodnes?
2: A nejen hradby. Tohle historické město, které vždycky patřilo mezi nejvýznamnější na Moravě a ve kterém sídlila ve středověku i moravská markrabata, má totiž jedinečně dochovaný fortifikační systém.
1: Jak staré je tohleto opevnění?
2: Začalo vznikat hned v době, kdy se přistoupilo k budování Znojemského hradu, tedy na přelomu 10. a 11. století. Ovšem hlavní rozvoj nastal za Přemysla Otakara I., a první pás opevnění byl dokončen za vlády Přemysla Otakara II., to znamená na začátku druhé půlky 13. století. Ovšem město v blízkosti hranic Moravy a Rakous bylo v neustálém ohrožení. Opakovaly se nájezdy nejen Rakušanů, ale také Uhrů, a tak se ukázala potřeba dalšího opevnění.
1: No a i to bylo vybudováno.
2: Bylo. Postupně byly vybudovány další dva hradební pásy. Nakonec město od východu, odkud bylo nejsranitelnější, chránili tři pásy hradeb. Díky tomu nebylo Znojmo až na jednu jedinou výjimku nikdy dobyto. Povedlo se to jenom Švédům za 30leté války.
1: Každého jistě při prohlídce zajímá, jak vlastně bylo opevnění vymyšlené.
2: Tak to, Ivo, byla úplná věda. První hradební pás, tedy ten nejblíže městu, byl vždycky po zhruba 100 metrech opatřen věží. Těch věží bylo kolem 25. S těmi, které byly v dalších pásech opevnění, bylo věží dohromady až 50. Mezi první a druhou hradbou se nacházel parkán, tedy komunikace pro pohyb obránců, a mezi druhou a třetí vznikl hradební příkop. A ten byl velmi specifický, protože Znojmo je rozloženo ve svahu, a tak voda z něj záhy odtekla. Proto byl jenom rozbahněný, ovšem i to bahno stačilo, aby byl pro obléhatele v brnění anebo s těžkými zbraněmi dostatečnou překážkou.
1: No zkrátka, dobyvatelé se pak topili v bahně.
2: Přesně tak. A je třeba dodat, že v průběhu staletí se Znojmo stalo nejlépe opevněným městem mezi Vídní a Prahou.
1: No, což ovšem platilo jenom do určité doby, protože pak se přece jenom styl válčení změnil.
2: Pravdu díš. Proto přistoupila znojemská radnice v 19. století, podobně jako jinde, k demolicím bran a některých věží na vnějším pásu opevnění kolem města. Tenkrát vznikl dnešní moc pěkný městský park.
1: Vašku, a jaká část opevnění se ve Znojmě dochovala dodnes?
2: No, je to zhruba třetina někdejšího městského opevnění, které bylo kdysi dlouhé 2 km a 700 metrů. A je to nejlépe dochovaný systém hradeb ve srovnatelně velkých městech u nás v Česku.
1: No a jak je to s prohlídkami znojemského opevnění?
2: Tak na prohlídku tohoto opevnění můžeš vyrazit s průvodcem, který tě určitě vezme na Prašnou, Vlkovu anebo Novou věž. V nich můžeš vidět zajímavé expozice, třeba tu, ve které nechybí ani historické zbraně anebo dobová zbroj. Ti hraví si tam mohou potěžkat meč anebo obléct si drátěnou košili a připadat si jako dávní obránci Znojma. Hmm.
1: No a určitě se během prohlídky taky dozvíme, jak fungovala vlastně obrana města v dávných časech.
2: Ano, třeba takové věže. Ty měly různé funkce. V té Prašné se skladoval střelný prach, však na to doplatila a jednou vybouchla. Vlkova věž střežila dolní, čili vídeňskou bránu. Pod střelniční věží kdysi bývala střelnice místních ostrostřelců a je zajímavé, že každou z věží měl na starosti jeden ze znojemských cechů, který o ní měl pečovat. K obraným věžím můžeme připočítat potom i tu radniční, na kterou vás zavedu zítra. Při své výšce 660 metrů to byla nepostradatelná hláska, ze které bylo možné vidět jakýkoliv pohyb nepřátel v okolí města.
1: No zkrátka, dobře vymyšlené měli naši předkové opevnění města Znojma a vy se na ně můžete vypravit a vidět všechno to, o čem teď mluvil Vašek Žmolík. Děkujeme za tu dnešní pozvánku a těšíme se na tebe v Počesku na Dvojce zase zítra.
2: Děkuji, naslyšenou zítra.
0: Počesku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.

0: Nejen fanoušci True Crime znají jméno asi nejslavnějšího českého kriminalisty Jiřího Markoviče. Máme ho spojeného s vyřešením případů sériových vrahů Hoyera a nebo Straky. Jaký ale byl šéf a kolega? V čem bylo tajemství jeho úspěchu? A jaký byl po práci, když si zašel s kolegy jen tak třeba na pivo? O tom bude vyprávět jeden z jeho následovníků, elitní kriminalista, dnes už také spisovatel Josef Mareš.
1: Jirka určitě nebyl typem takovým, který by třeba rozrážel dveře a zatýkal pachatele a ty se před ním třásly. On to měl daný trošku jinak, i měl subtilní postavu, že jo, žádný velký sportovec zase úplně nebyl, i když se o sport určitě zajímal. Ale já bych řekl, že on měl i štěstí na ty případy. Protože vlastně největší ty sexuální vraždy, které se v Praze staly, tak vždycky vyšetřoval on. Takže Jirka byl asi postrachem všech těch sexuálních vrahů v úzovkách, ale on s ním právě navázal takový vztah, že já nevím, když jel, ta známá historka, když třeba jel s Hoyerem z rekonstrukce, tak mu Hoyer usnul na rameni, jo, protože seděl vedle něj v autě, což já jsem taky vyšetřoval pár pachatelů, taky jsem dělal rekonstrukce, taky jsem zpátky eskortoval, takže jsem s nima byl v autě, ale nedokážu si představit, že by mi někdo takhle usnul na rameni. No. To prostě měl akorát Jirka. No.
0: Pořád úžasné životy, ve kterém na svého bývalého šéfa, legendárního kriminalistu Jiřího Markoviče, vzpomíná jeho někdejší kolega a následovník Josef Mareš. Vysíláme na Dvojce dnes po 18. hodině. Samozřejmě, že tento díl si můžete případně poslechnout také na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Posloucháte Odpolední Dvojku.

0: Na české hudební scéně se v poslední době stále častěji skloňuje jméno Adele Orlová. 25-letá písničkářka, kterou můžeme znát třeba z koncertů skupiny Jelen, teď ale vydala první autorské album nazvané Venku se stmívá. Jaké bylo udělat první velkou desku, jak vznikají její písně, jak se jí daří kloubit vlastní tvorbu s koncertováním a navíc ještě studiem, dodávám. Tak o tom všem si budeme povídat. Adelo, dobré odpoledne, vítám vás na dvojce.
1: Dobré odpoledne, zdravím všechny.
0: Já musím předeslat, že vlastně, abych mohla položit tuto mou první otázku, tak jsem musela zjistit jednu věc. Jestli vlastně se v roce 2026 ještě, když vychází album, lisují CD nosiče jako takové, což Adela řekla, že ano, tak moje otázka tedy zní, jaké to bylo držet vlastně úplně poprvé to hotové album a případně si ho celé vlastně jako už hotové poslechnout?
1: Pro mě ten poslech toho alba se odehrál mnohem dřív, než jsem držela to CDčko v ruce. To CDčko jsem držela poprvé včera. A bylo to jako krásný to vlastně jakoby opravdu držet fyzicky, že si to člověk jako možná trochu víc uvědomí, že je to jako opravdu jako hotový a venku a takhle, protože přece jenom, když se to jako vydá na ty streamovací platformy, tak je to krásný v tom, že třeba mi lidi jako píšou, že se jich to třeba dotýká, je to prostě opravdu jako moc hezký pro mě, ale je prostě krásný to mít i v té hmatatelné podobě, i v té dnešní době, kdy už je častokrát těžko, kde to přehrát. No.
0: No je to pravda, že my lidé, jak jsme haptičtí, tak přece jenom, když to máme fyzicky, tak je to jako skutečnější trošku.
1: Přesně tak, mně to tak taky přijde. No.
0: Já jsem tady vlastně na tom úvodu, nebo v tom úvodu jsem tam dodávala to studium. Já si myslím, že jako pojďme to zmínit, jestli vám to nebude vadit. Protože krom toho, že tedy jste vydala teď aktuálně úplně nové album, autorské, celé svoje, koncertujete s kapelou Jelen, točila jste x klipů a do toho vás čekají za necelé 3 týdny státnice na Brněnské univerzitě, obor psychologie. Jak se tohle dá zvládnout?
1: No, to já nevím.
0: A pořád jste jako takhle usměvavá. Já musím říct, kdo nás sledujete přes webkameru, tak to vidíte, ale kdo ne, tak Adele je opravdu velmi usměvavý člověk.
1: A to já si aj pobrečím zase někdy z těch...
0: Věřím tomu, ano.
1: Z těch nervů. No je to jako, na jednu stranu je to opravdu jako stresující období v tom, kolik je toho je a já jsem ještě takovej jako perfekcionista a stresař, co se týče i té školy a vždycky jsem to tak měla. Na druhou stranu je opravdu hezký to, že si vlastně, když dělám na jedné věci třeba na té škole, tak si zrovna odpočinu jako od přípravy třeba setu, co budu mít na to potom se tomu asi povědujeme, pojedeme s kapelou Jelen vlastní festivaly a já tam budu hrát i ty své písničky z toho nového alba, tak na to se teďka taky soustředím, abych to měla nachystaný, aby to bylo hezký a je to takový, že ten stres se trochu rozloží, trochu jako se namixuje.
0: No a na druhou stranu ještě vlastně studujete na to být profíkem, jak se vyrovnávat s životními zátěžemi, takže vy se takže vlastně můžete pomoct sama.
1: Já se učím o tom, jak si vlastně pomoct tady v tomhle období, ale je to vlastně hezký v tom, že jako když mám tendenci být taková, jako že ne, toho je strašně moc, ach jo, proč si to dělám, tak si jako vlastně zase uvědomím, že jsou to obě věci, které jsem si vybrala, že mi to dává smysl a že to je vlastně super, že mám možnost tady tohle dělat.
0: Tak pojďme na tu muziku. Album Venku se stmívá, vy o něm říkáte, že má být pohlazením po duši do klidné doby. Co si budeme povídat? Já myslím, že to je to, co dnes lidem obecně chybí. Kdo byl vaším prvním posluchačem? Myslím, už toho hotového alba. Máte někoho třeba ve svém okolí, u koho víte, že vám dá zpětnou vazbu opravdu jako bez toho, aniž by... jak bych to řekla. Když prostě máte někoho blízkého, tak člověk má tendenci všechno chválit. Když to úplně třeba není tak jako pravda. Ale máte někoho, na jehož názoru vám extrémně záleží, víte, že vám dá opravdu jako správný pohled a třeba byla jste napnutá, když jste mu pouštěla ty písničky nebo jí?
1: No, u mě to bylo vlastně tak, že my jsme to album dělali s producentem Martinem Ledvinou, takže jsme dlouhou dobu vlastně to znali, ty písničky, jenom my dva. A pak vlastně první jako člověk, kterýho já jsem znala a kterým jako mi záleželo na jeho názoru, byl právě Jindra Polák z kapely Jelen. A já si pamatuju, že my jsme to jako čerstvě prostě dodělali a on by potom volal, že se mu to jakože opravdu, že to není jako, že se známe,
0: ano,
1: ale že to opravdu se mu jako dlouho žádná česká deska takhle nelíbila a že je to úplně super a strašně mě to tehdy udělalo radost, protože to byl právě člověk, jehož názoru já si moc vážím a bylo to pro mě takový, jakože, takový podporující v tom, že to má smysl dát ven.
0: No tak pojďme si poslechnout alespoň jednu píseň, ať tady nemluvíme hypoteticky, říká se důkaz, dejte důkaz místo slibů. Tak před námi je píseň Jak se ti beze mě daří. Co byste nám o ní řekla?
1: To je zrovna píseň. Ona možná zní jako, že to je milostná píseň, ale já jsem ji tehdy napsala vlastně, když jsem měla kamarády ze svého rodného města z Prostějova. Tak my jsme se potom tak jako odstěhovali na ty vysoké školy do jiných měst a takhle. A z toho, jak jsme byli pořád spolu, byli jsme si strašně blízko. Jsme se najednou jako začali hrozně odcizovat a míň se znát. A mě toho jako strašně mrzelo. A tehdy jsem si říkala, jestli to oni tak vnímají taky, že jako jestli jim to taky chybí. Tak ta písnička je tady o tomhle, no.
0: Tak si pojďme poslechnout. Adéla Orlová je naším dnešním hostem. My si povídáme o jejím novém albu, které se jmenuje Venku se stmívá a teď pro vás máme píseň Jak se ti beze mě daří.

0: Tak poslechem téhleté písničky můžu potvrdit, že splnila to, co si přála. Skutečně je to pohlazení po duši do neklidné doby. Adéla Orlová, zpěvačka, je naším dnešním hostem a tohle to byla písnička z jejího nového alba Venku se stmívá. Adélo, Venku se stmívá, krásný poetický název. Já jsem tady četla v té tiskové zprávě, že vy máte ráda ten konec dne. Mám to úplně stejně. Když píšete třeba texty, tak je to právě tenhle ta část dne, potažmo večera a noci, nebo večer a noc, kdy jako vám to chodí?
1: Většinou jo, většinou jako ten večer je takový období, kdy jako mě právě, kdy mám pocit, že jsem taká víc jako zamyšlená a kdy mi třeba přijdou ty nápady. Pak teda třeba když mám čas, tak si na ty písničky mně totiž přijde, že to psaní písní má takový dvě fáze, že to má tu jednu fázi, kdy vás napadne ten nápad, nějak vás jako nevíte vůbec, kde se to vezme. A když v té první fázi se podaří zůstat a celý to dopsat, tak je to vždycky jako nejhezčí a nejjednodušší, ale potom někdy přijde ta druhá fáze, kdy vy máte třeba půlku sloky a námět na refrén a to už potom třeba dopracovávám prostě, kdy je čas a už je to spíš taková, mně přijde jako práce.
0: Co vám nabíhá lépe, text anebo hudba?
1: Já myslím, že to se nedá úplně říct. Přijde mi, že většinou mě napadne než jako melodie nebo nějaký text. Mě většinou jako to začíná nějakou emocí, že začnu něco prostě cítit, když třeba se s někým bavím nebo něco v sobě řeším a ono to, většinou to vlastně potom přichází spolu jako z té emoce, kterou zrovna cítím. A může to být prostě jako jenom třeba jako nápěv hlavní, anebo prostě, nebo jenom vlastně ta myšlenka a ta emoce, co je za ní, a někdy přijde jako dřív víc textu a někdy víc hudby, ale nepíšu jako zásadně první jedno, nebo takhle.
0: Vy na tom albu vlastně nejste sama, máte tam celou řadu hostů, třeba Terezii Kovalovou, Jindra Polák taky v jedné písničce s vámi zpívá. Jak jste je oslovovala třeba Terezii konkrétně, nebo už jste se znali?
1: S Terezií jsme se neznali. Já jsem měla to štěstí, že jsem dělala to album s producentem Martinem Ladvinou, který s ní spolupracoval už moc krát, takže hraje například teďka v té písničce Jak se ti beze mě daří, která teď hrála, a on jí to poslal, jestli by se jí to líbilo, tak jestli by tam prostě nezahrála něco na to čelo, a já jsem měla tu možnost být ve studiu, když ona to vlastně nahrávala, a bylo pro mě vlastně strašně zajímavý sledovat ty ostatní hudebníky, že každý má úplně jiný styl v tom studiu, že někdo je takovej jako, že se prostě ani nerozehraje prostě a je to takový jako na punk, a třeba ta Terezie, ta na to opravdu byla úplně jako taková jako nacítěná, že to člověk prostě úplně jako ve mě z toho mrazilo, bylo to hrozně krásný.
0: Já myslím, že z toho je to i cítit. Což si myslím podporuje přesně to, co už jsem tady dneska několikrát zaznělo, že to má být vlastně muzika, ta vaše muzika má být pro klid a pohodu a pro duši. Možná netradiční otázka, i když my už jsme dnes třetí rádio, ve kterém jste, tak třeba už jste ji dostala. Protože vaše jméno Orlová, to není úplně to, s kterým jste se narodila. Je to vlastně jméno, které jste si zvolila po prababičce?
1: Ano, ano.
0: Co by tak prababička říkala, kdyby držela vaši desku v ruce?
1: Já moc doufám, že by byla hrdá. Já jsem prababičku znala vlastně jenom krátce. Ona umřela, když jsem byla hodně malá, ale to byla žena, která měla opravdu velký srdce. Bohužel, když je člověk takový citlivý, tak ona na to stáří už byla, že na ní hodně mně přijde dopadala taková ta tíha světa, že byla taková jako často smutná a takhle, ale myslím, že právě proto, že byla taková jako citlivá, že by se jí ta deska dotkla a že by byla opravdu ráda.
0: A můžu se zeptat, proč jste si zvolila vlastně toto jméno? Proč nevystupujete pod svým jménem? Nebo to bude psycholožka a zpěvačka?
1: No, já jsem to měla potřebu vlastně trošku oddělit, ale chtěla jsem jako si vybrat nějaký jméno, abych to byla pořád já, a proto jsem si vybrala to jméno z té rodiny. A zároveň je v tom méně ten orel, což je pro mě znamení svobody. Mm-hmm. A ta svoboda je něco, co já jako v životě bych si chtěla jako ponechat a co bych v sobě chtěla budovat, protože si myslím, že můžeme hodně ovlivnit to, jak moc svobodní se cítíme. A chtěla bych si to ponechat i v té tvorbě.
0: Tak osud je v našich rukou, co no, si budeme povídat.
1: Přesně tak.
0: My už si povídáme dlouho, příliš času nám nezbývá, ale ještě bych chtěla, aby vlastně jsme jaksi připoutali posluchače k tomu, co bude bezprostředně následovat, a to nejsou jenom vaše státnice, ale jsou to také to série koncertů s kapelou Jelen, se kterou vystupujete jako zpěvačka. Tak pojďte alespoň v krátkosti prozradit, co čeká fanoušky.
1: Tak my s kapelou Jelen chystáme letní turné, kdy máme vlastní festivaly Jelenfest a jejich 20 po celé republice. Začínáme teďka 5. června ve Žlutých lázních v Praze a bude to vlastně takový den s kapelou. Jednak budeme mít velký večerní koncert, ale ten bude začínat, myslím, už v 8 hodin. Kvůli tomu třeba, když na Jelena chodí tatínkové s dětmi, tak aby to ty děti ještě vydržely. A kromě toho velkého koncertu tam budeme mít hudební hosty, jako třeba Jiru Pavlicu a Hradištěna, nebo Kateřinu Marii Tichou, nebo Lipo tam s námi bude, Tom Artway a další. Na každé té zastávce bude někdo jiný. A potom já tam budu mít vlastně vlastní recitál z té své desky, kde představím ty písničky v akustické formě, tak jak jsem je napsala, bude to takový nablízko a věřím, že to bude moc hezký. A ještě tam budeme mít speciální koncert pro děti. Aha. Tak na to se taky moc těším.
0: No tak jestli chcete slyšet písně z nového alba Venku se stmívá od Adély Orlové, tak víte, kam vyrazit. Já vám moc děkuju, popřeju vám, ať ty státnice, které vás tady čekají, tak ať je zvládnete a samozřejmě budu se těšit zase někdy tady u nás na dvojce, protože to s vámi bylo velmi příjemné a díky i za tu muziku, kterou děláte, protože je to písnička, nebo jsou to písničky opravdu na duši.
1: Já moc děkuju za krásné povídání a budu se těšit třeba někdy příště.
0: Naším dnešním hostem byla zpěvačka Adella Orlová. Teď už Elton John na dvojce.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce. Ranní dvojka letos přijede za vámi.
0: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
3: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rittigové.
4: Přijďte ochutnat doudlebův reginák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
2: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
0: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
1: Celý rok jsme s vámi.
0: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo financí upozorňuje na problémy v návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Chce ho nechat přepracovat. Ode dneška můžou žáci podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počasí zítra bude většinou oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky a teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
2: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
0: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmu České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby byla zajištěna jejich další fungování. Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bem z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Z úřadu vlády se na jednotlivé rezorty přemístí i další odbory, třeba lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo oddělení romských záležitostí a práv postižených. Neúspěšní uchazeči se můžou od dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud ji žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim za tuto část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
3: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
0: Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. Jeden litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. To je o 28 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Opatření proti vysokým cenám paliv zatím platí do konce měsíce.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno v Čechách, přechodně až zataženo, ráno ojedinělé mlhy. Zpočátku ojedinělé, postupně místy srážky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se nedá projet těsně před exitem Písnice. Na kilometru 4,5 přistál vrtulník záchranné služby. Hasiči zasahují u nákladního auta, které najelo ze zadu do kamionu. Kolona osobních aut je od exitu 82 Jesenice. Kamiony se v pravém pruhu řadí už hned za sjezdem z D1. Zpátky na okruh se dá najet exitem 4 Písnice z Libušské, takže osobním autem se to dá vzít od Jesenice. Přes Libuš. Dobře dojeďte. To byly zprávy. Slovo má zpět Iva Bendová.
5: Ano, ještě 56 minut je před námi dnešního úterního odpoledního vysílání dvojky, no a také banket a Richard Miller a hned poté naše soutěž. Tak kdo by se chtěl zapojit, bude k tomu potřebovat nejenom dobrý sluch, ale také mobilní telefon.
1: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: V neděli jsme na dvojce určitě potěšili ty, kteří mají rádi klasické pohádky. Pokud byste se ještě chtěli nechat pohladit po duši a zavzpomínat na herecké legendy, tak máte stále možnost. Tuláckou pohádku na motivy Karla Čapka, kterou v roce 1983 natočil režisér Jan Berger, stále můžete najít na internetu. No a zmíněné herecké legendy, ty určitě poznáte i v naší ukázce.
2: Je na kventlík 8.
3: Za 5 minut, Bouro.
2: Pan soudce Schulz jde úřadovat, Janečková. Seberte svý smetáky, rejžáky a kbelíky a koukejte vypadnout.
3: Jen co panu Radovi otřu prach z parapetu, aby si neumazal rukávy, až bude koukat z okna na rynek.
4: Dobrej, trhové spolek.
2: Podle rozkazu, pane Rado.
3: Nápodobně, pane soudce. Říká se, že veselý ráno jsou ty nejlepší vrátka do šťastného dne.
4: Strážníku Bouro, podejte raport.
2: A poslušně hlásím, že máme úterek 4. října.
3: Je. Dneska mají svátek Františkové.
2: Nepřerušujte služební výklad, osobo. Je 4. října a v noci na dnešek si v hospodě u Zelený žáby vjeli do vlasů 2 tesarský tovaryši.
1: Jedno velké herecké jméno vedle druhého, tak to jste slyšeli tedy ukázku z té tulácké pohádky, ale pokud si myslíte, že se budu ptát na to, kdože se zhostil těch rolí, tak to ne. Naopak, než vám prozradím soutěžní otázku, tak ještě prozradím, o co hrajeme. O dárkový poukaz Českých drah na 500 korun, který případně můžete použít jak při nákupu vnitrostátních, tak i mezistátních jízdenek. No a teď už ta slibovaná soutěžní otázka. Kolik bylo hodin, když šel pan soudce Schulz úřadovat? Svoje tipy posílejte na 702 222 220. Nezapomeňte se podepsat a vyhrává 5. správná odpověď v pořadí.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Čas během písničky od BJ Thomase, který jste měli na to správně, nejlépe tedy, typovat otázku, respektive odpověď na otázku, kolik bylo hodin, když šel pan soudce Schulz úřadovat, už vypršel. A tak si pojďme poslechnout, jak měla znít správná odpověď.
1: Je na kventlík 8.
2: Za 5 minut, Bouro.
1: Pan soudce Schulz jde úřadovat, Janečková.
0: Za 5:08 byla správná odpověď a tu nám, co by pátá v pořadí poslala a tudíž dárkový poukaz Českých drah na 500 korun získává Helena Dobijášová. Já vám gratuluji k víře, no a i pohádky a rozhlasové hry samozřejmě najdete po jejich odvysílání na webu Dvojky a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Tulácká pohádka už tam na vás čeká.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na Dvojce.

0: Odpolední dvojka. Pozvěte nás k vám.
1: Říká se, že věk je jenom číslo. A právě tohle moto letos ponese Fresh Senior Festival, který už po 14. zve seniory a vlastně nejenom je, na odpoledne plné hudby, inspirace, setkávání i praktických rad pro život. Co všechno v pražské vile Pelé návštěvníky v pondělí 25. května čeká? To už nám řekne ředitelka galerie Vila Pelé a také místopředsedkyně spolku Fresh Senior Vladana Rýdlová. Dobrý den, vítám vás.
2: Dobrý den.
1: Jak byste Fresh Senior Festival představila někomu, kdo ho nezná a nikdy o něm neslyšel?
2: Tak Fresh Senior Festival je den plný zajímavých setkání, výborného kulturního programu a hlavně možností dovzdělat se ve spoustě zajímavých oblastech. Takže je to příjemně strávený den a není určen pouze seniorům, a naopak i jejím blízkým, přátelům, dětem a všem, kteří se zaobírají tím, co třeba budou v seniorském věku dělat s volným časem, anebo kam se upne jejich hlavní aktivita.
1: Ten program je opravdu pestrý, od francouzského šansonu přes folklor až po Petru Černockou, tak je něco, co byste vy sama z toho kulturního programu vypíchla, na co se třeba vy těšíte?
2: No, já jsem trošku hypochondr, takže se velmi těším. Velmi těším na odborné konzultace, které u nás vlastně opět budou ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí, což je náš takový stabilní a velmi vážený partner, který vždycky vysílá k nám odborníky z různých oborů, kterých je možné se na tokoliv zeptat. Takže to se teda velmi těším já a budu v těch frontičkách, které vznikají u těch jejich stanovišť. Jinak se těším na pochopitelně i třeba módní přehlídku oblečení Ivany Folové, což je známá výtvarnice dnes už také v seniorském věku, která má velké pochopení třeba pro nedokonalosti těla v pozdním věku a takové šarmantní zahalení toho, co nechceme úplně prezentovat a vyzdvihnutí toho, co je na nás pěkné. Pak se těším třeba i na různé rozcvičky, trénování paměti, velmi hezká společnost. Česká událost je vždycky vernisáž výtvarných kurzů, které pro seniory pořádáme v galerii Vila Pelé, a je toho tady velká spousta.
1: Já se vrátím ještě k té módní přehlídce. Logicky z toho tady vychází, že modelkami budou seniorky?
2: Ne, vůbec ne. My jako neoddělujeme vlastně ty naše návštěvníky na seniory a neseniory. Budou to prostě dámy stěží identifikovatelného věku.
1: To jste z toho vyklouzla velmi kulantně. No, já jenom dodám, že my máme radost, protože součástí festivalu bude i Český rozhlas Pohoda, který se tam bude prezentovat. Takže nenechte si ujít 14. ročník Fresh Senior Festivalu, který tady ještě jednou se koná v pondělí 25. května od 13. do 19. v pražské galerii Vila Pelé a také přilehlé zahradě, která je krásná, nás tam pozvala Vladana Rýdlová. Já vám moc děkuji, popřeji vám, ať vám přeje počasí naopak a budu se těšit zase někdy na slyšenou na dvojce.
2: Taky, těšíme se na vás, přijďte, na shledanou.
0: Pozvěte nás k vám. Od pondělí do čtvrtka na dvojce.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Vincenzovi se stala vážná nehoda.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu.
1: Jak zázračná může být voda?
5: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
1: Prameny živé vody. Kniha Miloše Kočky jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na dvojce.
1: Radioservis představuje
6: Toulky první republikou.
7: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
6: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
8: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
6: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Když se řekne domov, tak většina z nás si představí okna a světlo a obývák a ložnici, ale existují lidé, kteří našli klid úplně někde jinde. Není to úplně Petr Horký, hezké odpoledne.
3: Krásný den. Pravda je, že já se asi nehlásím úplně k těm lidem, nebo nebyl bych asi úplně spokojený, kdybych žil v podmínkách, které budu dneska popisovat.
2: My se vydáme totiž do podzemí.
3: Ano, prosím. Vydáme se do Coober Pedy v Austrálii, kde se takhle jako opravdu bydlí a je to takové městečko, kde většina obyvatel bydlí v podzemních domech, kterým se říká dugouts.
2: Proč zrovna v podzemí?
3: Je tam strašné horko, je tam extrémní klima, v létě tam je klidně 40, někdy i 50 stupňů Celsia, což je fakt jako nesnesitelné. A podzemí se drží stabilní teplota 22 až 24 stupňů, aniž by tam byla klimatizace.
2: Takže to bylo čistě praktické řešení.
3: Jo. Praktické a chytré. Ty domy to nejsou žádné jeskyně, to jsou fakt jako domy. Máš tam normálně obývák, ložnici, koupelnu. Někteří mají i bazén regulérně. Jenom nemáš okna.
2: Je tam tma?
3: Není. Jednak mají samozřejmě umělé osvětlení, ale mají i různé důmyslné světelné šachty nebo dvory, které přivádí denní světlo zhora. Takže jako i to, co by pro mě bylo nejtěžší, že bych v podzemí měl tmu, tak i to je jako otázka nebo téma, které dokázali vyřešit.
2: No ale já mám třeba jako takový zvyk, že já se moc ráda dívám z okna a nejlépe ve vyšších patrech, když jsem jako nad tou realitou.
3: To by se ti tam, děvčico, asi moc nelíbilo.
2: Právě, to chci říct, že jako já bych asi spokojená nebyla. Každopádně, jak ale vlastně tohle město vzniklo?
3: Na začátku 20. století tam byla veliká naleziště opálů a opál z Coober Pedy tehdy tvořil zhruba 70 až 80% světové produkce, takže jako opálová superžíla. A horníci si tam začali kopat podzemní obydlí přímo v těch těžebních šachtách.
2: Takže vlastně práce a domov na jednom místě. Dá se říct, že si brali práci domů, tedy přesněji řečeno, udělali si domov práci.
3: Jo, což je teda nebezpečná poznámka ke všem workoholikům, jako zamyslete se. Aha. A mimochodem název Coober Pedy pochází z jazyka australských domorodců a znamená díra bílého muže.
2: No tak to je docela výstižné.
3: Jo, a dneska tam bydlí asi 1500 až 2000 lidí mnoha různých národností. Je to normální multikulturní komunita.
2: Takže opravdu je tam všechno podzemí?
3: Všechno. Kostely, hotely, galerie, bary. A natáčel se tam například film Mad Max Beyond Thunderdome. Mm-hmm.
2: Byl jsi tam osobně?
3: Nebyl. A upřímně mě to tam jako netáhne. Je to zajímavé, když už bych byl někde na blízku, tak bych se tam šel podívat, ale vyloženě jsem si to jako téma nachystal jako prostě podivnost.
2: Ty máš taky radši ty hory a kopce.
3: A výhledy.
2: A výhledy, prostě my se v tomhle shodneme. Každopádně, kdybyste chtěli zažít něco takhle nevšedního a nevadí vám být v podzemí, tak se vydejte do Austrálie, proč ne?
3: No, a určitě beru, že než být v 50 stupních Celsia a mít výhled, tak je příjemnější být v těch 22 nebo 24 a být podzemí.
2: Říká Petr Horký. A já s tím musím jenom souhlasit. Díky moc a naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, krásný den.
1: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Pokud nás posloucháte už od rána, tak víte, že dnes slaví 85. narozeniny herečka Iva Janžurová. A kde jinde je večer oslaví než na jevišti. Na prknech Národního divadla, tam totiž právě dnes hraje roli Hany v baladě Štědrý den. A to v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje, ale také v několika rolích, nejenom na naší první scéně, ale v jejím angažmá, kde je už od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů, no. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: No, sedí.
4: Bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste v doba.
7: Zavři oči v rouku.
8: Ale, paní Kelečko.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
8: Já chodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě.
9: Děkujeme.
4: Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
10: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
6: No, teď vám to říkám.
10: Ano.
6: To hrajeme včera, dnes a zítra.
10: Ano, a po zejtří?
6: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A já ještě dodám, že Iva Janžurová oslaví své jubileum také v přímém přenosu Českého rozhlasu Dvojka, konkrétně ve speciálním toboganu ze Stavovského divadla. Vy budete moci dvouhodinový speciál Aleše Cibulky poslouchat živě v sobotu 13. června od 11 hodin na Dvojce.
11: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
12: Dvojka u piano.

0: Tak to byl v dvojce u Piana zpěvák Milan Peroutka, ale já už teď vítám v éteru dvojky meteorologa Martina Tomáše. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A já vás rovnou poprosím o předpověď na dnešní noc a také na zítřejší den.
1: Dobrá, tak v noci tam čekáme většinou oblačno nebo polojasno. Na východě Moravy a Slezska může být přechodně až jasno. Naopak v západní polovině Čech kránu pak zataženo. V Čechách také výjimečně zaprší a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty budou mezi 10 až 6 stupni Celsia nejčastěji, ale na východě díky té zmenšené oblačnosti mohou být až 4 stupně. No a vítr prakticky nebude v noci foukat, čekáme klidno nebo jen slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.
0: No a jaká bude ta středa? Půjdou teploty zase o něco výše než dnes?
1: Nepatrně ano, ale bude i o něco více mraků. Čekáme oblačno až polojasno, ale v Čechách může být přechodně až zataženo. A ráno se ještě ojediněle mohou vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně jen na západě Čech, ale postupně čekáme místy srážky i na ostatním území, a to ve formě občasného deště nebo přeháněk, a zejména na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty budou mezi 18 až 23 stupni Celsia, takže zhruba o stupeň tepleji než dnes. V 1000 metrech na horách čekáme maxima kolem 14 stupňů. Vád bude slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a v silnějších přehánkách nebo bouřkách přechodně zesílí.
0: Říká o zítřejším počasí meteorolog Martin Tomáš. Díky za to, mějte se hezké, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď už zpěvačka Eňa.

0: despacito. Za 5,5 minut bude 16 hodin a to znamená, že si předáváme směnu takzvaně rozhlasovou. Tereza Stýblová už je ve studiu Dvojky. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Dneska se budeme bavit o létání s dronem. Legálně a bezpečně je ten titulek, protože drony už potkáváme poměrně často a vlastně sama jsem zjistila, že vůbec nevím, kdo a za jakých podmínek může drony používat, kam dron může zaletět. Nedávná kauze, když se dostal dron do bezletové zóny na pražském letišti, museli jedno letadlo odklonit třeba do Vídně kvůli bezpečnosti, tak vlastně i to naše dnešní téma tak nějak dokresluje. Bavit se o tom budu s Petrem Plačkem, který je ředitel odboru bezpilotních systémů a registru úřadu pro civilní letectví.
0: Já, když jsem na to téma lákala po 13. hodině, znesla jsem otázku, zdali Tereza Stýblová někdy řídila.
1: Myslíš dron. Auto?
0: Ne, dron.
1: Dron jsem nikdy neřídila.
0: Myslela jsem
1: si. A ty jsi řídila někdy
0: já?
1: Dron?
0: Já? Nikdy.
1: Tak třeba se to po dnešku změní.
0: No třeba. Tak si to nenechte ujít, mějte se moc hezky, já se na vás těším zase zítra ve 13 hodin v odpolední dvojce.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
0: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Distributor skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad kvůli letošní regulaci cen elektřiny. Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Počasí zítra bude většinou oblačno, až polojasno, místy déšť, teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Distribuční společnost skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad. Kritizuje nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Informaci serveru Ekonomický deník Českému rozhlasu potvrdil mluvčí úřadu Michal Kebord. Distributor EGD považuje cenovou regulaci za nevýhodnou. Regulační úřad si ale za svým rozhodnutím stojí a věří, že ho u soudu obhájí. Pokud by uspěl naopak distributor, mohli by podle Keborta stoupnout ceny elektřiny zákazníkům v jižních Čechách a na jižní Moravě.
4: Pokud by ERÚ vyhověl požadavkům EGD, znamenalo by to nárůst regulované části ceny elektřiny na daném distribučním území o více než desetinu. Podle našich informací oslovil soud i další provozovatele regionálních distribučních soustav, zda se chtějí k žalobě připojit, a žádný tak neučinil.
3: Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
5: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
6: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
5: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
6: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadu a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Rusko zahájilo 3denní manévry. Společně s Běloruskem bude nacvičovat dodávky a použití jaderných zbraní. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výcvik zahrnuje například odpal raket a střel s plochou dráhou letu z poligonu na ruském území. Zúčastní se ho raketová vojska, námořnictvo a další síly s víc než 60 tisíci vojáky. Podle ruského ministerstva budou trénovat i použití jaderných zbraní rozmístěných v Bělorusku. To Ukrajina označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost. V zooparku Zájezd na Kladensku se narodilo mládě vzácného orla savanového. Podle tamních pracovníků jde o první úspěšný odchov tohoto druhu v Evropě. Matka snesla vejce 14. února. Mládě se vylíhlo po 45 dnech inkubace. Jednalo se o 5. pokus rozmnožení orla savanového v této zahradě za víc než 10 let, říká mluvčí zooparku Daniel Koleška.
7: Podezření, že se něco chystá, jsme pojali v době, kdy se u nich začalo projevovat velmi výrazné hnízdní chování i s agresivní reakcí vůči chovatelům, větší než bývá obvykle. Právě podobné detaily vám potom napoví, že ten chov se ubírá správným směrem.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojediněle mlhy, zpočátku ojediněle, postupně místy srážky, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
2: Doprava.
3: Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona kamionů v pravém pruhu za Domašovem na kilometru 177. Osobní auta většinu času čeká fronta až v Brně z kilometru 193 do zúžení u D2. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna opatrně ve sjezdu na Pražský okruh. Už ve sjezdovém kolektoru z 12. kilometru se táhne kolona na okruh směr letiště. Tam provoz hodně vázne po dvou nehodách. Přesněji teď už jen před tou hned za sjezdem z D1, kde je na 77. kilometru průjezdný jen levý pruh. Dál už se v levém jede plynule, zůstávají jen kamiony v pravém, protože po vážné nehodě před exitem Písnice je zabraný jen odstavný pruh, oba jízdní jsou volné. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už káva o čtvrté a Tereza Stýblová.
8: Přeji vám krásné úterní odpoledne při poslechu dvojky. Drony jsou čím dál dostupnější, ale jejich provoz má jasná pravidla, o kterých možná často nevíme. Co bychom tedy měli vědět ještě předtím, než si dron pořídíme, kde je potřeba registrace, jaké povinnosti má pilot dronu, kde letat můžeme a kde už hrozí nějaké komplikace, jestli platí omezení i třeba pro natáčení kamerou a co dělat, když dron způsobí škodu anebo havaruje. Mým hostem je Petr Plaček, ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne vám i posluchačům a děkuji za pozvání.
8: Vy jste určitě, pane řediteli, už dron pilotoval. Kdy to bylo poprvé? Vzpomenete si?
9: No, upřímně vzpomenu si. Bylo to někdy v roce 2014. V té době nám tady přicházely první komerční nebo takové ty rekreační drony. A mně se poštěstilo jeden mít v ruce a tehda si s ním zalítat v podstatě v těsné blízkosti sám sebe a bylo to v těch pionýrských dobách poměrně ještě takovým...
8: A byl to pro vás takový iniciační zážitek, že jste se potom i dronům samozřejmě věnoval?
9: Já už jsem se k tomu dostal po začátku svého angažma na Úřadu pro civilní letectví, takže drony pro mě nebyly úplně cizí, spíš jsem tu příležitost aktivně vyhledával, abych si z nějaký mohl proletět.
8: Tak dneska budeme radit všem ostatním, kdo třeba ještě dron v ruce v životě neměl, ale uvažují o tom, nebo kdo už ho třeba používají, tak jestli ho používají správně a vlastně legálně. Máte-li otázky, tak je posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Káva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A také Petrem Plačkem, ředitelem odboru bezpilotních systémů a registru Úřadu pro civilní letectví. Bavit se dnes budeme o létání s dronem, legálním samozřejmě a bezpečném létání. Pojďme se ale nejdřív, pane řediteli, trošku objasnit pro nás, pro léky, co to vlastně je odbor bezpilotních systémů.
3: Tak bezpilotní systém je zjednodušeně řečeno letadlo, kde není pilot na palubě. Můžeme si představit všechny drony, všechny pokročilejší systémy, které můžeme znát například z armádního využití, ale například i volné balóny.
2: Mm-hmm. To znamená, že i řekněme ta letouny, nebo jak říkáte všem těm...
3: Bezpilotní letadla.
2: Bezpilotní letadla používají i samozřejmě lidé jako hobby, předpokládám ano. Určitě, takže i to všechno spadá do vašeho registru.
3: Ano, ano, je to tak. A ještě taková zajímavost, pokud si vezmeme definici letadla, tak je to zařízení, které vyvozuje síly nesoucí jej v atmosféře vůči reakcím se vzduchem. A pokud si šikovně složíte například vlaštovku, která vám chviličku vyvozuje nějaký vztlak, tak i tohle se dá považovat za letadlo. A dokonce za bezpilotní letadlo. Takže to je taková spíš perlička.
2: Takže když si sestavím opravdu dobře vlaštovku a vhodím ji třeba do nějakého prostoru, kde by neměla co dělat, tak s tím můžu mít i nějaký problém, pokud to někdo zaregistruje.
3: Regulace na to myslí a samozřejmě v druhém dechu dodává výjimky, které se přesně na tyhle z ty aplikace vztahují.
2: Co to vlastně je přesně dron a jakou vlastně má historii tady u nás v České republice, kdy jsme ho začali používat, jako i právě lidé, kteří mají rádi třeba modelářství a hobby?
3: Mm-hmm. Tak dron, obecně se bavíme o bezpilotních systémech, o bezpilotních letadlech a modeláři, to jsou v podstatě krásní zástupci bezpilotních letadel, ta historie tady už mnoha leta, desítky let, tady modelářské nebo modely létají. Současně například meteorologické balóny, které jsou pravidelně vypouštěny z Prahy a z Přerova, taky je to prostě dlouhá, dlouhá historie. Takže o bezpilotním létání samozřejmě v tom dnešním, z toho dnešního úhlu pohledu se můžeme bavit v rámci poslední dekády, ale nějaké kořeny už sahají do období druhé světové války a dokonce i před něj.
2: Mm-hmm. Ale v poslední době to asi nebude jenom můj dojem, že těch dronů létá čím dál více. Proč? Kdo si je pořizuje? Kdo s nimi létá? Za jakým účelem?
3: Tak samozřejmě zatím může ten technologický pokrok. Jo? Dříve opravdu bezpilotní letadlo bylo čistě pro nadšence, který si jej často musel postavit sám, měl potom ten model a s tím, jak přicházela miniaturizace, jak se ty technologie stávaly dostupnějšími a nejenom finančně, ale například i uživatelsky dostupnějšími, tak postupně začaly penetrovat zájmy dalších lidí, například fotografů. To byla první taková velká skupina, která před těmi 10-12 lety přišla a řekla si, já vlastně můžu koukat na věci z vrchu. Uh-huh. A v závěsu potom přicházely další průmyslové aplikace, jako například různé snímkování, vedení vysokého napětí a tak dále.
2: Pro koho jsou ty dnešní drony tedy vlastně určené, když mluvíte o tom, že ty systémy se stále zjednodušují? To znamená, že každý by byl vlastně schopný takový dron ovládat?
3: Já bych řekl, že ano. Já bych řekl, že dneska jsou určeny téměř pro každého, pro toho největšího lajka, až po toho největšího profesionála, který může ve finále šetřit obrovské peníze svému zaměstnavateli.
2: V jakém smyslu?
3: Ve smyslu například nákladů nebo složitostí úkonů, které musí provádět v rámci nějakých revizí různých technických zařízení, ale i třeba průzkumu terénu a tak dále.
2: Mm-hmm. Patří dron do rukou dětem, když je to ovládání tak jednoduché?
3: Patří, ale současně musím dodat, záleží to samozřejmě na tom, kdo má za to dítě v ten daný okamžik odpovědnost. Takže ten odpovědný dospělý může zařídit to, aby to dítě létalo s bezpilotním letadlem bezpečně.
2: Co bychom si měli, pane řediteli, všechno promyslet předtím, než si takový dron pořídíme? Co bychom si měli ujasnit?
3: Začal bych tím, že bych se podíval na to, co s tím letadlem chce dělat. Jo, protože spousta lidí si vidí někde inzerát, koupí si letadlo a koupí si například letadlo zbytečně velké, těžké, tím pádem nebezpečné vůči svému okolí a potom s tím letadlem chce létat ve městě. A najednou zjistí, že má omezení, že si nevybral úplně dobře. Takže především si ujistit sám sebe nebo zjistit, co s tím letadlem chci dělat. Podívat se na legislativu A ta legislativa mě potom navede, jaké bezpilotní letadlo bych si mohl koupit.
2: Když jste říkal, že si pořídíme letadlo, tedy dron, budeme přibrat, tak to nazývat velké a těžké. Co to znamená v praxi? Co to je velké a těžké letadlo?
3: Ta regulace už nám na to odpovídá poměrně jednoznačně. Dneska máme několik úrovní, kde dělíme letadla od těch nejbezpečnějších až po nebezpečnější a nebezpečnější. Prakticky první úroveň je 250 gramů, dále potom 900 gramů, dále potom 4 kilogramy a taková ta poslední je 25 kilogramové letadlo.
2: 250 gramů, to je dron, který třeba pokryje potřeby těch různých hobíků a tak dále zcela v
3: Ano, samozřejmě, a nejenom hobíků. Je poměrně zajímavé sledovat, jakým raketovým tempem ty letadla dozrávají. To, co jsme před 10 lety byli schopni dělat letadly, které vážily tehda 20-30 kilo, tak dneska 250 gramů úplně bez problému ta letadla to zvládnou a ještě mnohem lépe. Takže i tyhle ta malinká letadla můžou používat profesionálové, kterým stačí nějaké základní výstupy.
2: O dronech si dnes povídáme v kávě o čtvrté s Petrem Plačkem. Pokračujeme za chvilku. Otázky můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Létání s dronem legálně a bezpečně, téma dnešní kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce. Hostem je Petr Plaček, odborník na bezpilotní systémy, i když jsem se teď s Petrem bavila o tom, že vlastně už mnoho let hledá právě tu odbornost, jak to zjednodušit, protože jinak je ředitel odboru bezpilotních systémů, registru úřadu pro civilní letectví, ale odborník na bezpilotní systémy to
1: taky se to tak dá říct.
0: Používat. Když bych si chtěla pořídit dron a jsem absolutní laik, třeba proto, že bych si chtěla udělat nějaké hezké fotografie svého pozemku, tak jak mám začít? Mám si nejdřív zjistit, jaké typy dronů jsou v nabídce, anebo z jakých podmínek můžu dron používat?
1: Určitě bych začal tím druhým přístupem. To znamená zjistit si nějaké základní informace o tom regulačním rámci. Můžu například doporučit web Letejte zodpovědně, který provozuje řízení letového provozu, a tam se kdokoliv, ať už úplný začátečník nebo i profesionál, dozví nějaké základní informace o tom regulačním rámci, a v rámci toho, co se dozvím, tak si potom můžu vybrat letadlo. Vy poměrně záhy zjistíte, že provoz bezpilotních letadel spadá do tří kategorií. My se tady dneska si budeme povídat o té otevřené kategorii provozu, která vlastně směřuje k naprosté většině těch aplikací. A v rámci té otevřené kategorie provozu vy zjistíte, že byste mohla to bezpilotní letadlo provozovat v rámci tří takzvaných podkategorií. A s tím ty podkategorie mají písmenka a čísla A1, A2, A3. A čím menší číslo, tak tím je to méně rizikové ten provoz. A když si budete vybírat letadlo, tak samozřejmě budete chtít létat v té nejméně rizikové kategorii provozu. To znamená, že například A1 vás poměrně volně, teďkom to volně říkám trošičku v uvozovkách, ale nejvolněji, jak to lze, pustí do města. A když chcete létat v té A1 kategorii, už budete hledat letadlo, které má označení už od výroby se štítky C0 anebo C1. A to letadlo, když si koupíte, vy si ho doma potom otevřete, vytáhnete z krabičky a vypadne na vás letáček, který je přímo psaný pro tu vaši kategorii, a on vás potom v místních podmínkách, to znamená v evropských a současně v českých, pokud to máte z českého trhu, provádí, jak dále postupovat, kde se registrujete, kde si najdete všechny informace o tom, kde můžete létat a za jakých podmínek a tak dále.
0: No vám to asi připadá už jednoduché, ale mě teď jako naprostému lékovi to připadá docela složité, jednak se zařadit do určité kategorie, protože zatím vím jenom, že chci pořizovat fotografie, občas si zalétat a možná si udělat hezké odpoledne s přáteli na zahradě. Tak to je asi všechno. A teď navádí mě to nějak logicky?
1: Ono, zní to komplikovaně, ale vy, když si otevřete ty stránky, tak tam uvidíte jednoduchou tabulku, kde jsou tři řádky. Ty tři řádky mají, každý řádek má asi čtyři sloupečky a tam budete mít čtyřikrát ano nebo ne.
0: Tak jo, já takže to potom během vysničky udělám a zhodnotím to v tom dalším vstupu, jestli to je opravdu pro úplné lajky. Vy jste říkal, že se bavíme hlavně o té otevřené kategorii. Ty další dvě, které dnes tady moc rozebírat nebudeme, ty jsou jaké a pro koho jsou vlastně určené?
1: Specifická, to je ta prostřední. V okamžiku, kdy se z jakéhokoliv důvodu nevejdeme do otevřené kategorie, jdete do té specifické.
0: Z jakých důvodů by to mohlo být?
1: Třeba chcete létat mimo dohled pilota. Jo, to znamená, že poletíme daleko, 2 kilometry, 3 kilometry. Nebo chceme létat hodně vysoko, jo, to znamená nad 120 metrů. Potom vždycky překročíme limit té otevřené kategorie, které těch limitů je málo, ale když ho překročíte, tak jste ve specifické kategorii, a potom jdete na úřad pro civilní letectví a řešíte už analýzu rizik a plníte spoustu dalších náležitostí, ale to už je čistě pro profesionální aplikace. A potom je ta poslední, to je certifikovaná, tady se díváme do nějaké střednědobé budoucnosti, kde už budeme letat na dovolenou letadly bez pilota na palubě, anebo si třeba zavolám na svůj vertiport, který někdy v budoucnosti můžu mít.
0: Vertiport je?
1: To je něco jako heliport, ale pro drona. A ten dron přiletí a místo taxíku mě odletí někde, kde budu chtít.
0: Zajímá mě to i proto, kolik lidí to ve skutečnosti opravdu udělá před tím, že se podívá na ty kategorie, než se ten dron pořídí, protože tam jste říkal, že třeba když ten dron vlastně odletí z mého zorného pole, pochopila jsem to správně, ano. Takže už jsem v té

0: která určují vlastně, kde já jako laik, jako člověk, který to používá jako koníček, můžu s tím dronem létat.
1: Ta míra je poměrně zásadní, ale není důležitá na tom provozovateli, aby on posuzoval toho provozovatele nebo pilota. Zajímá to C-čko na tom letadle, jo? Protože regulace nám říká, co to letadlo musí umět a jak musí být například bezpečné, jak musí být spolehlivé, aby dosáhlo na tu příslušnou C-čkovou úroveň. Takže samozřejmě vy jako pilot vás bude zajímat, jaký bude výstup z té kamery, může vás zajímat, jestli to letadlo má nějaké protisrážkové systémy, ale už ten, kdo to letadlo uváděl na trh, tak podle té regulace vyhodnotil všechny ty parametry, které vy vlastně ani nemůžete zjistit za vás. To letadlo podle těch parametrů sestavil nebo postavil a potom jej uvedl na trh a na vás nakonec vlastně vypadne jenom to čísílko, třeba ta C1, která vám řekne ano, s tímhle můžete do města, ale nad lidma byste neměla letat úmyslně.
0: A podle toho já se řídím.
1: Přesně tak.
0: Pokud se podle toho neřídím, tak se asi můžu dopustit nějakého přestupku, tak o tom se budu určitě povídat s Petrem Plačkem, odborníkem na bezpilotní systémy, dnes v Kávě o čtvrté také. Otázky stále můžete posílat. E-mail je dvojka@rozhlas.cz.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce. Dnes v kávě je létání s dronem legálně a bezpečně s Petrem Plačkem, který je odborníkem na bezpilotní systémy, je ředitelem odboru bezpilotních systémů a registru úřadu pro civilní letectví. Otevřela jsem si tu stránku letejtezodpovědně.cz, kde je opravdu hodně důležitý

0: jejich rad, je tady rozcestník, takže to, co potřebujeme právě v souvislosti třeba s drony vyřešit, tak se určitě toho dopátráme, je to velice jednoduše napsané. Je tady třeba i jak na bezpečné létání s dronem v blízkosti letiště, protože pilotů dronů, kteří létají v těchto prostorách, stále přibývá. Ostatně nedávna kauza z počátku května, kdy vlastně se dostala dron do bezletové zóny u letiště tady v Praze a jedno letadlo muselo být odkloněno do Vídně, to naznačuje a vlastně má to právní dohru, protože ten člověk je teď obviněn, abych byla přesná, z obecného ohrožení z nedbalosti. Když si tedy přesně pročtu ta pravidla, která se týkají toho mého dronu, tak by se toto nemělo stát.
1: Ne, ne, tohle by se stát nemělo. Vy se na tom letáčku, o kterém jsme se bavili před chvíličkou, dočtete ty základní pravidla a jedním z pilířů regulace v každém státě jsou takzvané zeměpisné zóny, protože ta evropská pravidla nastavují takovou tu základní kostru a Evropská unie dala potom těm jednotlivým státům možnost do nastavit si ten rámec podle těch svých specifických možností a specifik v tom daném místě. A ten stát to potom může dělat prostřednictvím takzvaných zeměpisných zón. Takže například u letiště máme zeměpisnou zónu, která chrání to letiště. A tam potom říkáme, jak létat, potažmo jak nelétat, nebo kde si vyžádat povolení. A když jsme u těch zeměpisných zón, tak jsme nedávno spustili velice užitečný nástroj, takzvanou, nebo ona se tak jmenuje, dron mapu, a tam si každý pilot může přečíst všechny typy zeměpisných zón, podívá se na mapě, kde přesně ta zóna je, a když si ji rozklikne, tak si může přečíst, jak tam létat, potažmo, co udělat pro to, aby tam ten let mu byl povolen.
0: Už tady několikrát padlo označení provozovatel a taky pilot. Mm-hmm. A možná i majitel vlastník, toho letadla, ne? Nebo vlastník dronu. Je to stejné?
1: Není. Jsou to tři samostatné entity. Vlastník je samozřejmě ten, kdo má nějaké nabývací právo k tomu letadlu nebo k tomu dronu. Provozovatel je potom ten, kdo s tím dronem prakticky nakládá, to znamená, má ho ve své moci, zajišťuje údržbu toho letadla, zajišťuje třeba i školení svého personálu. A pilot je potom samozřejmě ten, kdo to letadlo řídí v tom terénu a má tu primární zodpovědnost za provedení letu. Takže jsou to tři samostatné entity.
0: Ale v té oblasti hobby tam asi
1: tam
0: bude provozovatel,
1: to stejné, jedna pilot, osoba, ano.
0: A majitel. Mm. Takže ta pravidla platí vlastně pro jednoho člověka. Kdy je potřeba registrace?
1: Prakticky je potřeba registrace v okamžiku, kdy mám buď letadlo s kamerou, anebo letadlo těžší než 250 gramů. Potom se registruju jako provozovatel bezpilotních systémů a pokud mám letadlo těžší než 250 gramů, tak i jako pilot.
0: Uh-huh. A registruju se?
1: Na stránkách Úřadu pro civilní letectví, uh-huh. Ta registrace probíhá online. Mně to trvalo zhruba 40 sekund. Potom ten test na pilota je o něco delší, tam samozřejmě zase je to online, ale je tam 40 dotázek, takže samozřejmě uh-huh. To nějaký čas zabere, uh-huh. Ale do té hodinky úplně
0: test na pilota měla být moje další otázka, uh-huh. Když už jste ji nadhodil, tak vždycky musím takovým testem projít nebo právě u těch letadel, která musím registrovat.
1: Uh-huh. U dronu na 250 gramů. Je tam taková poměrně malá, nebo ona je hodně velká, jo, že je tam hodně letadel. Dneska ti výrobci se snaží ty letadla stlačit do 250 gramů. Ale letadla, která jsou na 250 gramů, tak je potřeba mít i tu registraci pilota.
0: Co ty otázky obnáší?
1: Je tam, no, abych byl trošičku přesnější, ty úrovně té kvalifikace jsou dvě. Jedna je základní, tam jsou otázky například na plánování letu, na letecké právo, na nějaké bezpečné provádění letu, základní otázky na technické znalosti těch letadel, ale třeba i otázky na security záležitosti, to znamená ochranu před protiprávními činy, že když mám letadlo, tak bych měl s ním nějakým způsobem nakládat, aby mi ho třeba někdo neukradl nebo si ho nevzal bez mého vědomí, ale třeba i otázky na pojištění. A potom v té pokročilejší části, pokud byste potřebovala létat s těžšími letadly ve městě, tak budete to jeden ze způsobů, jak získat to, nebo jeden z důvodů, proč byste potřebovala to pokročilejší oprávnění. Tam jsou potom navíc otázky třeba z meteorologie nebo ze způsobu mitigace rizik, ať už technickými opatřeními nebo provozními opatřeními.
0: Takže pokud tím testem neprojdu, tak se stane co? Tak nemůže být můj dron zaregistrován?
1: Drony neregistrujeme. Registruje se ten provozovatel, tam test není. Ale pokud neprojdete testem, tak máte dvě možnosti a třetí, o které nechci mluvit, samozřejmě letat nelegálně. Ne, máte dvě možnosti, ten test si zkusit udělat znova, to znamená trošičku se nastudovat, něco víc, zkusit si ten test udělat znova a nebo neletat.
0: Ale pro začátečníky asi doporučujete tu kategorii do těch 250 gramů a bez kamery, protože tam
1: jednoznačně
0: se vlastně registrovat jako provozovatel nebo majitel, bo pilot nemusíme.
1: Jako pilot nemusíte, jako provozovatel ano, ale současně ta kategorie by měla být víceméně bezpečná. Nemělo by tam hrozit nějaké významné zranění v případě nenadále situace.
0: Létání s dronem dnes probíráme v kávě o čtvrté. Po písničce už se můžete Petra Plačka ptát i po telefonu 22 155 25 25.
2: Toulky první republikou na dvojce. Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
3: Ta vaše politika, fotbal, to je triumf národního snažení.
4: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
5: Milí posluchači,
3: posuňte se mi.
4: Poslouchejte Toulky první republikou.
2: Toulky první republikou.
4: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
6: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
6: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Létání s dronem legálně a bezpečně, téma dnešní kávy o čtvrté. Hostem je odborník na bezpilotní systémy Petr Plaček. Už tu dnes padlo, tedy, že se jako provozovatel registruji, pokud mám dron s kamerou, tak vždycky. A pokud je bez kamery, tak pokud je těžší než 250 gramů.
1: Ano.
0: Tak. Pak u těch různých kategorií také musím projít nějakým testem, že mohu provozovat tedy bezpečně
1: jako
0: dron jako pilot. Proč vlastně bývají ta různá omezení v těch zeměpisných, jak jste říkal, zónách? Mm-hmm. Je to asi otázka, která napadne každého. Proč je to u letiště třeba tak nebezpečné? Co vlastně může takový dron způsobit, pokud se tam dostane do té bezletové zóny?
1: Tak samozřejmě máme na snadě, že jo, nějaký střet s letadlem. Letadla jsou obecně certifikována například na střety s organickým materiálem a jsou vyráběna způsobem, aby ten střet s organickým materiálem ustály. Ale samozřejmě dron, byť může být třeba stejně těžký jako nějaký holub nebo i těžší ptáci, tak to není organický materiál. Máme tam spoustu kovů, máme tam baterii, která je velice kompaktní a velice těžká, takže samozřejmě ty následky můžou být fatální. Ale i v případě, že nedojde k tomu střetu, tak to omezení provozu na tom letišti. Jo. To letiště reaguje na jakékoliv riziko velice konzervativně. A nejenom letiště, ale letectví jako celek reaguje velice konzervativně na jakékoliv riziko a potom vnímáme případy, nebo můžeme už vysledovat případy, kdy dochází k uzavření letišť, dochází ke změně aktivní dráhy a samozřejmě celkovému narušení plynulosti toho leteckého provozu.
0: Platí třeba i omezení pro letání nad městy nebo památkami?
1: Ano, zrovna města máme. Omezení máme jeden z typů zeměpisných zón, která omezuje létání ve městech a prakticky směřujeme na to, aby se lidé, kteří jsou na zemi, cítili před těmi drony bezpečně, aby ti piloti nemohli bezelstně létat nad hlavami občanů, pokud samozřejmě ti jednotliví občané nejsou zapojení do provozu a nesouhlasí s tím provozem.
0: Může mi to vadit tedy z toho důvodu, že by na mě ten dron mohl asi spadnout, ale taky z toho důvodu, že třeba má kameru a já nechci, aby mě natáčela kamera v dronu nebo fotografovala.
1: Taky. Tohle bych dokonce identifikoval, že častějším případem, kdy ti lidé se většinou nebojí ani tak, že by na ně to letadlo spadlo, což díky bohu ve městě nám dneska těžká letadla lítají opravdu velice minimálně, často v té specifické kategorii, ale právě lidé se často bojí o své soukromí a je pro ně nepříjemné, když můžou mít pocit, že to letadlo natáčí.
0: Uh-huh. Čili jaké drony tam vlastně mohou létat, nebo koho drony a i s tou kamerou právě nad tím prostorem, kde se pohybují lidé a kde se pořizují fotografie?
1: Obecně je možné s bezpilotními letadly ve městech letat s těmi do kategorie C2, to jsou letadla až do 4 kg, samozřejmě platí tam ale nějaké podmínky toho provozu. Když teď vypíchnu jednu, tu nejdůležitější je, tak je ta, že to letadlo by mělo, nebo pilot toho letadla by měl vždy udržovat v takovém podvědomí pravidlo takzvaného kužele, to znamená výška letadla promítnutá na zem, to znamená do horizontální vzdálenosti, tak je oblast provozu toho letadla. A v té oblasti provozu by se nikdo neměl nacházet, kdo s tím provozem nesouhlasí. Samozřejmě jsou potom pro ty lehčí letadla jsou tam nějaké výjimky, že ten pilot například krátkodobě se může stát, že mu tam někdo vstoupí, ale on by samozřejmě měl jednat tak, aby z té jeho oblasti provozu buď ti lidi odešli, anebo aby on s tím letadlem uhnul.
0: Co znamená létání na dohled? To, co vlastně v té základní kategorii, tak je, že by pilot neměl pustit dron z dohledu. Ale děje se to, protože asi spousta lidí má pocit, že má vlastně takovou hračku na ovládání, která nejezdí po zemi, není to autíčko na ovládání, ale letadílko. Ale co vlastně se reálně může stát? A děje se to v praxi, že skutečně lidé pustí několik kilometrů z místa, kde vlastně oni jsou?
1: V praxi se to děje, samozřejmě část toho provozu je legální, to právě povoluje Úřad pro civilní letectví, ale málo kdy ve městě, jo, tam je to opravdu výjimečně. To, co můžeme sem tam vidět ve městě, sám jsem toho byl svědkem, tak to jsou opravdu nelegální provozy, kde většinou si ti piloti zkouší, co to jejich letadlo dovede. A ještě v horších případech si potom pořizují nějaké záběry, které potom opakovaně například někde sdílí a prodávají a tak dále. Ale co se může stát, těch situací je celá řada. Samozřejmě v okamžiku, kdy létám mimo dohled, jako dálkově řídící pilot, tak nemám téměř žádný přehled o tom okolním vzdušném prostoru. Může mi tam přiletět jiné letadlo, letadlo s pilotem na palubě, a myslet si, že když jsem do 120 metrů, což je ta výška, do které bezpilotní letadla mohou poměrně volně létat, tak jsem v bezpečí, tak je liché. Jo, že například záchranářské vrtulníky, policejní vrtulníky běžně létají ve výškách menších než 120 metrů. A v okamžiku, kdy jsem mimo dohled, kdy to letadlo má mimo dohled, tak ten můj přehled o vzdušném prostoru okolí toho letadla je velice, velice omezený. Současně je omezený i přehled nad tím, co je pod tím letadlem. Jo, může mi to letadlo spadnout například na jedoucí automobil, že jo, řidič se může leknout. A samozřejmě měl bych jako ten pilot počítat s tím, a spousta pilotů nepočítá, že to letadlo není spolehlivé, jak by si přáli. Jednou za čas selže, a až selže, tak může spadnout na zem nebo může odletět pryč. A s tím samozřejmě jako zodpovědný provozovatel a pilot by měl počítat. A ta pravidla jsou tak nastavená.
0: Létání s dronem v Kávě o čtvrté. Petr Plaček je naším hostem. Ještě máme potom poslední prostor pro naše povídání. Stále se můžete ptát 22 155 25 25 nebo psát na dvojka@rozhlas.cz.

0: Odborník na bezprovodní systémy Petr Plaček, host Kávy o čtvrté, létání s dronem, téma, kterému se dnes věnujeme. Máme dotaz po telefonu, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Luboš z Chobařovic. Chci se zeptat ohledně toho, když mě s dronem někdo lítá nad zahradou a vím, že nahrává, filmuje, jestli ho můžu sestřelit duchovkou, když se trefím.
0: Děkujeme za dotaz a vlastně dotaz v podobném duchu, ale trochu jemněji položený je na e-mailu, když se ptá se posluchačka Markéta, když se mi nelíbí, že mi nad hlavou létá drona, pravděpodobně mě natáčí. Co můžu dělat?
2: Děkuji za dotaz. Určitě bych nedoporučoval sestřelovat. Jo, pořád je na to nahlíženo jako na letadlo. Máme tady jiné mechanismy, které těm pilotům můžou bránit v tom letu, které ty piloty můžou dostihnout. A spíš bych doporučoval využití těchto mechanismů. Jeden z příkladů je podívat se na drone mapu, o které jsem mluvil před chvíli, protože jedna z takových základních bariér, kterou jsme zavedli v rámci regulace, je ta, že pokud pilot létá v jakékoliv zeměpisné zóně, tak se do té zóny musí zapsat. A v okamžiku, kdy vy, nebo kdokoliv jiný, kdo je v jakékoliv zeměpisné zóně a většinou nějaká obydlí zahrady tam jsou, uvidíte, že ten pilot není, nebo že ten let v té zeměpisné zóně není nakreslený, tak i hned můžete volat policii a policie přijede, pilota dronu vypátrá, zabaví a my to potom na úřadu pro civilní letectví dořešíme. A ještě abych se vrátil k tomu střílení ze vzduchovky, máme nějaké informace o tom, že se o to spousta lidí pokoušela, hlavně v těch 10. letech a nepodařilo se to nikomu. Zatím se střelit drona.
0: Naštěstí.
2: Naštěstí.
0: No a tak obrátit se mám kam, jak se ptá Markéta přímo konkrétně, co byste doporučil?
2: Policii. Určitě policii a začal bych tím prvním krokem. Podívám se na dron mapu, jestli ten let tam je nebo není. Pokud tam není, tak jednoznačně je to nelegální provoz a v ten okamžik hned můžu volat policii. A i kdyby ten pilot neporušil nic jiného, tak tohle z toho už je jednoznačné porušení.
0: Ptá se tady další posluchač, jestli může s českým oprávněním létat i v zahraničí s dronem, tak to asi naráží na tu evropskou regulaci.
2: Ano, v Evropské unii můžete, nebo ve státech, které jsou členy Evropské agentury pro bezpečnost letectví, například Norsku, Švýcarsku. V jiných státech doporučuji se obrátit na příslušný úřad pro civilní letectví a tam se zeptat na ty podmínky. Je pravda, že po světě jsou úřady nebo jsou státy, které tu evropskou regulaci přebírají nebo dokonce uznávají a potom takové státy by vám mohly říct, ano, to, co máte z Česka, nám stačí.
0: Jak regulují lety s dronem přírodní podmínky, třeba počasí? Je to tak nějak...
2: Dáno. Je to jako jakýkoliv let, s jakýmkoliv letadlem je to velice, nebo jedna ze základních charakteristik toho provozu v okamžiku, kdy si děláte předletovou přípravu a to by každý pilot, každý zodpovědný pilot měl věnovat pár minut před tím letem té předletové přípravě, tak kromě toho, že většinou ta letadla, nebo vždycky ta letadla mají nějaká svá meteorologická omezení, tak samozřejmě by pilot měl počítat například i s různou turbulencí, která může vznikat za překážkami. Měl by počítat například s přesností GPSky, jo, zase jsou různé indicie, kdy ta přesnost nemusí být dostatečná a například v zimním období s námrazou, která je velice, nebo umí být velice zákeřná a to letadlo nám může v podstatě zhodit a zničit.
0: Co by do té předletové přípravy mělo všechno patřit, kromě zvážení počasí?
2: Jasně, tak obecně plánování toho letu, to znamená zjistím, kde chci létat, jestli to moje letadlo splňuje ty evropské požadavky na lokalitu provozu. Pak se podívám na tu dron mapu, podívám se, jaké jsou tam zeměpisné zóny. Každá ta zóna má nějaké požadavky, jak ten let provést. Samozřejmě zóna tam být nemusí, jo, to je to potom jednodušší. A samozřejmě si naplánovat počasí, když vím, že zítra bude celý den pršet a moje letadlo není způsobilé letat dešti, tak by bylo asi fajn to nadodložit.
0: Když způsobím nějakou škodu tím dronem, tak co mi vlastně hrozí a jestli se vyplatí pojištění odpovědnosti v tomto případě?
2: Pojištění odpovědnosti se vyplatí, si myslím, vždy, ale samozřejmě záleží na tom, jak chci létat, kde chci létat. Jsou piloti, kteří se vesele létají v přírodě, téměř nic tam nehrozí, tady opravdu by to bylo na zvážení, naopak, kdybych chtěl létat ve městě, které je plné nějakých překážek a, jak jsem říkal, je dobré počítat s tím, že to letadlo mi dříve nebo později spadne, tak si myslím, že nikdo by toho pojištění odpovědnosti za škodu nelitoval. A potom samozřejmě máme tady zase zákonné povinnosti, které pro některé vyloženě rizikovější typy letadel to pojištění nařizuje. Hmm.
0: Už jsme zmínili, že člověk, který byl zadržen právě v souvislosti s dronem v bezletové zóně u pražského letiště, je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti právě v zakázané oblasti, hrozí mu vysoká pokuta, případně to může být trestný čin právě, za který dokonce hrozí vězení. Hmm. Tak váš komentář, jestli to je první takový případ, který třeba i registrujete.
2: Samozřejmě podnětu nebo přestupku od policie dostáváme několik set ročně. Tam většinou postupujeme buď napomenutím nebo pokutou řádově ve výši desítek tisíc korun. Co se týče trestných činů, tak dle mých informací se jedná o první nebo jedná o první potenciální případ, kdyby se mohlo jednat o trestný čin.
0: Ale brát to v potaz, takže jenom stručně připomeňte, co všechno před tím, než si pořídím dron, si určitě zjistit.
2: Jít na létejte zodpovědně, podívat se na ten základní regulační rámec. Myslím si, že více než 10-15 minut tomu věnovat nemusím, abych zjistil ty základní pravidla. Když si koupím letadlo, vypadne na mě letáček, tak ten letáček určitě neignorovat. On je jednoduchý, je tam pár piktogramů a základních věd, tak všechny si je projít a možná hodinku a půl takové jako základní přípravy a měl bych být schopný létat poměrně bezpečně.
0: Petr Plaček, ředitel odboru bezpilotních systémů a registru Úřadu pro civilní letectví, byl hostem Kávy o čtvrté. Moc vám děkuji za váš čas. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Noční mikroforum.
2: Hostem Moniky Valentové bude rozhlasová režisérka, divadelnice, výtvarnice a zachránkyně psů Bela Šenková. Čím jí léta imponoval kočovný divadelní život a proč se nakonec rozhodla usadit? Na kterou ze svých rozhlasových režií je obzvlášť hrdá? A co všechno se skrývá za výzvou Nekupujte, adoptujte?
0: Noční mikroforum.
1: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Hnojiva v Česku zdražují, zemědělci možná omezí jejich dávkování. Europoslanci schválili nová unijní pravidla pro prověřování zahraničních investic. Počasí zítra bude většinou oblačno, až polojasno, místy déšť, později i bouřky. Teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Zemědělci zvažují, že budou míň hnojit kvůli zdražování. Vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu. Ceny hnojiv rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Pokud budou vysoké ceny přetrvávat, zvažuje omezení 73% oslovených zemědělců. Omezení hnojení by znamenalo nižší výnosy plodin. Zemědělci proto požadují systémová řešení růstu cen na evropské úrovni, říká předseda svazu Martin Pícha.
3: My vnímáme, že ta současná dnešní krize s hnojivy je potenciální budoucí krize potravinová. A bohužel i to počasí v té střední Evropě, to sucho, tomu může významně přispět, se můžeme dostat do situace, že opravdu ceny potravin v budoucnosti budou významně růst.
2: Většina zemědělců má letos podle Píchy ještě zásoby nakoupené za nižší ceny. Zdražení hnojiv by se ale na cenách potravin mohlo odrazit příští rok. Víc než 1340 zájemců si zatím podal přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace CERMAT. V druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, které mají volná místa po prvním kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle CERMATu asi 24 000 míst. Evropský parlament schválil nová unijní pravidla pro prověřování zahraničních investic. Povinné bude pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako jsou například obrana, finanční služby, strategické suroviny nebo umělá inteligence. Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žalovali za to, že využila jeho peníze s tím, že umělou inteligenci bude vyvíjet jako nezisková organizace. Podle Muska se ale postupně stala komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O pár let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu. Porota teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě. Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění jejího dna od usazenin po povodních v roce 2024. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu, říká mluvčí povodí Aleš Prokopec.
4: Aby se tato situace nezhoršovala, je potřeba vytěžit přibližně 33 000 kubíků těchto nánosů. Práce se týkají zhruba 700 metrové části nádrže od přítoku směrem k hrázi.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojediněle mlhy, zpočátku ojediněle postupně místy srážky, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno je kolona od Průhonic ze 6. kilometru na 10. Tam je úplně neprůjezdný sjezd na Pražský okruh a Říčany kvůli nehodě. Na D1 směrem z Brna se sice rozjela kolona od sjezdu na Velké Popovice po sjezd na Pražský okruh, ale kousek za sjezdem z D1 už po jiné nehodě na 77. kilometru všechno sklidili do připojovacího pruhu. Dál na okruhu se tvoří obvyklé odpolední kolony před Ořechem, a to obousměrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už to jsou příběhy z kalendáře.
5: Krásné odpoledne, milí posluchači. Jsou tu příběhy z kalendáře a jejich průvodci Jitka Novotná
6: a Jan Čenský.
5: Čeká nás společná hodinka plná zajímavostí, které se všechny budou točit dnes kolem jednoho místa.
6: Přivedlo nás k němu dnešní datum, 19. květen. Proč, to se dozvíte už za chvíli, ale nejdřív vám jako obvykle nabídneme tři nápovědy, které by vás ke správné odpovědi měly spolehlivě dovést.
5: První nápovědou je koupel. Vana plná horké vody, to je, panečku, relaxace.
6: Ano, o relaxaci nám taky jde, ale horkou vodu dnes vyměníme za rašelinu. To je naše druhá nápověda.
5: A tou třetí je zlatá stoka. V té se tedy koupat nebudeme, ale tento umělý kanál nás přivádí do města, kterému dnes věnujeme pozornost především.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Koupel, rašelina a zlatá stoka. Kam jinam nás mohly tyto tři nápovědy v příbězích z kalendáře na dvojce dnes přivést, než do krásného jihočeského města Třeboně.
1: Třeboň proslavil Jakub Krčín svou rybniční soustavou. Vaří se tu známé pivo, město zdobí krásný zámek i park a jsou tu také proslulé lázně.
0: A právě ty budou dnes předmětem našeho zájmu. 19. května roku 1883 se totiž lázně Třeboň poprvé otevřely veřejnosti.
1: Téma dnešních příběhů z kalendáře tedy známe, ale nebudeme předbíhat. Historie lázeňství na Třeboňsku je totiž mnohem starší.
0: První stopy nacházíme už ve středověku. Z 15. století pochází první zmínka o tom, že ve městě byla přístupná očistná lázeň s lazebníkem a felčarem v jedné osobě.
1: K ozdravení těla už tenkrát sloužila koupel ve slatině z místních rašelinišť.
0: Městská lazebna byla součástí městského špitálu při kostele svaté Alžběty. Roku 1784 ale zanikla a od léčebných koupelí v Třeboni na několik desítek let upustili.
1: Dalším milníkem zdejšího lázeňství byl rok 1861 a jeho strůjcem správce švarcenberského velkostatku fišmistr Václav Horák.
0: Na Zlaté stoce u Kolerovského mlýna tehdy zřídil nové lázně.
1: Zařízení mělo mužské a ženské oddělení a vstupné bylo 5 nebo 6 krejcarů.
0: Návštěvníci dostávali v rámci vstupného i ručníky a mycí potřeby. Správcovou a klíčnicí těchto lázní byla nedaleko bydlící vdova.
1: Lázně ovšem využívali pouze čistou tekoucí vodu, jejímž zdrojem byla Zlatá stoka.
0: Zásadní posun znamenalo až zřízení lázní, které využívali Třeboňskou slatinu.
1: Hlavní osobností, která stála u zrodu novodobé lázeňské tradice v Třeboni, byl učitel Václav Hucek. Jeho životní příběh vám přiblížíme už za chvíli.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Pokud jste si právě zvolili společnost Českého rozhlasu Dvojka, pak už víte, že 19. květen roku 1883 byl dnem, kdy lázně v Třeboni přivítali první návštěvníky. Jejich zakladatelem byl zdejší učitel a vážený měšťan Václav Hucek.
1: Možná vás překvapí, že to nebyl zdejší rodák. Pocházel z Budyně u Vodňan, kde se roku 1820 narodil.
0: Po studiích v Českých Budějovicích a v Praze zamířil do Třeboně, kde se i se svou manželkou Marií usadil a začal učit na zdejší chlapecké škole.
1: Vychovávali dceru Bertu, o které se traduje, že trpěla revmatismem, a právě proto její otec založil zdejší lázně. Jenže o tomto motivu nejsou žádné důkazy a tak to nejspíš bude pouze vymyšlená báchorka. Tím pravým důvodem založení lázní bylo něco jiného.
0: Huckovi byli zcestovalá rodina. Díky železnici, která začala do Třeboně jezdit roku 1870, se společně podívali na Jičínsko, do Pošumaví, za příbuznými na Plzeňsko nebo za známými do Saska.
1: Roku 1875 byli cílem rodinné cesty západočeské lázně. Václav Hucek s manželkou Marií a dcerou Bertou navštívili Mariánské lázně, Karlovy Vary, Františkovy lázně i Teplice.
0: Učarovala jim, a já se nedivím, tamní atmosféra, čisté ulice, promenády a koncerty na kolonádě. A tehdy se zrodil nápad vytvořit něco podobného i v Třeboni.
1: Václav Hucek si nejprve zjistil všechny podrobnosti o léčebných metodách v navštívených městech. Nejvíc ho zaujalo využití rašeliny, protože věděl, že její kolem Třeboně všude docela dost.
0: Po návratu domů ihned odeslal třeboňskou rašelinu k odborné expertize. Výsledek byl velmi příznivý. Ukázalo se, že rašelina z Třeboně je mnohem účinnější než ta mariánsko-lázeňská.
1: Novida. A bylo rozhodnuto. Václav Hucek začal svůj sen proměňovat v realitu.
0: Byl si jistý, že krásná krajina kolem Třeboně s možností vycházek se stane vyhledávaným místem k odpočinku. Zdejší slatina dávala příslib účinné léčby revmatismu, ischiasu, ženských chorob a slibovala také blahodárné účinky na posílení jak nervů, což bychom, Honzo, jistě potřebovali, tak i celkové tělesné.

0: 19. květen je důvod k oslavě pro všechny, kteří kdy navštívili Třeboňské lázně. Právě v tento den roku 1883 totiž zdejší koupele začala využívat veřejnost.
1: K vytvoření zdejších lázní se Václav Hucek inspiroval při návštěvě západních Čech. Nechal prozkoumat třeboňskou rašelinu a zjistil, že je velmi účinná.
0: Měl štěstí, že pro svůj záměr mohl využít vlastní pozemek. Kromě domu na náměstí totiž vlastnil ještě zahradu v dnešní Tylově ulici u Zlaté stoky.
1: Nepěstoval v ní však ovoce nebo zeleninu. Postavil na ní dřevěný pavilon s tanečním sálem a kuchyní. Čepovalo se tu pivo a víno, hrály se karty a hlavně kuželky.
0: Zahradní restauraci, která byla v provozu přes letní období, pronajímal až do podzimu roku 1881 třeboňskému spolku Beseda za roční nájem 80 zlatých.
1: No a tak postupně získal finanční základ pro výstavbu svého sanatoria. Během září 1881 salon s kuchyní a nalévárnou na louce u Zlaté stoky strhl, porazil stromy a zahájil stavbu nové lázeňské budovy.
0: A jestli pak, Jitko, víš, kdo nakreslil první plány budoucí lázeňské budovy?
1: Protože jsem měla to štěstí navštívit Třeboň a něco si o lázních přečíst, tak to, Honzo, opravdu vím. Byla to dcera Václava Hucka, Berta. Na svou dobu vynikala vzděláním a všeobecným rozhledem. Uměla francouzsky a německy tak dobře, že dávala soukromé hodiny, taky hrála na klavír a na housle.
0: Velmi správně, dávám ti jedničku. Já o Bertě Huckové zase vím, že se věnovala dobročinnosti. S přítelkyněmi pořádala třeba veřejné bazary, jejichž výtěžek šel na podporu české menšiny pohraničí.
1: Byla to tedy Berta Hucková, kdo navrhl plány prvního lázeňského domu v Třeboni.
0: Její otec postupně nakupoval stavební materiál a navážel na pozemek vápno a cihly.
1: A pak přišel 4. říjen roku 1881, slavnostní den, kdy společně položili základní kámen.
0: A stavba šla tak rychle, že už 7. července následujícího roku se na budově objevil nápis Lázně.
2: Je naprosto.

0: V dnešních příbězích z kalendáře jsme se zastavili u data 19. května roku 1883. V tento den lázně v Třeboni poprvé přivítali své první návštěvníky. Zakladatelem byl zdejší učitel a vážený měšťan pan Václav Hucek. Pocházel z Budyně u Vodňan, kde se narodil roku 1820. Po studiích v Českých Budějovicích a v Praze zavítal do Třeboně, kde se usadil se svou ženou Marií a učil zde na chlapecké škole. Také jsme si připomněli, že vychovávali dceru Bertu, která trpěla revmatismem a se kterou jezdili do západočeských lázní. A právě tam vznikla myšlenka vytvořit lázeňské místo také v Třeboni. Podmínky proto byly ideální.
1: Lecos jsme si prozradili a lecos si samozřejmě ještě řekneme. Třeba to, jak vypadal provoz prvních lázní a nabídka procedur. Dozvíme se, jak slatina prospívá organismu a jak se musí pro lázeňskou terapii upravit. A teď už se můžete pokusit najít odpověď na otázku týkající se jedné z posledních novinek v třeboňském lázeňství. Nápovědou nechť vám je, milí posluchači, přezdívka její stěžejní ingredience – Zelený poklad z Třeboně.
2: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
3: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
4: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
3: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
2: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
3: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
2: Radioservis představuje
5: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
3: na dvojce.

0: příbězích z kalendáře vám dnes vyprávíme příběh Lázní Třeboň. Už jsme si představili jejich zakladatele Václava Hucka i jeho dceru Bertu, která byla autorkou nákresu první lázeňské budovy.
1: Stavba začala na podzim roku 1881 a o 12 měsíců později bylo hotovo.
0: Dům měl hlavní průčelí směrem ke Zlaté stoce a do zahrady z něj vybíhala dvě boční křídla.
1: V nich byly pokoje pro lázeňské hosty a v přízemí několik místností pro léčebné procedury.
0: Čtyři kabiny nabízely vany pro očistnou koupel. Voda se brala přímo ze Zlaté stoky a ohřívala se ve speciálním kotli.
1: A v páté místnosti byly vany dvě, jedna na slatinu a druhá na očistu.
0: K tomu, aby se v lázních mohla aplikovat i léčba slatinou, potřeboval Václav Hucek povolení k těžbě rašeliny.
1: Získal ho od knížete Schwarzenberga bezplatně a mohl tedy s těžbou hned začít. Kousek od rybníka Svět v místě zvaném Vimperky.
0: Jako první se ve Zbrusunových lázních vykoupal 21. prosince 1882 jejich zakladatel pan Václav Hucek, hned po něm stavitel Josef Záruba a v dalších dnech lázeňští hosté z Třeboně i blízkého okolí.
1: Byl to ale stále pouze zkušební provoz. První lázeňská sezóna v Třeboni začala 19. května roku 1883, kdy se lázně oficiálně a slavnostně otevřely.
0: Dnes je v místech původního lázeňského domu rozsáhlý komplex, který nese název Bertiny lázně.
1: Je na snadě, že jde o odkaz dcery Václava Hucka, která významně přispěla k jejich založení.
0: Bohužel, a to je velmi smutná kapitola, si radost z rodinného úspěchu dlouho neužila. Roku 1887 zemřela na zápal mozkových blan, a to Honzo v nedožitých 30 letech.
1: Ano, bohužel je to tak. Zakladatel lázní je tedy pojmenoval po své dceři ne proto, že by se v nich léčila, ale jednoduše na její památku.
0: Václav Hucek provozoval lázně až do roku 1909, kdy je převedl na svou neteř Rozálii Vlčkovou. Zemřel o 3 roky později a zdá se, že slatina mu velmi dobře sloužila. Měl totiž úctyhodných 91 let.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Dnes si v příbězích z kalendáře tak trochu symbolicky dopřáváme ozdravný pobyt v lázních Třeboň, protože právě 19. května roku 1883 přivítali první lázeňské hosty.
1: Hlavní léčebnou procedurou jsou koupele a zábaly, ke kterým se využívá materiál vytěžený z místních rašelinišť.
0: Ale pozor, abychom byli přesní, měli bychom tento materiál nazývat správně, což jsme dosud vlastně nedělali. Slatina, protože právě tak se jmenuje specifický typ rašeliny.
1: Je to tak, Jitko. Klasická rašelina totiž vzniká rozkladem rašeliníku a rašeliných hub, kdežto základem slatiny je například rákos nebo ostřice a také slatinné zeminy.
0: Na Třeboňsku se těží speciální slatina s obsahem minerálů pyritu a markazitu.
1: Pokud byste při výletu do okolí Třeboně jeli kolem místa, kde se slatina těží, nemělo by smysl se v ní válet. To byste si jedině umazali a na zdraví by vám to moc nepřidalo.
0: Já nevím, koho by to napadlo, ale možná někoho ano. Pro lázeňskou terapii se musí slatina nejprve upravit. Odstraňují se z ní hrubé příměsi, pak se směs rozdrtí a přidá se do ní voda.
1: Po zahřátí na teplotu 37 až 39 stupňů Celsia vznikne hmota, která je vhodná buď k zábalům nebo po přidání další vody ke slatinné koupeli.
0: Přínos slatinné terapie je především v prohřívání organismu. Slatina totiž drží teplo až 8x déle než obyčejná voda. Zahřáté tělo se lépe prokrvuje, uvolňují se v něm svaly a zmírňuje bolest.
1: Proto jsou koupele či zábaly ve slatině vhodné především pro léčbu pohybového aparátu a je to slastné.
0: Úlevu přinášejí takové procedury například lidem s artritidou, artrózou nebo po operacích velkých kloubů a kloubních náhrad.
1: Kromě regenerace slouží koupele a zábaly ještě k posílení obrany schopnosti organismu. Slatina má totiž antibakteriální a protizánětlivý účinek.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: příběh novodobé existence lázeňství v Třeboni se začal psát 19. května léta páně 1883 a byla to zásluha pana Václava Hucka.
1: Jenže jak už víme, když manželé Huckovi zestárli, převedli své lázně na neteř Rozálii Vlčkovou.
0: A té se příliš nevedlo. Lázeňský dům postupně chátral, klesla ubytovací kapacita a úřady začaly upozorňovat na nevyhovující hygienické podmínky.
1: Voda určená k léčení se stále čerpala ze Zlaté stoky a v budově například nebyl ani vodovod, ani odpad pro toalety.
0: A nejenom to. V lázních navíc nebyl stálý lékař, který by koupele a zábaly odborně předepisoval. A hosté tedy zdejší terapii užívali jen podle svého uvážení jako relaxaci.
1: Kvůli všem těmto nedostatkům hrozil lázním ve 30. letech 20. století zánik. Proto v roce 1939 lázeňský dům odkoupilo město Třeboň.
0: Budova pak prošla rozsáhlou rekonstrukcí a vznikl moderní slatinný a vodolečebný ústav na srovnatelné úrovni s ostatními v Čechách.
1: Další modernizace přišly během druhé poloviny 20. století a rozšiřovala se také škála poskytovaných procedur.
0: Dnes je komplex Bretinných lázní obklopen lázeňskou promenádou podél Zlaté stoky a může poskytnout léčebný pobyt několika stovkám klientů.
1: Od roku 1975 funguje v Třeboni i druhý léčebný areál, lázně Aurora. Najdete je na západě města za severní hrází rybníka Svět.
0: V Auroře se specializují na vodoléčbu a proto je součástí komplexu i moderní wellness centrum.
1: Lázeňští hosté, ale také návštěvníci zvenčí, mohou využít plavecký bazén s mírně slanou vodou, parní kabiny i saunu a v zábavní části divokou řeku, perličkové masážní lavice nebo tobogán.
0: A teď pozor, poslední léčebnou novinkou je lázeň v roztoku obsahující mřasu chlorela, která se přezdívá Zelený poklad z Třeboně. Nejsme lásky.

0: Stejně jako je v Třeboňských lázních přesně vyměřený čas pro slatinnou koupel, naplnil se i příděl minut pro dnešní příběhy z kalendáře, ve kterých jsme se dozvěděli mnohé zajímavosti o lázních Třeboň.
1: Na začátku byl nadšenec pan Václav Hucek vědomý si jedinečných léčivých vlastností třeboňské slatiny. Původně velmi skromný lázeňský dům se stal základem pro jedny z nejnavštěvovanějších lázní v Česku.
0: Po dnešku si budeme pamatovat, že Bertiny lázně nesou jméno dcery Václava Hucka, která ke vzniku lázní významně přispěla.
1: A pokud se do třeboňských lázní vypravíte, přátelé, určitě bude fajn vědět, že zdejší speciální koupele lidskému tělu prospívají hlavně tím, že ho prohřívají a napomáhají tak lepšímu prokrvení.
0: Ale pozor, až se vrátíte, přátelé, neříkejte známým, že jste se koupali v rašelině. V třeboňských lázních se totiž využívá slatina a to je něco trochu jiného.
1: Správně. Ať už vás do lázní Třeboň přivede léčba nebo pouze relaxace, rozhodně vám přejeme, aby to byl pro vás po všech stránkách příjemný pobyt a abyste se tam vždycky rádi vraceli.
0: A my doufáme, že se rádi vrátíte i k příběhům z kalendáře. Už na nich začínáme pracovat a těšíme se. Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce. You

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.
0: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
3: Mě to dosvaklo podle toho Karla Gotta, když jste říkala, že měl životní jubileum.
1: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
4: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal Dominika.
0: Byl jednou jeden rok.
1: S Jitkou Asterovou.
5: Teda vy jste pěkný filuta.
0: Nebo Honzou Kovaříkem.
6: A teď se to možná úplně vyjasní.
1: Každý všední den po 12. hodině na dvojce.
7: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Knihovně Václava Havla hrozí rozpad. Kvůli sporům s vedením odchází zaměstnanci i velký sponzor. Absurditou roku je podle ankety Hospodářské komory jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Počasí zítra bude většinou oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy přináší Naďa Procházková. Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle informací serveru i rozhlas kvůli sporům s vedením končí taky klíčový sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala. Podle i rozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Ten na dotazy Českého rozhlasu zatím nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat. Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny, to ale nedovolila. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Havlová Českému rozhlasu napsala, že odchod sponzorů může mít na knihovnu fatální následky. Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministerstva zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde ale jen o dočasné řešení. Nejhorším byrokratickým předpisem roku se stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. To začalo fungovat v dubnu. V anketě Hospodářské komory nazvané Absurdita roku získalo od veřejnosti 66% hlasů.
8: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem. Jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují.
9: Je to velikánská výzva, velký problém, velká nervozita, velké obavy v prvních týdnech fungování a s tím spojené nejistoty.
8: Říká Ladislav Minčič z Hospodářské komory. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je dobře, že se na nedostatky poukazuje.
10: Protože jestli něco nutně potřebujeme v celé Evropě, potřebujeme snížit byrokracii, je to jeden z největších problémů současné Evropy a v České republice to někdy ještě zkomplikováváme víc.
8: Absurditu roku letos Hospodářská komora vyhlásila už po 20.
7: Tolik redaktor Dominik Hron. Herečka Iva Janžurová dnes slaví 85. narozeniny. Večer vystoupí na jevišti Pražského národního divadla v roli Hany v Erbenově Kytici. A v pátek odehraje další reprízu úspěšné inscenace Audience u královny.
11: Nejdřív dohodnout koalici veřejně a potom s tím jít k volbám. To by bylo něco úplně jiného.
12: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
13: Sedni si.
14: Já sedím.
13: Ona sedí.
12: V bláznivých komediích Což tak hledá si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste v doba.
13: Zavři oči v rouku.
15: Ale, proměkujeme.
12: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo. Zpočátku ojedinělé, postupně místy srážky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
0: doprava.
7: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se do zúžení u D2 sune kolona kamionů v pravém pruhu. Místy už se trhá, stále je ale od exitu popůvky. Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské se ještě rozjíždí zbytek kolony kamionů v pravém pruhu ze 4. kilometru až k jižní spojce. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
14: A teď už tu, přátelé, pro vás máme úžasné životy v premiérové řadě. Jiří Markovič podle Josefa Mareše. Byl šéfem pražské mordparty a proslul vyřešením případů sériových vrahů Hojera nebo Straky. Jaký byl Jiří Markovič jako kolega a vzor? V čem bylo tajemství jeho úspěchu a jaký byl po práci, když si zašel s kolegy třeba jen tak na pivo? Dozvíte se v pořadu, který autorsky připravil Jan Herget.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí úžasné životy.
1: Jiří Markovič podle Josefa Mareše.
16: Dobrý den, jmenuji se Josef Mareš a dostalo se mi té cti vzpomenout na Jirku Markoviče, který byl můj šéf a později i můj velký kamarád. Já jsem na oddělení vyšetřování vražd nastoupil v okamžiku, kdy on tam byl vedoucí odboru a zaštiťoval to. Tím, jak byl Jirka jako menší, tak on si to i sám uvědomoval, protože mi říkal, že když teda řekl svému tatínkovi, že jde k policii, tak ten se mu vysmál, protože říkal, s touhletou postavou jít k policii vůbec, co tam budeš dělat. No, ale Jirka se uplatnil, no, i takhle. On byl, duchem byl takovej velký, jo. To, že teďka je modla, já si myslím, že on by ani nechtěl být takovouhle hvězdou, jako teďka, že výjimečný vyšetřovatel, říká, nejlepší policista v Evropě, protože on sám věděl, že vždycky je to práce týmu, nikdy to není práce toho jednoho člověka. Jo. Ale zase by si to asi trošku užíval. A to asi každej. První osobní setkání, kdy jsme spolu mluvili, tak bylo patrně na začátku roku 1993, protože já jsem nastupoval na úřad vyšetřování, tenkrát jakoby na kraj, do kongresové už v roce 1992, ale nastoupil jsem na druhé oddělení, což tenkrát nebyla obecná kriminalita, byla to hospodářská kriminalita. Ale vždycky mlsně jsem chodil kolem těch kanceláří, těch vyšetřovatelů, kteří vyšetřovali vraždy, a díval jsem se, nakukoval jsem tam, říkal jsem si, ty se má, jako oni dělají to. A viděl jsem, že Jirka Markovič je vedoucím jako toho odboru, takže jsem si jednou dodal odvahu a zaťukal jsem tam. On seděl v kanceláři, kouřil to své cigarety, tenkrát ještě se mohl na pracovištích kouřit, takže pokuřoval, říkal, co potřebuješ? Říkám, dobrý den, veliteli, já jsem Pepik Mareš a já tady dělám na patře jako na hospodařině. A jestli byste jako neměli tady místo aspoň na chvilku, jako já bych to chtěl jako zkusit na nějakou stáž nebo to. A on se tak jako zamyslel a říká, no, kde bydlíš? A říkám, na Praze 5. To je výborný, na Praze 5 nikoho nemám. Hele, a řidičák máš? Protože u mě každý vyšetřovatel musí jako mít řidičák. A říkám, jasně, já řídím jako, jo, jo, dobrý, dobrý. Takže jsem přišel domů rozradostněný s tím, že další den asi půl na vraždy a ono se furt nic nedělo. Takže jsem už provokativně chodil kolem tého odeřejí kanceláře, říkám, dobrý den, nazdar, nazdar, a nic. Tak jsem si pak zase asi po měsíci dodal odvahu a zaťukal jsem, vešel jsem dovnitř a Jirka se mi pojď, říkal, co potřebuješ? Říkám, no, já jsem Pepik Mareš, já jsem tady z vedlejší hospodařiny a chtěl jsem se zeptat, kde bydlíš? No a v tu chvilku jsem poznal, že on si to jako ani nepamatoval, protože těch lidí za ním chodilo tolik, a já jsem ho asi úplně nezaujal, takže jsem se pak dostal na vraždy přes Ivana Smékala, ale musím říct, že Jirka jako potom pořád byl tím policistou, i když už u nás nepracoval. Jirka Marko, když jsem nastoupil já, tak pojem v kriminalistice určitě byl, protože vlastně ty případy, které on zpracovával, tak ty všichni znali. Spartak Jádní, vrah Straka, Hojera a tak dále. Takže pojmem byl, ale já, když jsem nastoupil, tak už vlastně on nevyšetřoval, už byl vedoucím odboru, nebyl ani vedoucí prvního oddělení. Takže s vraždama už jako neměl nic společného jakoby takový, ale měl svého zástupce, kterýho on se vychoval, což byl Ivan Smékal. Takže já už jsem ho znal v úzovkách jako takového úřadu. ale zpočátku jsem na něj koukal, i protože jsem byl mladý a trošku i hloupej, tak jsem na něj koukal takovýma kritickýma očima, že už se do této doby jako nehodí a že my si to budeme dělat po svým. Právě díky tomu Ivanovi Smekalovi, protože před ním jsem něco řekl, ne úplně špatného, ale trošičku takovýho, že bych jako Jirku schazoval, a Ivan se na mě jak podíval a říká, čet si jeho spisy? Říkám, no nečet, vím o tom, jako co dělala. Říká, tak si je přečti. Takže jsem šel za Jirkou, půjčil jsem si Hojera, půjčil jsem si Straku a vlastně, když jsem četl jeho výslechy, tak jsem z toho byl naprosto unešený, protože já i v tom klidu a v tom odstupu, vždycky, když jsem si dočítal tu výpověď toho poškozeného nebo na tu otázku, tu odpověď, tak jsem si říkal, ty, a teď bych se ho zeptal, a otočil jsem stránku a Jirka se ho na to zeptal. Jo. Takže on vyslýchal teda perfektně a od té doby už jsem se na něj začal vlastně dívat trošku jinýma očima. On končil v roce 99 u nás, takže já jsem nastoupil v roce 93 na vraždy, takže jsem s ním strávil nějakých 6-7 let. Ale později jsem se s ním vídal na večírcích a tak dále a musím říct, že i trošku vychytrale, když já byl vedoucí morparty, tak jsem ho na všechny večírky bral, protože jsem si vzpomněl na doktora Hubálka, s kterým jsem spolupracoval, a ten mi říkal v rámci vztahu rodiče, děti a tak dále, že pokud chceš, aby se k tobě lidé chovali, tak se tak chovej k ním, takže já jsem dával vlastně příklad mým nástupcům a musím říct, že oni mi taky zvou na všechny večírky. Jirka byl typickým vyšetřovatelem té starší doby. Já si myslím, že v těch 90. letech už by se tolik jakoby nechytal v úzovkách, ale v těch 70. 80. letech, kdy on vlastně aktivně vyšetřoval, tak bych řekl, že byl ideálním prototypem vyšetřovatele, protože měl takový v sobě takový vnitřní klid a dá se říct, dobře navazoval styk s tím, co se děl proti němu. To znamená jak za svědky, tak i s pachateli. Jirka určitě nebyl typem takovým, který by třeba rozrážel dveře a zatýkal pachatele a ty se před ním třásly. On to měl daný trošku jinak, i měl subtilní postavu, že jo, žádný velký sportovec zase úplně nebyl, i když se o sport určitě zajímal. Ale já bych řekl, že on měl štěstí na ty případy. Protože vlastně největší ty sexuální vraždy, které se v Praze staly, tak vždycky vyšetřoval on. Určitě v něm něco bylo, nebylo to všechno jenom štěstí, protože třeba vražda v Prokopském údolí, kterou on jako objasnil řádově asi, já nevím, teďka po 8 letech, tak tu neměl ze začátku přidělenou, ale protože to byl pomníček, tak to pak vzal, znova to všechno pročet a zjistil, že tam teda patrně pachatel z toho vykukuje a nakonec se to povedlo. Takže Jirka byl asi postrachem všech těch sexuálních vrahů v úzovkách, ale on s ním právě navázal takový vztah, že já nevím, když jel, ta známá historka, když třeba jel s Hojerem z rekonstrukce, tak mu Hojer usnul na rameni, jo, protože seděl vedle něj v autě, což já jsem taky vyšetřoval pár pachatelů, taky jsem dělal rekonstrukce, taky jsem zpátky eskortoval, takže jsem s ním byl v autě, ale nedokážu si představit, že by mi někdo takhle usnul na rameni. No. To prostě měl akorát Jirka, no. Na druhou stranu, teď jak je, dá se říct, on se té velké slávy vlastně nedočkal, teď možná by mu to až vadilo trošku, protože i on sám jako ví, že nikdy to prostě tu vraždu, a to musím říct i z vlastní zkušenosti, nevyšetřuje jeden člověk. Jo, na Strakovi pracoval tým, když se zeptáte policisty, jestli někdy dělal na Strakově a on v tu dobu pracoval v Praze, tak vám řekne, že ano, protože na něm dělala celá Praha. Jo. A ty kolegové z té kriminální policie vlastně toho Straku dopadli a když ho eskortovali do Prahy k Jirkovi k výslechu, tak on se jim přiznal v autě. Jo. Takže ono to jako nebylo úplně daný a myslím, že ani Jirka by neřekl, že on byl ten nejlepší ze všech a bez něj by to nešlo. Ale říkám, měl velký štěstí na případy. A zase ten jeho postup, který byl, on to nebyla žádná metoda Markovič, jak teďka novináři a v televizích to je, on žádnou metodu neměl. On měl prostě takový klasický přístup k těm pachatelům, který by třeba na někoho neplatil, ale u toho Hojera, který kdyby třeba potkal jiného vyšetřovatele, tak by byl odsouzený za tu jednu brutální vraždu a ty ostatní vraždy by byly neobjasněný. To všechno záleželo na tom, jak potom Jirka s ním pracoval. No. A to, že vám jako, mně se to teda nestalo a znám těch vyšetřovatelů asi plno, kteří pracovali na vraždách, že by jim někdo dal jako dárek, že se přizná k další vraždě, protože to bylo před Vánoci, tak to se tak jak stalo asi jenom Jirkovi.
17: Vážený majore Markoviči, obracím se na vás ohledně mojí trestné činnosti. Rád bych vám dobrovolně objasnil případy, které jsem dosud neuvedl.
18: Uví se všechno, Láďa v té vazbě zaslechne. Co tam napadne? Co když se najednou začne přiznávat k věcem, který neudělal?
19: Nic takového se ještě nestalo.
18: Dobře, tak si třeba začne vymýšlet.
19: Ještě nikdy si nepřiznal k něčemu, co neudělal. Proč bys tím měl začínat zrovna teď?
18: Protože teď si tím vymýšlením může prodloužit život.
19: A to přece vůbec není jistý, že dost...
18: Jirko. Přiznal 5 vražd. Co jiného by měl dostat?
16: Já co s tím jsem se s Jirkou nepohodl už na začátku, když jsme spolu začínali jakoby komunikovat o práci a tak dále, tak mě šíleně překvapilo jeho tvrzení, že on je proti trestu smrti. Jeho, že ho nepřijímá a že jenom proti životí. Já jsem měl takový radikálnější názor v tu chvilku a vůbec jsem nechápal, proč on tohle to říká. Když viděl, co ty pachatelé všechno udělali a měl by být rád, že to takhle je vyřešený, protože si myslím, že někdy to i pomůže. Jirka tohle to jako nebral a v tomhle tom jsme se nikdy neshodli. Myslím, že důvod toho byl případ Hoyer, kde on opravdu s tím Hoyerem navázal takový vztah, neříkám, že to byl jako otec a syn, ale možná, že to tak bral ten Hoyer. A poté, co vlastně došlo k jeho odsouzení a k exekuci, tak Jirka asi 3 dny na to dostal infarkt. Jako, možná, že to nebylo spojený s tím, ale možná, že jo. A on se na to trošku díval jinak, protože viděl toho Hoyera z jiného pohledu. Já si zase myslím, že právě ten seriál Metoda Markovič tak trošku jako ubírá tomu, co ten vyšetřovatel celkově dělá, protože co tam chybí, tak je, že mluví s těma poškozenýma, s těma příbuznýma a tak dále. Těma se těžko může vysvětlovat, že ten pachatel to udělal to, ale že ho musí omlouvat a tak dále. To tam jako není v té uvozovkách metodě a to Jirka musel mít taky, takže on to věděl, protože vyšetřovatel nemluví jenom s pachatelem, on mluví, vyslýchá i poškozený a tak dále a všechny svědky. Takže přes tohleto Jirka tvrdil, že prostě je proti trestu smrti. Já jsem z začátku radikálně tvrdil, že jsem pro trest smrti. Musím říct, že se nám taky jednou stalo, že seděl vlastně nevinný člověk, o kterém já byl přesvědčený, že je pachatel. Po 2 měsících se ukázalo, že je nevinný. Chytili jsme jiného pachatele, který potom dostal do životí. Byla tam spousta takových okolností, které se asi stanou jednou za 100 let. Nicméně se staly. A i já teda musím říct, že jsem pak už jako pochopil toho Jirku a když jsem třeba odcházel od policie, tak kdyby se někdo zeptal, tak už proti trestu smrti jsem taky. S jedinou výjimkou, kterou ten Jirka by možná pochopil taky, nebo by za ní taky bojoval, a to je, pokud už je někdo odsouzený k doživotnímu trestu a spáchá něco, ať už v base nebo třeba na útěku, za co by mohl dostat 2. doživotí. Tam už si myslím, že ta pravděpodobnost, že by se spravedlnost pletla, už je vlastně nulová a pak už bych pro ten trest smrti byl.
20: Já pořád nenacházím motivaci k tomu, proč teda někoho zabijíme. Spousta lidí tvrdí, že je to ochrana před tím, aby nezabíjeli dál. Zatím žádný ze znalců mě nepřesvědčil o nemožnosti resocializace.
16: No tak já jsem se stal šéfem prvního oddělení v nějakém roce 2001 nebo 2002, to už Jirka byl pryč, takže mě sledoval tak jako zpozdálí, ale jednou se teda stalo, že to jsme dělali ten smutný případ zmizení Aničky Janatkové, protože když máte takhle zmizelé dítě, tak nemůžete dělat 100%, ale musíte dělat 1000%. Takže jsem zkoušel úplně všechno a protože to mohlo mít i sexuální podtext, tak jsem si pochopitelně vzpomněl na Jirku. Vzal jsem ho na místo činu, pustil jsem mu i záznam výpovědi toho podezřelého, prověrku výpovědi, ukazoval jsem mu všechno A Jirka, za prvé jsem mu trošku udělal radost, že jsem si na něj vzpomněl, za druhý on udělal radost, mi řekl, jste dobře, to je stoprocentně on, dělejte to tak, jak to děláte, nic novýho vám neporadím. Nicméně já jsem měl ten pocit, že jsem pro to udělal maximum, protože jsem vzal odborníka, který asi větší odborník tady v České republice není na tyhle ty případy, a Jirka vlastně mi posvětil to, co jsme dělali. No. S rodinou Jirky jsem se znal. Oni věděli, co dělá. Jirka si určitě tu práci trošičku bral domů, ale byli na něj, myslím, že trošku hrdí. Teď jsou na něj hrdí ještě víc, protože teď je známější, než byl předtím. Třeba má syna Jirku, který je teda vynikající a je to člověk, který mě inspiroval, protože on zná Šumavu úplně perfektně, takže já, když jsem tam byl poprvé, tak mi popsal, kudy má mít a všude, protože to tam zná. A on strašně rád chodí na dálkový pochody, ale má trošičku vadu zraku a chtěl udělat rekord 60 kilometrů. Takže prostě řekl rodičům, kam teda jde, ale vyšel a teď se začal smívat. A paní Markovičová teda dostala trošku strach a začala tlačit na Jirku, ať teda něco dělá, ať něco vyhlásí, protože když byl ten policista, tak prostě ještě má nějaký ty... Tak Jirka už nevydržel a spunktoval teda pátrání po synovi a synovi chudákovi chyběly poslední 2 kilometry, aby udělal ten rekord a byl násilím nacpán do služebního vozidla a přitáhnout Markovičům, protože policisté si ještě mysleli, jak udělali radost jako... rodině, že to, a on byl na tatínka teda pěkně naštvaný, takže říkal, jako kdyby tatínek nebyl policista, tak on si udělal ten rekord už předtím a nemusel to zase ještě potom někdy opakovat. Pro mě, protože jsem byl velký sportovec, tak pro mě největší zlozvyk bylo to kouření. Jo, a já když jsem přišel na vraždy a přijel jsem domů, tak mě vlastně nařkli, že jsem byl v hospodě. A já říkám, já jsem se na poradě, ale já když přišel vlastně na vraždy, tak dá se říct, tam byly asi 2 nekuřáci a jinak jako 20 lidí kouřilo. Jirka to byl velký jako kuřák, tomu to vydržel až do konce. On pak vlastně odešel v době, ještě když to nebylo úplně zakázaný, nevím, jak by to dělal potom. A vlastně, když jsem odcházel z vražd, tak jsme tam měli 2 kuřáky. A ono se to úplně otočilo. Takže ten zlozvyk on měl velký. To kouření, no a potom taková ta dochvilnost, když on byl velitel, tak mě trošku iritoval jako nováčka, když teda přišel a podepisal mi auto, protože jsem měl službu a vzal jsem si služební auto domů a on říká, hele počkej, ještě 4 hodinky a hodíš mi domů, což je jako normální, tak jsem čekal a Jirka 4 hodiny, půl hodiny, 3/4 hodiny a furt tak najednou měl práci, když jako z mého pohledu tam nedělal nic, ale strašně si dával na čas, no. Tak ty mě někdy jako, ty mě někdy iritoval, ale jinak. A potom ke konci jako musím říct, že když odešel, tak když se objevil někde na tom večírku, tak byl právě hvězdou všech a všichni se ho ptali a všichni se s ním fotili. A pro mě to bylo takový zadostičení, že já jsem ho tam přivez a pak ho zase odvezu, takže to si užíval. Jirka Markovič mě inspiroval tím, že se opravdu na toho člověka, který je obviněn a sedí proti vám a je obviněn z trestného činu a vy třeba víte, že ty důkazy jsou takový, že není podezřelý, ale že to je pachatel, takže se na něj pořád ještě musíte dívat trošku jako lidskýma očima. A třeba ho teoreticky i naštívit potom, když je v tom vězení. Já jsem byl opravdu jeden z mála vyšetřovatelů, který tohleto dělali. Možná bych to dělal i sám od sebe, protože jsem taky s pár pachateli navázal nějaký vztah, jako říkám, jako, že se to rovnalo Markovič Hojer, to určitě ne, ale byl jsem a dá se říct, jsem se o něj v vozovkách tak trošku staral. Pár kolegů mi to právě jako by to, prosím tě, proč tam jezdíš, to by pro tebe už to skončilo, to si nemáš nic společného, ty musíš vyšetřovat ty případy, který máš teďka. A právě byl Jirka jedním z těch, kterých se mi zastával a říkal, že je to v pořádku, že takhle se to má dělat. Jo. A já jsem to pak i tak říkal i kolegům, kteří teda nastupovali potom po mně, že se může stát, že tohle to je. Takže tohle to jsem si od něj vzal, dá se říct, že se mi to vyplatilo, protože když potom vyšetřovatel jede za tím už odsouzeným, tak dostává možná někdy zpětnou vazbu, jo? Kdy vám řekne, jo, kdybyste se mi tenkrát zeptali už na tohleto, tak já bych se vám přiznal, lebo já jsem viděl, že jsem tam udělal chybu a vy jste se toho nevšimli. Pochopitelně to musí je člověk, který se přiznává pak a tu vinu uznává. Takže tohleto jsem si od Jirky vzal. Vždycky jsme se špičkovali, já jsem říkal, prosím tě, ty tvoje nápady a to, ale prosím tě, a tak jsme se jakoby v fózovkách hádali, ale oba dva bylo vidět, že se oba dva máme rádi. No. A ten vztah vlastně přetrvával do tého smrti, bohužel, která byla možná i pro nás i trošku moc brzo, takže jsem za ním jezdil na jeho milovanou Šumavu a tam byl teda taky vynikající, protože jak byl vynikající vyšetřovatel, tak byl vynikající houbař. A on mě tam pozval, takže já jsem tam za ním přijel a vždycky jsem tam jezdil v září, takže jako pojedeme na houby. A den předtím jsem byl v restauraci, kde Jirka už teda nebyl a já jsem tam popíl ještě, protože jsem tam měl ještě další kamarády, tak jsem s ním nějak popíl, prosíbil jsem se na hodinky, říkám, kluci, já musím jít, protože já ráno stávám, já jdu zítra ráno na houby. A celá ta restaurace se začala smát, protože houby vůbec nerostly. Jo. A říkám, si klidně jde ještě jedno, to je jako, říkám, ne, já jdu s Markovičem. Jo, tak který s Markovičem? Jo, tak to jo. A opravdu ty houby nerostly a my jsme našli. Jo. Ty houby s ním měly takovou specifiku nebo to hledání těch hub, že já jsem šel, byl jsem někde v křoví, on se procházel, kouřil si zase tu svoji cigaretu a podíval se na mě, říká, co tam děláš? Říkám, hledám houby, ne? Říká, no, ale tam je nenajdeš, běž na druhou stranu a tam je křoví a v tom křoví byl jako jich 5-6 hřibů. Tak jsem tam šel a našel jsem tam 6 hřibů a pochopitelně jsem pokračoval dál. Říká, co tam děláš? Říká, no, hledám bratříčky. Tam ne, ale bej tebou, jak jdu naproti a tamhle byl jako jich 5-6. No a tak už jsem to říkal, Mirko, mě to s tebou nebaví, já nechci sbírat houby, já chci hledat. Jo. Takže i v tom byl výborný. Vždycky jsem pesimista životní maličko, takže jsem měl jenom jeden košík, tak on pak sáhnul do kapce, vyndal igilitku a říká, nádej si to ještě do toho. No a takhle jsme s Jirkou sbírali houby, no. Pak musím říct, že byl i vynikající kuchař. To pak jsem ho překvapil i já, že já taky rád teda občas vařím, protože se u toho psychicky uvolním, to on asi měl to samý. No a co teda o něm bylo ještě jako opravdu výborný a dokazoval tím, jaký je skvělý člověk, tak on měl tchýni, která byla už asi 90 letá a byla na vozíku, nemohla chodit a on se tam o ní staral. Ale staral se opravdu krásně a ona zase, jak měla trošku ten handicap fyzický, tak psychicky na tom byla i v

0: No, Jirka, když už byl třeba trošičku v náladě, tak opakoval furt nesporně, jo. To je nesporný a tohle. A vždycky mě ubezpečoval, že se musí to udělat jako tak, jak se to naplánuje dopředu. Takže když jsme řekli, že někam pojedeme, tak říkám, hele, tak se ještě, ne, musíme už jet tam, už jsme se takhle dohodli. No, tak v tomhle tom byl takový striktní v ozovkách, ale já už jsem ho pak bral a teď ho nechci nějak urážet nebo to, ale jsem tam za ním potom byl na tý Šumavě, jak to už byl takový jako dědeček, ale takovej v tom dobrým slova smyslu, jo. Který vám poradil, který se nikdy nenaštval, u kterého jste vždycky našel nějaký zázemí, mohl jste se z něj trošku udělat srandu, on vám to trošku zase vrátil a vždycky měl takovou dobrou náladu. Když to budu brát ze svého hlediska, tak Jirka prožil naprosto úžasný život, který mu každý policista závidí, si myslím já. Já, když jsem byl malej, tak už jsem od začátku chtěl vyšetřovat vraždy, takže mě se splnil můj sen a jsem to chtěl dělat od začátku. A vlastně ono to jde po těch dekádách, takže já, když jsem přišel v těch 90. letech a právě jsem si třeba pročítal toho Straku Hojera, Prokopský dolí a tak dále, tak jsem si říkal, tyjo, ten měl strašný štěstí na případy, jako jo, já bych tohleto chtěl zažít. Když potom byly ty 90. léta, tak mně to přišlo, že je to hrozný, to, co se děje kolem nás, protože jsme měli, já nevím, třeba 67 vraždy za rok, což je víc jak jedna za týden, takže to bylo náročný, ale ty 90. tam se střílelo všechno ostatní a říkám, když jsme v tom žili a určitě to měl to samý Jirka, který vlastně to nebral, ty 80. že to je něco jako výjimečného, že on vyčetře takovýhle věci. Já jsem to prožíval pak v těch 90. a teďka ty kluci, který dělají na vraždách a já se s nimi občas potkávám, tak mě strašně závidí, co jsem toho prožil v těch 90. letech, jako já jsem Jirkovi záviděl, co on prožil v těch 80. letech. Takže určitě z pohledu toho, kdo chce akorát spravedlnost a kdo chce sloužit u policie, tak Jirkovi musel každý závidět, protože těch případů měl opravdu přehršlé. Skoro všechny, dá se říct, vyřešil a došel k tomu cíli a všechno se mu povedlo. To určitě jo, ale kdybyste se třeba zeptali jeho přímo, tak by vám neřekl, že byl úplně spokojený. Ale já to mám úplně to samý a říkám, když jste v té kouli, tak nevidíte ten vnitřek a ty ostatní vám to závidějí, ale vy si to ani neuvědomujete. Pokud by Jirka ještě žil, tak vlastně teďka už jsem 7 let pryč, ale pořád se s tím ještě trošku žívám, tak bych se ho právě chtěl zeptat na to, jako jak prožít to stáří. Protože já už jsem tatínka ztratil o dost dřív a neříkám, že Jirku jsem považoval úplně za svého tatínka, ale byl to takový typický příklad toho dědečka, který si to užívá, ten život, a kdyby mi třeba poradil trošku, no. Jak si to mám užívat taky, když už to zdraví a všechno ostatní vás trošku opouští a musíte si užívat jiné radosti, než jaký jste byl zvyklý.
1: Tak to bylo další premiérové vydání pořadu Úžasné životy. Jiří Markovič podle Josefa Mareše. Autorsky připravil Jan Herget.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Nesmazatelný duch českého génia.
3: Podívejte, co jsem našel.
2: Který se zapsal do dějin míst, kde nikdy nebyl.
3: Na sever.
2: Miroslav Táborský.
3: Na jich.
2: Na cestách za vzpomínkami na něj a jeho díl.
4: Ale no tak aspoň kotníky si smočte.
3: Co to vlastně přijímá? Přece Járovy myšlenky.
2: Cestopis. Stopy Járy Cimrmana.
3: Krása, co?
5: Mistrův odkaz stále žije svým životem.
2: Poprvé zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
6: Radioservis představuje
7: Toulky první republikou.
8: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
7: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
9: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
7: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
10: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.
10: Srdcovky od Dvojky.
12: Příjemný dobrý večer, milí posluchači, jsou tu Srdcovky od Dvojky s datem 19. května roku 2026. Mám pro vás spoustu muziky z domova i ze světa. Písně známé i trochu zapomenuté, ale vždycky jsou to písně, které jsou některým srdcím.

blízké. Můžete si s námi jen tak poslouchat, můžete jen tak odpočívat, dát si drink nebo kávu, můžete ale i vyvíjet nějakou aktivitu, uklízet, vařit, běhat, procházet se, zpívat, tančit, nebo pokud máte doma piano, tak si třeba některé písně i zahrát. No ale pokud to piano není úplně dobře naladěné, nevadí to. Takovému rozladěnému pianu se totiž říká honky tonk piano. Dobrý poslech úterních srdcovek přeje od mikrofonu dvojky Pepa Melen.

Začali jsme rokem 1964, zlatá autorská dvojice domácí scény Jiří Suchý a Jiří Šlitr jako autoři písně Honky Tonky Blues. To, že písničku zpívá Jiří Suchý, no tak to asi ani říkat nemusím. Ale rád k tomu dodám, že v nahrávacím studiu Československého rozhlasu s rozhlasovým orchestrem hrál na Honky Tonk piano Rudolf Rockl a pěkně to tam rozbalil. S prvním zahraničním písničkovým příběhem tu máme jednu, já si dovolím říci, z nejněžnějších balad 80. let. A přitom to není žádná velká rocková balada s velkým zvukem. Je to taková, řekněme, možná i trošku zpověď. A úplně odvrácená tvář zpěvačky Cyndi Lauper. Totiž ta po těch výrazných kostýmech a bláznivých písních a všem tom napsala s Robem Hymanem ze skupiny The Hooters písničku, která je, možná se dá přeložit jako znovu a znovu, time after time. A není to nějaké velké milostné gesto. Je to prostě písnička o tom, že máte někoho ve svém srdci a ten někdo, ať je úplně kdekoliv, tak pokud by potřeboval, tak nebo nevěděl, kudy dál, tak ten druhý člověk mu říká, OK, kdykoliv si mě najdi nebo prostě zavolej, a já tady budu znovu a znovu. Time after time. Tady je Cyndi Lauper a její neuvěřitelná, vlastně až intimní zpověď. Time after time.

Cyndi Lauper, která nás vzala, přátelé, do roku 1984. Jsou hudební producenti, kteří mají naprosto jasnou představu, jak má znít písnička, kterou napsal někdo jiný, nebo kterou někdo přinese, oni jí tedy s tím interpretem takzvaně dotvoří ti producenti, pak se stanou samozřejmě také ve většině případech buď třetinovými nebo polovičními autory takové písně. No, je to proto, že takoví producenti mají prostě, říká se, nos na hity, také mívají přehled o stávající hudební scéně a zvuku, který zcela jistě zaujme. Někteří tlačí své interprety do různých pos, hlasových ekvilibristik, rockových a nadupaných aranží a takhle je to opravdu desítky a desítky let. Ale jiní zas využívají čistého zvuku a řekněme jednoduchosti. Takovým producentem je Elliot Mazer, zvukový inženýr z Nashvillu. Bylo mu tehdy 30 let, když byl u nahrávání písně Neila Younga Heart of Gold, srdce ze zlata. Ten text je možná o lásce, možná o dobrotě, možná jenom o pravdě, kterou v sobě člověk nechce ztratit. Neil Young písničku s producentem postavil na akustické kytaře, harmonice a jeho takovém tom téměř nalomeném hlase. Ale je tu ještě jedna zajímavost. Na doprovodných vokálech k této písni se podíleli James Taylor a Linda Ronstadt. Heart of Gold, jediná americká singlová jednička Neila Younga.

Neil Young, Heart of Gold. Anketa, pojďme na to, máme krátce po 6:45. Právě tento týden oslavujeme 103. narozeniny rozhlasu a já jsem včera započal anketu otázkou, která vás zaujala. Desítky z vás, opravdu desítky z vás se, řekněme, zavzpomínali a také zapsali do e-mailů, posílali jste mi také fotografie vašich rozhlasových přijímačů. Totiž moje otázka je, kdy jste si poprvé sami zapnuli rádio a jaká stanice to tehdy byla? Pamatujete si na tu dobu, kdy to bylo a co se v té době hrálo? My jsme to téma opravdu včera nestihli celé probrat a tak dávám prostor i dnes. Myslím, že si to řada z vás zaslouží. Píšete mi a posíláte fotografie krásných starých rozhlasových přijímačů na e-mail josef.melen@rozhlas.cz. Nebo můžete psát jen rychle SMSku 702 222 220. Pamatujete si na dobu, kdy jste si poprvé sami zapnuli rádio, začali jste ho prostě rádi poslouchat a jaká stanice to tehdy byla a co se v té době hrálo? Tak si zavzpomínejte, já vám teď dám písničku, která je rok 66, Petr Janda, Pavel Chrastina, autoři této písně, Snad jsem to zavinil já, Olympik.

Tak tohle, přátelé, je rok 1981. Původní písnička Hands Up, Give Me Your Heart. U nás Lásko vzdej se s textem Michala Bukoviče. A tohle zpívala Monika Stachová. Tak taková malá vzpomínka nějakých 45 roků zpátky. Tak ano, samozřejmě mnozí z vás tuhle dobu pamatují, ale některým jsem právě teď otevřel obzory, že tahle písnička také v češtině existuje. Když se vrátíme pouze pár let zpátky, přesně 14 let zpátky, tak v těchto dnech 18. května se světem rozletěla zpráva, že odešla zpěvačka, doslova symbol disco éry, kdybych řekl její přesné jméno, no, tedy vlastní jméno, je to Ladonna Adrienne James. Myslím, že byste asi nevěděli, kdo to je, ale její umělecké jméno bylo Donna Summer. Já vás teď vezmu do roku 1979. Bylo to album Bad Girls a je to obrovský hit, který produkoval Giorgio Moroder a taky Pete Bellot. Vyšla jako první single z alba. No a v Americe se dostala opravdu na první místo Billboard Hot 100. Tohle je Hot Stuff a Donna Summer.

Taky se vám někdy stalo, a mně se to tady stává dost často, že si tak nějak mám pocit, se mnou prostě někdo pohrává. Vy si něco jako naplánujete. Celkem jasná cesta, v podstatě, nevím, 2-3 body dnešního programu, řekněme, a najednou přijde déšť. Zpoždění, protože se prostě nedostanete tam, kam máte, zabočíte do ulice, což se mi dneska stalo proti mně najednou v plné rychlosti skuter, který se mi zastavil o přední značku. Naštěstí to byla jenom taková pusinka, pán koukal, co tam dělám, já říkal, co tam dělá on. On zjistil, že je v protisměru, tak se omluvil, zacouval. No ale všechno se to tak nějak jako vleče, že jo? Člověk si pak říká, jestli to nebylo špatné načasování, jestli třeba to nebyl nějaký osudový detail, který všechno najednou otočil. No a tohle všechno, co jsem teď řekl, úplně stejně prožívají lidé na celém světě. A je jedna zpěvačka, která před 31 lety, přátelé, z toho udělala opravdu obrovský hit. Ten hit je možná trochu hořký, trochu vtipný, ale hlavně hodně lidský. Ta zpěvačka je Alanis Morissette a ta píseň je trochu ironická, ironic.

Já trošku hořko sladce, ale když se nad tím zamyslíte, tak je to přesně ten model toho dne, kdy se vám to všechno tak nějak sype, ale pokud se dostanete zdraví domů a nic zásadního se nestane, no tak prostě nad tím jenom mávnete rukou. Pojďme na dnešní anketu, která už pokračuje ze včerejška. Protože oslavujeme 103. narozeniny rozhlasu, já jsem včera započal tu anketu, tak dnes vám dávám znovu možnost, anebo některým, kteří včera třeba neposlouchali, nebo jste nedostali k tomu, aby mi napsali, tak abyste zavzpomínali, kdy jste si poprvé sami zapnuli rádio a jaká stanice to tehdy byla. Pamatujete si na tu dobu, kdy to bylo a co se v té době hrálo? Píšete mi a také posíláte fotky krásných starých rozhlasových přijímačů na e-mail josef.melen@rozhlas.cz nebo píšete jenom velmi rychle a jednoduše SMSky na 702 222 220. Když včerejší pořad skončil, tak mi přišla ještě jedna SMSka, kterou jsem si říkal, že dneska musím určitě přečíst. Píše mi paní Naďa: za války jako 5letá jsem se divila, proč rodiče mají hlavy u rádia, které hrálo velmi potichu. Po válce to stejné bylo při poslechu Svobodné Evropy. Já poslouchám muziku celý den, to píše Naďa. Ano, rádio nebo rozhlas, chcete-li, ano, tak byli u toho, když se prostě děly zásadní věci dějin našeho státu. A nemyslím si, že jenom tady, myslím si, že rozhlas byl důležitý ve spoustě zemích světa. Každopádně mám tady těch zpráv ještě více. Dobrý večer, pane Pepe. Měli jsme doma kdysi takový tráťák, hrál všude, hlavně ráno před odchodem do školy, tak od 9 let asi poslouchám, dnes vás poslouchám na starožitnosti z roku 82. Zdraví Naďa z České Lípy, děkuju za tuhle zprávu. Dobrý večer. Myslím, že poprvé to bylo rádio Lucemburg na starém rádiu po dědečkovi, možná rok 1979 nebo 80. Zkoušela jsem všechno možné, zahraniční, možná ještě také Hlas Ameriky. Ale co to bylo, si už nevzpomenu nebo nepamatuji, píše paní Radka z Moravy. Děkuji za tuhle zprávu. Zdravím, Pepčo, mám 67 let a z dětství mám nejvíc zafixované rádio po drátě u mého dědy a Oliver Twist, tuším, byla to Pilarka, kamioňák Indra. Děkuju moc za tuhle zprávu a vzpomínání. Když jsem chodila k tetě na návštěvu, tak tam vždycky hrál Český rozhlas a odpolední pohádka, nebo co se vždycky v rádiu hrálo. Hezký večer, píše Adel. Ahoj, Pepo. Jedenkrát jsem zapla rádio na Český rozhlas Brno, potom naladila na tlačítkovém mobilu 30 stanic, objevila jsem Srdcovky s vámi, také Humoriádu, Hvězdné návraty a tak dále. Děkuji moc i za tuhle zprávu. Napište mi a zavzpomínejte, kdy vy jste si sami pustili rádio, co to bylo za dobu a co se v tehdy hrálo. Možná, že to byl třeba rok 1967, kdy tehdy napsal hudbu Karel Černoch, kterou otextoval Pavel Žák a vznikl neskutečný hit Zrcadlo.

Máme tady různé texty, samozřejmě mnohým rozumíte, protože se zpívá česky nebo slovensky. U některých si vždycky dovolím to nějakým způsobem okomentovat, o čem že ta věc je. Někdy jsou to nádherné, tklivé věci, romantika, která dýchá z každého tónu, ale to prosím vás není následující píseň. Následující písnička je v podstatě velmi přímočará záležitost. Je to taková velmi energická písnička o tom, jako pojď, budem se milovat. Něco v tomhle tom duchu to je. No a proč je to právě dnes? Protože 19. května roku 1949 se narodil Dusty Hill, baskytarista a zpěvák ZZ Top. Byl jednou ze tří ikonických postav kapely vedle Billyho Gibbonse a Franka Birda. Dusty už zemřel v roce 2021, ale jeho zvuk, hlas, image s dlouhým plnovousem k ZZ Top prostě neodmyslitelně patří. Mám pro vás tenhle zvuk z roku 1983, který tuhle kapelu katapultoval mezi světovou špičku a dostal jí do hlavního vysílacího času MTV. Give me all your lovin'.

ZZ Top, Gimme All Your Lovin', vzpomínka na jednoho ze členů této kapely, který se narodil 19. května roku 1949. Byl to Dusty Hill. Teď vás vezmu ještě o 3 roky dál, to znamená do roku 1980. V té době byl v podstatě reggae králem celého světa Bob Marley. Nejenže už spopularizoval reggae, ale také už bylo o něm jasné a známé, že je to v podstatě aktivista. Je to aktivista, který v podstatě do svých písní dával texty, kterými rád sděloval něco celkem zásadního. V roce 1980 vyšla písnička, která možná se může zdát, že je o lásce, ale není tak úplně o lásce. I když je to Could You Be Loved. Je to v podstatě písnička, která je jako o tom, dokážeš přijmout lásku a vůbec to, co kolem tebe je, dokážeš ten život, který je, nechat na tebe zapůsobit jenom tak, aby tě nezlomil, aby si zůstal nebo zůstala sama sebou. Zkrátka, nenech se oklamat světem kolem a důvěřuj také sobě. Tohle je Bob Marley, The Wailers, a

Tak tohle byl rok 77, film Saturday Night Fever, horečké sobotní noci. Já vás tak vezmu do jiného filmu, byl to rok 1999 a tehdy William Orbit a Madonna napsali muziku a tato píseň, kterou tady máme pro film Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Madonna tehdy vlastně naspívala písničku s takovým jako, s takovou jako lehkostí. Ono je to tak trochu i o lásce, o tom, že Beautiful Stranger, to znamená, dá se to přeložit jako krásný neznámý, nebo krásná neznámá, spíš krásný neznámý z pohledu tedy zpěvačky. Je to takové to, ten někdo vás okouzlí, ale vy ho neznáte, takže se vlastně tak trochu jako pouštíte do něčeho, co je trošku riskantní, ale taky neodolatelný, možná je v tom flirt, lehkost, ale určitě nadsázka. Což k tomu filmu rozhodně patří. Beautiful Stranger.

Beautiful Stranger a Madonna, pojďte se podívat, co nám píšete. Kajka už včera mi napsala, ale rozhodně to stojí za přečtení. Patřím ke generaci, která vyrůstala s rádiem. Televize nebyla a když byla, moc se na ní nekoukalo. Když jsem si zabydlala pokojík jako studentka gymnázia, dostala první rádio, rok 1984, a šlo tam naladit také Luxemburg. Stále se mi míchá do vzpomínek Porta a folk, co se nesměl hrát, třeba Krylovky, myslím, že tam byl i kazeťák. Teď po desetiletích ladím dvojku, 5 let zpátky zcela záměrně, k výročí přeji i nyní ohroženou nezávislost. Krásný byl den otevřených dveří v sobotu, velmi nevšední, děkuji, píše Kajka, já musím říct, že bylo to krásné, užil jsem si to s mnohými z vás, přišlo vás opravdu velká spousta a děkuji za to, byla mnohá setkání s vámi, byla opravdu velmi milá. Když tady Kajka řekla rok 1984, tak musím říci, že v té době byla velmi populární tahle písnička, Moje malá premiéra, Petra Janů.

Co nám píšete? Petr píše, zdravím Pepo, posílám fotky dvou rádií původně mého dědy. Ano, podle mě jsou obě rádia válečná, přátelé, jak to vidím. Z té větší Philipsky si pamatuji vysílání Meteoru někdy v roce 68, když mi byly 4 roky. Tehdy mě naši nechali u dědy s babičkou skoro do října. Dnes už každý ví proč. U Meteoru se mi tehdy moc líbila znělka, ale brzy jsem přišel na chuť i obsahu. A to druhé rádio jsem vnímal ještě tak o rok dříve, ale na tom toho moc chytnout nešlo, jen dlouhé vlny. Děda poslouchal mluvené slovo, tedy zprávy, mimochodem obě jsou stále funkční. Hudbu jsem jako malý kluk vnímal z gramorádia Barcarola, které měli naši v Praze. To rádio jsem mimochodem o tak 12 let později předělal na stereo podle návodu v amatérském rádiu a signál vedl do hi-fi zesilovače Elektronika do beden z Diamantu na Václaváku. Ty stále mám, i když u druhého rádia, které skoro nepoužívám. Ale mám i magnetofon B4, též stále funkční. Moc děkuji za nostalgickou anketu, miluju to. Já mám velmi velkou, obrovskou radost z toho, že mi píšete, že posíláte fotky. Děkuji moc, pane Petře, za tuhle zprávu. Tady mám další. Ahoj Pepo, bez rádia si nedovedu volný čas ani představit. Začal jsem jako malý, asi 4letý, a to s českou stanicí. Byla to asi Hvězda, měl jsem rád Pozor zákruta, no jasně, od 6 let to byly hodně německý Bayern 3 a páteční hitparáda Schlager die Woche. Jasně, nejlepší zdroj pro nahrávání písniček na kazety u nás na západě. Zdraví Martin z Chebu. Pojďme si dát teď písničku, která se zdá jako krásná, vonavá a velmi veselá. Ovšem je to trošku ironie, protože byla napsaná po událostech na náměstí Nebeského klidu, takže je to o lidech, kteří se bohužel musí povinně usmívat. Shiny Happy People, R.E.M.

Píšete neuvěřitelné příběhy a vzpomínáte, teď zrovna paní Irena z Černošic, nedostane se na to, protože to zkrátka nestihneme, ale rozseknul to teď pan Pavel, který píše, doporučuji prodloužit anketu jako celotýdenní, ještě mě také pár věcí napadlo, ale dneska nemůžu a hlavně baví mě, co píší ostatní, třeba někdo k tématu přijde poprvé až zítra nebo ve čtvrtek, hezký večer tobě i kolegům posluchačům přeje Pavel. Pavle, máte pravdu, ještě zítra to dáme, protože je to opravdu zajímavé čtení, jak vzpomínáte a opravdu jsme mnozí z nás 70. a 80. prožívali jak přes kopírák a rádio bylo součástí našich životů. Máme příběhy, máme písně, hlavně máme vaše příběhy, ale teď už nemáme čas a proto musí dnešní srdcovky pomalu skončit, ale dobře víte, že nemusíte ladit jinam, protože dvojka samozřejmě vysílá dál. Pro tuto chvíli se s vámi loučím, přeji vám příjemný večer, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melena.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Barbory Weisseitlové Lesohádky. Vypráví Jan Hofmann. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další lesohádku. Pohádku o zvířátkách z lesa Staroboru. Dnes vás seznámím se strakou Emilkou. Většinou vesele poletuje a pátrá po všem, co se leskne a blízká. Jenže dnes ji něco trápí. Přijde rejsek Matýsek na to, jak Emilce pomoci. Dnešní pohádka na dobrou noc má název Jak se straka Emilka odnaučila krást. Tak rychle do postýlek. Už začíná.

0: Dobrý večer, děti. Jednou poprosila maminka Matýska, aby zanesl pár sušených slimáků tetě, která bydlela na druhém konci lesa. Byl krásný jarní den, sluníčko svítilo a všude voněly čerstvě rozkvetlé květiny. Matýsek proto nějak nepospíchal a vesele si vykračoval po lesních pěšinách. Najednou uslyšel zvláštní zvuk, jako kdyby někdo vysoko v korunách stromu plakal. Matýsek zvedl hlavu a snažil se přijít na to, odkud přesně zvuk vychází. Mezi hustým listím ale nic neviděl. Už si myslel, že se mu to zdálo, když se mu o hlavu roztříkla kapka vody. A pak další. A další. Podíval se, odkud ta voda kape, a teprve teď si všiml, že až úplně nahoře, na vysokém buku, je velké hnízdo a v něm straka Emilka. A to, co kapalo na Matýskovu hlavu, byly Emilčiny slzy. Co se ti stalo? Proč pláčeš? Zavolal Matýsek do koruny stromů a musel opravdu hodně křičet, aby jeho tenký hlásek dolétl tak vysoko. Straka Emilka se naklonila přes okraj hnízda a zavolala: Jdi pryč, Matýsku, mě už nikdo nepomůže. Matýsek ale přemlouval Emilku tak dlouho, dokud neslétla k němu dolů. Víš, Matýsku, my straky nemáme moc dobrou pověst. Nejspíš už si slyšel, že se říká, že někdo krade jako straka, vysvětlovala Emilka. Matýsek přikývl a straka pokračovala. Vždycky, když někdo vidí, že letím, hned si začne schovávat věci a čeká, že mu je budu chtít sebrat. Už mě to nebaví. Co pak já jsem nějaká zlodějka?
1: To je nepříjemné, souhlasil Matýsek. Ale, Emilko, nezlob se, že se tě takhle ptám. Není to tak trochu pravda? Třeba ten náhrdelník, co máš teď kolem krku, krásný, viď? A jak se leskne?
0: Skočila mu Emilka do řeči a hned se točila ke sluníčku, aby Matýsek viděl, jak se náhrdelník blyští a třpití. To ale nebylo zdaleka všechno. Na pařátku měla Emilka navlečený prsten s velkým zeleným kamenem a na křídle zase připevněnou malou stříbrnou brož.
1: Kde jsi všechny ty věci vzala?
0: Zeptal se Matýsek opatrně, protože nechtěl Emilku urazit. Občas se zaletím podívat do vesnice k lidem, abych věděla, co je nového. A většinou tam najdu i něco, co lidé odloží. No tak si to vezmu, vysvětlovala Emilka Matýskovi. Doma mám ale pokladů ještě mnohem víc. Chtěl bys je vidět? Ani nečekala na odpověď, popadla rejska do pařátků a už s ním letěla nahoru do hnízda. Tam bylo věcí, že Matýsek nevěděl, na kterou se dívat dřív. Zlaté prsteny s pravými drahokamy, ale i obyčejné dětské prstýnky na hraní, náramky, náhrdelníky s přívěsky i bez přívěsků, červené korálky, jedna stříbrná náušnice a jedna náušnice s perličkami a také dvě malá zrcátka, která si Emilka připevnila na okraj hnízda, aby se v nich mohla prohlížet.
1: Líbí se ti něco z toho, Matýsku?
0: Ráda ti dám dárek, vyptávala se Emilka Matýska, zatímco mu předváděla své úlovky. Matýsek ale vrtěl hlavou. Nic nechci, Emilko. Ty věci si sebrala lidem a oni je třeba teď hledají, nebo jsou kvůli nim smutní. Z takového dárku bych nemohl mít radost.
1: Ale ty věci byly odložené. Nikdo je už nepotřeboval, tak jsem si je vzala, aby se třeba nestratili, bránila se straka.
0: A kde ty věci ležely? Zajímal se Matýsek.
1: Ale tak různě. Na oknech, na nočních stolcích, na poličkách,
0: začala vypočítávat Emilka, ale najednou se zarazila.
1: Matýsku, ty máš pravdu. Ty věci asi lidé vážně neodhodili. Vůbec jsem si neuvědomila, že se mi nejspíš opravdu ukradla. Ach jo. Takže když všichni říkají, že někdo krade jako straka, mají pravdu.
0: Matýskovi bylo straky líto.
1: Vždyť to ale tak nemusí být, Emilko.
0: Stačí, když ty nakradené věci vrátíš a už nikdy žádné nesebereš, navrhl, ale Emilka jen vrtěla černou hlavičkou.
1: Když já se ráda líbím, jakmile vidím něco hezkého, nedokážu odolat a musím si to vzít. Kdybych všechny ty šperky vrátila, budu zase jen černobílá a úplně obyčejná.
0: Matýsek se poškrábal za uchem a usilovně přemýšlel. Straka Emilka se mu zdála hezká i bez cingrlátek, ale nechtěl se s ní hádat. Rozlížel se po jejím hnízdě a znovu si prohlížel nakradené věci. Všiml si, že strace je jedno, jestli jde o drahé šperky nebo jen o levné cetky. Sebrala všechno, co se blištilo, třpitilo nebo bylo barevné. V tom ho něco napadlo. Co kdyby ses ozdobila jen tím, co najdeš v lese a na loukách? Nemusela bys přece krást lidské šperky.
1: Co pak v lese rostou nějaké prstýnky a náramky? Kde pak? Mně už není pomoci.
0: Začala straka Emilka zase ronit slzy. Ale Matýsek už měl svůj plán. Poprosil Emilku, aby ho snesla zpátky na zem a hned potom se rozběhl mezi stromy. Nejprve zaklepal na zaječí pelíšek a pak se se zajícem Ambrožem zastavili ještě u rybníka, kde bydlela žába Márinka. Matýsek kamarádům vysvětlil, jaké má straka trápení a také jim řekl, co vymyslel a jak by potřeboval pomoci. Za malou chvilku už všichni tři kamarádi šmejdili po lese a hledali, čím by se Emilka mohla zkrášlit. Matýsek navlékl kapky pryskyřice na stéblo trávy, až vznikl třpitivý náhrdelník. Žába Márinka nazbírala kovově modrá a lesklá křídla, která u rybníka postrácely vášky. Stačilo je slepit dohromady a rázem tu byla nádherná brož. Zajíc Ambrož zase běhal po loukách a vybíral ty nejkrásnější květiny. Z bílých sasanek upletl malý věneček, stonky těch největších pampelišek rozřízl na půl a svázal je tak, aby vznikl prstýnek, který měl místo drahokamu zářivý květ pampelišky. Když to všechno snesli k vysokému buku, Emilka překvapením zapomněla zavřít zobák.
1: To je nádhera.
0: Vydechla nadšeně, sotva se vzpamatovala a začala zkoušet, co jí kamarádi přinesli. Na krk si pověsila náhrdelník z pryskyřice, na křídlo připevnila brož z křídel vážek, na pařádky navlékla pampeliškové prstýnky a na hlavu nasadila sasankový věneček. Další barevné květy si ještě Emilka zastrčila mezi pírka a najednou vypadala jako lesní princezna.
1: Emilko, ty jsi ale krásná,
0: užasli Ambrož, Márinka i Matýsek. Emilka se potěšeně usmívala a točila se dokola. Nemohla se na sebe vynadívat.
1: Děkuju vám, kamarádi. Nikdy bych nevěřila, že se v lese dají najít stejně krásné věci, jako jsou ty, kterými se zdobí lidé.
0: Teď už nemám důvod brát a odnášet lidské šperky. Radovala se straka a spiklenecky mrkla na Matýska. Hned také letěla do svého hnízda, pozbírala všechny nakradené věci a jednu po druhé je vrátila tam, kde je vzala. A tak měl Matýsek radost hned dvakrát. Jednou kvůli tomu, že pomohl Emilce napravit si pověst a po druhé, když si představil, jak se radovali lidé, kterým se ukradené věci vrátili. Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný úterní večer z Dvojky. Ještě jednou drobty na stole doby josefínské. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky. Nechybí ani četba na pokračování, host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka a zvu vás k poslouchání.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Sem tam se na svém toulání pozastavíme, postojíme, setrváme, abychom se na chvilku nevěnovali hlavnímu proudu dějin, ba ani menším přítokům, ale docela malým, přehlédnutelným potůčkům, které se klikatí dny, týdny, měsíci, léty, ba celými staletími. A tak tedy smeťme do hrsti pár drobtů, které jsme našli na stole doby té josefínské. Na tomto počínání se budou podílet
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. K tomuto seriálu, do jehož 619. schůzky jste se právě zaposlouchali, nás svého času inspiroval, ano, Petr Hora Hořejš a režii má Jaromír Ostrý.

0: Pozoruhodnou charakteristikou tereziánského a josefinského období u nás byla vzestupná populační křivka čím dál strmější i přesto, že 18. století bylo plné válek, epidemií a hladomorů. Jestliže po 30-leté válce, tedy v polovině 17. století, měli Čechy asi 1 milion obyvatel, za dalších 75 roků se tento počet zdvojnásobil. Ve 20. letech 18. století u nás žilo přes 2 miliony lidí a když Josef II. Nastoupil po své matce na trůn a byly vydány rozhodující patenty, přesáhl počet obyvatel Čech hranice 2,5 milionu lidí. Na Moravě k témuž okamžiku žilo přes 1 100 000 lidí, ve zbytku Slezska více než 1/3 milionu. Od časů Josefových populační křivka začala směřovat vzhůru ještě výrazněji. Jestliže měl český stát roku 1781 asi 4 miliony obyvatel, za dalších 30 let to bylo 5 milionů a během následujících 15 let 6 milionů. V 50. letech 19. století byla překročena hranice 7 milionů obyvatel.
1: Jak pravil klasik Josef Kajetán Tyl?
0: Žeňte se, Čechové, ať jsou Češata.
1: Přičemž, aby byla Češata, nebyl a tím spíše dnes není sňatek podmínkou.
2: Na konci 18. století se české země dělily, co se týče hustoty obyvatelstva, na dvě výrazné oblasti.
3: Už tenkrát to byl lidnatý sever a mnohem méně zabydlený jih.
1: Což platilo zejména v Čechách.
3: Jestli například na Liberecku, Trutnovsku, Šumpersku byly regiony s lidnatostí přesahující 150 obyvatel na kilometr čtvereční, pak třeba v Budějovickém kraji dosahovala hustota zalidnění pouhých 40 obyvatel na kilometr čtvereční.
1: Jinak řečeno?
2: Textilácké, sklářské, hornické a dřevařské oblasti byly už tenkrát osídleny velmi hustě, zatímco kraje s převažujícím zemědělstvím měly zalidnění mnohem řidší.
1: Zemědělství zůstávalo stále gruntem hospodářství.
2: Ale příliš se od dob středověku nezměnilo.
3: Platilo to zejména o pěstování obilí.
2: V nejrůznějších příručkách se sice horlivě agitovalo ve prospěch zavádění střídavého hospodaření na místo úhorového, doporučoval se nové plodiny od umělých pícnin až po brambory.
3: Vesnice však, na rozdíl od vrchnostenských dvorů, novoty přijímala odjakživa konzervativně.
2: Světlo světa spatřili už rozmanité technické vynálezy.
1: Jako třeba
2: výkonnější pluhy, secí stroje, dokonce mechanické mlátičky.
3: Jenže nikdo tuto techniku ve velkém nevyráběl.
2: Ostatně pro tyto novinky stejně neexistoval žádný odbyt, nebyla k dispozici ani poptávka, ani kupní síla. Sedláci si veškeré zemědělské nářadí zhotovovali po domácku sami, jenom s dílčí pomocí vesnických kovářů.
3: A tak se obilí dál ručně selo z plátěných rozsívek.
2: Oral se háky, rádly bez plazu a nevýkonnými pluhy, často poháněnými lidskou silou.
3: Leckde se ještě obilí žalo srpy, i když kosy se už začaly prosazovat ve velkém.
2: Obilí se vázalo do snopů, stavělo se do křížů, mandelů a panáků.
3: Jednotlivé snopy se vázaly pomocí roubíku do povřísel ze žitné slámy.
2: Proschlé obilí se na žebřiňácích svážilo do stodol, kde se rovnalo do zádění nebo na patra.
1: Jestli se mezi posluchači vyskytl snad někdo, kdo netuší, co je zádění, tak ať si z toho nic nedělá, já jsem to taky nevěděl, ale poohlídl jsem se. Zádění je přístodůlek neboli perna. Doufám, že teď jste chytřejší.
2: Mlátilo se výhradně v zimě na mlatech stodol. Na výmlatu pracovali nejméně 2, nejvíce 8 mladců, přičemž výkon v šestici býval prý nejvýkonnější.
3: A protože se cepy musely naprosto rytmicky střídat, zněla v stodolách prastará říkadla.
1: Když byli mladci 3, tak si pobrukovali.
0: Šišky vrou už budou, šišky vrou, už budou.
1: A ve čtyřech si spolu všichni notovali.
0: Šišky s mákem, šišky s mákem.
1: A když jich bylo pět, tak?
0: Husa pečená, husa pečená.
1: No a v těch optimálních šesti se ozývalo?
0: Buchty do pekárny, buchty do pekárny.
2: Vymlácené zrno se prohazovalo lopatami, takzvanými vějicemi, a poté se čistilo na sadě sít, zprvu řidších, pak hustších.
3: V plátěných pytlích se skladovalo na sýpkách, špícharech, v komorách a obilnicích.
2: Existovaly i takzvané obecní sýpky, které představovaly jakousi naturální pojišťovnu pro celou ves.
3: Vesničané do nich odevzdávali
2: zcela dobrovolně
3: obvykle dvanáctinu sklizně.
2: Pokud se přes zimu neodehrálo nějaké drama, části zásob bylo použito jako osiva, část byla prodána.
3: Stržený zisk někdy umožnil všem v dědině zaplatit dávky vrchnosti a zbylo občas dokonce i na daně státu.
0: Na sklonku vlády Marie Terezie a pak zavladaření Josefa II. Došlo v zemědělství postupně k mnoha inovacím.
2: Na polích se začaly objevovat postupně nové, výkonnější typy pluhů. Jejich rozhodující části už byly železné.
3: Existovaly, i když zatím jen velmi vzácně, první secí stroje.
2: Na úhorech se ve větším měřítku začaly pěstovat pícniny, hlavně jetel, ale také vojtěžka, vyčenec a krmná řepa.
3: Stát propagoval a finančně podporoval zavádění nových kultur jako kukuřice, tabáku, výnosnějších odrůd lnu a konopí.
2: To byly dvě hlavní průmyslové plodiny.
3: Ve větším měřítku se začaly pěstovat barvířské rostliny jako boryt a olejnaté, mák, len a hořčice.
2: Dokonce se objevovaly i morušovníky.
3: Hlavní obilninou i nadále zůstávalo žito, z něhož bylo zrno na chléb, sláma na došky a povřísla.
2: Pšenice a ječmen sloužily výrobě sladu a škrobu.
3: Oves byl hlavní krmnou plodinou.
2: Ze starých obilnin se mnohem více než dnes pěstovaly pohanka a proso.
3: Hladová léta těsně před selskými bouřemi přinesla zlom ve staré nedůvěře k bramborám. Začaly se konečně sázet ve velkém.

0: Polovina 18. století znamenala moment přelomu v hornictví. Uhlí se začalo používat jednak k topení, jednak do kotlů prvních parních strojů. Značně rostla poptávka, těžba i úsilí najít nová ložiska. Už od 16. století se trochu těžilo v hnědouhelné severočeské pánvi. Po roce 1750. Začaly pracovat kamenouhelné doly u Plzně na radnickém panství hraběte Černína.
1: Roku 1775. spatřili dva drevoštěpové, Václav Burger a Josef Opelt v Buštěhradě u Kladna. Krtka.
2: Prosím?
1: Krtka.
2: V kalhotkách s kapsičkama?
1: Ne, byl to běžný hmyzožravec.
2: No, tak to je opravdu nečekaná informace. Čemu pak za ní vděčíme?
1: Komu pak? No přece Burgerovi a Opeltovi.
2: Jasně. A proč?
1: Protože on ten krtek, jak tak hrabal, tak on vyhrabal ze země hromádku černých zrn.
2: Takže tenhle ten krtek
1: byl pionýrem neboli průkopníkem těžby v kladenském černouhelném revíru.
3: Na Ostravsku přišel na uhlí pravděpodobně roku 1776 jistý kovář Jan Keltička. Dobýval v lese pařezy a na povrch se mu přitom vyhrnulo uhlí.
1: V tom i onom revíru však vypukla kutací horečka až o dost později.
3: Mnozí kladenští měšťané utopili veškeré jmění v bezvýsledných pokusech narazit na perspektivní uhelnou žílu.
2: To byl vlastně jakýsi předobraz kampeliček.
3: Narazit na ní?
2: Na žílu, samozřejmě.
3: Se podařilo až o mnoho desetiletí později Janu Váňovi, který roku 1846 objevil sloj o mocnosti 2, pak dokonce 7 metrů.
1: Na Ostravsku se začalo dolovat dříve už v 70. letech, zprvu na vrchu Jaklovci.
2: A jak se tenkrát v druhé polovině 18. století žilo, myslím, těm dolním, neprivilegovaným pár milionům?
0: Lidé v Čechách jsou malí, protože jsou špatně živení.
2: Tohle to konstatovala konskripční komise provádějící sčítání obyvatelstva.
0: Jsou špatně šaceni, protože děti jsou posílány příliš mladé na robotu a podrobovány práci přílišné. Veliká je nemocnost. Často se vyskytují zánět očí, hluchota, vole, křeče, průtrže, trhání nervové. Obyvatelstvo žije za neustálé hrůzy zesurověno hrozbami a ranami. Není peněz. Mohl bys důkladně vymačkat 5 nebo 6 vesnic, než bys sehnal 10 zlatých.
2: Jistý obdivovatel Josefa II. Jménem Nikolaj napsal ve svém dopise:
0: Úrodnost Čech je taková, že jediný kraj by stačil vyživit obyvatelstvo království. A přece tato krajina výborná jest obydlena lidem, jenž je živým obrazem chudoby a bídy. Sedláci jsou oblečeni v rozedrané haleny, bez bot, bez klobouků, bez punčoch. Potkají-li chodce, jehož zevnějšek jeví vyšší hodnost, snímají uctivě své čepice, uklánějí se. Třeba v tom vidět ne následky přirozené zdvořilosti, ale důsledky útlaku, jemuž podléhají posud přes edikty císařovi.
2: Francouzský turista, jakýsi Rizbek, píše roku 1781. svému bratrovi do Paříže.
0: Češi jsou krásní, silní a dosti živí. Je na nich vidět, že pocházejí od Charvátů, kteří jsou z nejkrásnějších národů na světě. Ze všech císařských poddaných jsou nejlepšími vojáky. Nejdéle bez mručení snesou všechny trampoty vojenského života. Zejména dlouho čelí hladu, jenž je ostatním císařským národům tak strašným nepřítelem. Sedláci žijí v chudobě, jež je vzdaluje každé změkčilosti daleko účinněji než všechny zákony zakazující přepich. Nevolnictví, jež tu vládne v plné hrozné síle, navíká je od mládí naprosté poslušnosti, největší vojenské ctnosti našich dob. Českého sedláka líčívají jako hlupáka a necitu. Ve skutečnosti má mnoho citu i přirozeného rozumu. Mluvil jsem s mnohými, kteří mi své poměry a životní stav popsali až příliš jasně a se vší vášnivostí vylíčili krutosti pánovi. Císaře milují až nadšeně a plně spoléhají, že rozlomí jejich okovy.
2: A abychom si doplnili celkový obraz pohledem na oba konce společenské stupnice, nahlédněme do dopisu anonyma z roku 1787.
0: Česká šlechta je početná a baví se jako šlechta všude. Jídlem, pitím, lovem, hrou a divadlem. Mnohé zdejší šlechtické rody navštíví své statky sotva jednou za dva, za tři roky a nechají vládnout své úředníky. Ti pak spustoší statky svých pánů dříve a důkladněji než oheň, velká voda, krupobytí a kobylky. Jsou to tyranové sedláků. Nelze si představit nic bídnějšího než většinu českých vesnic. V krajích, kde je mnoho dřeva, jsou zdi domů roubeny z trámů, přičemž mezery mezi nimi jsou ucpány mechem, listím a hlínou. Střecha je pokryta šindelem. A to jsou domy ještě nevzhlednější. Jiné chalupy mají zdi zlepené slámy. V nich jsou dvě, tři díry z víci půl lokte, jimiž se dovnitř vkrádá denní světlo, osvětlující jizbu podobnou vězeňské kopce, kde polonahá rodina sedí buď na holé zemi, nebo na lavicích kolem černého pecnu chleba či mísy s šedivou kaší. Začouzený svatý obraz, Panna Maria pod sklem a pro každého člena rodiny růženec jsou jedinou výzdobou chudobné jizby, do níž fouká a prší ze všech stran.
2: Bylo by velice ku podivu, kdyby se za takových životních podmínek zabývalo obyvatelstvo ku příkladu pěním písní a přece se zabývalo a pělo. A dokonce se písničky tiskly a šířily, jako ta, kterou vydal v Praze Jana Rokos na konci 80. let 18. století a již nazval
0: Nová píseň mládencům a pannám pro obveselení mysle a ukrácení času.
1: Děvčátko milé, spanilé, usnulo pod stromem háje. Matka ji milovala, laskavě ji líbala. V tom laskavém políbení vzbudila ji z toho spaní, dcera strašně rozespala, na Amanta myslila.
3: Vítám tě, můj nejmilejší, mého srdce nejvzácnější. Pojď a sedni blíž ke mně, ať se rač milujeme.
1: Matka, jak to uslyšela, na dcerušku jest pohlídla.
3: Ach, dceruško, co myslíš? Snad se vdávat ti míníš? 16 let ještě nemáš. Ach, jak ty mužský dobře znáš. Ach, dceruško, dcero má, já myslím, že jsi nevinná. Nejmilejší paní mámo, nevítejte mě toho, neb jste ráda jako já na špacír chodívala. Můj pan táta mě povídal, že on vás věrně miloval. Z lásky v tomto háječku dala jste mu hubičku. Ta hubička z lásky daná hluboce do srdce padla. Za krátký čas vyšla ven, byla známa lidem všem. Vy jste strom, já jsem ovoce. Následují vás i otce. Nedělejte těžkosti mé mladé nevinnosti.
2: Taková kramářská píseň musela až k slze dojmout a co víc, ručku do kapsy vedla a peníze pro interpreta vylovila.
1: A třeba to byla těžší mince než pouhá grešle.
3: Grešle, to byl v skutku několikerým způsobem proslulý peníz z času Marie Terezie a Josefa II.
2: Jak nás ujišťuje více než 200 let staré úsloví, pohrdavě tvrdící, že něco
0: nestojí za zalámanou grešli.
3: Hodnotu měla grešle v skutku minimální. Platila míň než krejcar.
1: 100 grešlí bylo do zlatky, 200 do tolaru.
2: A odkud se vzal název grešle?
1: Ten jakoby načrtával dlouhou devalvační pouť kdysi slavného a těžkého pražského stříbrného groše. Cestu započatou v roce 1300.
2: V 17. století se mu už říkalo
0: malej groš.
2: A nakonec
0: grošík.
2: Německy
0: grošlein.
2: Grešle.
1: Byla z mědi, nikoli už ze stříbra.
3: Patřila k prvním takzvaným kreditním mincím u nás. Představovala poslední chřadnoucí výhonek slávy českého mincovnictví.
1: Znak tří zemí koruny české, tedy Čech, Moravy a Slezska, se na jejich ražbách objevil naposled.
2: A co bylo po grešli?
1: Už jenom mince rakouské nebo uherské, protože mincování na území českého státu bylo zrušeno.
3: Před 200 a pár lety se u nás platilo tolary a zlatkami.
1: A samozřejmě jejich zlomky.
2: Přitom mezi dvěma hlavními mincemi existoval vztah 1:2, jak na něj hezky upozorňuje dobová lidová písnička.
3: Sekera je za 2 zlatý a to půrko za tolar.
2: Z čehož vyrozumíme, že
3: kdyby na mě hajný přišel, on by mě to všecko vzal.
2: No, tak to jsme si hezky zaspívali, ale já chtěl říct, že my z textu písničky vyrozumíme, že sekera i to půrko byly stejně drahé.
1: Z jedné takzvané kolínské hřivny stříbra se razilo 10 tolarů, které se rovnaly 20 zlatým.
3: Z trochu těžší vídeňské hřivny se razilo 12 tolarů, čili 24 zlatky.
1: V obou případech byl poměr 1:2 respektován.
3: Nicméně nesjednocenost váhových systémů nás v zápětí poplete. Zatímco tehdejším lidem byla věc srozumitelná.
1: Tato takzvaná konvenční měna neplatila pouze v habsburské monarchii, ale na základě mezinárodních dohod, takzvané mincovní konvence, i v Bavorsku a v dalších německých státech.
2: Na svou dobu šlo o koncepci velmi moderní, která překračovala státní hranice v jakémsi zárodečném stavu vzdáleně navozujícím myšlenku dnešního eura.
1: 20-zlatkový systém fungoval přes 100 let. Od 50. let 18. století do 50. let století 19.
2: Vyznat se v něm je pro našince trochu problém. Tak si říkám, zlatá desítková soustava, no, posuďte sami.
3: Jedna vídeňská hřivna reprezentovala, jak jsme si už řekli, 12 tolarů.
1: Těchto 12 tolarů bylo možné rozměnit na 24 půl tolary, či zlaté.
3: Dále na 48 čtvrt tolarů.
1: Na 72 dvacetníky.
3: 144 desetníky.
1: Rovná se 480 grošů.
3: Což je 1800 krejcarů.
1: A taky samozřejmě 2400 grešlí.
3: Ještě nejsme na konci. 2400 grešlí můžeme proměnit na 3600 půl krejcarů.
1: A úplně nejmenší penízky dostaneme, když si necháme za ty půl krejcary nasypat 8640 vídeňských feniků.
2: Ze stolu doby jsme smetli poslední drobeček, chci říci poslední fenik. Už nám na něm nic nezbývá, až zase do příště, kdy bude naše historická tabule opět prostřena.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 619. schůzka s toulkami českou minulostí. 620. s podtitulem Mladší bratr uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
3: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rittigové.
4: Přijďte ochutnat doudlebův reginák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
2: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
6: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
7: Dobrý den, jasné.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
8: Je to podle vás reálné?
0: Jak to vidí.
1: Novinářka Věra Štechrová a její host.
9: Dobrý den, ve vysílání je Jakub Bakule. Svět je nepředvídatelné místo a tak aspoň doma s rodinou bychom měli mít pocit bezpečí, podpory a zázemí. Ale jestli je to opravdu tak, to zjišťoval velký průzkum agentury NMS pro Uniku, tak jak moc je pro Čechy rodina bezpečným místem?
10: To je asi to už opakované zjištění, protože ten výzkum jsme vlastně dělali i před rokem, jak v Česku, tak na Slovensku. A obě ty země opakovaně ukazují, že vlastně jestli jako něco rodina funguje, tak je to právě jako takový ten bezpečný prostor, bezpečný přístav. To je to, co ty Češi i Slováci vlastně od ní očekávají, to, co hodnotí nejlépe. A potom, když už pak půjdeme do nějaké oblasti jako majetku, zdraví, toho, jak se vztahujeme k vnějšímu světu a nebo vztahu, tak už to třeba není tak dobré, ale vlastně ta očekávání od toho, že to je pro nás toto místo toho bezpečí, tak to vlastně pořád platí.
9: No a jaký je ten rozdíl mezi tím, co od té rodiny očekáváme, jak je to doopravdy?
10: Je to dobrá otázka. Vlastně mně přijde ve

0: v rámci těch rodinných vztahů ten výzkum celý z různých oblastí, protože byl docela jako robustní a poměrně pozitivní, že vlastně ani to procento lidí, kteří mají prostě jakoby své rodiny dost, není velké a vlastně jednou za měsíc třeba každý pátý, vlastně jako ty, a nechci říkat, že Češi jsou a mamánci, ale vlastně jakoby tu rodinu vnímáme jako blízko a opravdu funguje jako ten bezpečný prostor. Když se ptáme, co vlastně jako pro nás znamená bezpečí v té rodině, tak ano, jako vlastně obecně lidi zmiňují klasicky ty ekonomické faktory, bydlení, finanční stabilitu, a jestli tam vlastně ale to, co je jako nejvíce důležité a i obecně vlastně jako vychází v té důležitosti, jak to jsou právě ty rodinné vztahy, aby byl dobrý partnerský vztah, dobrý vztah s dětmi nebo vlastně v té širší rodině, a u Slováků je to stejné. Takže vlastně spíš ta otázka není ani a jakoby proč nám ta rodina funguje, takhle to vlastně ty Češi očekávají, jsou ochotní se postarat ve stáří o svoje vlastně prarodiče, čekají, že se někdo postará o ně, jsou ochotní si půjčovat peníze, vlastně tohle to všechno funguje, ale spíš prostě zajímavé je se dívat na to, kde to trochu nefunguje.
1: No a ještě když říkáme, že ta rodina nám funguje, tak co si pod tím představit? Jsou to teda ty finanční vazby, jsou to asi určitě vztahy, ještě něco dalšího?
0: No ono právě tam, kde už to začne trochu skřípat, tak to už jsou takový ty každodenní otázky, kde vlastně Češi, pokud říkají, co nám narušuje tu rodinnou pohodu, tak to je právě jako nějaká pracovní podmínky, každodenní povinnosti. A Slováci oproti Čechům mnohem víc jako zdůrazňují právě ty finance, je tam nějaký jako větší ekonomický tlak, není to zase tak dramatické, ale ten rozdíl tam je. A zároveň mají třeba Slováci větší obavy z budoucnosti, což může být jejich politickou i trochu geopolitickou situací. A tak to je ten drobný rozdíl. A tady v tom vlastně opravdu jako ty stabilní velké věci fungují, ty podrobnosti menší prostě ne, a ano, vlastně jakoby třeba majetek, zdraví, tak ty prostě do toho vnáší nějakou nepohodu, tam ten, my jsme si sestavili takový vlastně jako index, abychom viděli meziročně, jak se ta celkový pohled na tu rodinu mění, tak opravdu jako to bezpečí vnímané, to je hodně vysoko, ale potom majetek, zdraví, anebo primárně to, jak se vztahujeme k vnějšímu světu, jaké očekáváme právě nějaké, jako, jaké máme obavy z toho zahraničí a z toho světa, tak to už je poměrně nižší. U toho světa je to celkem jasné, tam vlastně jakoby hodně zmiňují lidé obavu z nějakého celosvětového konfliktu, zejména starší občané, pro ty vlastně hrají nějakou roli, nebo je důležitou jako hrozbou válka na Ukrajině. A to je i pro mladší, ale ty zase naopak mnohem víc zmiňují třeba klimatickou krizi. Takže vlastně to, co přichází z vnějšku, trochu vnímáme jako ohrožení, ale tu rodinu, tak to vlastně pořád je místo, kam chceme jako, kde chceme jako sdílet, hodně se setkávat, a vychází to napříč vlastně všemi metrikami. Občas vlastně vystane jako spíš jako vtipné srovnání mezi Českem a Slovenskem, protože ty společnosti jsou extrémně podobné, ale v něčem se trochu liší. To, že vlastně jako Slováci jsou trochu tradičnější, tušíme, je to vlastně dáno třeba i větším poměrem lidí, kteří mají vlastně jako nějaké náboženské vyznání, ta religiozita hodně vysoká, a na Slovensku je to pořád jakoby 7 z 10 lidí a je věřících, v České republice je to prostě jenom každý pátý, byť na Slovensku to trochu klesá. A vlastně tím pádem, když se vlastně jako ptáme, co tu rodinu utužuje, tak právě na Slovensku budou říkat i právě nějaké tradice, sdílení historie, a Češi budou říkat humor. Protože humor. Vlastně jsme tak trošku Boha nahradili vtipem, ale vlastně jinak jsou si ty státy podobné. To, co nás nejvíc vždycky stmeluje, jsou prostě třeba rodinné oslavy.
1: Tak už jste několikrát zmínil slovo vztahy. To samozřejmě možná člověk má finanční stabilitu, ale když nemá ty dobré vztahy v rodině, tak často slyšíme, že to prostě není dobré. Tak co nám zničí ty vztahy?
0: No a asi vlastně jakoby obecně opravdu ten finanční, ty jakoby každodenní povinnosti, to, že vlastně jako říkám, dobré, že máme dobré vztahy, tak neznamená, že by to tak měli všichni. A trochu právě na Slovensku nám narůstá počet lidí, kteří tu rodinu jako bezpečný prostor nevnímají, kde vnímají nějaké nebezpečí, to, že vlastně jsem říkal, takhle ji vidí prostě drtivá většina, to neplatí u všech. A naopak napříč vlastně tady máme jako nějakou konkrétní skupinu, kterou jak ta rodina, tak ona sama sebe vnímá jako mnohem víc ohroženou a nějakou psychickou pohodou v té rodině, a to jsou ženy. Což je celkem jasné, ono tak jako vždycky bývá, protože vlastně u nás stále ještě mají ty dvě práce, dvě šichty, a jak tu péči o tu rodinu, tak prostě klasické občanské zaměstnání, a jsou to ty, které právě udrží ty rodinné vztahy i napříč generacemi, a v tu chvíli, kdy vlastně ta rodina se dostává pod nějaký tlak a primárně právě finanční bydlení, a tak jsou právě ty, které to táhnou, jsou ohroženy, a vnímá to vlastně celá ta rodina, že pokud někdo v té rodině je vlastně nejohroženější, tak to nejsou seniori, ale jsou to právě jakoby ty ženy pečovatelky.
1: V souvislosti s tím, co jste říkal, mě napadá termín sandvičová generace. Ono se často teď zmiňuje, protože ve středním věku je ta generace, která se ještě stará o svoje děti, ale už se taky stará o svoje staré rodiče. Tak je tohle v Česku reálný problém?
0: Je vlastně tam nám pětina lidí řekla, že jakoby reálně vyčerpána prostě z té péče o vlastně o starší generaci, o vlastně zejména ty jako nemohoucí, jak to vnímají. Ale zároveň vlastně jakoby ty společenské očekávání jsou, že se všichni postarají, jednak očekáváme my, že se o nás rodina postará, ale zároveň a i vlastně 7 z 10 lidí počítá, že vlastně bude pečovat o tu starší generaci. On to bude trošku ne velký rozdíl, není vlastně jakoby v těch číslech, ale je to vlastně spíš v té struktuře společnosti mezi Českem a Slovenskem, to je jeden z těch dalších rozdílů, kromě toho náboženského vyznání, tak je vlastně, že Slováci jsou v Evropě atypický, nebo jsou prostě jedni z těch, kde děti odcházejí co nejpozději z toho rodinného hnízda. Hmm. Vlastně až těsně po 30. Je to právě daný jak tradicema, ale tak vlastně i nějakým ekonomickým tlakem dostupnosti bydlení. Je to typicky mnohem víc východní a střední Slovensko. A odchází teda těsně po 30. Češi jsou naopak takový jako vlastně průměrný v Evropě, že okolo 26-27 prostě opouští tu rodinu vlastně dříve než ty Slováci. Ještě raz nejsme daleko, prostě tam jako jsou Skandinávci, kde Fini, Norové, Švédi odchází prostě v 21-22, Dánové taky. Ale vlastně tím nám vznikají trochu jiné rodinné struktury. Vlastně když říkáme rodina, tak je dobré se na to podívat třeba pohledem domácností a vidíme, že třeba právě na Slovensku ještě mnohem více těch vícegeneračních domácností, což už u nás skoro není. U nás je to vlastně jenom každá 20. rámcově, na Slovensku ještě prostě třeba skoro každá 8. A je to vlastně hodně. A to, co vlastně my často říkáme jako tradiční rodina, jestli představíme prostě muž, žena, jejich děti, tak je vlastně u nás jakoby 4 z 10. Na Slovensku je 38%, na Slovensku je to asi 44%, a takže jich tam trochu víc. A právě u nás vzniká mnohem víc, čtvrtina těch domácností jsou takové ty, a říká se tomu empty nesters, vlastně tam, kde ty děti už vyletěly z toho rodinného hnízda, zbývají tam ty rodiče, a tak to je u nás skoro jako čtvrtina domácností, na Slovensku právě jenom jako 16%, protože právě ty děti tam zůstávají déle. Mm-hmm. Tak vlastně to pak trochu mění tu dynamiku, vlastně důležité to mít vždycky na vědomí, protože pak, když nám ve výzkumu vyjde, že Češi mnohem více jezdí za rodiči, vlastně jako polovina pravidelně za nima jezdí a Slováci jenom třetina, tak to může vypadat, že Češi jsou takový prostě, že chtějí ty rodiče navštěvovat, a ty Slováci s nimi žijí. Plus teda často mají větší geografické vzdálenosti, my jsme takový trochu víc do světa, takže my jedí občas jako bývají někde v Německu nebo prostě už jsou právě v České republice, tak to mají domů trochu dál. Ale vlastně ta sandvičová generace reálně je problém, natahuje se vlastně a i to období mezi tím, kdy mají děti a vlastně v naší generaci, takže ten věkový rozdíl pak bude větší a budete vlastně mnohem dřív se dostanete do té fáze, kdy vypečujete o ty prarodiče a naopak ty prarodiče budou mít mnohem menší prostor, třeba se vlastně starat o vaše děti. Tak to vlastně jako trošičku je nějaká dynamika, která bude vytvářet pnutí.
1: I když jste zmiňoval, co ty vztahy v rodině nejvíc ohrožuje, tak jste právě zmiňoval nedostatek času, ten každodenní tlak, ale my si ten čas někdy trošku sami ubíráme tím, že hodně koukáme do mobilu, sociální sítě, internet, tak jak velký je tohle podle toho vašeho průzkumu problém?
0: Je to spíš rostoucí problém, nebo tak jako vlastně každý to vnímá jako problém, to, že by to bylo třeba tak podobně závažné, jako jsme jako vnímaně závažně, jako třeba problémy s alkoholismem, tak není. Ale vlastně obecně ten leitmotiv celého výzkumu, co jsme pro tu uniku dělali, vlastně vychází z toho, že ty rodiny, které vlastně nějakým způsobem drží pohromadě a tráví spolu víc času, typicky večeří dohromady a auto se nekoukají na ten telefon, tak vlastně pak fungují líp i v těch dalších oblastech, nejenom partnerských vztazích, ale vlastně to hodnotí napříč, že ta rodina je funkčnější. Tady vlastně jeden z těch závěrů byl, že nám jednoznačně meziročně roste počet lidí, kteří vnímají, že ty sociální sítě narušují nějakou rodinnou pohodu. Vlastně 25% lidí říká, že už to jako vnímá jako nějakou závislost, což primárně vychází od té starší generace i rodičů a prarodičů, nebo těch nejstarších 55+, protože logicky vlastně oni na tom telefonu netráví tolik času a pokud vidí buď ty vnoučata, nebo ty děti, které mají prostě 6+ hodin a na telefonu, tak už to pro ně působí jako závislost, byť čistě prakticky, podle nějaký definic by to vlastně závislost být nemusela a co týče nějakých jako chemických reakcí v mozku. Ale vlastně to vnímají, že to narušuje rodinnou pohodu, to je celkem jako jasná shoda napříč generacemi, a teď říkám napříč generacemi, a tak primárně jako dospělých je na nějakém jakoby zákazu a vlastně od 15 let a dále s tím vlastně všichni souhlasí. Kdybychom se ptali dětí, protože ten zákaz má být ideálně asi do 15 let sociálních sítí, tak by asi nesouhlasil tolik jako ti dospělí.
1: No jenom ještě. Myslí si i děti nebo ta generace do 18 let, že ty vztahy v rodině narušují sociální sítě? Vnímají to stejně?
0: My vlastně tenhle výzkum nebyl vložen na dětech, ale z těch jiných, co my právě realizujeme, nebo teď právě jako jsme v procesu, a tak ty děti právě trošičku mají problém v komunikaci, že ten telefon je vždycky vnímán jako něco jenom negativního. Vlastně se
1: oni se na tom dnes učí.
0: Oni přesně tak, oni to vnímají. A tam ten největší rozdíl, kdy já jsem vlastně, když dělám třeba právě rozhovory jak s dětmi, tak s rodiči, tak rodič často to dítě vnímá jako někoho pasivního, jako pasivního účastníka, jako někoho, koho chceme chránit. U nás vlastně velkou poměrně jako dobrou službu společnosti udělal dokument v síti, který vlastně edukoval o tom, že existují predátoři, a rodiče ale od té doby jako vnímají ten online prostor primárně skrze tohle ochrana dítě před vlastně někým cizím, před nějakýma hodně negativníma jevama. A, ale vlastně už tu, v tu chvíli vlastně to dítě pro ně takový jako trochu pasivní účastník toho online prostoru, který tam konzumuje nějakou zábavu. A ty děti se naopak vnímají jako velice aktivní. Vnímají nějakou jako pestrou sadu věcí, co dělají, ty věci se jim propojují, je to komunikace s kamarádama, ale zároveň samozřejmě nějaký prostor pro hru. Budou samozřejmě opakovat, že se i něco učí. A v tom je jako poměrně velký rozdíl, a ten rodič často přichází vlastně jako s nějakou negativní a konverzací, vlastně příliš mnoho času, co tam děláte, nerozumím tomu, nedává mi to smysl. A ty děti naopak by vlastně jako stály o mnohem víc konverzací o tom telefonu, ale samozřejmě logicky jinak laděných. Tak to je jako nějaký, co mám předběžní závěry a jak ta situace je nastavená. A ten vlastně to, co vidíme, ty sociální sítě a obecně, kolik času stráví ty děti online, je prostě obří téma pro všechny rodiny, i ty, které jsou vlastně jako bezproblémový, tak to každý řeší. Nikdo asi nemá jako úplně univerzální přístup, je to nový téma, tak se právě nemůžete zeptat těch prarodičů, jak jako postupovali oni. A i proto nám vlastně jako tady vycházelo v tom výzkumu pro Uniku jasná jako schoda, že vlastně velká většina Čechů by souhlasila s tím zákazem. Mhm. Ale jako jsme Češi, tak zároveň polovina lidí.
1: A teď mluvíte o tom zákazu do 15 let, jo, nebo zákazu ve školách? Nebo...
0: Zákazu sociálních sítí do 15 let, vlastně to je jako větší téma, které teď právě začínalo tím, že první byla Austrálie, to zakázala teda do 16 let, teď nás to dala
1: Francie. O tom Francie.
0: A je to vlastně široký portfolio těch aplikací sociálních sítí, prostě Facebook, Instagram, TikTok, ale i ty další, prostě drobnější. A, ale vlastně to, co Češi jako vnímají, protože jsme právě trochu Češi, tak bychom chtěli nastavit nějaký pravidla, ale zároveň čekáme, že vlastně nebudou úplně platit, že polovina lidí to bude obcházet. Ono zároveň přesně s těma rozhovorem...
1: Trošku jako světlice na fotbalových stadionech.
0: Trošku jako světlice na fotbalových stadionech. Ono vlastně, když se člověk baví s tou nejmladší generací, tak ona už je jako poměrně technicky schopná, a, ale nachází vlastně i offline řešení, logicky. Jo? Když mi rodiče třeba právě zakážou, nebo už mi omezí ten, to množství času na tom telefonu, tak ho vyměním s kamarádem, a vlastně dneska už ten online prostor je extrémně propojený. Právě ta starší generace často vnímá, jako, že ty jedna aplikace měla jeden účel. Jo? Typicky WhatsApp, používal jsem si ho na psaní vlastně alternativu k SMS-kám, s někým si píšu. Dneska vlastně už skrze to děti sdílí samozřejmě videa, jsou v součástí nějakých skupin, to samé vlastně hry, kde se šli prostě nějakým způsobem odreagovat, tak dneska hrajou online, je to prostě pro ně i nástroj třeba komunikace. Vlastně jsem zjistil, že u rozhovoru některé děti se vlastně jako domlouvají i na úkolech vlastně u toho během té hry. A rodič tohle asi většinou často nevnímá, takže jako zakázat jenom ty sociální sítě a není řešení samo o sobě. Já třeba za sebe bych vlastně jako by byl pro, pokud by to souviselo s nějakou jako by mnohem větší edukací, protože by se nám jinak stalo to, že bychom vlastně ty, pokud by, i kdybychom byli efektivní, tak bychom vlastně jako by těm část toho online prostoru nepřístupnili do 15 let a pak je tam vlastně pošleme úplně stejně nepřipravený. Sice to dítě už prošlo nějakým větším psychologickým vývojem, je mnohem lépe zvládá nějaké riziko, může prostě jako lépe reagovat na ty situace, ale pořád nebude mít ty digitální kompetence. Takže jako zákazy OK, ale musíte jít ruku v ruce vždycky s těma digitálníma kompetencema a nějakou ideální nějakým nastavením toho, aby ta rodina přesně jak má trávit čas dohromady, tak aby se vlastně i o tomhle bavila, sdílela vlastně tak, jak to vás očekáváme v tom offline prostoru, tak aby i ten digitál takhle fungoval, to, co nám vychází z toho výzkumu, tak aby vlastně i ta rodinná dynamika v tom online byla úplně stejná. Sdílíme, vytváříme něco společně, používáme to dohromady.
1: No, my pořád mluvíme, že děti jsou příliš na sociálních sítích nebo teenageři, ale možná s tím mají problém dneska už i dospělí, možná to se to netýká jen dětí.
0: To vlastně byla jedna z těch věcí, co taky vycházela, že vlastně a ano, rodiče by to jako rádi zakázali, víme, že to je problém, a současně vlastně víc než polovina říká, my moc nedokážeme těm dětem jít příkladem. Mm. Ono znova vlastně, když dělám někde rozhovory, tak vlastně ten rodič ale jako poměrně dobře popisuje, že na ten telefon sedne potom, co dorazí z práce, je to pro ně taky nějaký odreagování, nebo vlastně tam i vyřizuje nějaké.
1: Když jsme měli televizi, dnes se díváme na sociální sítě.
0: Přesně tak. A to dítě už jako. To je ten první třeba sdílený okamžik a to dítě už nevnímá, že jakoby v rámci toho, kolik času ten rodič tráví na telefonu, tak třeba začíná svoji první půl hodinu nebo končí první hodinu a to dítě už má prostě někde naskrolováno 5 hodin, protože vlastně neustále ho má v ruce. Dřív se trochučku se snažili jako prosadit pojem vlastně jako digital, že to dítě existuje jak ve fyzický, tak digitální realitě, už mu to vlastně splývá. Pro nás ještě často je to jako jsem online, na něco koukám, jsem offline, ale pro to dítě vlastně je to už nějaké sdílení, vlastně se sdílou jako pro nás třeba dospělé absurdní situace, že pozve kamarády, ale vlastně u toho tam leží 3 vedle sebe a jsou vlastně pořád na tom telefonu, tam si vlastně i v rámci toho jako sdílí tu komunikaci, něco si říká, něco tam posílají. vlastně to nedává trochu pro nás smysl, že by mohli být každý doma, ale pro ně už to nějaký sdílený okamžik, udělají toho trochu víc věcí. A tak je ten rozdíl a vlastně ty rodiče moc nedokážou jít příkladem, hodně sázejí na nějakou technickou kontrolu, ale to vlastně přestává fungovat, jakmile to dítě trochu povyroste, protože jednak se jí naučí třeba trochu víc obcházet, rodiče jí většinou zároveň rozvolní, protože už je trošku jako se snaží mu dávat nějakou autonomii a pokud jsme ho do té doby vlastně na to nepřipravili, tak najednou vlastně jenom pustíme ty stavidla a to by se nám trochu mohlo stát i vlastně s tím zákazem, pokud vlastně bychom postupovali stejně.
2: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
1: A ve studiu je se mnou Jakub Bakule, politolog a ředitel výzkumné agentury NMS. Na klidu nám možná nepřidává taky politika. Vy už máte květnový volební model pro novinky.cz. Podle něj by volby do poslanecké sněmovny vyhrálo vládní hnutí z 32,5% hlasů. ODS a STAN by volilo mezi 14 až 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti s necelými 9 a necelými 7% hlasů. No a těsně pod tou 5% hranicí nutnou pro vstup do sněmovny se nacházejí motoristé. Vidíte tam v porovnání s těmi minulými průzkumy nějaký významnější posun?
0: To je právě to, že když se na ten volební model podívám z pohledu těch bloků, prostě vládního, opozičního, tak ta dynamika vlastně tam skoro žádná není. Jo? Neustále vlastně ten vládní vede, rámcově o 5%, a to, že vzniklo právě nový projekt, jako je Naše Česko, tak vlastně jakoby zatím s ničím moc nehýbou, nemá jako zásadní podporu a rozhodně vlastně, kdyby se přičítalo třeba k tomu opozičnímu táboru, tak vlastně to furt nestačí. A spíš vlastně ten rozpad koalice Spolu zanechal vákuum, není tady vlastně jasný lídr té opozice, trochu se hledají témata, ty nejmenší strany, jako jsou Lidovci a TOP 09 se jako hodně hledají, mají teda na to nějaký čas, teď zvolili nové
1: máme
0: mladé
1: nové
0: vedení.
1: Lidovce.
0: Máme nové Lidovce a za chvíli nám určitě napíšou, že už nemáme jim říkat KDU ČSL, ale máme v modelu měřit jako nové Lidovce, ale vlastně jakoby ta opozice se hodně hledá. Každý vlastně se ani nerozdělá moc role a není tam nějaké jasné téma. U těch nejmenších právě stran, jako TOP 09 dlouhodobě má vždycky nějaký větší potenciál, který ale nikdy nedokáže naplnit. Vlastně není jasné, jako, jestli samotná existence té strany má smysl. Noví Lidovci mají jako jeden základní benefit, byť jsou na tom vlastně podobně, a to je, že má jako ještě velkou stranickou základnu. Na druhou stranu já vlastně od toho vedení vnímám jako snahu o nějakou centralizaci, dobrou komunikaci, marketing, to je jako téma, které se neustále opakuje, musíme lépe komunikovat. A je to trošku jako vlastně vítězství Andreje Babiše nad ostatními tím, že jim vlastně přesvědčilo o tom, že to je vlastně ta jediná hlavní věc v politice. Takže všichni hledají tu geniální komunikaci.
1: Možná taky důležité, co komunikovat.
0: To je, přesně tak, přesně tak. A takže vlastně to je ten limit i těch našich volebních průzkumů, že my ukazujeme, jak ta situace, jaká je teď, ale vlastně politici by měli mnohem víc přemýšlet o tom, vlastně, co chtějí do budoucna nabídnout, že nějaký čas, než tu společnost o tom přesvědčím, zatím se to neděje. A ještě bych doplnil, že vlastně motoristé, který nám končí těsně pod 5% hranicí, tak tím, že vlastně my se zeptáme vždycky tisícovky lidí a neptáme se všech, vlastně všech se zeptáme jednou za 4 roky u voleb, a tak tam je nějaký jakoby trošičku nejistota, jestli vlastně teda ta střední hodnota 4,8, tak můžou být těsně nad 5%, těsně pod. A vlastně tím pádem nevíme, jestli úplně jsou mimo tu sněmovnu, ale motoristé takhle budou pravděpodobně fungovat jako neustále a budou mít takový jako nestabilní elektorát, jsou asi vlastně jako jediný, kde se trochu něco vnímám, že se mění od voleb. Trochu se jim vlastně jakoby podařilo tím, že mají, jak by to říct, ne radikální, ale prostě trošičku expresivnější politiku, natáhnu právě jako radikálnější voliče, i trošičku třeba právě odstačilo a naopak ztrácejí takové ty umírněnější, kteří vlastně tam za nimi šli právě s nějakou ekologikou, to bude nová pravice a nezajímali až tolik třeba ty kulturní témata, které oni teď hodně zvedají.
1: Na to jsem se chtěla zeptat. Motoristé jsou teď hodně vidět, samozřejmě jednak přes ministra zahraničí pana Macinku a potom taky přes ministra kultury Otu Klempíře. Právě ten teď prosazuje tu reformu veřejnoprávních médií. Tak jaký zájem je o tohle téma? Já vím, že vy jste se na to ptali, dělali jste na to průzkum, tak jak je to třeba přímo u voličů vládních stran? Jak prioritní je tohle pro ně téma?
0: On to je poměrně vlastně jako jasný příběh. Ta celá vláda vznikla na základě nějaké jako ambice zlepšit životní podmínky a lidí, hodně jako snižovat životní náklady, zlepšovat ekonomickou situaci, s tím ji volili. To byl zejména mandát právě pro ANO, které díky tomu získalo i vlastně ty voliče třeba od a SPD a jeho partnerů a získal ten jakoby extrémně velký výsledek. A my, když se vlastně jako pravidelně ptáme na to, a jak tu vládu hodnotí a jako součást toho modelu, jak měli kontext, tak vlastně vidíme, že se jako propadá to hodnocení v oblasti právě toho, jak vláda zvládá životní náklady, jak zvládá státní rozpočet nebo zaměstnanost a ekonomiku. Vlastně tady ty očekávání trošku začíná okorávat, vlastně se nám to furt všechno propadá a třeba u zaměstnanosti a ekonomiky tak ze 47% v březnu, v květnu už je to 41%, životní náklady 42% to hodnotilo pozitivně, teď už jenom 35%. Takže vlastně ten hlavní jako mandát se nám trošičku drolí, byť to není vidět na těch volebních preferencích. A je to trochu tím, že ta vláda jako řeší jiná témata, primárně na té kulturní ose, které nejsou ekonomický.
1: Nebo jsou nejviditelnější.
0: Nebo jsou nejviditelnější. A zvedají to ty nejmenší partneři. A tam je to celkem jasný. A veřejnoprávní média vlastně podle i voličů vlády by prostě měly být priorita jenom vlastně podle desetiny z nich. Zejména u voličů, ano, prostě si myslí jako jenom 14%, to má být priorita vlády. Ano, vlastně si myslí, to jako nějaká důležitá věc. Ale je to vlastně něco, co táhnou ty menší koaliční partneři, byť i u SPD a nebo motoristů je to vlastně každý pátý, to vnímá jako priority vlády. Není to jako něco, s čím by je zvolili, ale už tam mnohem větší množství těch lidí, kteří to vnímá jako důležitý téma. A když jsme se vlastně jako dívali na ten výzkum veřejnoprávních médií z různých pohledů, tak je z toho jasně vyplývá, že to vlastně tlačí nějaká radikálnější část, zejména voličů SPD, vlastně o to hodně poptává a potom už prostě méně jako motoristů a ano. A ta vláda tomu jako věnuje relativně hodně pozornosti, nebo možná vláda ne, ale mediálně tomu je věnováno poměrně hodně pozornosti, protože to je neustále tam a zpátky. A když jste se vlastně jako ptala na hodnocení těch politiků, a tak to je jako jasný závěr. Jednak když se lidi ptáme na to, co je politice buď to potěšilo nebo nepotěšilo, tak teď je období tím právě, že nejsou nějaké větší myšlenky, opozice nemá témata, tak je to hodně personalizované. Takže často nám říkají lidé, to, co mě nepotěšilo, tak jsou vlastně jakoby zmiňují konkrétní politiky z motoristů, primárně Petra Macinku i Filipa Turka, a zejména jakoby z toho opozičního tábora, z toho vládního, naopak zase zmiňují prostě jakoby chování prezidenta, kde vnímají, že trochu brání té vládě. A takže to hodně personalizované. My jsme se součástí toho výzkumu i ptali, jak by vlastně ohodnotili práci ministra kultury. A nedopad dobře, teda musím říct.
1: Ani u vlastních voličů?
0: Ani u vlastních voličů, celkově by dostal za 4, což je celkem jasné, že opozice mu dává za 5, zejména kvůli škrtání rozpočtu kultury, anebo právě jako nepovedené z jejich pohledu reformě veřejnoprávních nebo návrhu reformy veřejnoprávních médií, ale i u vlastních voličů dostává 3, zejména i u voličů motoristů, což je trošku pro ně nešťastné. A zároveň tam je ještě velká část, která ho pořád nezná. Jo, což je vlastně jako ukazuje to, že my to hodně vnímáme jako zásadní téma. Ano, logicky, tak tady sedíme i ve veřejnoprávním médiu, ale vlastně pro část voličů tohle to velké téma není. A je tady pořád čtvrtina, která jako nezaznamenala moc ani tu debatu, když jsme se ptali, jestli si všimli, že vlastně se ten návrh řeší. A obecně očekávání těch vládních voličů bylo, budeme zlepšovat ekonomickou situaci, tohle není prostě u nás. To je jedna část toho příběhu. A druhá část je, že a byť ty vládní voliči to až neřeší až tolik dohloubky, tady se jich jako vlastně ptáme na tu situaci těch veřejnoprávních médií, tak a oni jim vlastně jako ta celková důvěra ve společnosti pořád zůstává vysoká. To je vlastně nejvyšší na tom mediálním trhu. A je to dlouhodobě
1: veřejnoprávních médií.
0: Dlouhodobě se to vlastně jako měří, ale i nám vlastně vyšlo, že 52% lidí důvěřuje České televizi, 50% Českému rozhlasu, pak je tam nějaká jako prostřední skupina, která se právě jako dělá ten názor, ale vlastně ta nedůvěra třeba u Českého rozhlasu je 28% lidí a u České televize 32%. A teď vlastně se vracím zpátky k tomu, že ten, kdo jim jako hodně nevěří, je polovina voličů SPD, ale třeba jenom už čtvrtina jakoby ano a motoristů, takže ta poptávka jestli vychází z tohohle voličského tábora.
1: Čtvrtina voličů ano nevěří.
0: A motoristů, přesně tak. Uh-huh. A vlastně znova, jako když se podívám nad pohledem celkový společnosti, tak vlastně jako vyvážený zpravodajství UČTčka i u vás vlastně má rámcově polovina lidí a naopak ten tábor opozitní, který jako, jako to nevnímá jako vyvážený, tak je prostě vždycky 28% Český rozhlasu, 36% u Český televize. Takže jenom jsem chtěl říct, že obecně to nastavení společnosti je relativně pozitivní, ale to, co mi přijde jako z toho výzkumu nejdůležitější a vlastně jako to, co mě trošku i překvapilo, je, a když jsme se ptali, jaký služby vlastně od těch veřejnoprávních médií chtějí. Očekávali a jaký by chtěli zachovat, tak vlastně napříč všema stranama a napříč úplně dlouhým seznamem vlastně těch služeb, tak ty lidi je chtějí drtivě zachovat. A to se ale bavíme nejenom jakoby o tom, že vzdělávací pořady, pořady pro děti, co bychom čekali, ale vlastně jsou to vlastně i věci jako regionální vysílání, archivní služby, umělecké pořady, zábavní věci, publicistika, zpravodajství, vlastně všechno napříč. A zajímavý na tom je, že vlastně je to i napříč těma stranama. Jediná výjimka je u SPD, jenom 44% lidí by zachovalo publicistiku, což jsou vlastně takový ty interpretační komentářový formáty, ale za furt by zachovali zpravodajství. A jinak i SPD by zachovávalo všechno. Takže vlastně jako ta představa, že ty média jsou trochu pod politickým vlivem, to tam je, to, že by vlastně chtěli nějakou reformu, to ty lidi chtějí, ale že by to byla reforma, která by vlastně škrtala služby, včetně těch služeb, které jako očividně nevyužívají, tak není. Takže vlastně tam je podle mě jako hodně pozitivní zjištění, že Češi, tak jak se já interpretuju, kromě toho chtějí zachovat ty služby, což znamená, že nemůžeme moc škrtat financování, protože nebychom nemohli zachovat, tak ale i vnímají, že ty veřejnoprávní média jsou trošku něco jiného, než to, co se politici snaží neustále vysvětlit. Jako vlastně, jakou službu dostanete za to, jestli to zaplatíte. Tak ty lidi vnímají, že vlastně si platí něco pro celou společnost, co funguje jako pořad pro děti, byť já jsem dospělý, nedívám se na ní.
1: Tak to byla zpětná vazba i pro nás, že statistika není nuda. Nás teď přesvědčil Jakub Bakule, politolog a ředitel výzkumné agentury NMS. Díky, že jste přišel, naslyšenou.
0: Děkuji.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Toulky první republikou na Dvojce. Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
3: Ta vaše politika fotbal, to je triumf národního snažení.
4: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
5: Milí posluchači,
3: posuňte se mi.
4: Poslouchejte Toulky první republikou.
2: Toulky první republikou.
4: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na Dvojce. Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
6: Představte si, v této hitparádě už jsme v roce 2026 slyšeli 60 nových českých písní a dnes to budou další tři, tedy 61., 62. a 63. novinka letošního roku. Ty novinky budou mít Eva Farná, skupina Genius Loci a můj dnešní host Heidi Janků. Je to novinka, kterou natočila s Heidi Bendem. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tento měsíc, tedy měsíc květa, ten se překulil do druhé poloviny. Máme druhou polovinu května a v dnešní hitparádě bude také jedno z překvapení a je to překvapení, které vám samozřejmě logicky hned takhle na úvod nemohu prozradit. Ale začneme písničkou, která je velikým hitem posledního pětiletí, protože právě před pěti lety v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je to hit Lucie Bílé s názvem Dobrý kafe.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá dnes na úvod a písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. V roce 2021 23 písniček dostalo ocenění Zlatá česká dvanáctka. Letos zatím do této chvíle jen 4 písně. A mám pro vás dnešní novinky. Zpěvačka Eva Farná je v jednom kole, asi všichni víme proč. Není tomu tak dávno, co vyšel úspěšný singl Vzpomeneš si, Smiraj, který se stále drží mezi nejhranějšími hity našich rádií a byl také novinkou hitparády Česká dvanáctka. A už za měsíc čekají Evu 3 největší koncerty v životě v pražském Edenu. A částečně i o tom je nejnovější singl, který se jmenuje Perpetuum mobile. Můžeme si poslechnout, jak Eva nechává své fanoušky prostřednictvím textu nahlédnout do svého životního tempa. Yeah.

0: 61. novinka letošního roku Perpetuum Mobile a Eva Farná, autoři Eva Farná, Jan Vávra a Ron Janeček. Jak jsem říkal, Eva připravuje své tři velké koncerty a ten první bude v sobotu 13. června. Následovat bude nedělní druhý koncert a oslavy 20 let na scéně a skončí se v úterý 16. června.
1: Host České dvanáctky.
0: Ve studiu se mnou je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček posledních 50 let naší populární hudby. Její příjmení je Janku. A já se tě teď musím zeptat, protože mě tady neustále někdo opravuje, nejen mě, i mé kolegy a kolegyně, jak je to s tvým jménem, jak se to píše a jak se to vyslovuje. Mohla bys to konečně vysvětlit tady v hitparádě Česká dvanáctka?
2: Velmi ráda to vysvětlím. Nejsi sám, kdo se mě na to ptá, nedávno jsem to taky řešila. Moje jméno vlastně není jméno, začnu tak trošku od hnědého uhlí. Heidi je zdrobnělina od Adelheid. Je to německé jméno. A ta zdrobnělina se píše Heidi a správně německy by se to mělo číst Heidi. Ale protože jsme v Čechách a já nejsem nějak stahovačná, tak mi vůbec nevadí, když mi někdo řekne Heidi.
0: Tak od teďka říkám Heidi a je to jasný. Heidi, rád tě vidím.
2: Já to
0: jsem měl říct na začátku, ale jak to bylo trošičku tajemný ten začátek, tak jsem na to zapomněl. A dlouho jsme se neviděli, takže ano. Já vlastně vůbec nevím, co je novýho.
2: No tak je toho novýho spoustu.
0: Tvoje kapela, co?
2: Ano, mám kapelu Heidi Band, která funguje někdy od roku 2018. Jezdíme takové ty open air, takové ty venkovní akce, máme se rádi se vidíme. No a kapela funguje dlouhodobě s tím, že jsme v repertoáru, nebo vlastně ten setlist, který jsme měli, se skládal víceméně z písniček z 80. let, protože tam těch hitů bylo nejvíc, ať už Fotka, Ztracený ráj, Dívčí internát, Já jsem já, samozřejmě, když
0: já mám nejvohranější single, to ti musím říct, protože já jsem se díval nedávno na singly, na svoji sbírku Kuře na grilu.
2: Ano,
0: to je můj nejohranější.
2: Taky. Ano, to hrajeme taky. To hrajeme
0: jsem
2: taky.
0: To asi mydlil tenkrát, to víš, pro mě to byla nová vlna.
2: No bylo, to bylo trošku zjevení, že jo, to jsem měla kapelu Supernova, bylo to trošku zjevení. O mě se říkalo, že co neuspívám, tak uběhám. To už taky není pravda. Nicméně s kapelou samozřejmě hráváme a moc se na sebe vždycky těšíme.
0: No a teď máte novinku, máte novou písničku. Tak jak vznikla, jak se k ní došli a kdo ji napsal?
2: My jsme si řekli, že vlastně, když tvoří ten repertoár, ty hity nebo ty písničky z těch 80. let, že to je fajn, že lidi to znají, ale došli jsme k závěru, že po tolika letech, když už spolu hráváme, že by to chtělo trošku omladit repertoár. Adam nechal napsat text jednu paní nebo slečnu z Ostravy, básnířku. Mm-hmm. Asi mě má Adam dobře načtenou, protože paní během...
0: To kdy tě zná celý,
2: půl, no jasně, půl dne vystřihla takový text, který je vyloženě o mně. Ten text chvilku ležel ladem, protože moji kluci byli takový jakože laxní, že vlastně nemají čas na ty nové věci, nemají invenci. Adam tam trošku něco tvořil, ale nebylo to ono. A já jsem se potom naštvala. A ten text jsem zadala umělé inteligenci. Teda respektive ne já, jedna moje kamarádka. Umělá inteligence něco stvořila. Když jsem to potom pustila klukům, tak jejich hudební ego vystřiklo do výšin nevídaných. A řekli, že tohle hrát nikdy nebudou. Jakože umělá inteligence. No ale chytli se trošku za nos a začali na tom pracovat.
0: Tak jak může ta umělá inteligence pomoct, že jo?
2: Ano, takhle, toto je správná pomoc umělé inteligence. Takže kluci začali pracovat, rozpracovali písničku, udělali aranž, udělali jako schéma, udělali melodii, no a takovou tu konečnou verzi tomu dal náš producent Marek Hoblík. Takže to je celé o naší nové písni.
0: A já myslím, že nejlepší vždycky je si ji poslechnout. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se písnička bude líbit.

Milé ženy a můj dnešní host Heidi Janku a její Heidi Band, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. Před námi je poslední dnešní novinka, jmenuje se Poločas rozpadu a hraje skupina Genius Loci.

0: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
1: Už teď se může hlasovat, protože známe všechny tři novinky a čekáme na 9 největších hitů týdne. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme klidně pro všechny písničky, které jsou v hitparádě, tedy pro tři novinky a 9 hitů týdne. A hlasovat můžeme pro každou z těch písniček, ale bohužel pro každou z nich jen jednou. I když i já osobně bych někdy nejradši poslal nějakému hitu třeba 4 nebo 5 hlasů, ale to prostě nejde. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka, Perpetuum Mobile, Eva Farna, hit Mezera 12. Druhá novinka, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 11. A hit Mezera 10 má poslední dnešní novinka, celkově 63. Poločas rozpadu, Genius Loci, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý. Před námi je aktuální žebříček, hned na 9. místě je Luděk Malár, který v poslední době chrlí jednu písničku za druhou a tady je jedna z nich, jmenuje se Přání v kapse. Hodně štěstí.

Hudba, text, zpěv, Luděk Malár, Přání v kapse, písnička, která byla před 14 dny novinkou, minulý týden byla na 8. místě a dnes je na místě 9. A na 8. místě je dnes hit, který se na to 8. místo vrací po 2 sedmičkách. Petr Janda a Jan Spikmátor, Starší kluk

Petr Janda, autor hudby, text Lukáš Koranda, starší kluk a mladý pán a rozdílné generace, ale jak jsme slyšeli, stejný názor. Petr Janda a Jan Smikmátor, 8. místo pro tento týden. Na 7. místě je hit, který je 8 týdnů v žebříčku a jmenuje se Dolomity. Je to hit, který pro kapelu My tři a vy napsal Jan Špalek.

Minulý týden 9. místo, předtím místo 6. a dnes také 6. To znamená návrat na 6, když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který je v hitparádě 18 týdnů a je to zatím nejdelší pobyt v této hitparádě v roce 2026. Je to písnička, která má našlápnuto na platinovou českou 12 a má zlatou českou 12. A já hned dodám, že hlasy, které přicházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Ještě připomenu číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. Zbývá 5 největších hitů týdne a na 5. místě je další z hitů, který už má zlatou českou 12 a může získat i platinu. Je v hitparádě 15 týdnů, má na svém kontě 4 vítězství a jmenuje se Loďky. Venuše.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo šesté a dnes postup na pětku, Venuše, Loďky, hit, který během 15 týdnů, co je v hitparádě, už 10krát stál na stupních vítězů, ale nás ty dnešní stupně vítězů čekají až za chvíli. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete buď na Spotify nebo na YouTube, najdete si můj kanál Martin Hrdinka Oficiál a tam je seznam, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. Je tam i následující hit, který si udržel čtvrtou pozici. Jmenuje se Maják, zpívá Jana Vaculíková.

0: Dva autoři a také dva interpreti, Josef Melen a Luděk Minka. Předminule novinka, předminule druhé místo, minulý týden také druhé místo a dnes místo třetí. A z toho je logické, že to je hit, který zatím ještě neopustil stupně vítězů. A když nastupoval do této hitparády, tak šel z nuly na druhé místo a je v hitparádě tři týdny. Pro mámu je písnička, kterou jsme právě teď poslouchali. A teď bude úplně jiný hit, celkem logicky. Na druhém místě je hit, který má na svém kontě jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Hudba a text Roman Šándor, zpíval Josef Wolter hit, který se jmenuje Když léta běží. Je to hit, který už také ví, jaké to je vyhrát hitparádu Česká 12. Je v hitparádě 7 týdnů, minulý týden 3. místo a dnes postup na dvojku. Do dnešního žebříčku se nedostala ani jedna z novinek z minulého týdne a ty novinky byly tyto: Blízko, skupina Poetika, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska a In Too Deep, Charlotte Gott. No a kdo je na místě prvním, se dozvíme za chvilku. Já jenom řeknu, že to je hit, který vyrovnal svůj rekord.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasovat v této hitparádě můžeme pro všechny písničky, tedy pro 3 novinky i 9 největších hitů týdne. Hlasovat ale pro ty hity můžeme pouze jednou. Máme 12 hlasů, ale hlasovat pro ty písničky můžeme jen jedenkrát. A hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První dnešní novinka se jmenuje Perpetuum Mobile, Eva Farná a SMSku má hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janků, hit Mezera 11. A třetí novinka Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 9. 8. Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 8. 7. Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 7. 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6. 5. Loďky, Venuše, hit Mezera 5. 4. místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 4. Místo 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit má SMSku hit Mezera 1. Po 8. během 11 týdnů vítězí hit Jetplane, ke kterému český text napsala Hana Sorosová, a zpěvák se jmenuje Ruda Sakala, vyrovnává svůj vlastní rekord 4 vítězství za sebou. Takže má 2x 4 vítězství za sebou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak slomej slou. Snad nevzbudí.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný jarní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu četby příběhu Miloše Kočky Prameny živé vody. Četbu podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Pryznice upravil Pavel Linhart. Účinkují František Němec, Nina Divíšková, Jan Kačer, Jiřina Švorcová, Lubor Tokoš, Boris Rezner, Jan Skopeček, Věra Tichánková, Alena Krojcmanová, Jaroslav Moučka a další. Seriál natočil režisér Pavel Linhart v roce 1989 a já vám přeju klidný poslech.

0: nad vodu nic, z vody znik, z vody zrůst, voda léčivo živné.
1: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
0: Zapomněli bohové, zapomněli lidé. Tento kraj ze tří stran oddělený od světa vysokými horami a hustými lesy byl ve své osamocenosti zastřen starými neměnými zvyky a pověrami. Zde snad nejhrůzněji ze všech míst se upalovaly čarodějnice. Tento kus země dostal však i své dary, trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných, a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení života dárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: Máš naloženo vincku?
1: Mám, tatínku.
0: Tak zapřáhni a jeď. Ne, abys při setí promluvil. Zrno bys zakřikl. Nevzešlo by. Máš sebou nůž?
2: Vincent znal ten starý zvyk. Rozsévač si vkládal nůž mezi zuby. Ani hlásek nesměl vyjít z úst, když svěřoval zrno půdě, aby z něj vydala úrodu. To nebyla práce, byl to obřad, modlitba. Zde začínal dostatek nebo bída příští zimy.
1: Nůž mám, tatínku.
0: Tak jeď.
3: Vincenc, který ve svých 16 letech ovládal a vykonával všechny práce, které patří k hospodaření na horské chalupě, pošvihl bičem, pobídl koně a povoz vyjel na slavnou cestu k setí. Hospodář, chlapcův otec, by nejraději jel s ním. Avšak před časem nadobro oslepl a nebyl by k užitku. A Vincenc se znal, nůž mezi zuby nebude potřebovat. Už se těšil, až bude kráčet po poli, cítit vůni země, uslyší zpívat skřivana.
2: Dojeli na místo a Vincenc stočil povoz na svah k jihu. Kola se trochu zabořila do kypré půdy, kůň napjal postraňky. Volně jeli kus po poli, když náhle před nimi vyskočil z pelechu zajíc. Hřebec se polekal, splašil se a s naloženým povozem se řítil dolů. Vincenc se vzepřel, pevně zatáhl udidlo, aby koně udržel, ale silný ryzák jim smíkl a zadním kopytem ho udeřil do obličeje. Zraněný ztratil vědomí a upadl tak nešťastně, že mu vůz přejel hruď.
4: Proboha, Vincku, co se stalo, sousede?
5: Nevím, asi kůň.
4: Žije?
5: Ano, ale vypadá to zle.
4: Vincku.
0: Co se děje?
5: Nelekej se, Franci. Ale Vinckovi se něco stalo. Asi ho kopl kůň. Žije, ale neví o sobě. Kam ho máme uložit?
4: Vincku.
0: Třetí neštěstí. Zemřel mi syn Josef, budoucí hospodář. Já jsem oslepl. A teď Vincek. Co si počnem?
2: Vinckova sestra Tereza se vzpamatovala první. Rychle odeslala lože, pomohla na ně bratra uložit, přinesla džber s vodou a jemně mu smívala krev z obličeje. Přitom se ukázala rána vyražených předních zubů. Studená voda přivedla zraněného k vědomí.
4: Pít, nemám zajít dolů pro doktora?
0: Prosím tě, prokaž mi tu službu. Víš, jak to tehdy bylo s Josefem?
4: Pít.
0: Dodnes si to vyčítám. Prosím tě, pospěš si, ať doktor přijde hned. Hned. Snad ho zachrání.
6: Bohužel vás nijak nepotěším. Je to zlé, velmi zlé. Zdá se, že mu kolo přijelo hruď. Jinak si to nevysvětlím.
4: Dostane se z toho?
6: Snad. Zaručit to nemohu. Ale přežije-li, bude mrzák na dozvrchu. Málo které žebro má celé a srostou-li, budou mu při každé námaze způsobovat obtíže po celý život. A ostatní? Nevím. Zdá se mi to špatné, hodně špatné.
0: Tedy nebude pracovat?
6: Ne, to nebude. Dnes od vás dostanu za cestu prohlídku a koření, Zlatku. Pro koření si pošlete.
2: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
7: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
4: Musíš, doktor to předepsal.
2: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
7: Ne, nedá se to vydržet.
4: Ach, můj bože.
7: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
4: Co mám dělat, Franci?
0: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
2: Nerada zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala a když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
8: Srna, teď. A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váha. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
0: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
8: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být to tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
9: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
8: Voda. Voda. Voda. Tady je jí tolik. Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li jí příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
2: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
3: Ve žních už mladý pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Greffenberské se stal zázrak.
10: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
11: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
4: Že bude mrzák.
0: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
12: Všecko jako zdravý muž.
10: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
11: Svidnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
4: A mladý Priznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodou.
0: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
4: Vodou. Obyčejnou vodou.
3: Než přišlo další jaro, čekalo Greffenberské nové překvapení.
2: U souseda Millera sloužila mladičká Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Priznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
13: Ale to já ne, člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
4: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
13: Ale já...
14: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
13: Tak ukaž, kde tě to bolí.
4: Tady nejvíc v koleni.
13: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
2: Té noci Vincenc nespal. Přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
4: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
13: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
4: Ale...
13: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
2: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka života dárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla. Znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Greffenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
3: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli greffenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vincka, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, níž musel obstát.
2: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
3: Za čas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dál léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
8: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na Frývaldovském trhu a osvědčili se.
3: Zanedlouho někdo překřtil mladého priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
2: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Greffenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku. Samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proto ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincent skývl, souhlasil, ale starý priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoliv.
3: Také sousedé a lidé z dolní osady všechno viděli a pozorovali. Nejdříve s uspokojením, že jim pomáhá a šíří také jejich slávu. Když však na Greffenberg přicházelo stále víc nemocných i z dalekých vsí a v jejich rukách zahlédli košíky či plné šátky, přikradla se do chudých příbytků závist a v jejich patách pochybnost.
10: Podívejte, jak snadno získává živobytí.
15: Zatímco my se lopotíme v lese a na poli.
12: Jenom co dostávají mouky.
16: A co mouka? Ale krejcary.
17: No a Bůh ví, co s nimi dělá. Vždyť si nekoupil ještě ani nové boty.
18: No, kdo pak ví, jak to s ním opravdu je?
10: Co pak je možné, aby se ze svého úrazu jen tak dostal?
15: Bylo to na smrt. Sám doktor to přece říkal.
12: A jenom vodou.
15: To něco musí být.
10: Kouzla. Čáry, upsal duši ďáblu.
17: Asi proto tak málo mluví a vůbec se nesměje. Vždyť mu není ještě 20, podívejte se na jiného chyběho věku.
15: Je to čaruděj.
2: Vincenc Priznic seděl na lavici pod lípou na dvoře u Hackenbergů v České vsi. Vedle něj Josef Wagner, bývalý voják Napoleonovy armády, nyní písař Frývaldovského magistrátu. Bílou košili měl rozhalenu v teple červnového odpoledne, levý rukáv vysoko vyhrnutý pro obvaz, který obepínal jeho paži až k lokti. Studené obklady, které mu mladý priznic přikládal, odstranili otok a zmírnili bolesti. Byl rád, že se s léčením svěřil tomuto přírodnímu léčiteli, o němž už hodně slyšel a který teď svým uměním, klidem a málomluvností získal jeho důvěru.
19: Viděl jsem hodně hor a lesů, kolem Vídně, ve Francii, i v Rusku. Ale musím uznat, že nejkrásnější hory a nejhezčí lesy jsou zde. Zvlášť tam u vás, na Greffenbergu. Viděl jsem obrovské lesy ze samých smrků, borovic nebo bříz, snad nekonečné, které mě vždycky nějak sevřely. Bázní nebo smutkem nebo nevím čím. Ale vaše lesy tady jsou jiné. Veselé. Vzbuzují radost. Ta jejich pestrost. V každé roční době jiná, ale vždycky uchvacuje srdce a sytí duši. I tuhle poznámku jsem si zapsal nedávno při procházce právě nad Greffenbergem. Jdeš-li lesem, nevěš čelo obtížené starostmi. Nepřemýšlej o věcech, které stejně přejdou a pominou. Netrap se záležitostmi všedního dne. Je ti dána vzácná příležitost, nepromarni ji zbytečnostmi. Zvedni hlavu, otevři oči i sluch a zejména srdce. Zahleď se do modrého nebe, na bílé obláčky, které letí, spěchají, aby se rozplynuli v nic. Pohleď na velebnost stromů, na majestátnost mohutných kmenů, na měňavou barvu mechu, zaposlouchej se do hlasů lesa, zpěvu ptáků, hluboce se nadechni a vsávej do sebe všechnu vůni, ale hlavně se odpoutej a vnímej. Vnímej všemi smysly. Ten okamžik klidu a krásy ukládej do svého nitra. Zůstane ti vzpomínkou. Bude ti tichou radostí. A posílí tvou zbrojnici sil a dobré nálady i pro všední obyčejné dny. Krása, kterou nevnímáš, kolem níž přejdeš, kterou nepochopíš, je pro tebe ztracena. A ztracena je i chvíle života, která ti ji nabídla. A takových chvil nebývá mnoho.
2: Vincenc Priznic pozorně poslouchal a přemýšlel. Pro něj je les místem práce. On v lese žije, je pro něj domovem. Co teď slyšel, ho zaujalo, poněvadž to napsal někdo, pro koho procházka lesem a les vůbec znamená něco docela jiného.
8: Odpoutat se, vnímat krásu, posílit zbrojnici sil a dobré nálady pro všední dny. Jistě to, co člověk přicházející z města a obtížený starostmi právě potřebuje. Pro své zdraví. I pro své zdraví.

0: Slunný jarní den. Zorané pole voní vlhkostí a půda odpočinutá po zimním spánku nedočkavě čeká, aby ukázala svou sílu. Skřivan vyletěl z brázdy a vznesl se vysoko k modré obloze. Vincent složil pytle z vozu, nabral obilí do plachetky, kterou měl uvázenou kolem pasu, šel volným krokem po poli a rozhazoval zrno. Pracoval tiše, pozorně. Jediné zrno nesmělo přijít na zmar. A přitom mu bylo tak dobře. Cítil kořenovůni země, slyšel zpěv skřivánka, vnímal krásu jara, uvědomoval si své zdraví, sílu mladého těla a chuť žít, plně žít. Úžasný pocit a nádherná práce. Rozsévač 4x, 5x vyprázdnil zástěru, potom se vrátil k vozu a usedl na pytel zrní, aby si odpočinul. Rozhlédl se po poli a představil si budoucí úrodu. Ze zrna, které zasel, vyroste klas, z toho, jež padlo do skypřené půdy, jen ono se ujme, vydá plod, zrno samo obětuje svůj život, aby z něj vyrostl život nový, větší, bohatší. A najednou ho napadlo, není to také tak s ním? Nebylo jeho dětství poznamenáno smrtí bratra, oslepnutím otce? Nebyl jeho úraz a dlouhá nemoc, v níž probolel a promyslel tolik věcí, o ním skypřením půdy, do níž padlo zrno jeho vůle a víry v uzdravení? Nemá právě ono vydat úrodu? Jakou? Pro koho? Překonal nemoc, zvítězil nad ní, ale pod nemocí klesají lidé, kteří nemají tu sílu, odvahu a umění, jež on poznal. Vzpomněl si na hřejivý pocit s pomoci nemocnému člověku. Není pomoc i jiným trpícím účelem jeho života, jeho úrodou, posláním?
1: Každý člověk má své poslání. Každý život svůj účel. Nedopustím, aby můj život byl jen součtem prošlých dnů. Nepromarním pomývý čas. Z mé sedby musí vzejít plný bohatý klas.
2: Vincent z Pryznic povstal, nasypal nové zrní do plachetky a znovu kráčel po vonícím.

0: Zítra večer ve 22 hodin.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači z nočního mikrofóra, které právě teď začalo na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Vás zdraví Monika Valentová. Dnes jsem si pozvala ženu mnoha vášní a talentů. Vystudovala na DAMU alternativní a loutkové divadlo. Mnoho let jezdila s divadlem a novým cirkusem po celém světě. Založila vlastní experimentální divadlo. Nakonec zakotvila v Českém rozhlase jako režisérka slovesné tvorby. Také pod heslem Nekupujte, adoptujte zachraňuje potřebné psy a kočky. A také výtvarnice to je, protože maluje obrazy, nedávno měla svou třetí už autorskou výstavu. Jmenuje se Bela Šenková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Belo, já jsem se vás teď ptala, jestli není ode mě moc familiární říkat vám Belo, když jste Izabela. Říkala jste, že vůbec. Kdy vlastně ta Bela se odpojila od té Izabely?
1: Já myslím, že já jsem se asi nikdy neodpojila, protože já jsem nikdy pro sebe sama Izabela nebyla. Taky rodiče mi říkali Belo od začátku, takže pro mě je to úplně přirozený, je Bela.
0: Takže vlastně kráska.
1: No, taková stará kráska.
0: Ne. Pocházíte ze Slovenska.
1: Ano.
0: Vaše maminka žije v Bratislavě.
1: Ano.
0: A narodila jste se kde? Taky v Bratislavě?
1: Bratislavě.
0: Jo. Ano. A jak často tam jezdíte?
1: Často, tak mámě je 84 let, bude jí 85, přestože to je taková ta opravdu výjimečná bytost, co se týče krásy, ale i povahy, tak za ní jezdím často, teď už taky táta není, takže a momentálně mám mámu v Praze na týden, tak třeba nás poslouchá, ale možná už padla do bezvědomí a že ráno si to poslechne.
0: Lehce závidíme, ale vy jste vlastně taky říkala, že touto dobou už chodíte.
1: Já chodím brzo.
0: A vy i brzo vstáváte, ano. Ale. A chodíte s pejsky na procházku.
1: Přesně, ráno vstanu, když nejdu do studia, tak si hodinu čtu, to já si dopřeju a pak beru psy na 6-kilometrovou procházku, wow. Takže vstávám brzo.
0: Ty se mají. A zvládnete to, i když se dostanete dneska domů někdy o půlnoci?
1: Jo, tak to zvládnu o pár minut později.
0: Těším se na všechno, co přijde následující hodinu. Hostem nočního mikrofóra je Bela Šenková.

0: Hostem nočního mikrofóra, které právě posloucháte na dvojce, je rozhlasová režisérka, výtvarnice, scénáristka a zachránkyně psů a nejen to, ještě spoustu dalších věcí, Bela Šenková. Kolik psů máte teď, Belo, momentálně u sebe? Já vím, že to se vás ptá každý, ale prostě je to zajímavé.
1: My máme 3 psy.
0: Teď 3 psy.
1: Máme, no to jsou naše Olinka z cikánské osady, Bibina z cikánské osady a Téa je z války z Ukrajiny.
0: Mm-hmm. Takže Teu máte nejkratší dobu?
1: Bibinu přines Rom, nejdřív ji nechtěl dát a nakonec za přední nohou s ní plesknul o kapotu auta, takže Bibina je svým způsobem postižená, trošku bych řekla, ale je to tak milující stvoření, samozřejmě s obrovským strachem z dětí a z nějakých tak jako hromotlučských velkých chlapů, ale jinak je to úžasný pejsek. Takže ta je nejmladší. Pak je Téa z Ukrajiny, tu jsme získali, když začala válka.
0: Mm-hmm.
1: A taky to má svůj takový vlastně velmi křehký a velmi dojemný příběh, protože poté, co válka začala, tak její majitelé, ukrajinská novinářka a manžel je z Hondurasu, už měli ještě jednoho pejska a nedovolili Téu naložit do vlaku, protože on jako Hondurasa na to neměl právo, protože samozřejmě Ukrajinci utíkali ze spoustou zvířat a oni zavolali slovenský organizaci regionálního centra svobody zvířat, jestli se té můžou ujmout.
0: Mm-hmm.
1: Oni zavolali mě, že přijede pejsek mm-hmm. z Ukrajiny, abychom našli rodinu pro ní. Přišlo jedno úplně zdevastovaný zvíře, absolutně poškozený zvíře, protože oni ji adoptovali už jako týranou brutálně. No a já jsem vlastně v ten moment věděla, že ji nemůžem nikomu dát už.
0: Mm-hmm.
1: Ona se po pár dnech u nás stabilizovala a já jsem věděla, že kdo si veme takhle poškozenýho psa, nemůže si ho vzít nikdo s dětma, nemůže si ho vzít nikdo, kdo nemá zkušenost. A Téa u nás zůstala a ty majitelé, který utekli pak z Ukrajiny, dnes jsou naši velmi blízký přátelé, který pak nakonec žili dlouho na Bahamách, mm-hmm. kde pracovali, aby se nějak postavili na vlastní nohy. A dnes jsou zpátky na Ukrajině a uvidí se, co jim život přinese.
0: Mm-hmm. Byli se na něj podívat?
1: Byli třeba? Několikrát. Je. Byli za náma asi 3x. Teď měli přijít na moje narozeniny. Já jsem měla nedávno krouhly narozeniny, takže to byl takový větší mejdan, měli přijet, ale nakonec tím, že se nedostali z Ameriky se svým tím jedním pejskem, vlastně nebylo to úplně jednoduchý, byl tam ideální let pro toho psa, tak přijedou později.
0: Jak to vlastně prakticky probíhá? Protože všude se píše, ano, Bela Šenková, nekupujte, adoptujte, dováží psy z romských osad ze Slovenska, teď také z Ukrajiny, ale to vám teda teď někdo zavolá ze svobody zvířat a vy sednete do auta
1: ne.
0: A někam jedete, nebo jak
1: vůbec
0: to je?
1: Vůbec ne. Já vždycky říkám, já jsem takový aristokrat, mezi těma, co zachraňují psy. Denisa Červeňáková, moje velmi blízká bytost, založila kdysi tuhle organizaci. My jsme se seznámili a 15 let jsme velmi blízké přítelkyně. A je to tak, že Denisa jede do cikánské osady s nějakou kamarádkou nebo s kamarádem ve svým rozpadlým autě. Nikde není napojení na policii, nikde není napojení na město, nikde není napojení na sanitky, jedou tam do, musím říct, že velmi často nebezpečných oblastí, protože ti Romové jsou často na toulenu nebo na jiných drogách, nechtějí vydat psy, psy jsou v zuboženém stavu, takže není to opravdu tak, jako když vidíte dokumenty americký, kdy jsou ty lidi v těch fantastických autech s klecema pro psy, se záchrankou a tak dále a tak dále. A najdou zvířata v tak zuboženém stavu a tak týraná, nechci o tom mluvit tady dopodrobna, protože asi si to každý dokáže představit. A když máme volnou dočasnou rodinu, tak to zvíře můžou odebrat. Když ale nemají volnou dočasnou rodinu, tak ho tam musí nechat. Mm-hmm. Samozřejmě jsou případy, když najdete štěňátko s otevřenou zlomeninou stehní kostí, tak ho tam nemůžete nechat. Prostě vám to nedovolí srdce. Tak ho vezmou, mluvíme ale i o psech, i o kočkách. Mm-hmm. A pak pejsek projde veterinární kontrolou, štěňátka musí být v karanténě, aby se vyloučila štěněcí nemoc jakákoliv, a pak kontaktují mě a já hledám rodiny. Mm-hmm. To je jedna věc, jak jim můžu pomoct, a druhá věc je, že my jsme u nás na zahradě pořádali takový mejdany, že člověk přišel, zaplatil nějaký peníze a najedl se, napil se, do toho byl koncert a já jsem ty peníze vzala, takhle jsem je dala Denise do ruky a Denisa s nima naložila podle potřeby. A pak jsme před 2 lety se domluvili s mojí strašně blízkou duší Zuzanou Špitálskou, mojí nejmilejší, která je majitelka La Fabriky se svým manželem Richardem Balousem, a oni mi nabídli prostor, aby jsme aukci obrazů, které jsem začala sbírat od výtvarníků, kteří nám chtěli pomoct, tak jsme udělali aukci tam a bylo to úžasné. Chystáme se na další aukci tady ten podzim. No a vlastně tím my umožníme ty organizaci, aby třeba kastrovala fenky, protože bez těch kastrací to nikdy nekončící utrpení nemůže zmizet. A já vždycky říkám, lidi říkají, nemůžete zachránit všechny psy. Jasně. Prostě to je pro mě směšná věta. Protože jedno jediný zvíře, anebo člověk, to je jedno, bez utrpení je vlastně výhra. To znamená, že moje heslo je nesedět na zadku, nebýt laxní, ale pomoct třeba jednomu. A lidi můžou pomoct i tím, že si ty zvířata adoptují. Čím víc jdeme na východ, o to víc je malinký Yorkshireku a Maltezáčku a nevím čeho všeho. A tady ty plemena pak samozřejmě trpějí v množinách. A já jsem přesvědčená o tom, že ten voříšek vám dá úplně stejnou lásku. Je to jasný. Já bych si taky nejradši adoptovala prostě.
0: To si právě říkám, jakou má vaše domácnost kapacitu vlastně.
1: Ne, už to je konec. Nám vážně? Teď umřela jedna labradorka stará naše a já už, teď už je. Už je. No. 3 jsou až už.
0: Víte, co se říká, nikdy neříkej nikdy.
1: Ano, to je pravda.
0: Když vás tak vidím. Ale čili vy jste vlastně suplovala takovou tu, jak říkáte, dočasnou náhradní rodinu, aby mohli z té osady třeba odebrat nějakého toho pejska?
1: Ne, to já nikdy
0: Vy jste vlastně
1: nedělala.
0: Ten rozcestník. Přesně a scháníte.
1: Já jsem jednou přijala tady tu bibinu, měli jsme ji 14 dnů a já jsem poslední 3 noci, kdy už měla jít do nové rodiny, já jsem brečela, protože to už byl člen rodiny. A když jsme přišli ji odevzdát, tak jsem v náručí s tou bibinou jsem se rozbrečela a řekla jsem, já se vám strašně omlouvám, já nemůžu. Mm-hmm. Jedeme domů. Ale poprosila jsem je, jestli ať na nás nezanevřou a že jim seženeme velmi podobnou fenku. Oni řekli, jasný, a za 14 dnů měli svoji fenku a jsou šťastní. Že jí mají.
0: To je skvělý. Vedete si nějakou statistiku? Víte třeba zhruba, kolik pejsků se vám podařilo takhle udat?
1: Vedla jsem si statistiku, možná 5 roku už si ji nevedu, protože jsem si říkala, že to nemá smysl, ale asi po 150 psech, který se mi podařilo udat za třeba 2-3 roky.
0: No to je skvělý.
1: Je to úžasný. A třeba 20 koček, 30 koček, protože tam to trošku funguje, kočky třeba Rakušani a Němci velmi pomáhají s adopcema, tak tam máme méně starostí, spíš právě ty peníze dělíme i na záchranu koček i psů, protože těch koček je na tom východním Slovensku strašně moc.
0: Teď mi řekněte, kdyby člověk vám chtěl jakkoliv pomoct, samozřejmě s adopcí nějakého zachráněného pejska, to je jasná věc, jak ještě? Poslat peníze,
1: ano,
0: to
1: ano.
0: Se podívá kam, na Svobodu zvířat?
1: Na regionální centrum Svoboda zvířat Prešov, anebo si mě najde na Facebooku Bela Šenková a napíše mi třeba na Messenger.
0: Mm-hmm. Já to teď řeknu tedy tak, jak se to píše. Hostem nočního mikrofóra je Bela Schenková.
1: Ano, německy psáno jedno L, Bela.
0: Ano, a najdete jí a můžete jí napsat a domluvíte určitě nějakou podporu. Děkuju.
1: Já děkuju.

0: Mikroforum. Monika Valentová a její host na dvojce.
1: Studio dnes poctila návštěvou režisérka, rozhlasová zejména teď, výtvarnice, zachránkyně psů, taky scénáristka Bela Šenková. Belo, jak se vám teď žije, kdybyste měla nám to popsat? Jak se máte? Vás to rozesmál.
2: Jo, no to je taková všetečná otázka.
1: No, ale
2: ne, jako v
1: můžete
2: dobrým,
1: vykličkovat, kam chcete.
2: No, takhle. Já jsem člověk, který pro mě je strašně velký dar, když si užiju ten den v psychické pohodě. Mm-hmm. Já myslím, že lidé, kteří nezažili jakýkoliv psychický třeba nějaký strasti, si to možná ani neuvědomují a že dostali obrovský dar. Pro mě je dar být ten den vlastně v absolutní psychickém klidu a v takové symbióze. Tak to je pro mě prostě něco úžasného. A samozřejmě ty období se střídají, já už umím nakládat se sebou a se svojí psychikou. Takže ano, já si vlastně před sebe kladu nějaký cíle, který mě těší, který mě naplňují a nesmím si toho nahustit moc, protože pak ten organismus na to reaguje. A vlastně dokážu se těšit z maličkosti. A to jsem si opravdu vědomá, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, nehnat se, ale vlastně spočinout.
1: Co když se probudíte ráno a cítíte, že to zrovna nebude ten dobrý den?
2: No tak vyskočím z postele, to je jako jednoznačně fantastická rada od psychologů, nesmíte v tom setrvat. Vyskočím z postele a mažu do lesa s našima psama, kde ta zeleň a ta přítomnost ty přírody a taky ta radost toho zvířete, z toho, že může běžet tou přírodou, vás vlastně nabíjí.
1: Když jsme spolu telefonovali, tuším, že to bylo včera, tak jste říkala, že vám hlavou proudí poměrně dost takových až existenciálních myšlenek. Čeho se týkají? Co je jejich obsahem?
2: Asi si tady ty myšlenky klade spousta lidí. Já vlastně hrozně často přemýšlím nad tím, jak to teda je, kdo to stvořil. Proč jsou tady kosti neandrtálců, když to nás stvořil Bůh? Když vejdu do kláštera v Téze v Burgundsku, kam jezdíme 30 let, tak tam vím, tam nepochybuju. Mm-hmm. Ale pak zase přijdu do toho běžného života a tam pochybuju. To znamená, že já o sobě říkám, že nemůžu říct, že úplně zcela věřím, ale že doufám. A tady ty otázky mě vlastně jakoby pronásledují hrozně často, protože já mám pocit, že kdyby nebylo nic a byla by to všechno náhoda, tak by to vlastně úplně ztrácelo jako všechno jakoby pro mě smysl, protože jsme takový jako mravenečci v tom obrovském vesmíru, plahočící se za něčím. Ale v podstatě teď, když to říkám, tak i kdyby to tak bylo, tak právě proto by nás to možná mělo hnát k tomu, aby jsme neže zanechali za sebou stopu, ale aby jsme nekonali zlo a nedělali nesmysly. Protože jsme tady právě jenom na ten milimetr. A to jsou otázky, které si jako strašně často kladu, protože ta pomíjivost samozřejmě s věkem vás napadá častějc a častějc.
1: To právě jsem se teď chtěla zeptat, že když člověk toho uvědomí si, že toho má za sebou už víc než před sebou, tak to s ním dělá věci často, s každým něco trošku jiného. Co to dělá s vámi?
2: No, víte co, je to teď strašný, co teď řeknu. Já teď řeknu, že po té, co odešli blízcí lidé, jakoby nikdo nechce umřít. Každý se nějakým způsobem bojí. Ale to, že odešli ty blízcí lidé, kterým člověk důvěřuje, tak si říkáte, ale teď oni už tam jsou a já půjdu na to samé místo. To znamená, není se čeho bát. Teď tam, ať to bude v jakýkoliv podobě, tak tam budeme vlastně spolu.
1: Ono, když odchází předkové, tak je to přece jenom přirozený proces. Horší je, když odchází vrstevníci, kteří ještě nemusí, protože nejsou, nemají ještě ten věk. A vám se to stalo několikrát v životě. Je to tak. Teď narážím na to, o čem jsme se taky spolu bavili. Vy znáte hodně dobře Honzu Potněšila, který odešel, a říkala jste mi, že vlastně jste o tom nemohla mluvit, že to hodně bolelo a že teď už, že to bolí pořád, ale že už o tom mluvit můžete. Jak na něj vzpomínáte?
2: Já jsem věděla, že se mě na Honzu zeptáte. Já jsem dostala knížku k Vánocům od čínského učence Lao Tse, který napsal Tao Te Ching, je to kniha o cestě a ctnosti. Aha. Přiznám se, že já jsem předtím tu knihu nikdy nečetla. Vím, že tady učenec Lao Tse existuje, Tao Te Ching taky vím, že existuje, ale nikdy jsem ji neotevřela. Poté, co jsem ji dostala k Vánocům od blízkého člověka, kterému Zuzana Čaputová, pořád naše paní prezidentka, řekla, že jí má na nočním stolku a že se k ní často vrací, tak jsem z toho dárku měla velkou radost a tu knížku jsem od té doby občas otevřela. Když Honza odešel, tak jsem narazila tady na ten text, s dovolením ho přečtu.
1: Ano.
2: Moudrý zůstává bez trvalé přilnutosti, srdce všech lidí činí svým srdcem. K dobrému jsem dobrý, k nedobrému jsem také dobrý, tak prosazuji dobro. K věrnému jsem věrný, k nevěrnému jsem také věrný, tak prosazuji věrnost. Moudrý ve vztahu ke světu zůstává plachý a uzavřený, své srdce však rozšiřuje na celý svět. Z hlediska té taoistické nauky moudrý žije vlastně maximálním dobrem, nemůže prostě jinak jednat. To ale neznamená takovýto dobráctví za každou cenu. I ten dobrý se ocitá v situacích, kdy musí čelit nějaký agresi nebo zlovůli, ale teď základní otázka spočívá v tom, jak jí čelí. Jestli zase agresí, násilím, zlovůlí, a nebo naopak dobrem zdrženlivostí, a to byl Honza. Mm-hmm. Honza je, já to nedokážu pořád přijmout, Honza byl někdo, a já znám 3 takový lidi, co spadli z nebe, a to je paní prezidentka Čaputová, Honza a moje máma. To jsou lidé, kteří nepomluvějí, nezranějí a jakoby všechno toto, co se musí získávat letama, co se musí studovat, co se musí, mají v sobě přirozeně. Honza byl někdo, kdo nám bude strašně chybět a kdo ukázal, že vlastně to nesobectví a ta otevřenost toho srdce je něco, když se to tady nebude šířit, tak my zahynem jako lidstvo. Protože to sobectví a to, co se ve světě děje, nemůže mít dlouhou trvácnost nebo trvanlivost. Honza byl absolutně ojedinělý, vzácný člověk. A samozřejmě jeho odchod strašně bolí a nikdy jsme si nepřipouštěli, že by to takhle rychle mohlo skončit, protože to byl obrovský bojovník.
1: Říká Bela Šenková, host dnešního nočního mikrofora.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Dnes se mnou ve studiu sedí zachránkyně psů a koček, divadelnice, scénáristka, výtvarnice, také režisérka slovesné tvorby v Českém rozhlase Bela Šenková. Belo, jak jste se potkala s rozhlasovou režií?
3: Já jsem leta, celý život jsem dělala divadlo a jednoho dne jsem doma řekla, já už jsem strašně unavená, tenkrát mi bylo 50 a řekla jsem, já bych vlastně úplně toužila, kdyby mi nabídli práci v Českém rozhlasu. Mimochodem, předtím už jsem psala něco pro Český rozhlas. Já už bych možná od toho divadla odešla. My jsme divadlo, většinou jsme hráli v netradičních prostorech, já jsem měla vlastní šapito, jezdili jsme, stavěli, bourali, bylo to náročné, obrovské dobrodružství, ale zase i fyzicky, psychicky vyčerpávající a už jsem cítila, že bych ráda spočinula. A poté, co jsem to vyřkla, tak mi asi za týden zavolal někdo z Českého rozhlasu, jestli bych nechtěla, no, ale neuvěřitelný, nastoupit. A já jsem říkala, já si to ještě rozmyslit. To se teda rozmyslete, ale rychle. No a já jsem si řekla, že jo. Šapito jsem darovala Jiřímu Turkovi, řediteli letní. Spadnul mi obrovský kámen na jedno ze srdce a jsem strašně vděčná, protože ta rozhlasová tvorba je stejně fascinující a stejně musíte zapojovat fantazii a připravovat se na ty velké dramatizace, stejně jako u divadla, ale je to pro mě menší stres.
2: Aha. Je na tom formátu, to znamená na tom formátu, který se jmenuje rozhlasová režie, něco, co vás překvapilo, co jste nepředpokládala, když jste souhlasila, že do toho půjdete, že
3: no,
2: přinese?
3: Určitě, víte co, já jsem takový živelný tvor a hodně intuitivní a já jsem třeba až po letech začala rozumět terminologii, techniku, designéru. Já jsem si vždycky, jako mě to šlo, běželo všechno kolem a postupně teď tohle je to. A postupně jsem vlastně začala načichávat a rozumět i těm věcem, který mají na starosti jiný profese, jako je třeba designer, jako je technik, rozumět trošku se vám to.
2: To by člověk neřekl, že designér je rozhlasová profese.
3: Ano, protože přesně na divadle vy vidíte, tady jenom slyšíte. To znamená, že jenom, že ono, když si člověk, který často poslouchá třeba dramatizace zrovna, tak si uvědomí, že to není žádný handicap, protože vy máte možnost, a to je na tom režisérovi, na tom designérovi, si vlastně vytvořit celý ošacení ty třeba rozhlasový dramatizace, kdy si vy řeknete, já nevím, já bych tam chtěla čtyři muzikanty, tady, tenhle nástroj, pak si řeknete, já bych hrozně si přála, aby vlastně reagovali na moje připomínky a improvizovali. A pak do toho vkládáte s tím designerem tu hudbu a vytváříte prostě svět sám pro sebe vlastně úplně jinak zajímavý, než kdybyste už vložila hudbu na hranu, což se taky může stát a může to být velmi zajímavý. Ale že těch možností máte spoustu a můžete si takhle hrát.
2: Na kterou práci třeba ráda vzpomínáte nebo jste dokonce i pyšná?
3: Velmi ráda vzpomínám na Krásné mladé obludy, to byla hra, kterou napsal, a teď už si to jméno nepamatuju.
2: To nevadí.
3: Ach jo. Člověk, který pracoval v Ústavu pro postižené děti a napsal jedinou hru, Krásné mladé obludy, a získal za ní světovou cenu. A já jsem dostala možnost režírovat tady tu hru a bylo to velmi zábavný a velmi taky ale v té tvorbě dramatický, protože si uvědomujete, že nechcete jít cestou nějakého v uvozovkách kýče, ale že naopak chcete ten svět zobrazit pravdivě, s nadhledem, s nadsázkou, který často ty postižení v sobě mají. Teď se vrátím Honzovi Potměšilovi, který se svým nejlepším kamarádem se bavili, který by byly nejlepší tři olympijské sporty pro vozejčkáře. Takže skoky do vody, skok o tyči do těch 6 metrů a třetí už si nepamatuju, ale že vlastně oni mají v sobě humor a berou to všechno sportovně. Takže na to jsem pyšná a pak mě strašně ještě bavilo, Daisy Mrázková napsala spoustu samozřejmě pohádek a mě nabídli, abych režírovala jednu z nich, která bylo to dílo, které bylo spojeno s vícero jejich pohádek, napsal to Matěj Samec a my jsme zase vlastně si hráli s tou představou toho jejího výtvarna, protože ona byla i velmi významná výtvarnice a snažili jsme se to přenést vlastně do toho audia.
2: Mně napadá, že je vlastně dobře, protože já nejsem velký příznivec kamer v rozhlase. Já je vlastně nemám ráda, protože si myslím, že to tam nepatří a že vlastně je ten člověk, který se na tu kameru dívá, trochu ochuzen, protože vlastně ten akustický vjem má trošku prostě ohoblovaný tím, ale to je jedno, to je můj subjektivní názor, ale že je dobře, že vy vlastně vás nemůžou sledovat. Vy to tvoříte a potom si to může vlastně posluchači jenom pustit, což je, si myslím, hrozně dobře.
3: Je to tak.
2: Na čem teď pracujete nebo na co se těšíte? Nevíte teď?
3: Vím.
2: Víte.
3: My teď děláme jednu hrozně zajímavou četbu a po ní, až ji doděláme, tak nás čeká dálkový výslech, který vlastně je spojen s panem prezidentem Václavem Havlem a celý nám to připravuje tu předlohu pan Kosatík, co je taky velká osobnost. Takže se na to těším a bude to taková výzva i pro mě, protože je to něco jiného, než jsme do posud dělali, protože úplně já se ty dokumentární tvorbě nebo úplně nevěnuju, ale tohle vychází z knihy Dálkový výslech a uvidíme.
2: Tak to se těšíme. Já bych se ráda dotkla i vaší výtvarné činnosti, protože mi přijde, že tím teď docela žijete. Jak často saháte po štětci? Nebo v jakých situacích?
3: No, Lenka Tyrpeklová, moje kamarádka, která je kunsthistorička a dělala mi kurátora na výstavě, mi řekla, Belo, ty máš obsedantní poruchu. V dobrým.
2: Jako když viděla vaše obrazy?
3: Když viděla, kolik jich je.
2: Jo, takhle.
3: Já někdy večer v 10 se stoupnu a jdu malovat, přesto všechno, že chodím brzo spát, ale někdy prostě jdu víkendy, když nemusím pracovat, tak mě to vlastně jako žene k tomu. Je to taková jakoby absolutní potřeba, ale bez toho to prostě nejde. Teď, když odešel Honza, tak jsem měla strašně intenzivní pocit, že musím namalovat nějakou sérii, která se jmenuje Propojení, pak už jsem tomu teda dala název. A vlastně je to, já nevím, jestli to je berle, nebo je to takový antidepresivum, anebo je to pravda, ale teď to, co jsem namalovala za ty poslední dny, tak mám pocit, že mě s tím Honzou vlastně propojuje, přestože už je někde úplně jinde. Takže takhle, no.
2: Když je to takovýhle obraz, který takhle vznikl z takového popudu, tak dáte ho na nějakou aukci nebo ho nedáte?
3: Víte co, nevím, jestli ho dám na aukci, ono, teď jsou ty obrazy, vznikly 3 a jeden dám určitě Honzový manželce Radce a synům a když se jim bude líbit, tak jim namaluju každému zvlášť, protože Honza měl vlastně díky svojí ženě a svým dvou synům dovršený a naplněný nádherný život.
2: Kdybyste byla třeba teoretičkou výtvarného umění a měla o Belešenkové napsat nějakou vizitku do katalogu, která by charakterizovala její umění.
3: Je.
2: Co byste napsala?
3: Já nevím, já si myslím, že já jsem vždycky říkala, že jsem takový art bruťák, ale nejsem asi. Já jsem autodidakt, který se učil sám. Art brut je mi něčím strašně blízký, ale většinou je to tvorba lidí, buď z psychiatrických léčeben nebo nějaký jinak vyšinutej, ale jsou to lidi, kteří to nemůžou jako zastavit, nemůžou, musí pokračovat, co já úplně nejsem, protože já pak si potřebuji vydechnout od toho a naopak mě naplňuje psát scénář, pak si zase potřebuji i od toho, takže už jenom ležím na zahradě a čtu si. Prostě mám různý ty svoje vášně, ale já nevím, no, mě se smějou, že jsem člověk, který neumí jako úplně vypnout, protože si zase říkám, že když jsem v tom odpočinkovém režimu, tak přece nemůžu jenom čumět do blba, prostě asi bych si žádnej takový jakoby seriál nepustila, protože radši si, mám pocit, že ten život je tak krátký, že si radši přečtu knížku. Nejsem ten člověk, co umí úplně vypnout. Přesto všechno, že na finále třeba Wimbledonu se ráda podívám.
2: Takže v tom katalogu by bylo malířka, která neumí vypnout.
3: Hyperaktivní. Hyperaktivní pozorovatel světa.
2: Bela Šenková, host dnešního nočního mikrofóra.

0: Hostem dnešního nočního mikrofóra, které musím říct bohužel za nějakých 8 minut skončí, je Bela Šenková, režisérka, výtvarnice, ochránkyně psů a koček, žena mnoha profesí. My jsme tady naťukli, zmínili vlastně i vaše předky. Nerada bych je pominula, protože ve svém rodokmenu máte velmi zajímavé lidi. Je to tak? I co se třeba týče toho výtvarna, o kterém jsme teď mluvili, tak tam jsou velmi kvalitní výtvarníci.
1: Jo, je to taková téma, která mě něčím vlastně fascinuje. Já když se vracím ze psama domů, tak já si každý den procházím vlastně ty naše předky. U některých, který jsem poznala, tak je to úžasný, že jsem měla tu možnost je potkat, a u některých bohužel jsem se narodila po jejich smrti. Přesto všechno, Ester Šimerová, Martinčeková, mámy, přímá teta, byla jedna z největších slovenských malířek, Centre Pompidou, od ní, kromě Kupky, jako od jediného československého malíře chtělo koupit obraz, ona jim obraz neprodala z toho důvodu, že komunisté je velmi ostře pronásledovali a ona se pak odstěhovala se svým mužem do Liptovského Mikuláše, takže všechny ty obrazy, které jí zbyly, věnovala tady tomu městu. Mm-hmm. Ještě to bylo velmi zajímavé, protože její muž první byl profesor Šimer, který v Plzni ukrýval parašutisty z akce Anthropoid a byl popravený v roce, myslím, že 43 za to.
0: A s tou tetou jste se setkala?
1: Ano. Ano. Aha. Já jsem se s ní setkala, ale to je právě ono, když vám je, kolik vám je, tak jenom čumíte. Já prostě si dnes uvědomuji, to je to prostě tak, ale to je život. Na kolik věcí bych se jich chtěla zeptat? Na co třeba? No právě třeba na tuhle dobu, co prožila. A ona se pak vzala po druhé, vzala si Martina Martinčeka, co byl právník, kterýho komunisté absolutně advokát, který mu nedovolili pracovat. A on prožil podobnou tragédii, protože jeho žena, kterou vezl v autě s dvouma dětma, tak on vystoupil, aby zjistil, jestli most není podminovaný, auto vylítlo do vzduchu a prostě nakonec se všichni buď teda zahynuli okamžitě, nebo se utopili. A oni se pak dali dohromady a on, protože nemohl pracovat jako advokát, tak začal fotit a stal se z něho jeden velmi významný slovenský fotograf. A já jako laik musím říct, že je to teda fascinující vidět tu jeho tvorbu. Hmm.
0: No, maminčin strýc, že jo?
1: A mámy strýc byl Sergej Šaršun. Jeho otec odešel do Ruska sbírat byliny kvůli farmaceutickým účelům výzkumu. Aha. A tam se oženil a narodil se mu a jeho ženě syn Sergej, který ale v 17 letech odešel do Paříže a stal se jedním z největších představitelů ruské avantgardy. Mm-hmm. A my jsme asi před 4 lety, když jsme byli v Paříži, tak jsme narazili zrovna na jeho tři výstavy v Paříži. Jedna teda veliká a dvě byly, kde byl součástí právě ruského avantgardy. A je to taky velmi zajímavá osobnost. Takže myslím na ně, ale nejenom oni. Bylo tam třeba Pavel Vilikovský, mámy přímý bratranec, jeden z největších slovenských spisovatelů, kterýho já jsem poznala do svého úplně dospělého věku, odešel nedávno. A vlastně člověk si tak jako v té hlavě uvědomuje tu výjimečnost některých těch předků a říká si, že přesto všechno, že on je někde o 10 pater níž, tak ale že to je právě ta otázka, s kterou žiju. Že člověk vlastně dostane ten dar toho života a přesto, že jim nesahá ani pokotníky, tak by měl žít, ale tak, aby se nemusel za sebe stydět.
0: No ale já...
1: Ale není to kliše.
0: A vy se vidíte o tolik paterní.
1: Tak tohle jsou opravdu obrovský veličiny. Vidím, no jasně. To jsou opravdu veličiny.
0: A co vy víte, třeba se taky po vás bude jmenovat ulice.
1: No? Jo, to ne. To je mámi táta právě. Po něm je ulice. Byl univerzitní profesor a dosah ty profesury bylo mu necelých 40 let. A byl to přednosta experimentální patologie. Taky, já jsem ho nezažila, umřel 2-3 roky před mým narozením jako dost mladý, a, ale hrozně bych si to přála, kdybych si mohla někoho ještě přitáhnout tady z toho světa, tak bych si je sem všechny pěkně posadila a strašně ráda bych s nima chviličku strávila.
0: Oni ve vás jsou v genech, to je neoddiskutovatelné, když takhle jdete třeba sama tím lesem, tak myslíte na ně, přemýšlíte o tom, co třeba je dědeček, co je třeba maminčin strýc?
1: Já právě na ně myslím pořád, to je strašně zajímavý, já se ptám kamarádu, vy to nemáte, spousta lidí mi řekne, no nemáme, ty si na babičku si vzpomenu, jasně, ale mě to něčím opravdu fascinuje a je to. I to je krásný, jak někdo říká, budou žít do té doby, než na ně budeme vzpomínat. Jasně, tak Vincent van Gogh žije, protože na něho budou vzpomínat prostě miliony lidí. Ale tady takový ten pocit toho spojení s těma předkama, pro mě to je jakoby taková jako zásadní věc asi. Nechci se s tím rozloučit, je to prostě krásný.
0: A mně to přijde, že vlastně ten váš multitalent, to, jak jste vlastně rozkročená do mnoha žánrů a mnoha umů, takže to tam vlastně máte všechny v sobě a proto možná na ně myslíte, že i tam je to nucení na ně myslet.
1: Tak třeba to nějak trošku takhle je, tak aspoň trošku nějaký talent doufám, že jsem pobrala, ale nevím, no je to prostě, jak jsem říkala, hlavně, ať máme pokoj v duši. To je prostě pro mě. Já si teď uvědomuji, že mámy strýc, bratr mýho dědečka, odešel třeba v 16 letech, nadukoval do první světové válce a když mu bylo 17, tak se dostal na dovolenou a plakal, že už se tam nechce vrátit. Musel, odešel a už se nikdy nevrátil. A jmenoval se Sándor Bárdos a já na něho vlastně taky strašně často myslím. Říkám do prčic, jak jsou ty cesty toho života vlastně nevyzpytatelný v tom, že my žijeme opravdu leta v míru, ta rodina nebyla zaplať pán Bůh za druhý světové války perzekována. Ano, tátův otec, můj dědeček, byl politický vězeň, ale že někdo to štěstí neměl. A taky mě vlastně zasahuje ta myšlenka, že je někomu 17 a musí tohle podstoupit. Proto ten soucit, a já na to furt apeluju, proto ten soucit vůči všem, který žijí ve válce.
0: To byla poslední odpověď, ano.
1: Strašně důležitý.
0: Ano. Soucit a nekupujte, adoptujte.
1: Přesně tak.
0: Říká host právě končícího nočního mikrofóra Bela Šenková. Belo, já vám moc děkuju
1: já
0: za tuhle tu noční návštěvu ve studiu. Mějte se moc hezky, hodně zdraví přeju.
1: Já moc děkuju a nekupujte, adoptujte.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Máte na dvojce své oblíbené pořady?
2: Kriminálka Mirka Vaňury, příběhy z kalendáře, úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
4: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
2: Všechny tyto pořady najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
2: Teď už vám nic neunikne.
4: Jsme vaše Dvojka.

22. května Fixám vyjde nové album. Už se ví, že se bude jmenovat Ideál. Naproti tomu Katapult si teď po oslavách 50 dá pauzu. Příjemnou noc dvojkou.

0: 23 hodin a 37 minut s dvojkou jste v nočním proudu. Vypsaná fixa je dobrá kapela, která hraje dobře vlastní dobré písně. Konec citátu z webu skupiny a na telefonu frontman kapely Mardy. Vítej v nočním proudu.
1: Zdravím všechny posluchače a samozřejmě i tebe.
0: Tak kolik dobrých písní jste na album Ideál ve studiu dobře nahráli? Na co se máme těšit?
1: Tak na desce bude 12 písniček a ta celková stopáž je tradiční něco přes 40 minut.
0: Takže to nijak nešidí, to je 7-8 a je to album. Ideál je z hosty nebo bez, to mi tak napadá, protože ona to ví s Michalem Horákem, je feat na jeho albu. Jsem asi boomer, které vyjde příští týden o něco později tedy.
1: No tak na téhle desce hodně hostují naši producenti Dušan Ojvert a Ondřej Ježek. Potom tam třeba je taky Filip Nebřenský. No a je tam takový jeden zásadní host, což je vlastně pravotec českého Big Beatu. Jak se říká. A není to nikdo jiný než Petr Janda z kapely Olympic.
0: Tak to je úplně úžasná věc.
1: Ano.
0: Nedávno nově udělali starou písničku z Bratislavské Liry s Petrem Kolářem. Je tady Petr Janda docela dobře rozkročený, na jeho věk úplná paráda. Vypsaná fixa je velmi pilná kapela, to nejen počtem koncertů, ale i pracovitá je ve studiu. Mardy, kolik alb jste už přesně vyprodukovali? Já tak myslím 20.
1: No tak možná celkově, když se to vezme s živákama a s různýma jako speciálníma věcma, ale řadových desek budeme mít, až vyjde tahle, tak budeme na čísle 11. Takže to je 11. řadová deska.
0: Takže to jsem započítala a asi i
1: no,
0: jiné desky, ale to nevadí, všechno se počítá. Jádro kapely, tedy ty Mail a Peter spolu hrajete už od první zkoušky do současnosti. Jde říct, co vás drží pohromadě, co přesně utužuje kolektiv?
1: Zřejmě nějaká zázračná síla vesmíru, která obnovuje naše spojení a nás tři, fakt, že jsme to fakt my tři založili, že jsme se v té zkušeně sešli a basáka jsme vzali už potom jako dodatečně a to se ukázalo jako takový vzorec, protože už máme teda třetího a takhle to snad už dostane co nejdýl. No.
0: A bude to fungovat další desítky let, jen tak dál, Mardy. A skvělé koncertní jaro, léto a samozřejmě těšíme se na Ideál.
1: Děkuju, díky a přeju příjemnou práci a zbytek.
0: A příjemnou noc.
1: Noci,
0: nám no, všem
1: noci,
0: všech, sovám.
1: A všem samozřejmě.
0: Díky za rozhovor. Hudba k filmům Čtyři slunce nebo Václav, řada nominací na Českou hudební cenu Anděl a taky její zisk za album Kusy radosti, cena žebřík, to všechno je popunková kapela Vypsaná fixa. V pátek je vyjde nové album Ideál, ideální čas na jednu vypsanou fixu, tentokrát s Michalem Horákem.
2: Každým souzní a všichni souzní, hotoví

Za 12 minut do 12, zatím pořád ještě úterý 19. května. Na dvojce posloucháte Noční proud. Skupina Katapult ohlásila koncertní pauzu. Poslední koncert před plánovanou přestávkou kapela odehrála v sobotu 16. května v letním kině v Lysé nad Labem. A teď je podle frontmana Katapultu Oldřichy čas poeticky řečeno nechat národ odpočinout.

0: Katapult bude po dvou úspěšných turné Nostalgie a Katapult 50 let zaslouženě odpočívat. A třeba to nebude na gauči, ale taky ve studiu. A fanoušci kapely pak dostanou nějakou tu porci novinek.
1: Posloucháte Noční proud.
2: Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Za 4,5 minuty bude 12. Před chvílí byla řeč o katapultu. Benefit ten je ještě starší než katapult. Skupina baví lidi tancovačkovým rokem už 55 let a chystá se to pořádně oslavit. V nočním proudu se po půlnočních zprávách rozpovídají od Benefitu bubeník Milan Vipler a kytarista Matěj Koudelka. Teď Petr Perk.
1: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední, chceš zažít před

0: Bude půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Nemocnice Bulovka dnes přijme Američana s podezřením na ebolu. Podle ministerstva zdravotnictví byl muž v kontaktu s nakaženým a je bez příznaků nemoci. Z knihovny Václava Havla odchází kvůli sporům s vedením všichni zaměstnanci i klíčový sponzor. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii a dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky, teploty až 23 stupňů. Je středa 20. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes v podvečer.
3: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
2: V nemocnici by měl být pacient zhruba 3 týdny na pozorování. Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle zjištění serveru iRozhlas kvůli sporům s vedením končí také klíčový sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala.
4: Podle iRozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Maria Pfeifrová.
5: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
4: Sedláček na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny Radiožurnálu, napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Radiožurnál.
2: Státní vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína připravuje výrobu australských obrněných vozidel Bushmaster. Se společností Thales podepsal alianční dohodu na dodávky pro evropské armády.
6: Klasický burácivý zvuk těch silných motorů.
7: Říká řidič Bushmasteru Jakub Dobijaš. Obrněnce předvádí na tankodromu vojenského podniku, kde se chystá jeho montáž. Podle ředitele VOP Vlastimila Navrátila už spouštějí i výrobu náhradních dílů.
8: Austrálie je daleko a jsme tady ve středu Evropy, to znamená, dává určitě smysl, kdyby jsme se podíleli jako Česko jak na servisu, tak na výrobě těchto vozidel pro Evropu.
7: O nákupu Bushmasteru teď výrobce jedná s několika zeměmi. Ze Šenova Marta Pilařová, Radiožurnál.
2: Stíhačka NATO sestřelila v úterý cizí dron, který narušil estonský vzdušný prostor. Oznámili to estonské obranné síly.
9: Estonský minister obrany Hanno Pevkur oznámil, že cizí dron sestřelila rumunská stíhačka, která se v regionu účastní mise Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Trosky pak dopadly mimo obydlené oblasti v centrální části Estonska. Minister obrany se domnívá, že šlo pravděpodobně o ukrajinský dron, který původně útočil na cíle Rusku. Kvůli ruské obraně pomocí elektronického boje ale změnil směr. Varování před cizími bezpilotními letouny vydalo také Lotyšsko. Výstraha v některých regionech ovlivnila průběh státních zkoušek z lotyštiny v 9. třídách. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Ukrajina se všem pobaltským zemím za nechtěné narušení jejich vzdušného prostoru omluvila. Rusko podle Kyjeva záměrně odklání ukrajinská nepilotovaná letadla do Pobaltí. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů by do senátních voleb mohla vyslat společné kandidáty. Po jednání předsedů stran to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Strategii před podzimními volbami projednávali koaliční lídři v úterý na úřadu vlády. Schůzky budou podle Okamury pokračovat.
0: Podle předsedy SPD Tomia Okamury se jednání netýkalo konkrétních kandidátů. Předsedové řešili, jak zajistit, aby v senátu měla vládní koalice většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny má totiž v horní komoře parlamentu aktuálně více křesel opozice, pokračuje Okamura.
10: My jednoznačně upřednostňujeme, aby to byli společní vládní kandidáti. Takovým hezkým cílem by mohlo být, aby z vládní koalice vznikl nejsilnější senátní klub.
0: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09 s celkem 30 senátory. Stávající opozice zatím o možné spolupráci pro senátní volby oficiálně neinformovala. Koaliční lídři řešili podle Okamury taky dočasnou ochranu uprchlíků, kterou by SPD chtělo zrušit. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Protopopová agendu nově nebude řešit pod úřadem vlády, ale na ministerstvu zdravotnictví. Pod jednotlivé resorty od července přijdou i další odbory, třeba ten pro ochranu lidských práv. To kritizuje ombudsman Stanislav Křeček i bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
11: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci.
12: Třeba rovnost žen a mužů bude mít na starosti rezort práce a sociálních věcí. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
13: Výkon té agendy se převádí na jednotlivá ministerstva, tak aby to bylo efektivnější.
12: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Oslovení zástupci jednotlivých odborů úřadu vlády změny nechtěli komentovat. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: Nejhorším byrokratickým předpisem roku se stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. V anketě hospodářské komory nazvané Absurdita roku získalo 66% hlasů.
14: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem. Jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují.
15: Je to velikánská výzva, velký problém, velká nervozita, velké obavy v prvních týdnech fungování a s tím spojené nejistoty.
14: Říká Ladislav Minčič z hospodářské komory. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je dobře, že se na nedostatky poukazuje.
16: Protože jestli něco nutně potřebujeme v celé Evropě, potřebujeme snížit byrokracii, je to jeden z největších problémů současné Evropy a v České republice to někdy ještě zkomplikováváme víc.
14: Absurditu roku letos hospodářská komora vyhlásila už po 20. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Sport. Česká hokejová reprezentace dnes nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale po porážce se Slovinskem nepřipouští asistent trenéra Jiří Kalous, že by soupeře podcenil.
17: Nás ta zkušenost naučila, že prostě pro nás není lehký soupeř. Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět tu golštání.
2: Zápas Česko-Itálie začne v 16 hodin 20 minut a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. V úterý Slováci zdolali Slovince 5-4 po nájezdech, Maďaři přehráli Brity 5-0, Rakušani Lotyše 3-1 a Norové Itali 4-0. A fotbalista Jablonce a Karviné si zahrají o titul v Českém poháru. Finálový duel začne na neutrálním hřišti v Hradci Králové v 18 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D56 za Ostravou a překážka na D1 za Devíti kříži. Na dálnici D56 pozor na výjezdu z Ostravy ve směru na Frýdek Místek. Na úrovni průmyslové zóny Hrabová na kilometru 40,5 havarovala dvě osobní auta. Pravý pruh je uzavřený, zasahují tam záchranáři. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 167 je kvůli nepojízdnému kamionu uzavřený pravý pruh. Místo je označené šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru zastavila cisterna kvůli poruše. I v odstavném pruhu místo už je označené šipkou. A v Praze je dnes v noci uzavřený letenský tunel kvůli údržbě. Opět průjezdný má být v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojedinělé mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
19: Rádio, které vás baví.
20: Je středa 20. května, na Dvojce pokračuje noční proud. Co nevidět, si začnu povídat s bubeníkem a kytaristou skupiny Benefit o 55. narozeninách kapely. Benefit je ještě starší než Katapult. Skupina baví lidi tancovačkovým rokem už 55 let.
1: Noční proud.
19: Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Růžovej kříž. Skupina Jam Rondo dohrála a dospívala ve studiu dvojky, se už mezi tím usadili dva členové skupiny Benefit, bubeník Milan Wippler a kytarista Matěj Koudelka. Pánové, vítejte v Nočním proudu.
1: Dobrý večer.
0: 55 let, to je pořádně dlouhá cesta. Z původní sestavy tam asi vlastně nikdo nezůstal, Milane, že jo?
1: Ne, ta původní sestava vydržela, já nevím, vznikly v 71. a spolu vydrželi asi 3 roky plus minus. Pak někteří odešli jako na profiscénu. No a pak se ty sestavy měnily během těch let.
0: Tak nezačali hrát až tak mladí. Navíc 55 let značky je skutečně dlouhý věk. Kdy jste přeskočil do Benefitu? Vy, Vítěj?
2: Když mi bylo 16, já nevím, jaký to byl rok.
1: Nevím.
2: Ale je to 22 let zpátky. Tak si...
0: Takže už taky pořádný kus. Tak jste vlastně takový benefický mazák taky.
2: Jo.
0: Současný Benefit stojí, dá se říct, vlastně na rodině Koudelkových. Jsou to všechno bráchové?
2: Je tam brácha na druhou kytaru a táta zpívá.
0: Vypadá ale... dobře, tatínek.
2: Jo, no, tak doufám, že
0: netypal,
2: poslouchá.
0: Netypovala bych si typla. Aniž bych se teda dívala na datum narození, že jste bráchové. Ale vraťme se k bodu nula. Kdo vlastně Milane založil kapelu Benefit? Určitě, i když teda jste u toho nebyl, tak nějaké ty vzpomínky původních členů znáte?
1: No, tak v té původní sestavě, já nevím, aby na někoho nezapomněl, což určitě bude, byl Karel Jenčík, to byl bubeník, pak tam byl Stalin, se mu říkalo, to byl klávesák, ten pak emigroval někam do Argentiny, no, Honzalech, ten už je po smrti, Kavale, to byl basketbalista, ten potom hrával s Frantou Ringo Čechem a ze Schellingrem, no a teď už si jako nespomenu, kdo. Jo a ještě tam byl Čepelák, to byl kytarista. Oni začínali vlastně tím, že dělali covery v té době hlavně od Jet Routal a Julia Heap, myslím. Jo, a na tom oni vlastně to udělali. Jenom,
0: a
1: že
0: ta vlastní tvorba nastoupila s vámi, nebo už předtím?
1: No, předtím to bylo takový, jako velmi sporadický. To byly, já nevím, vždycky 2-3 písničky za nějakých pár let. Mm-hmm. A ta, jako ta původní tvorba začala vlastně až v roce 2011 a od té doby jsme vydali 3 desky autorský. Mm-hmm.
0: A kdo je vlastně v kapele teď služebně nejmladší? Je to asi baskytarista Lukáš Horský?
1: Ne. Nejmladší je...
2: Služebně
1: jo,
2: je Lukáš.
1: Služebně, to je Lukáš, no.
0: Nemyslela na datum narození, ten i u pánů se nemusí konec konců prozrazovat. Skupina Benefit na rovice, v Nočním proudu.

0: Jsme Český rozhlas Dvojka, posloucháte Noční prout a ve studiu mám dva členy skupiny Benefit, bubeníka Milana Wipplera a kytaristu Matěje Koudelku. Milane, to bude nejspíš tohle úkol pro vás. Zrekapitulujte nejdůležitější momenty v historii kapely, které jste samozřejmě na svou kůži zažil.
1: No to první moment byl, že když jsem nastoupil.
0: Poprvé se nezapomíná. No.
1: To bylo takový období zvláštní, kdy se ty kapele opravdu jako dařilo, ale všechno to nebylo vlastně na podstatě těch převzatých věcí.
0: Abychom to upřesnili, v čase v Benefitu jste od začátku 80. let.
1: 81. To je doba.
0: No. No a ta doba nebyla zrovna veselá.
1: No, tam byla výhoda v tom, že vlastně ty cizí muziky se sem moc jako nedostalo, takže ty lidi, kteří to měli rádi, tak na tyhle kapely jako slyšeli, protože jinde to slyšet nemohli skoro, dokud si nepustili třeba Radio Luxemburg a tyhle ty věci, které se těžko chytaly. No a v té době to byl takový boom a to jsme měli období, já nevím, 2 let, kdy nás opravdu chodilo tisíce lidí, jo. A jsme teda pak s tím měli hodně oplejtaček, protože se to nelíbilo tenkrát, jo. Když se najednou na jednom místě shromáždilo takový množství lidí, tak jsem si odseděl.
0: To bylo podezřelé. A hlavně měli džíny, dlouhý vlasy. No. A to jako vážně nefrčilo. Už jenom, je to z dnešního pohledu, to zní velice směšně, ale už jen ty dlouhé vlasy byly záminkou pro zásah takzvané veřejné bezpečnosti. Dá se říct, Milane, jak se proměňoval, řekněme, zvuk Benefitu v závislosti na sestavě, kdo co přinesl?
1: Tak to je samozřejmě, protože každý muzikant do té kapely přinese něco nového. Ať už teda názorově nebo cítěním, takže každá ta sestava nějakým způsobem
0: hrá. Každý má typický způsob hry.
1: Prosím?
0: Každý má jiný typický způsob hry na ten který nástroj.
1: No, takže to samozřejmě na té kapele bylo znát a někdy hold ta sestava byla jakoby lepší, jo, v tomhle směru. A některé sestavy byly, ani nechci říct horší, ale prostě to bylo jenom setrvačnost.
0: Nebo to nesedělo třeba i lidsky.
1: No.
0: A nesešli jste se. Fakt je ten, že prostě to nebylo tehdy jednoduché, ale dál už to bylo určitě veselější. V Benefitu několik let působil taky Dan Horina, člen skupiny Merlin. Vy jste s ním, Milane, v kapele se potkal, ne? Jaký vlastně byl, myslím tedy, jako muzikant? Nejde mi, řekněme, o jeho soukromí a poněkud temnější právě to soukromí.
1: No já jsem se s Danem setkal vlastně na začátku těch 90. let, 82, 83, ale on nikdy tady moc dlouho nevydržel. Vždycky tady byl půl roku, maximálně rok a to vždycky z těch důvodů, o kterých asi nebudeme mluvit. No a takový delší úsek, který tady s náma byl, tak to bylo právě od toho roku 2010, kdy jsem ho oslovil. On teda to přijal velice rád. A to s náma
0: byl tehdy v relativně dobré kondici.
1: Ano, a vydržel s náma 7 let, skoro 8. A bylo to celé hezký období. Vydali jsme s ním vlastně 2. desku. Na první nespíval ještě, viď, asi. Nebo už taky zpíval vlastně. Spíval. První 2 desky.
2: Je, no.
1: Ty je. Autorský a on byl přínosem. On má to nadání, že dokáže být vůdčí, jo. Že to není jenom takový gramofon, který mu něco dáte, on to nastuduje, ale jako přinášel do té muziky taky to svoje, no.
0: Velká škoda té jeho temné stránky. Všichni členové Benefitu přišli se zkušenostmi z celé řady rockových kapel. Je tomu tak i teď, že někteří působíte v několika projektech, nebo dokonce všichni máte nějakou, jak to říct, bokovku od Benefitu?
2: Jo. Matěj. Bylo v období, kdy jsi měl i 8 těch kapel ale to už se nedalo jako dávat vůbec. Takže
0: ale jako, člověk... jako Ondřeje Fencla nepřekonáte.
2: Ten jich měl kolik.
0: No to vždycky, když se spolu vidíme, ať už ve studiu nebo někde na koncertě nebo na tiskové konferenci, tak se ho vždycky zeptám, Ondro, tak kolik? To je moje klasická otázka. Bubeník Milan Vypel a kytarista Matěj Koudeltka na dvojce v Nočním proudu.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Jitkou Benešovou.
2: A dnes noci taky se skupinou Benefit. Ve studiu mám bubeníka Milana Viplera a kytaristu Matěje Koudelku. Po sametové revoluci začala řada kapel zpívat anglické texty. Benefit to nikdy nepotkalo. Nelákalo vás to?
3: Já myslím, že ani moc ne, protože...
2: Udělali jste dobře a moudře tedy, ale jen tak mi to napadlo.
3: My jsme vlastně hráli jenom v Čechách pro český publikum nebo pro český lidi, tak jsme si řekli, že je lepší, když ty lidi tomu rozumějí, tomu, co zpíváme. A to byla taková ta filozofie. No. Prostě jsme Češi, žijeme v Čechách, hrajeme pro Čechy, tak budeme zpívat česky.
2: Vlastně nejúspěšnější kapely těch 90. a interpreti stejně nakonec zpívali česky, řekněme si to.

0: To je převzaté věci, už jsme o tom několikrát mluvili. Tady se určitě propisuje do výběru, řekněme, vkus aktuálních členů kapely. Probíhají v té souvislosti někdy spory, co a kdo jo a co a kdo ne?
1: Ale vzhledem k průměru, věkovému průměru, že mladý, starší, tak se vždycky shodneme, protože třeba když i Milan přitáhne něco, poslouchá moderní muziku, tak jsem nikdy neměl problém s tím, co si vybral za písničku, aby jsme ji hráli. Mm-hmm. Takže úplně v pohodě.
0: Co třeba aktuálně teď hrajete za kavry na koncertech? Tak pár takových, které nikdy nechybí.
2: My těch kavrů hrajeme teď už opravdu hodně málo. My to stavíme na těch původních věcech, které jsme udělali.
0: Znova.
2: A ty kavry, to jsou takové, já nevím, prostě za tu dobu, co hrajeme, tak to jsou takový jakoby sežení písničky, které víme, že ty lidi baví.
0: A to je co třeba? A
2: zahrajeme jedny starý Kiss a nevím.
1: Nějaký Bon Jovi tam jsou, pak tam jsou kapely, které třeba nebyly známý, ale jsou to sice kavry, ale už se hrajou tak dlouho od těch starších let, že ty lidi je prostě vyloženě vyžadujou. Už kolikrát ani nevím.
0: Cover.
1: Nedávno byl brácha v uších Rádia Beat a ten ho tam nachytal prostě na věci, který hrajem, ale už člověk nemá prostě absolutně šanci vědět, od který kapely to je. Mm-hmm. Protože už se to za ty léta tolik tak předělalo, že já to sám fakt nevím kolikrát.
0: Že už se zapomnělo na původní originál. Řekněme, z těch coverů máte nějaké hodně oblíbené, které třeba hrajete ne kvůli lidem, ale opravdu kvůli sobě?
1: Já mám rád i Bon Jovi třeba, jako hodně. Ty, jak říkám, starý Big Boss, já ho mám rád, takže ty si zahrou vždycky rád.
0: A vy, Milane?
2: Já moc ne. A pak, když jsem starý už hodně, tak furt mám pocit, že je potřeba tu kapelu někam posouvat a mě baví vlastně ty nové věci kolikrát víc než ty starý, jo. Protože my jsme si je udělali, když se podaří a když se líbí lidem, tak o to je ta radost větší a mám z toho radost a prostě to mě baví furt někam jít dál, mě jako nebaví furt, asi takhle, abych to skrnul, abych to zase nedělal moudrý, jo. Když něco hrajete 40 let, tak už vám to opravdu někdy leze na mozek a už to nechcete. Jako.
0: Zná, že nějaké kavry třeba staré 5 let, 10 let, to nehrajete?
2: Teď nevím, jsem nerozuměl.
0: Nějaké převzaté věci staré pár let, to nehrajete?
1: Jako měli jsme i, hráli jsme jeden čas cover od Five Finger Death Punch. S tím přišel Milan.
0: Wow.
1: Jo, jakože.
0: A pak, že se mu líbí jen starý rok z minulého století. No. Benefit samozřejmě hraje hlavně vlastní skladby, za kapelu jsou v nočním proudu Milan Wippler a Matěj Koudelka.

0: Skupina Benefit letos je kapele 55 let, třeba že z původní sestavy nezůstal, tak říkajíc, na kameni kámen, tak značka žije dál. Ponocují s námi bubeník Milan Wippler a kytarista Matěj Koudelka. Benefit je prakticky dvougenerační kapela. Čem je vlastně výhoda? Nebo je to nevýhoda dvougenerační kapela?
1: Tak kdo?
0: Kapelníku, Milane, do toho.
2: A myslím, že to výhoda nebo nevýhoda, ale v podstatě, jak běží ten čas, a vy třeba obměňujete ty sestavy, tak logicky už pak sáhnete po těch mladších.
0: Aby přinesli čest, víte, ale taky, aby vám déle vydrželi.
2: Tak. A prostě o tom to celý je, protože já, když jsem bral kluky, tak jemu bylo 16, jeho bráchovi bylo taky snad 16 a mě se všichni smáli, jako, že jsem se zbláznil, že tam beru děti, nějaký idioti říkali, že jsem pedofil a nevím co všechno. No a po 3-4 letech lítali lana vzduchem, jak, jo, protože je prostě chtěli dostat benefitu pryč a já myslím, že ty mladí kluci to taky posunou vždycky někam dál a i do té současnosti. Jo.
0: Je to nejen kvůli té energii, ale kvůli jiným zkušenostem, prostě změna je život. Na kapelu s tak bohatou historií jste toho, ale za těch 55 let, teď se do vás šťouchnu, moc nevydali. Počítám dobře 3 desky?
1: 4.
0: 4? No, já jsem vždycky na tu matiku byla slabší. Ale i tak, když vydělíme 55 čtyřmi, tak...
1: Oni dřív prostě kluci hráli tak, jak to bylo, jak bylo zvykem a neskládali, protože těžili podle mě z toho, že...
0: Vlastně z koncertu.
1: Z těch koncertů a hráli se převzatý věci, které lidi po nich i chtěli. Kromě těch třeba talenta hitovka jako Spověď, co zahrála, je hodně stará, jo. A když teda už na něco šáhli, tak si myslím, že se to povedlo kromě těch Ploužáků. A s nástupem v podstatě, když jsem tam při těma 20 lety nastoupil, jak Milan prostě omladil tu kapelu, tak jsme se rozhodli, že to uděláme jinak a sice jako 20 let 4 desky, ale aspoň za tím stojíme a ono to za ten rok toho hraního je tolik.
0: Se není kam spěchat.
1: Není kam spěchat a radši to udělat pořádně a dobře než na kvantitu, no. Hmm.
0: Uděláte s tím něco? 55 let kapely, to je celkem dobrá příležitost, nebo budete tou cestou, že zase něco vytaháte z historie?
2: Ne, už ne.
1: To jsme takovou udělali, jsme šli do studia, vytáhli jsme z historie nějaký písničky, které jsme přehráli, protože aby to mělo dobrý zvuk a tak, a to jako těm lidem za ten rok nějak dáme k té oslavě, ale už jako se v tom hrabat asi víc, Milane, nebudeme.
2: No já myslím, že důležitý jako...
0: A třeba něco ještě přisloužíte, ne?
2: No to bychom chtěli.
0: A přinahrajete.
2: Ne, já bych to upřesnil, já bych chtěl, ale s nimi je to někdy těžká práce do něčeho jako donutit, aby začali něco dělat. A když už se to povede, tak většinou to bývá docela pěkný, no.
0: Tak necháme tomu volný průběh, bude, nebude. Uvidíme, uslyšíme Milan Wippler a Matěj Koudelka na dvojce v Nočním proudu.
3: Jsi snílek nebo snář, jsi chudák nebo král, jsi zloděj nebo pán. Chceš víc nebo nic, smutně hledíš do ulic, že ten druhý více má. Tak dávej nebo ber, za svým štěstím utíkej, jen nebuď pomalej.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A kdo nás dnes v noci v nočním proudu baví, skupina Benefit, Milan a Matěj Bubeník a kytarista Milan Wippler a Matěj Koudelka. Milane, za těch 55 let s Benefitem, teda vlastně ve vašem případě 45?
3: Ano.
2: Tak nějak. To jsem se přepočítala. Neměl jste někdy chuť se na to všechno vykašlat? Přehrávky za socialismu, krize domácích interpretů v 90. A určitě přišla za ty roky celá řada dalších momentů, které člověka zrovna moc nenakopnou.
3: No tak to víte, že tu a tam byly chvíle, když se s tím člověk chce úplně praštit, když se zrovna třeba jako jo, nedaří. No ty přehrávky, to, na to vzpomínáme docela s úsměvem, protože to byla hrozná sranda, ještě, no, jo. Protože všechny kapely, co se tam sešly, tak ze sebe dělali absolutní
2: šašky.
3: Pitomce, jako, aby teda...
2: A absolventy v umlu, aby prošli.
3: No, to se nikdy, jako, tam jsem skoro nikdy neprošel, no. Ale...
2: Takže jste vlastně hrál na černo?
3: Ne, jako na černo. Pak nám to teda jako dali, jo.
2: Neprošel.
3: No, jako na tyhle otázky jsem většinou jako moc ani zaprvé neznal odpovědi a mě to nezajímalo, takže vždycky se to nějak...
2: A přišla i nějaká, řekněme, tvůrčí krize během těch 45 let?
3: No, za začátku moc ne, protože se hráli sami převzatý, což jako za začátku je bezva, když jste novej, ale pak vám to začíná trošku vadit, protože...
2: A chcete se realizovat sám za sebe a být sám sebou?
3: Chápu. No, nejhorší chvíle byly, když jsme byli víceméně mladí a prostě odcházeli nám lidi na druhou stranu a s tím člověk nenadělá vůbec nic.
2: Tak hlavně, když se jim to povedlo a nic se jim nestalo a šťastně došli no, za ne, železnou oponu, ale někteří
3: ne,
2: to...
3: Ne, nemyslím, já myslím jako tam nahoru.
2: Jako tak,
3: jo, a to
2: přímo,
3: byli,
2: totálně.
3: A nás to postilo několikrát a s tím člověk vůbec nic neudělá. Jako.
2: Tak to potká každý kolektiv kapely nevýjímaje. Jaký máte teď aktuálně jako benefit cíl?
4: Vydržet. Vydržet.
3: No já nevím, jak to dlouho vydržím. Já bych moc rád, kdyby se nám podařilo udělat ještě nějakou...
2: 60.
3: No to nevím, jestli se... A já se dožiju, já vlastně tady budu dostat, jsem
4: Ježíši
3: se rozhodl.
4: Ježišimaria, je to tady zase.
3: Budu tady do stovky, ale...
4: To mě bude 64.
3: No vidíš, no ale já bych hrozně chtěl ještě udělat, kdyby se nám povedlo udělat nějakou desku, no, která bude mít smysl.
2: Tak až bude po oslavách a vy střízlivíte, tak hurá do práce a do studia. A teď to nejdůležitější, oslava 55. Benefitu. Co všechno zahrnuje a bude zahrnovat?
3: No tak my jsme vlastně, když jsme to loni tak nějak jakoby začali plánovat, tak vlastně filozofie byla ta, že bychom měli pozvat nějaký hosty na to výročí. A nejen, nemyslím tím jenom jako bývalý členy. Kteří, někteří tam...
2: No, řekněme zpřízněné duše a kapely.
3: Tak.
2: Jsou putníky.
3: Ale ano, přesně tak. Aby to byly kapely, které vlastně procházely celá ta léta, s kterými jsme se potkávali za celá ta léta a vlastně nakonec jsme se rozhodli pro Odysseu, to je plzeňská kapela, a Marquis John, pražský, který je ještě starší než my. Jo. A dávalo nám to smysl, takže jsme to připravili takhle. Bude to vlastně akce na krásném, je to vlastně krásný krytý parket, kousek od Přelouče a jak se to jmenuje?
4: 30. ve Strašově.
3: Ve Strašov, 30. května a tam samozřejmě zahrajou tyhle kapely, pak...
4: Kromě Markýzu.
2: A vlastně samozřejmě Markýz, kromě vás, vy ne, taky zahrajete.
3: Ne, ale Markýz nám to teďka odvolal, protože má nějaký zdravotní problémy v kapele, docela vážný, takže tam budeme jenom i Odysa, no a samozřejmě hosti, jo, bývalí členové někteří, i ten zmiňovaný Dan tam bude, no, a tak dál, to nemá cenu všechno.
2: Tak zaspomínáte na dekády s ním a určitě přijdou pogratulovat i další, ten řekněme list, guest list není ještě uzavřený určitě. Pánové, díky za rozhovor, díky za váš čas, no a všechno nejlepší k 55. narozeninám.
3: Děkujem.
4: Děkujeme, děkujem.
2: Milan Wippler a Matěj Koudelka na dvojce. Důležité datum pro fanoušky skupiny Benefit 30. květen místo Strašov a gratulovat přijdou zpřízněné duše, včetně kapely Odyssea a celá řada dalších.

A jsme Český rozhlas Dvojka, posloucháte Noční prout a o kom a o čem bude pojedné. Tomáš Klus vytvořil s Věrou Martinovou magnetickou bouři. Pražský metronom letos oslaví 10 let na festivalové mapě Česka. Celý svět čeká na nové album Rolling Stones, den D, 10. červenec. A skupina Schodiště natočila animovaný klip Je jaro. Tak snad opravdu bude kapela Vive Schlaven s živákem z textu alba Perfectly Ordinary. A na live album se těší fanoušci Michala Prokopa a skupiny Framus Five. Příjemnou hudební noc s dvojkou.

Jedna hodina a 4 minuty a další porce hudebních novinek nočního proudu. Metronom Prague 2026, Věra Martinová s Tomášem Klusem, Rolling Stones, Vive, Schodiště a Michal Prokop. No a právě teď Sombr.

A je to tady, rozjíždí se festivalová sezona. Metronom Prague 2026 letos slaví své 10. výročí. Jubilejní ročník pojímá jako oslavu hudby i společenských zážitků v metropoli. Do areálu v Letňanech se při této příležitosti vrátí i dvě světové hvězdy, které už na Metronom Prague v minulosti vystoupily. A to sice Nick Cave a Sting. V opačném pořadí je uslyšíte v nočním proudu. Nejdřív Sting a pak Nick Cave.

Stenka, Nika je v Nočním proudu, ale to znovu na pražském festivalu Metronom. Skupina Schodiště vydala po necelém půl roce další videoklip. Je na druhou ze dvou nových písní ze začátku roku 2026 a jako první v kapelní historii je animovaný. Výroby se opět ujal kapelník a basista Vráťa Horčík. Obsahově se podíleli i další členové, kteří se v klipu objevují v různých bizarních a nelichotivých modifikacích. Jak se zrovna hodilo do tvůrčího záměru. A je znát, že se všichni ale dobře bavili. Je jaro, skupina Schodiště, na dvojce Jan Zvuk.

Je jaro, nový single skupiny Schodiště. Tentokrát si kapela přizvala do klipu i hosty, tak z písně k tomu přímo vybízel. Zahrála se v něm Nikola Mucha a Václav Koubek, a to jak vizuálně, tak hlasově. Natáčení se zúčastnili taky pánové Zdeněk Suchý a Petr Čtvrtníček. Kdo se za nás snaží, najde dost směrovek do minulosti kapely. Na staré klipy a hlášky z nich, na obaly desek a tak dál. Schodiště je nejen fajn slyšet, ale taky vidět. Přes 40 let existence a 1,5 tisíce koncertů jsou tou nejlepší vizitkou.

Český rozhlas Dvojka, posloucháte Noční proud a za chvilku nás čeká legenda. Kapela Rolling Stones chystá na 10. července nové album s názvem Foreign Tongues. Na novince se objeví i řada hostů jako Paul McCartney, Robert Smith z The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Necelé 3 roky po vydání velmi uznávané a úspěšné desky Hackney Diamonds rokoví veteráni přejdou s kolekcí 14 tracků, včetně singlu In the Stars, který si můžeme poslechnout už teď.

20 minut před druhou na dvojce posloucháte Noční proud. Tomáš Klus a Věra Martinová spolu rozpoutali magnetickou bouři. Trochu to sice trvalo, ale nakonec se povedlo. Skladba vznikla původně k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025. Do studiové podoby se dostala ale až tento rok. Magnetická bouře vyšla symbolicky v den Tomášových 40. narozenin, když se to nepovedlo v loni na 65. Věry Martinové.

Harry Styles to letos na jaře rozjel ve velkém stylu nové album a už dva úspěšné singly. Pražská indie kapela Vive vydala živou nahrávku své titulní skladby Perfectly Ordinary a taky oklipovala. Nahrávku pořídila v březnu během křtu desky. Vive jsou právě uprostřed koncertního turné, které odstartovalo v Polsku a teď pokračuje v Čechách. Po odehrání festivalové sezóny se Vive na podzim chystají vydat rozšířenou deluxe verzi alba a slibují několik překvapení, určitě velmi příjemných.

Michal Prokop a Framus 5 vydají 12. června nové album Live 80. Slavnostní křest proběhne na vyprodaném festivalu Krásný státy Live a následně kapela vyrazí na turné Live 80. Na trase proběhnou i menší křesty na jednotlivých zastávkách. Zpěvák slaví 80. v nejlepší formě a za deskou a kapelou oceněnou českou hudební cenou Anděl. Za 3,5 minuty bude program dvojky pokračovat reprízou pořadu Hvězdné návraty. Dnes, půl hodiny před půlnocí, bude ve studiu s dalším nočním proudem Miloš Skalka. Příjemnou noc a úspěšný den přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
5: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
4: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
5: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
4: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
5: Aha, rozumím.
4: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
5: Oč se vlastně jedná?
4: O zábavu. Prozra...